0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Pochoutkový rok.
1: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. I dnes budeme vařit, péct a ochutnávat. Zavítáme třeba do pivovaru, který znáte z filmu, ale třeba jste z něj ještě nepili pivo. Naučíme se správně držet vidličku. Ano, i tohle se dá dělat špatně a většina z nás to bohužel dělá. Přivítáme herce Jana Čenského, který má k dobrému jídlu co říct. Budeme i soutěžit o naše nové velké kuchařky Sladké Česko, ale na začátku sáhneme rukama rovnou do těsta, protože budeme péct další soutěžní recept, tentokrát pod dohledem šéfkuchaře s michelinskou hvězdou. Takže zástěry k ruce, zesílit rádio a do toho jsme s vámi už 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrážíme na další výpravu do terénu, ale není to daleko pro nás. Jsme v Praze, v jedné z ulic Prahy 4, kde bydlí šéfkuchař Roman Paulus, který ale třeba taky vaří na Moravě. Dnes s námi podle jednoho pražského receptu z Klecan, nebo jsme za Prahou, kdy si dělávali miletínské modlitbičky, typický východočeský sladký recept, perníkový, plněný povidly, podle Lenky Hagerové. Dnes to bude dělat Roman Paulus podle svého, se svým vylepšením. To je totiž princip toho narozeninového pochoutkového roku. My jsme poprosili všechny naše příznivce a přátelé z těch profesionálních řad, aby udělali recepty ty výherní z předchozích 9 let podle svého. Ahoj Romane.
1: Ahoj Patriku, zdravím všechny posluchače.
0: Sladkost, která trochu evokuje Vánoce. Ono to není cukrový, je to taková modlitební sladká knížečka, to má evokovat, ale když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
1: Ano. Já nejsem ten, který potřebuje všem okolo dokázat, že napekl 30 druhů. Na to bych ani neměl čas a je mi vlastně potom líto, když to zůstává, ale v rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme. Nemůžou chybět perničky, nemůžou chybět vanilkový rohlíčky a potom třeba jeden nebo dva druhy nepečenýho, takže určitě si dva, tři víkendy jako před Vánocema, tak si určitě pár cukroví vždycky uděláme.
0: Kdo prostírá?
1: Tak to se většinou postará Helenka, dcera a někdy i syn.
0: Takže to mají za práci. A máte každý svoje místo u stolu nebo střídáte?
1: Doma máme, jo, doma máme každé své místo. A ne, že by to bylo tak, že si jako nemůžeme přesednout, ale má to nějaký zasedací pořádek. Já mám to místo, které je nejblíž do kuchyně, ke kuchyňské lince a nějakým způsobem jsme si tak jako posedali a sedáme si tak pořád stejně.
0: Když pak skončí stolování, tak sedíte ještě chvíli, nebo kdo sklízí ze stolu, myjete nádobí hned, nebo až potom?
1: My, když skončí jídlo nebo oběd, tak povětšinou vždycky hned uklidíme a samozřejmě chvilku sedíme, povídáme si a potom většinou i uklidíme kuchyni a nádobí, dáme do myčky. Já jsem jako moc rád, když odcházím už z kuchyně nebo z jídelny s tím, že jako jsme se najedli, ale že je všechno uklizen. Za prvé mám dobrý pocit, za druhý je to asi jako tak jsem zvyklý prostě i jako z profese, že kuchař po sobě vždycky má uklidit a za druhý, co by mě jako hodně vadilo, kdybych po čase přišel do té kuchyně a právě, že tam nebylo uklizeno, takže radši tu práci udělám hned, než bych to odkládal na později a to se mi vždycky vyplatí.
0: Nás ta práce teprve ještě čeká. Za malou chvíli budeme dělat miletínské modlitvičky podle Lenky Hagerové, která s nimi vyhrála u posluchačů v roce 2022, v tom sladkém roce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jsme už v kuchyni, rovnou jsme se bez okolků přesunuli zase k pultíku, na který už jsme si letos zvykli. Jsme tu po XT a jsme tu proto, abychom dělali recept Lenky Hagerové z klecan, ty miletinské modlitbičky. Tak bude nějaká změna? Změníš něčeho množství, Romané, nebo tak?
2: Změna bude trošku v tom tvaru, protože my máme samozřejmě jako v každé asi domácnosti mnoho vykrajovátek na perničky, takže použijeme rozdílné tvary a nejenom ty, jako používala naše posluchačka. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
2: Přesně tak, do té náplně.
1: Co máme tedy mít doma připraveno?
2: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů účkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perničky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naši domácí ostruženovou marmeládu. A poslední, co ještě máme, tak je poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
0: Pochoutkový rok.
1: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě. To znamená, teď je to ta mouka, cukr, teď bereš máslo.
2: Takže medík, ano.
1: Medu jako do správných perničků je poměrně dost, teda. Mletá skořice, jedlá soda, vanilkový cukr, teď co? Kypřící prášek do perník.
2: Do přímo, ano.
1: K tomu celé vejce.
2: Mastičko, ano. A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama.
1: Má být hodně pevný, jako plastelína, nebo jaký?
2: Řekl bych, že je trošku tuší, ale vzhledem k tomu, že těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže teď bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: Scházíme se po 24 hodinách.
2: Těsto je vyspinkané do růžova.
1: Trošku do hněda. Do růžova ty máš růžovou košili.
2: A vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše... Máme tady... Já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
1: Ne, prosím tě, to jsou miletinský modlitbičky, to nepoznám.
2: Ano, no, víš.
1: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. No ale tak počkej, ale řekni, jako, ne, kolikrát, hele, kolikrát jsou takový

0: drží ty půlky mandlí na povrchu?
1: Je to tak, Patriku, ano, je to tak. Lesk a lepidlo.
0: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle, podélně, nikoli příště, ale podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
1: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů, něco přes 10 minut.
0: Jdeme na náplň.
1: Já tady mám tedy ty namleté mandle v našem případě a zatímco ty mandle na zdobení, tak jsem oloupal, tak tady ty jsem nechal v celku. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
0: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký.
1: Je to tak, přesně tak, je to náplň.
0: Upečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
1: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
0: A my to vlastně naopak chceme, protože ten přebytečný kousek setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
1: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
0: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zaschne, tak to trochu zprůhlední.
1: Jasně, jasně. A já mám teda slepený perníčky a mašlovačkou je takhle pěkně potřu. Úplně ideálně necháme do druhého dne zaschnout. A samozřejmě perníčky jsou nejlepší, když trošku odpočívají. Já si myslím aspoň ten týden a teprve potom si náležitě pochutnáme. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
0: Je to takový malý perníkový sendvič.
1: Ořechový.
0: No, cukrový to rozhodně není to velikost.
1: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdraví věci. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Takže ty si to celý představím, že za týden budou perníčky krásně vláčné. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční. Je tam hezká kombinace té sladkosti a kyselosti. Myslím si asi díky té ostruženové marmeládě. To bych řekl, že jsem rád, že jsem se rozhodl pro to, ale jsem rád za tu kyselost uprostřed.
0: Lenka Hagerová, vítězka tedy roku 2022 u posluchačů, to byla posluchačská cena, tak může být určitě spokojená a já doufám, že se jí bude líbit i ta naše verze. A vy si to můžete všechno porovnat a najít na stránkách pochoutkovýrok.cz dva recepty vedle sebe, zvolit si ten podle svého a vlastně marmeládu i podle své chuti, i co máte doma. Děkujeme a loučíme se s Romanem pro dnešek.
1: Já moc děkuju, Patriku, za příležitost si upíst takovýhle krásný, jak se říkal, perníkový sendvič a těším se na slyšenou s tebou i s posluchači.
0: A příště se můžete těšit na likérové řezy, což byla třetí cena roku 2022 a tentokrát je bude připravovat cukrář Josef Maršálek.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Co budeme a s kým dělat příští týden, už víte. Josef Maršálek se těší, že si s námi uděláte likérové řezy Aleny Doskočilové, která s nimi tehdy vyhrála a umístila se na třetím místě roku 2022. Jestli bude Josef odvážný a něco změní, nebo zůstane u původního receptu, to se dozvíte příští týden. Postupně takhle v tomto jubilejním 10. pochoutkovém roce děláme recepty, které vyhrály v předchozích letech. Připomínáme si ty vítězné, nejlepší recepty, o kterých jste rozhodli vy jako posluchači, anebo naše porota. Tentokrát je ale nedělají znovu ti, co je vymysleli nebo do naší soutěže poslali, tedy posluchači, aby to nebylo stejné, ale poprosili jsme profesionály a naše kolegy, tedy Naďu Konvalinkovou, Ivana Vodochodského, cukráře Vojtěcha Vrtišku i s Josefem Maršálkem a taky porotce Jaroslava Sapíka s Romanem Paulusem, aby si ty recepty, kterých je dohromady letos 36, rozdělili a třeba na nich něco i vylepšili, změnili podle svého. Aby si zatím prostě stáli, nebo nám, posluchačům, poradili, jak to dělat co nejlépe. Vy pak na konci roku budete mít šanci vybrat recept desetiletí, ten nejlepší sladký a slaný recept. A kdo bude hlasovat, může taky vyhrát něco. O tom všem se brzy dozvíte, protože teď jsme u 21. receptu a už jsme se tedy trochu překulili i k té poslední třetině. Poslouchejte dál Pochoutkový rok a nezapomeňte nás sledovat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Už za chvíli vás pozveme do jednoho pivovaru.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My si teď v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. ročníku, neuvaříme čaj, ale pivo. Vyrazíme totiž do Dalešického pivovaru, který má za sebou dlouhou historii vaření piva. Ta nejmladší éra Dalešického pivovaru se nese ve znamení mnoha oceněných piv na mezinárodních soutěžích. Víte, že tmavé pivo, nazvané Tadeáš, pojmenovali na počest Tadeáše Hájka z Hájku, který napsal vůbec první u nás známou publikaci o vaření piva? Kolegyně Dáša Kubíková se do Dalešic zajela zeptat nejenom na spodně kvašená piva. Pivovarem ji provedl správce Ladislav Urban.
1: Pivovar měl za ta staletí mnoho různých majitelů, kteří se střídali, ale pro nás je jedním z nejdůležitějších pan Anton Dreher, velký pivovarník švechatský, respektive vídeňský, který se stal majitelem na konci 19. století a který sem k nám přivedl tehdy vlastně moderní způsob vaření piva, a to je vaření ležáků, spodně kvašených piv.
2: Říká správce a řídící pivovaru Ladislav Urban. První zmínka o pivovaru v Dalešicích pochází z roku 1609 a nejstarší zdejší budovy jsou z dob raného baroka v 17. století. Ve století 20. byl zestátěný pivovar začleněn do podniku Pivovary a sladovny Praha, ale v roce 1977 byl uzavřen. Téměř 4 staletí vaření piva nepřineslo dalešickému pivovaru zdaleka takovou slávu jako natočení jednoho filmu.
1: Známý film Postřižiny se tady v Dalešicích točil v květnu roku 1980. Tedy v době, kdy pivovar byl již 3 roky uzavřen, což se filmařům docela hodilo. Další 22 let už pivovar skutečně jenom chátral a točím dál rychleji.
2: Kdy začíná ten opětovný návrat dalešického pivovaru na pivní mapu České republiky?
1: Podařilo se nám v srpnu roku 2002 obnovit první várkou výrobu piva přesně 25 let poté, co byla uvařena ta poslední v roce 1977.
2: Rekonstrukce pivovaru na přelomu tisíciletí umožnila znovu tady vařit pivo, ale také otevřít muzeum rakousko-uherského pivovarnictví nebo ubytovat návštěvníky. Jaká piva se tu tedy vaří v současnosti?
1: Dalešická 11 je nosným pivem pivovaru. A potom děláme další piva, speciální hlavně. A potom vyloženě taková ta příležitostná piva vymyslíme společně se Sládkem.
2: My se teď přesuneme do várny piva za zdejším Sládkem. Co to je spodně kvašené pivo?
3: Tak základní rozdíl mezi spodně a svrchně kvašeným pivem je použití kvasnic. Ty kvasnice spodního kvašení dělají ty piva čistšího profilu, proto je to trošičku složitější. Těžko se tam něco zamaskuje.
0: Přidám ještě zajímavost o pivu z čerstvého chmele, které se často nevidí. Sládek Ladislav Němeček pivo rozvaří asi 7 hodin předem a pro čerstvý chmel si zajede sám, protože to je prý zážitek. Víc se o pivech z dalešického pivovaru dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz. A co rád ochutnává herec Jan Čenský, to zjistíme společně s Naďou Konvalinkovou už za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce stále vysíláme pro vás pořad Pochoutky i teď s Naďou Konvalinkovou a ještě s někým, s kým si popovídáme.
1: Je tady s náma můj kolega Honza Čenský. Ahoj Honzo.
2: Já vás všechny zdravím, hezký dobrý den.
1: Je to muž, který do kuchyně moc nechodí. Raději tam pouští svou ženu, ale má za skvaření kladný vztah. Naprosto u něj vede čína s medem a ořechy. Jednou za čas také udělá domácí chleba.
0: Máte i ty pravé čínské zkušenosti s Čínou?
2: V Číně jsem nebyl, spíše japonské jídlo, anebo velmi mě chutnala strava na Tajvanu. Byli jsme v Taipei, v Kaohsiungu a v Taoshungu a byl jsem úplně nadšen z této stravy. Dokonalé.
1: A čím se liší od té čínské?
2: Úplně se tak neliší, ale já myslím, že to je ještě čerstvější než v té Číně a zvláště je to samozřejmě u moře, takže tam mořské plody jsou naprosto dokonalé.
0: Až tak, že byste třeba čekal, až přijedou rybáři a rovnou si vemete z těch kádí a tak. Já vím, že třeba takhle na Malorce jsou schopni lidé čekat, až přijedou rybáři a oni jedí ty krevety místní i zaživa, ani je neupravují. Prostě normálně čerstvou, chycenou krevetu. Tak i takhle jste schopen tu čerstvost si pojmout?
2: Asi jo, dokonce jsem se dostal do ústřice, takže ústřice miluju, takže úplně ideálně, že tam
1: těsně ve Francii vytažené.
2: To těsně vytažené, tak to úplně dokonale, jenom to pokapat až do sebe.
0: Jaký ten, to řekněte lidem, kteří nejedli nikdy ústřice, jak se to jako polknete, nebo to nějak koušete, nebo jak se to jí?
2: Lehce se to zkousne, my zkušenější už to přece takového vychutnáme, ale je fakt, že první setkání s ústřicí úplně, Naděnka se úplně netváří.
1: Ne, já ústřice nemusím, no.
0: Poprvé polkla, nebylo to ono, jo?
1: Ne, mně se to nelíbí celý, tak.
2: Je to mušlička, jsem, vypadá to, je to takový zvláštní hlen.
1: No právě,
2: ale,
1: no.
2: No právě, to ale je to zvláštní, že pro chlapy to má úžasné účinky, je to prej zdravé a když mě někdo řekne, že to je zdravé, tak já bych zbaštil i syrovou krevetu.
1: No výborně.
0: Jak je to s tím chlebem? Pečete opravdu chleba?
2: Pečeme chleba, ale nepeču ho já, peču moje žena. A ten chleba je naprosto dokonalý. Když se ještě
1: máš
2: vrátím
1: tu pekárnu,
2: k tomu...
1: Takovou?
2: Pekárnu nemáme, máme normálně plech a troubu. Ale ona prostě, nevím, prostě se mi trefila do chutě. Je. Musím říct, že vaří skoro jako moje maminka, je babička, ale trefila se tak, že prostě od ní cokoliv ona udělá, tak je dokonalé. To je zvláštní.
1: No, tak to je ale dobře, protože
2: já jsem trošku zaujatý, ale chutná mi.
1: Většinou vždycky říká, maminka to dělala líp, tak to slyším od muže poprvé, že žena vaří jako maminka, to je krásné.
2: Ne, je to zvláštní, ale ona se postupně tak jako vypracovává, ale bohužel třeba, když něco udělá, když jste mluvil o Číně s medem a s ořechy, tak když to jednou udělá, tak už to je originál a už to nikdy není stejné. Ono se nikdy nepamatuje, protože se nezapisuje. Je. Přesně už to nikdy neudělá chuťově stejné, to je zvláštní.
0: Aha. No tak restaurace by se otevřít nemohla.
2: To asi ne, to ona to obměňuje, takže tam, ale i když docela přemýšlela, já jsem jí doporučoval, aby si udělala restauraci, by jsme byli boháči, protože tam by bylo furt narváno a já bych měl teplé jídlo denně, no. Ale protože od té doby, co odešel můj syn z domova, tak přece jenom tak je to trošku vzácný, když navaří teplé jídlo.
0: Tak moc děkuju za krátké povídání a zase někdy u nás pořadu.
2: Těším se a dobrou chuť.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A je čas na naši radu z etikety, se kterou přichází náš kolega a odborník na bonton Ladislav Špaček. A radí nám každý týden, jak se vhodně chovat u stolu, jak zvládat etiketu a taky jídelní návyky. Víte třeba, jak správně držet vidličku? Ladislave, řekněte nám to.
1: Vidličku známe až od konce 16. století. Dříve vidličky byly velmi dlouhé, měly asi půl metru, měly pouze dva hroty a byly úplně rovné, takže často docházelo ke zraněním. Teprve koncem 18. století se vidličky zkrátily, zmnožil se počet hrotů a vidlička získala ten anatomický tvar. Když se podíváme na vidličku, tak vidíme, že kopíruje patro, takže vidličku vkládáme do úst tak, že konce střenek těch rukojetí držadel opíráme o střed dlaně, ukazováčky vyvíjíme tlak a hroty vidličky míří směrem dolů. Ano, dolů. Tak to vkládáme do úst kousek masa, potom znovu ukrojíme kousek masa nebo přílohu a opět vložíme takto do úst. Výjimečně, když vidličku vezmeme do pravé ruky, tak ji můžeme držet jako žíci. Některé pokrmy jíme jenom vidličkou v pravé ruce, ale pokud ji držíme v levé, hroty dolů. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr dnešního pořadu vám chci hlavně poděkovat za to, jaký úspěch už u vás během prvních týdnů po vydání zaznamenala naše největší knižní kuchařka, vydaná u Radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu Sladké Česko. Je to kuchařka plná sladkých receptů, všech, které se objevily za celou historii našeho pořadu ve vysílání, tedy i ty, které jsme ještě nikdy knižně nevydali, a přidali tam i své recepty naši poradci. Tahle kuchařka Sladké Česko tedy obsahuje 170 sladkých receptů, těch nejrůznějších. Od koláčů, palačinek, placek, krémů, buchet, najdete tam všechno. Knížku si můžete objednat, pokud ji nemáte, přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Ať vám nechybí v té naší skladbě kuchařek. Sladké Česko lze tedy objednat i přes telefon 724 819 319. A my o ní i hrajeme. Už známe tři majitele. Minule jsem se vás totiž ptal, který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí připravené Jaroslavem Sapíkem. Byli to Lichtenštejnové a věděli to a kuchařku od nás dostanou René Srna z Turnova, Miluše Celustková ze Zlína a Ivanka Farská z Karlových Varů. Ať se vám líbí a najdete v ní spoustu skvělých receptů. Mám další tři knížky i s vlastnoručním podpisem pro další vítěze. Tentokrát se ptám, čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili miletínské modlitbičky na vrchu. Za A vlašskými ořechy, za B mandlemi. Čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili na vrchu miletínské modlitbičky? Pokud si myslíte, že to byly vlašské ořechy, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa a na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že jsme zdobili miletínské modlitbičky mandlemi, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Textové zprávy nám v klidu pošlete až do půlnoci z úterý na středu, pak se soutěž uzavře a vyhodnotíme to příští týden. Otázku i pravidla najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Ať se vám daří, nejenom v kuchyni, ale v životě vůbec, to vám pro dnešek od mikrofonu přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příští týden, anebo u jakýchkoliv jiných našich pořadů. Vysíláme pro vás rádi. Tak dál poslouchejte.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. 6. rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
1: Krásný večer, případně den či noc vám všem, milí posluchači, kteří se zajímáte o historii a lidovou kulturu, architekturu i folklor obecně. Naše dnešní putování bude dobrodružné, napínavé i trochu pohádkové. Vydáme se do jižních Čech, do města, které existuje od 11. století a za to, že se může dodnes pyšnit jedním z nejkrásnějších a nejpůsobivějších goticko-renesančních center u nás, vděčí Soli. Naším dnešním cílem budou Prachatice, hlavní sídlo na někdejší Zlaté stezce. Ovšem o ním zlatem, které se na ní převáželo, nebyl vzácný kov žluté barvy, nýbrž sůl. V Prachaticích už od pradávna věděli, že sůl je skutečně nad zlato. Tak si dnes ukážeme, jak to kdysi na Zlaté solné stezce vypadalo. Za zvuku jihočeského souboru Úsvit, Malé muziky, Muziky bohemiky a Plzeňského lidového souboru míříme do Prachatic a přímo na tamní historické náměstí. A vaší průvodkyní bude jako vždy Markéta Ševčíková.

0: A jedna z nejkrásnějších budov na zdejším náměstí je muzeum. No a v něm se nacházíme s mužem, který nám o historii tohoto města a jeho okolí řekne nejvíc. A je to historik František Kubů. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak pane doktore, já jsem se dočetla, že vše, co se dělo v Prachaticích, bylo postaveno na existenci takzvané zlaté stezky. Neboli solné stezce byla nazývána bílým zlatem. My se tady na ten džber soli díváme, takže kdo to vlastně vymyslel, že se sůl bude přepravovat sem, nebo kdo byl vlastně iniciátorem tady té staré obchodní stezky? Ví se to?
1: No tak přesně to vědět ani nemůžeme, protože počátky té zlaté stezky jsou velmi dávné a důvodem bylo to, že české země byly odjakživa naprosto chudé na sůl. A sůl ve starých dobách, ve středověku hlavně, se potřebovala mnohem víc než dnes.
0: Byl to také jediný konzervační prostředek.
1: Ano, přesně tak. A jelikož Čechy neměli svůj sůl, tak přirozeně se snažili dovážet sůl ze zahraničí. A to šlo po různých cestách, ale největší trasa, která se vyvinula dějinami, byla ta z jižního Německa, z Podunají k nám přes Šumavu, takzvaná zlatá stezka. Historicky je doloženo, že v roce 1010 na jejím počátku byly jeptišky z kláštera Niedernburg v Pasově, které dostali právě v tom roce od tehdejšího římského krále zprávu z Pasova přes Šumavu do Čech do své péče. A ty teda byly na počátku té organizace toho pozdějšího obchodu. Později to převzal biskup Pasovský a tak to šlo dál. Později se přidali i na české straně různí komponenti, mezi jinými taky město Prachatice.

0: jsme v expozici Zlaté stezky a tady se spolu teď díváme na to, co se vlastně nejčastěji vozilo po Zlaté stezce. Samozřejmě ten džber soli je ta ústřední komodita, ale ono se toho vozilo mnohem víc.
1: To je pravda, sůl byla zdaleka nejčastějším produktem, který se po Zlaté stezce vozil, ale kromě ní k nám šly i velice vzácné druhy zboží, na které byly české země chudé tehdy, například orientální koření, potom to byla jihoevropská vína a pak drahé produkty, například z drahé textilie, zbraně vzácné a velmi často to taky bylo benátské sklo.
0: Ano, my tady vidíme nějaké helmice, muškety, krásnou zlatem vytkávanou látku, krejzly, které se používaly tehdy v rámci oděvů. No ale ono se také vozilo od nás ven, tak co jsme byli schopni světu dát my?
1: Tak nejhlavnějším takzvaným protiproduktem proti té soli bylo naše obilí. Totiž situace obou těch sousedních oblastí, České kotliny a Podunají, byla v těchto dvou produktech opačná, zatímco jih Evropy, sousedící s Alpami, byl bohatý na sůl a my jsme ji neměli, tak opačně to bylo s obilím. Protože zatímco u nás bylo málo obyvatel tehdy, tak jsme měli obilí víc, než jsme spotřebovali, zatímco Podunají, které je také úrodné, ale žilo tam nepoměrně mnohem víc lidí, tak se tam to vyměnilo naopak. To znamená, přebytek obilí od nás se převážel na jih. Ale jinak jsme si poskytovali i další produkty, především potravinářské.
0: Například takže i maso, když tady maso, vidíme tu kůži.
1: Nasolené maso, potom to byly kůže a později to byl třeba slad na výrobu piva. Ale čím dál víc to byly i produkty jiné než potravinářské. Z nich největší proslulosti nabylo české sklo, které od středověku bylo čím dál dokonalejší a žádanější v Evropě. Takže na konci Zlaté stezky se na trase potkávala dvě skla. Benátské šlo z jihu k nám a české naopak.

0: My teď vyjdeme s panem doktorem ven, protože si musíme krátce říci o těch, kdož měli na starosti přepravu na Zlaté stezce, jelikož to ovlivnilo život řady rodin a řady rodů tady v této oblasti a v tomto okolí. Tak my jsme vyšli ven a tady teď vidíme muže, který podkovává koně. Díváme se také dovnitř, do chalupy, jak to vypadalo dřív v takovém selském statku. Takže pane doktore, kdo se té spedici, dá-li se to tak říci, na tehdejší Zlaté stezce věnoval?
1: Tak byli to takzvaní soumaři, to byla speciální sorta lidí, kteří realizovali tu přepravu. Jednalo se o dvě skupiny. Jednak to byli profesionální přepravci, kteří se tím živili. Jednak to byli mladší synové sedláků, kteří žili podél tras té Zlaté stezky a tím obchodem si vlastně přivydělávali. Většinou v dobách mimo hlavní sezónu zemědělskou, čili od podzimu do jara, se tomu intenzivně věnovali a většinou někteří měli i vlastní koně a združovali se i do skupin.
0: No, já jsem právě, že vám do toho vstupuji, někde četla, že oni tvořili takové karavany, že si najímali ozbrojený doprovod, takže to musela být docela propracovaná, sofistikovaná činnost, tedy to přepravnictví tehdejší.
1: To je pravda. Především ti velkoobchodníci si i mohli dovolit více koní, které, což byla tehdy drahá zvířata. A jelikož se navíc na té takzvané karavaně, což byl soubor několika koní, někdy i několik desítek jich bylo, ale většinou tak do deseti jich bylo, tak se přepravilo hodně zboží a jelikož některé bylo vzácné a drahé, tak na ty přepravce číhala nebezpečí. Po lesích operovali lapkové, kteří číhali na ty karavany, přepadali je a okrádali o to zboží. Proto se vyplatilo najmout prostě ozbrojený doprovod, což byli vojáci prostě profesionální. Ale jinak je nutno říct, že i ti vlastní soumaři často měli své vlastní zbraně, takže dohromady to bylo prostě skupina, kde se to zbraněmi jenom ježilo.

0: ten ruch kolem nás není nahodilý, protože tady je otevřené okno od krčmy, tady máme maštale, kde podkováváme koníky. No a když projdeme dál, tak tady vidíme další součást toho, jak to tehdy tady v Prachaticích asi muselo vypadat. Vidíme tady koně, které mají ty džbery na sobě s tou solí. Vidíme tady ten ozbrojený doprovod, tady vidíme toho loupežníka. No, nebylo to tehdy asi jednoduché. Mimochodem, jak dlouhá byla ta cesta do Pasova? Kolik je to kilometrů a jak dlouho jim to trvalo tehdy?
1: Tak ta zlatá stezka v postupem času se vyvinula do tří větví, ale nejstarší, nejvíce frekventovaná a také nejdelší byla Prachatická, či ta, co vedla z Prachatic do Pasova, a ta vyměřila zhruba necelých 90 kilometrů. A pokud teda všechno šlo dobře pro ty obchodníky, tak ta karavana byla schopná tady tu trasu urazit za 3 dny.
0: Za 3 dny tam nabrat nové zboží, odevzdat to původní a vracet se zase zpátky.
1: Ano, ano. Což, jelikož my jsme tady, já jsem teda součástí jedné skupiny, která si hraje na Soumary.
0: Takže vy jste sám v tom soumarském společenství. No vidíte to, pane doktore. Takže vy to absolvujete ještě dnes,
1: ano,
0: tu stezku.
1: Jsem to zažil na vlastní kůži a vím, že ta trasa 90 kilometrů za 3 dny je skutečně velmi extrémní. Nejen pro nás, ale i pro ty koně naložené samozřejmě. Ještě

0: Mimochodem, co nám tady ze Zlaté stezky zůstalo? Co Prachaticím zůstalo? Jaký pozůstatek nejcennější?
1: No tak především ta výstavba, že jo, to je jasný důsledek Zlaté stezky. A co asi je dneska důležitý, není to teda hmotný statek, ale spíš statek ideový, ale nehmotný, je velká tradice Zlaté stezky. Zlatá stezka totiž jako obchodní cesta skončila na počátku 18. století, ale jméno Zlaté stezky a její tradice tu žije dodnes.
0: Ono po té Zlaté stezce se nepřepravovalo jenom zboží, ale také myšlenky a ideje, že ano, a kultura. Naše země tehdy byly docela málo osídlené a to hlavní, ty proudy poznání k nám šly tady tudy, touto cestou, že ano.
1: No, nejen tudy samozřejmě, ale Zlatá stezka patřila k těm nejvýznamnějším. A máte pravdu, skutečně nejen zboží, ale například i osídlenci tudy přicházeli, aby dosídlili především na pohraniční území u nás. Ale to byli i různí učenci, umělci. Nejlepší ukázkou je právě doba té renesance 16. století, kdy sem proudilo mimo jiné značné množství italských umělců, kteří přímo realizovali u nás ten odkaz renesanční a stavěli. Například i naše krásná stará radnice je jednoznačně dílem italských umělců.
0: No, já bych připomněla i loutkáře, nejenom, že tady máte muzeum loutek, ale právě italští a také poté němečtí loutkáři sem proudili už od toho 16. 17. století. A tehdy loutkové divadlo totiž bylo i zdrojem informací, nejenom zdrojem zábavy, takže to byl další informační pramen a to.

0: Co máte vy jako muž spojený s historií Prachatic a Prachatická tady na té oblasti a na tom městě nejraději? Které období třeba, ve kterém byste byl bývale rád žil?
1: Tak nejraději mám kromě historie krásnou přírodu. To je jednoznačně tady hlavní bonus a já jsem mimo jiné jsem přestěhoval také kvůli tomu. No a jinak ta historie právě v krásném spojení s tou přírodou je něčím jedinečným a větší klid a bezpečí a podobně. No. Jinak teda z těch období i mě jaksi fascinuje závěr středověku, počátek novověku, 16. 17. století. To byla doba, kdy prakticky celé to století se český zemí nedotkly velké války a to s tím tak souvisel ten velký rozvoj, že byl na to čas, byly na to podmínky. 16. století určitě muselo být velmi hezké a zajímavé.
0: To máte pravdu, mně by se v něm také líbilo právě, že byl čas na rozvoj všeho krásna, jak jste říkala, všech zajímavých ideí a myšlenek. Moc děkujeme historikovi Františkovi Kubu. Doufám, že ta renesance tady dlouho ještě bude stát, když vydržela tolik staletí a že tady bude pořád tak pěkně a malebně. Díky a naslyšenou.
1: Děkuju, doufám také, že nás ještě ta pohnutá doba nesemele dnes a přeji i divákům, aby se sem někdy přišli podívat a zažili tu krásu na vlastní kůži.

slovy našeho dnešního hlavního průvodce, historika Františka Kubu, se s Prachaticemi pomalu loučíme. Ovšem, nemusí to být vůbec nadlouho. Pokud to všechno chcete vidět a zažít na vlastní oči, vypravte se do Prachatic příští pátek a sobotu, tedy 25. a 26. června, protože se tam koná už 34. ročník slavností Zlaté solné stezky. No a pokud příští víkend nemáte namířeno na jih Čech, nýbrž na jih Moravy, potkáme se na 81. Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. A odtamtud budeme také v sobotu večer vysílat pořad Utajené poklady regionu, zasvěcený fenoménu Verbuňku. A nejen to. Tak ať zažijete v příštích 7 dnech spoustu radosti, dobrodružství a nových folklorních objevů. Dnes nám hráli jihočeský Úsvit, muzika Bohemika a plzeňský lidový soubor. A příští víkend se na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu pořadu Cesta k uzdravení. U mikrofonu je Kateřina Dvořáková. Dnes budeme sdílet příběh Jany Dittrichové. Janu trápí neustálé pískání v obou uších i v hlavě, které doprovází motání hlavy a extrémní citlivost na běžné zvuky. Mimo jiné je spoluzakladatelkou a součástí neziskové organizace Neticho. I o tom bude v tomto díle řeč. Její diagnóza zní tinnitus, hyperakuze a vertigo. Jak se dá s takovým hlukem v uších žít a kde hledat pomoc, když klasická léčba možná selhává? Naší nadějí v dnešním dílu je špičkový odborník docent Zdeněk Fík z kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, fakultní nemocnice Motol a Homolka. Společně se podíváme na moderní možnosti léčby a ukážeme si, že cesta ven z labirintu neustálého zvuku existuje.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Než se podíváme na konkrétní příběh naší pacientky Jany Dittrichové, musíme pochopit, s jakým soupeřem vlastně bojujeme. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Tři slova, která pro lékaře znamenají diagnózu, ale pro pacienta nebo naší laickou veřejnost často znamenají noční můru. U naší pacientky Jany se sešly hned tři diagnózy najednou, jak už jsem jmenovala. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Zatímco tinnitus lidé zhruba znají, zbylá dvě slova znějí spíše jako zaklínadlo, alespoň pro mě. Pane docente Zdeňku Fíku, vítejte u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: Stejně tak vítám Janu Dittrichovou.
3: Dobrý den.
1: Já bych chtěla hned v úvodu představit našim posluchačům, co tato tři slova znamenají. Co je tinnitus?
2: Tinnitus je zvuk, který slyší pacient ve svých uších nebo někdy i ve své hlavě. A v drtivé většině případů tento zvuk nemůže slyšet někdo jiný, slyší to pouze on sám.
1: Hyperakuze a vertigo.
2: Hyperakuze je taková podsložka tinnitu. Předpokládá se, že to má v podstatě úplně stejný základ. Vzniká to u některých pacientů, nevíme přesně proč, u někoho ano, u někoho ne, ale ten princip vzniku je podobný. Je to negativní vnímání hlasitých zvuků, nízká tolerance k nějakým hlasitým zvukům. Vertigo je česky řečeno závrať, ta se může objevovat spolu s tinnitem, ale nelze říct, že by všichni pacienti s tinnitem vertigo měli nebo tu závrať. Pokud tomu je, tak potom už lze uvažovat i nad nějakými konkrétními jinými diagnózami, než čistě jenom klasický tinnitus.
1: Je to časté spojení?
2: Neřekl bych, že to je časté spojení. Dává to určitou logiku, proč se můžou tyto dva symptomy, to znamená závrať a tinnitus, vyskytovat spolu, ale není to tak, že by opravdu každý pacient, který má vertigo, měl tinnitus a naopak. Spíše bych řekl, že to méně časté.
1: Jani, zeptám se vás, kdy poprvé jste uslyšela to pískání? Bylo to po nějaké události, nebo jste se zkrátka ráno probudila a začalo vám pískat v uších? A taky by bylo dobré si možná říct, kolik vám je let.
3: Tak mě je teď 27 let a první příznaky tinnitus se objevily zhruba před 5-6 lety. A přesně jak jste říkala, bylo to tak, že jsem se jednoho dne probudila a najednou mi pískalo v jednom uchu. A vůbec jsem netušila, co to mohlo způsobit a ani vlastně, co to je.
1: Já se ptám záměrně na ten věk, pane docente, protože se samozřejmě následně chci zeptat, jestli se to týká opravdu tak mladých lidí, nebo Jany případ je ojedinělý?
2: Určitě není. Samozřejmě je pravda, že ta část populace, kde se to nejčastěji vyskytuje, jsou lidé v produktivním věku. To znamená, že od toho 20. 30. roku až do 50. roku vidíme největší výskyt pacientů s tinnitem. Nicméně tím, že ten tinnitus má určitou vazbu na poruchu sluchu, tak vídáme ten tinnitus u lidí samozřejmě starších, u kterých se sluch postupně ztrácí. A na druhou stranu není výjimkou, i když samozřejmě to vzácné, vidět pacienty i v dětském věku, kteří tinnitus mají, u nich ale samozřejmě někdy obtížné tu informaci o nich získat.
1: Týká se to více žen nebo mužů?
2: Více se to týká žen.
1: Mě to vede i k hormonálním změnám, tedy u žen, které procházejí menopauzou, jestli se častěji projevuje tinnitus.
2: Menopauza a nějaké jiné choroby spojené s hormony můžou mít vliv na rozvoj tinnitu, ale neřekl bych, že úplně lze říci, že u žen je to způsobeno právě menopauzou. Nejspíše je to způsobeno, řekněme, nějakým problematickým srovnáním se s tím zvukem jako takovým. Ty ženy pravděpodobně nedokáží tak dobře se srovnat s tím prvotním rozvojem tinnitu, který může zažít velké množství lidí. Říká se, že zhruba 80% lidí na této planetě někdy ten tinnitus mělo, ale zhruba jenom 1% lidí má ten tinnitus chronický, to znamená, těch 79% lidí se s tím nějakým způsobem srovnalo. A to 1% ne. Proč tomu tak je, plně nevíme, ale předpokládáme, že u těch žen pravděpodobně dochází k nějakým psychickým projevům nebo procesům, které zapříčiní, že ten tinnitus zůstane chronický.

0: Cesta k uzdravení.
1: Když nám intenzivně píská v uších několik týdnů, nebo hučí v hlavě, o tom dnes s panem docentem Zdeňkem Fíkem. My se bavíme o nemoci zvané tinnitus. Zůstaňme tady u toho, jak vzniká.
2: Většinou na prvním místě, a to není tedy případ Jany, i když otázka, jak to tenkrát vlastně opravdu bylo, protože ne vždycky jsme schopni se dobrat všem těm informacím, tak klasickým začátkem je porucha sluchu. U člověka dojde k poruše sluchu a ta porucha sluchu vede k tomu, že sluchová kůra, sluchová dráha na to nějakým způsobem reaguje a snaží se do toho centrálního nervového systému dostat dostatek signálů, aby nahradila ten výpadek těch zevních podnětů a vytvoří nějaký zvuk. A ten zvuk stimuluje tu dráhu, pro ten mozek je to dobře, nicméně ten pacient to může slyšet. Tím pádem dojde k rozvoji tinnitu. Možná hodně z nás to zaznamenalo. Klasickým pokusem, který by šel udělat v této místnosti odlučněné, je pokus, který udělali vědci už dávno, kdy posadili velké množství lidí do odlučněné místnosti a u 90% lidí, kteří byli vystaveni naprosto nulovému zvukovému vjemu, došlo k rozvoji tinnitu. Když opustili tu místnost, tak zase ten tinnitus vymizel. Lidé, u kterých tento tinnitus je a nějakým způsobem se to spojí s negativní reakcí, ať už je to omezuje ve spánku, v práci, trvá to dlouho, bojí se nějakého závažného onemocnění, tak dojde k rozvoji negativní zpětný vazeb a u těch lidí dojde k zafixování toho tinnitu, panická reakce, útěková reakce. A když se toto opakuje, tak může dojít v podstatě vytvoření paměťové stopy. Je to už úplně mimo ucho, toho ucha se to vůbec netýká, je to prostě aktivita neuronů v mozku a to následně vede k tomu, že u těch lidí dochází k fixaci toho tinnitu na úrovni centrálního nervového systému. To znamená, nepíská v uších, ty lidi to tak vnímají, píská v hlavě, v mozku a ty lidé to ale vnímají úplně stejně jako ten prvotní vjem toho tinnitu, který měli, když to vlastně všechno začalo.
1: Vede mě to samozřejmě k otázce, jestli tinnitus není úzce spojen s psychikou člověka. Vy jste to tady párkrát naznačil.
2: Nevím, jestli bych řekl úzce, ale zcela jistě je spojen s psychikou. Jsou lidé, kteří tinnitus mají a pokud se k tomu postaví nějakým způsobem pozitivně, nenechají se tím stresovat, tak mají velkou šanci na to, že ten tinnitus se zvládnou. Ty lidé ten tinnitus přestanou negativně vnímat.
1: Jak se tinnitus diagnostikuje?
2: Velmi obtížně. Myslím si, že v medicíně není opravdu mnoho nemocí a diagnóz, kdy my se opíráme čistě o vyjádření pacienta, to, co nám pacient řekne. Máme málo nástrojů, jak to můžeme hodnotit, můžeme používat dotazníky, ale zase se jedná čistě o informaci, kterou nám dává pacient. My mu nevidíme do hlavy. Teoreticky můžeme se snažit nějakou audiometrickou metodou maskovat ten tinnitus, to znamená, pacient nám řekne, že slyší nějaký tón a my se snažíme ten tón maskovat protichůdným zvukem a pokud dojde k vyrušení tinnitu, tak jsme schopni zjistit, jak vysoký ten tón je, ale zase je to subjektivní metoda. Dnes pomocí různých vyšetření, jako třeba funkční magnetická rezonance nebo nějaké podobné postupy, asi jsme schopni nahlédnout do toho mozku a vidět nějakou abnormální aktivitu, ale tohle je pořád experimentální záležitost a je to víceméně čistě subjektivní vjem pacienta, který nám pacient řekne, a my s tím musíme nějak pracovat.
1: Těžko popsat, jak silně to pískání slyším, pochopitelně. Věřím, že ta diagnostika je velice složitá. Možná bychom ještě, než přejdeme k Janě, měli říct, jestli to pískání je jenom v jednom uchu, nebo v obou, a nebo postupně se přenáší z jednoho do druhého. Neumím si to představit.
2: V podstatě jste řekla všechny možné varianty, které můžou být a ještě vlastně k tomu přichází čtvrtá varianta, že nemají pocit, že by jim pískalo v uších, ale že jim píská uprostřed hlavy.
1: Já teď přejdu k vám. Jano Dittrichová, ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Píská vám teďka v hlavě?
3: Ano, teď mi píská v hlavě a i v uších.
1: A já se ptám, protože tady je velké ticho. Jak intenzivní to pískání je?
3: Určitě to pískání je umocněno tím, kde se teď nacházíme, protože tady je opravdu velké ticho. A musím říct, že zrovna teď, když jste si povídali s panem docentem, tak jsem se na to hodně soustředila. Takže teď to píská poměrně dost.
1: Já se ptám i proto, že jedna z možností vlastně léčby nebo pomoci si, jak to pískání skoro neslyšet je, že používáte v práci sluchátka. Vycházím teď z vašeho příběhu. Pomůže to poslouchat hudbu?
3: Určitě. Když mi tinnitus začal, tak to byla vlastně jediná možnost, jak jsem si mohla pomoct. A krom hudby, tak vlastně si pouštím podcasty anebo nějaký seriály, abych to přehlušila, ten zvuk. Zprvu jsem se to snažila ignorovat a říkala jsem si, že to prostě odejde a v následujících dnech se to začalo zhoršovat a já jsem z toho začala být poměrně ve stresu, takže určitě ty prvotní dny byly hodně vyčerpávající a vlastně po týdnu, co mi pískalo v uších, tak jsem zašla k lékaři, protože se to nedalo vydržet.
1: A tam jste prošla nějakým vyšetřením?
3: Já jsem poprvé šla na pohotovost na ORL, kde mi změřili sluch. Vlastně zjistili, že tam je nějaká sluchová ztráta, která tam nebyla. Sluch jsem měla normální a nasadili mi kortikoidy, které jsem dostala injekčně a poté jsem je dostala v práškové podobě domů.
1: Ulevilo se vám?
3: Ne, vůbec. To hlavně začalo nejdřív jenom v jednom uchu a vlastně v následujících dnech mi to začalo i v druhém uchu a to bylo i po té návštěvě toho doktora, kdy vlastně každý den se ta intenzita zvětšovala a zvětšovala.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme v úvodu mluvili o tom, že Jana má tinnitus spojený i s vertigem. Motá se vám hlava?
2: Není to tak, že by se mi hlava motala furt, ale přichází takové ataky, kdy z ničeho nic se mi zamotá hlava a buď to trvá 10 vteřin nebo pár minut a pak to zase odejde.
1: Co vám na to pomůže, Jani?
2: Lehnout si. Chvilku se odpočinout.
1: Vertigo, motání hlavy, pane docente, vede mě to samozřejmě i k otázce na fyzioterapii, jestli to nemůže být třeba spojeno s krční páteří, se skříplým nervem.
3: Vertigo, ale i tinnitus samozřejmě mohou být spojené s nějakými vertebrogenními potížemi s krční páteří, nicméně je to příčina poměrně vzácná. Typicky takovéto pacienti se poznají tím, že pokud mají tinnitus a mají příčinu v krční páteři, tak dokáží ten tinnitus modulovat, nějakým způsobem měnit tím, že si hýbou s krkem, masírují si krk, masírují se za ušima, nebo třeba si nějakým způsobem masírují ty čelistní klouby a tím dokážou ten tinnitus modulovat. Ono těch lidí je poměrně hodně, kteří tohle to dokáží, ale k tomu ještě řeknu jednu věc. Ono totiž je to tak, že samozřejmě těch lidí s tinnitem je poměrně dost, jeden ze 100, a lidí s problémy s krční páteří je obrovské množství. To znamená, pro toho lékaře vlastně je to poměrně jednoduchá věc. Pacientovi říct, to máte od krční páteře, mějte se dobře, vyhledejte fyzioterapeuta, nashledanou. A je to vlastně to asi ta nejjednodušší věc, co můžeme udělat, bohužel, protože takovouto kombinaci najít není vůbec vzácné, ale vůbec to spolu nemusí mít nic společného.
1: Jano, ovlivnil vám tinnitus nějak váš osobní a pracovní život?
2: Určitě. Minimálně první rok, dva. Já jsem z toho byla psychicky špatná a vyčerpaná. Vůbec mi nešlo spát, vůbec mi nešlo se soustředit a čím díl se tohleto dělo, tak jsem byla unavenější a unavenější a ten tinnitus se mi vlastně na základě tohodle zhoršoval. Takže to byl takový zamotaný kruh. Většinu času během dne jsem se vlastně soustředila jenom na to, že mi píská v hlavě a nebyla jsem schopná se soustředit na normální práci. A pojem tinnitus a pískání v uších v nějakém jako dlouhodobém horizontu jsem neslyšela a nevěděla jsem o něm.
1: Logicky člověk to přisuzuje hlasité hudbě. Vy jste spoluzakladatelka neziskové organizace Neticho. Předpokládám, že vznikla i proto, abyste šířili osvětu, co tinnitus je. Jaký máte cíl?
2: Primárně pomáhat lidem, kteří tinnitus mají, protože spoustu lidí s tinnitem si moc neví rady a právě pak dochází k tomu, že se u těchto lidí rozvíjí nějaké psychické problémy, které právě jim zhoršují ten tinnitus. A zároveň můj kolega, tak ten měl takovou zkušenost, když mu začal tinnitus, že vlastně přišel k lékaři a oni mu řekli, že ať si na to zvykne, že na to nic nepomáhá. A to byl takový ten prvotní krok k tomu založit Neticho, aby pacienti měli nějakou oporu, mohli dohledávat informace, měli kde sdílet své příběhy.
1: Najdeme vás na webových stránkách neticho.cz, je to tak?
2: Teď už je to tinnitus.cz.
1: Pane docente, zaznělo tady, jak se tinnitus diagnostikuje, ale ještě jsme neřekli, jak se toto onemocnění, které je velmi složité, léčí.
3: Musíme odlišit dva typy pacientů. Pacient, který přijde s akutním problémem a pak pacient, který přijde po dvou letech s tím, že má tinnitus a že by s tím chtěl něco dělat. U toho pacienta s tím akutním problémem, tak tam se musíme podívat na kvalitu toho sluchu a pokud tam je nějaká sluchová porucha, kterou můžeme odstranit, ne vždy to jde, ale někdy ano, tak pokud odstraníme tu sluchovou poruchu, tak máme šanci na to, že ten tinnitus odezní. Pokud tu sluchovou poruchu nejsme schopni odstranit, anebo jako třeba tady v případě Jany vlastně nevidíme, může to být dáno tím, že to vyšetření nebylo kvalitní nebo tím, že jsme nevyšetřili třeba všechny frekvence, které bychom vyšetřit potřebovali, tak tady samozřejmě můžeme použít i kortikoidy a můžeme doufat na to, že se s tím ten člověk nějakým způsobem srovná. A pak máme teda pacienta, který má tinnitus chronický. To nejhorší, co se může stát, je, když tomu pacientovi řekneme, vy se na to musíte zvyknout. V podstatě ten princip té léčby je trošku takový, ten člověk se na to musí vlastně zvyknout, ale musí se mu v tom hodně pomoct. Málo kdo to zvládne sám. Takže pokud mu takhle řekneme a odešleme ho z ambulance pryč, tak jsme teda rozhodně ničemu nepomohli. Stejně tak, pokud nabízíme léčbu, které víme, že není potvrzená, že by fungovala, je to jenom pro nás určitý zase prostředek k tomu nějak toho pacienta zabavit, nebo se ho teda, když to řeknu, hrozně zle zbavit a ta léčba nezafunguje, tak každý takhle tenhle ten negativní moment má vliv na to, že ten pacient ztrácí víru v to, že by ten tinnitus mohl odeznít a u těch citlivých lidí to právě podporuje zase tu negativní zpětnou vazbu a prohlubování toho problému jako takového. Takže dneska už se nemyslíme, že tinnitus u těch chronických pacientů úplně vymažeme. Ideálním pacientem, kterému říkáme, že je vyléčený, tak je to pacient, který nám po nějaké době řekne, ano, já vím, že tinnitus mám, je někde vzadu, neobtěžuje mě, prakticky nikde se neobjeví maximálně, když jsem ve velkém tichu nebo v nějakém stresu a neobtěžuje mě v mém životě. Tohle je vyléčený pacient.
1: Obtěžuje vás tinnitus, ano?
2: Teď už tolik ne. Já si myslím, že jsem vlastně dospěla do fáze, kdy mám svůj tinnitus poměrně ráda. A to z hlediska toho, že pokud dojde k nějakému zhoršení, že ho začnu vnímat víc, tak vím, že potřebuji zpomalit a potřebuji si odpočinout a vlastně se tolik nepřetěžovat. A v tomhle směru mi to hrozně pomůže se trochu lépe starat o sebe a o svoje tělo.
1: Očekáváte, nebo možná i víte, pane docente, že do vašeho oboru přijde technologie, která tinnitus vyléčí?
3: Myslím si, že viděna toho, že budeme mít pacienty s vyléčeným tinnitem, je ještě relativně daleko, ale samozřejmě ten vývoj se snaží tohleto zvrátit. V tuhle chvíli existují tři základní směry, kterými se ten vývoj posouvá. To začneme těmi nejvíce experimentálními technikami. Tím, jak jsme si říkali, že ten tinnitus vzniká na základě souhry neuronů, které by spolu plně hrát neměly, tak je určitá představa, že nějakou biologickou léčbou by bylo možno tuhle tu souhru přerušit a zamezit těm neuronům, aby se takhle spolu hráli a vytvářeli tu nadměrnou aktivaci, která se někdy připomíná třeba k epilepsii. Dlouhodobě se pacientům nabízí takzvaná transkraniální magnetická stimulace, která ten efekt asi trošku má, ale potvrzeno to nikdy nebylo. Nicméně teď se ukazuje, že možná bude potřeba cílit na jiné části mozku a je možné, že pokud se cílíme na jiné části mozku, pokud se to naučíme, tak budeme schopni tuhle transkraniální magnetickou stimulací, je to něco jako magnetická rezonance, akorát že terapeutická, možná nějak pacienty ovlivnit. To, co je asi nejblíž, tak je přístroj, který se nazývá Lanier. Je to přístroj, který kombinuje dvě věci. Jednak se snaží modulovat zvukem, který je vysílán do uší, ten tinnitus touto cestou, ale současně aktivovat i takzvaný somatosenzorický aparát. To znamená, my jsme si říkali, že někteří lidé jsou schopni tím, že si masírují krk nebo si pohnou krkem, ovlivnit tinnitus. A to už se dlouhodobě ví, že tohoto funguje. Nicméně zjistilo se, že pokud to skombinujeme s tou zvukovou terapií, budeme-li stimulovat něco jinde na těle, něco jiného než zvuk. V tomhle případě je to poměrně zajímavé, ale je to stimulace jazyka jako takového. Tak pokud stimulujeme jazyk a sluchový aparát, tak ty studie, které přicházejí na ten přístroj Lanier, tak ukazují, že skutečně lze nějaké pacienty tinnitu zbavit nebo minimálně aspoň ten tinnitus výrazně potlačit. V současné době my Lanier k dispozici v České republice nemáme, v Evropě, v Německu, v Rakousku už je dostupný. Já jsem vlastně vynakládal nějaké úsilí na to, abychom ten přístroj tady měli. Není to úplně jednoduché a nebude to ani teda zatím levná záležitost. To samozřejmě může být určitá překážka pro to, aby se to výrazně rozšířilo mezi pacienty.
1: Ta cesta dostat sem Lanier bude ještě složitá. Doufám, že se vám to podaří oběma. Vy máte teď možnost někomu, Jani, poděkovat. Komu to bude?
2: Já bych asi možná poděkovala Filipovi Rojíkovi právě z Neticha, se kterým přicházíme na spoustu projektů, který mě osobně dávají hrozně smysl a myslím si, že mají dosah a pomáhají pacientům, kteří se s tinnitem trápí. Takže bych asi chtěla poděkovat Filipovi, protože ten do toho hodně tlačí a je to pro něj hodně důležitý a myslím si, že mě v tomhletom hodně motivoval.
1: Já děkuju vám, pane docente, že jste přišel. A vám, Jani, samozřejmě přeji hodně úspěchu a ať se, řekněme, mise Lanier podaří. A až tady ten přístroj bude, tak doufám, že přijdete k nám do studia do pořadu Cesta k uzdravení a přiblížíme ho našim posluchačům víc.
2: Děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Brno žije velkou cenou, její návštěvníky trápí vysoké teploty. V Česku včera právě padaly teplotní rekordy, zaznamenala je třetina meteorologických stanic. Návštěvníci Prostějova budou moci o prázdninách opět vyrazit na prohlídkové okruhy. A dnes má být jasno nebo skoro jasno, později oblačno s teplotami do 34 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Masarykův okruh v Brně patří motocyklové Grand Prix. Závodníci za sebou po včerejšku mají kvalifikace i sprintový závod. Ten hlavní je čeká dnes. Sledovali to tisíce fanoušků, kteří museli odolat mimořádnému horku.
2: My jsme přišli asi za Iogurou, bylo to super, líbila se nám ta atmosféra.
3: No, nejvíc té kvalifikace.
2: Tak my jsme z Ostravska a Havíři jsou zvykli na teplo, takže teplo nám nevadí.
4: Zatímco Petr Adavic z Českého Těšína si šampionát užívají, ne všichni fanoušci zvládají horké počasí dobře. Záchranáři každý den ošetřují desítky lidí kvůli kolapsům, říká mluvčí Michaela Botová.
5: Dochází k tomu, že ten člověk má jakousi nevolnost, to mžitky před očima, začne omdlévat, je potřeba ho okamžitě dostat do stínu, podat mu nějakou tekutinu.
4: Zdravotníci doporučují dodržovat pitný režim a omezit alkohol. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Horku provázejícímu brněnskou Grand Prix se budeme věnovat v průběhu dnešního rána. A zůstaneme u něj i v těchto chvílích. Vysoké teploty včera lámaly rekordy po celém Česku. Vůbec nejtepleji 36 stupňů bylo ve Štemberku v Olomouckém kraji. Na hranici 35 stupňů vystoupala rtuť teploměru i ve Strážnici na Veselsku. Rekordy včera zaznamenala více než třetina stanic, které měří přes 30 let. Na Labské Boudě a v Žamberku byl pokořený absolutní červnový rekord. Výstraha před vysokými teplotami bude platit i dnes. Meteorologové varují, že se k ním mohou přidat i bouřky. Průvodci v Prostějově nabídnou i o těchto prázdninách turistům prohlídkové okruhy. Zahrnovat budou prostory radnice, včetně výstupu na věž, Národního domu, kostela Povýšení svatého kříže, zámku nebo muzea harmonií.
6: Na některé prohlídky je potřeba objednat se předem, jiné je možné navštívit bez objednání. Okruh po starých prostějovských hřbitovech je pak specifický tím, že zahrnuje také návštěvu botanické zahrady. Všechny prohlídky organizované městem jsou zdarma. Více se zájemci dozví na webu magistrátu. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
0: Ve Zlíně pokračují opravy venkovního bazénu městských lázní. Ty zahrnují mimo jiného novou fólii na dně bazénu, odrazové můstky nebo nerezové žebříky pro vstup do vody. Město za úpravy zaplatí ze svého rozpočtu necelých 9 milionů korun. Veřejnost by si v bazénu mohla zaplavat od 1. července.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude v první části dne převážně jasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer čekejte vývoj kupovité oblačnosti a místy bouřky a přehánky. Nejvyšší teploty tak vystoupí na 31 až 34 stupňů. Foukat bude slabý vítr většinou severních směrů, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky ráno a také večer většinou mírně nepříznivé, jinak dobré a biozátěž na trojce, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na 257. kilometru dálnice D1 zůstává ve směru na Brno auto s poruchou. Pozor na okraji Drnholce, na silnici do Litobratřice pohybuje poník. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dobré ráno všem posluchačům Českého rozhlasu Brno. 5:04 začíná ranní vysílání, kterým vás dnes bude provázet Eliška Zárecká. Je neděle 21. června roku 2026. Svátek má Alois, tedy všem dnešním oslavencům přejeme jen to nejlepší. Pár dalších zajímavostí spojených s dnešním datem se dozvíte už za chvíli. Přibližně ve 5:45 bude čas na předpověď počasí a ani dnes nedá Jiří Ktrachta pokoj s čerty. To, čemu říkáme idiomy, dnes idiomy čertovské, rozpitvá v jazykové dílničce krátce před 17:30 jazykospitec amatér Jiří Trachtulec. Tak určitě zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Brno.

0: To byla folkroková skupina Fleret, posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 11 minut a přesně 12 minut po 5. hodině. Dnes je neděle 21. června roku 2026. 21. červen je v kalendáři označen jako Evropský svátek hudby. Poprvé byl slaven jako Den hudebníků v roce 1981 z popudu tehdejšího francouzského ministra kultury. V Česku přijalo Ministerstvo kultury svátek hudby v roce 1990. 21. června 1621 bylo na Staroměstském náměstí v Praze popraveno 27 předních účastníků Českého stavovského povstání proti Habsburkům. Stalo se tak po porážce stavů v bitvě na Bílé hoře v roce 1620, která ukončila českou reformaci. Při veřejné čtyřhodinové popravě, kterou řídil kat Jan Midlář, zemřeli 3 čeští panové, 7 rytířů a 17 měšťanů. V roce 1893 se právě 21. června narodil ve Vizovicích skladatel Alois Hába. Jeho skladby ve 20. a 30. letech hojně zněly na mezinárodních festivalech soudobé hudby. Složil mimo jiné na vlastní libreto čtvrttónovou operu Matka, několik smyčcových kvartetů, řadu sborů a dalších děl. A 21. červen je spojený také se jménem hudebního skladatele Pavla Haase. Narodil se v Brně roku 1899. Pavel Haas je autorem komorních skladeb, písní a opery Šarlatán. Zemřel v pouhých 45 letech v koncentračním táboře v Osvětimi. 21. června v roku 1900 byl v Brně zahájen provoz elektrické tramvaje. Při této příležitosti byl zároveň ukončen osobní provoz parní tramvaje. Parní tramvaje dál vozily náklady. A v roce 1914 zemřela 21. června Berta von Zunter, rozená hraběnka kinská, spisovatelka, jedna z nejvlivnějších politických žurnalistek své doby. Dětství prožila v Brně. Patřila k průkopníkům mírového hnutí, napsala román s názvem Odzbrojte a v roce 1905 se stala první ženou, které byla udělena Nobelova cena za mír. Je 5 hodin a 14 minut, už za chvíli předpověď počasí. Ještě předtím posílám písničku.
1: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mý,

0: počasí.
1: Je 5 hodin a 18 minut, přinášíme předpověď počasí. Aktuálně se teploty v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 17 až 22 stupňů Celsia. Nejtepleji je ve Ždánicích 22 stupňů a nejchladněji máme v Tišnově Hájku 17 stupňů Celsia. Dnes bude v první části dne převažovat jasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer očekáváme vývoj kupovité oblačnosti a lokálně se mohou vyskytovat bouřky a přehánky. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů. Vát bude slabý vítr většinou severních směrů o rychlosti 1 až 4 metrů za sekundu. Může v přehánkách a bouřkách přechodně zesilovat. Rostylové podmínky budou ráno a poté později večer a v noci většinou mírně nepříznivé, jinak dobré. Slunce dnes v Brně vyšlo ve 4 hodiny a 47 minut a zapadne 5 minut po 9 hodině večer. Další předpověď nabídnu přibližně za půl hodiny. Posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
2: Hostem úterního dopoledního vysílání 23. června po 11. hodině bude ředitel střediska volného času Lužánky Jan Ondroušek a budeme si povídat o letních táborech pro děti. Jak se mění náplň prázdninových pobytů, mohou příměstské tábory nahradit ty klasické a jak se daří děti odpoutat od vysedávání u mobilů či počítačových obrazovek? Na zajímavé povídání i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Skupina Činasky s písní Potkal jsem tě po letech na vlnách Českého rozhlasu Brno. Za 7 minut bude 17:30. Dnešní jazyková dílnička Jiřího Trachtulce přinese další čertovské výrazy.
1: Dnes si povíme, proč se říká, že s někým šíjí všichni čerti. Zaregistroval jsem pověst, která vypráví o krejčím, který upsal svoji duši peklu. A podle smlouvy místo něj 10 let šili v jeho dílně čerti. A krejčí si těch 10 let velmi aktivně užíval čerty vydělaných peněz. A tak se o člověku, který si přes příliš užíval života, byl temperamentní či aktivní, začalo říkat, že za něj asi čerti šijí. Postupem času se na tu pověst zapomnělo a úsloví se zkomolilo. Takže když je dnes někdo dospělý příliš aktivní nebo temperamentní, říká se, že s ním šijí čerti. A pokud šijí s dětmi, jsou neposedné či rozpustilé. V brněnském Hantecu bychom řekli, casnujo s ním raraši. Hantec dechá.
0: To byl Jiří Trachtulec a jeho jazyková dílnička. Další díl zazní opět v sobotu ráno.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Na Masarykově okruhu v Brně se dnes pojede hlavní závod MotoGP. Jezdci odstartují ve 14 hodin. Do areálu automotodromu proto zamíří 10 tisíce lidí. Organizátoři prosí, aby co nejvíce využívali městskou hromadnou dopravu a posílené spoje tramvají a také mimořádně bezplatné autobusové linky. Včerejší tropické teploty provázely během odpoledne i bouřky, polámané větve a očerpávání vody ze zatopených prostor řešili hasiči na Královéhradecku a Trutnovsku. Bouřky zasáhly také Liberecko a Jablonecko. Zhruba ke 30 případům vyráželi hasiči na Vysočině. Výstraha před silnými bouřkami bude v Česku platit i během dneška. Kompletně hotová 17 kilometrů dlouhá dálnice D49 z Hulína na Kroměřísku do Frštáku na Zlínsku by se měla dočkat dalšího úseku směrem na Lípu. Včera to řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Úsek by měl být hotový v roce 2032. Navazující výstavba směrem na Slovensko je teď předmětem řešení a časový harmonogram není znám. Onkologickým pacientům v Olomoucké fakultní nemocnici budou příští týden od pondělí do pátku hrát hudebníci. V areálu nemocnice se bude konat druhý ročník festivalu Onkologie ožije. A na jihu Moravy bude dnes v první části dne převážně jasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer čekejte vývoj kupovité oblačnosti a místy bouřky a přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů. Vítr bude foukat slabý, většinou severních směrů. V přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž naopak je vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně projíždějte na 257. kilometru dálnice D1 ve směru do Brna, tam zůstává nepojízdné auto. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: 8 minut po půl šesté dozněla píseň Kde křídly mává kormorán. Posloucháte Český rozhlas Brno. Na Masarykově okruhu v Brně se dnes pojede hlavní závod MotoGP. Kvůli desítkám tisíc fanoušků z Česka i ze zahraničí jsou plnější dálnice a silnice v okolí a živěji je taky ve městě a v kempech. Vypořádat se fanoušci musí i s tropickými teplotami, které šampionát provázejí.
1: Já právě procházím kempem, který je zhruba 15 minut chůze od závodního okruhu. Pan Slávek přicestoval z Polska s manželkou a dvěma dětmi už v pátek.
2: Máme vlastně bazén.
3: Jak dlouho vám trvalo vlastně napustit ten bazének, nachystit to všechno?
2: Celý den.
3: Celý den jste tady.
2: Nespěše nám si vůbec, máme celý den na to všechno, je v pořádku. I cieň, máme dużo cienia před sluncem. No.
3: Máte tady strom, tak...
2: Tak, vlastně tak, přesně tak.
1: Jak se při vysokých teplotách schladit, to řeší i Dominik s Valentínou z Olomouckého kraje, kteří přijeli podpořit Filipa Salače a postavili si stan opodál.
4: Tak moc jsme se nepřipravili, jsme takový trocha polehku, nečekali jsme takový vedra, ale máme takovou ledničku s ledem, ty noci byly taky zajímavý.
3: A ledničku jste si už přivezli plnou vody?
4: Plnou piva a vody. Pitný režim je důležitý.
5: Máme všechno. Snad.
3: Jak počítáte s tím, že se vyspíte, když bude dusno?
4: My počítáme s tím, že spát moc nebudeme, protože tady bude i noční život, takže se těšíme.
1: Jihomoravští záchranáři se přímo v areálu a jeho okolí denně starají o desítky lidí se zdravotními potížemi. Podle mluvčí Michaely Botové velká část souvisí právě s horkým počasím.
6: Teď už výrazně převažují kolapsy. U toho kolapsu dochází k tomu, že ten člověk má jakousi nevolnost, mžitky před očima, začne omdlévat, je potřeba ho okamžitě dostat do stínu, podat mu nějakou tekutinu, hlídat ho, sledovat, ochlazovat, pokud by neklesala teplota a pokud by dokonce začalo docházet k poruchám vědomí, tak určitě je potřeba vyhledat odbornou pomoc, to znamená zavolat například nás.
1: Zdravotníci proto výrazně doporučují dodržovat pitný režim a omezit alkohol.
6: Měli by mít pokrývku hlavy. Všimla jsem si, že tu lidé mají slunečníky nebo deštníky, to je určitě dobře, ať se drží co nejvíc ve stínu. Někteří se ochlazují tím, že se polévají vodou, tak jako s tím opatrně, ale samozřejmě mírné ochlazení můžeme jen schválit. S alkoholem se tu setkáváme, my doporučujeme, aby to lidé nepřeháněli, pokud je o alkohol, protože alkohol dehydratuje a to potom může ten kolaps ještě zhoršit.
1: Kromě toho záchranáři ošetřují pacienty s drobným poraněním, například s popáleninami od grilu nebo po bodnutí hmyzem. Hana Novotná, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 5 hodin a 45 minut, je čas na předpověď počasí. Aktuálně se teploty v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 17 až 22 stupňů Celsia. Nejtepleji je ve Ždánicích 22 stupňů a nejchladněji máme v Tišnově Hájku 17 stupňů Celsia. Dnes bude v první části dne převažovat jasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer očekáváme vývoj kupovité oblačnosti a lokálně se mohou vyskytovat bouřky a přehánky. Nejvyšší teploty dnes 31 až 34 stupňů. Slabý vítr většinou severních směrů může v přehánkách a bouřkách přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky ráno a poté později večer a v noci většinou mírně nepříznivé, jinak dobré. Slunce dnes v Brně vyšlo 2 minuty po 4:45 a zapadne 5 minut po 9:00 večer. Podrobnou předpověď s brněnskými meteorology nabídnu přibližně za 30 minut. U mikrofonu Eliška Zárecká posloucháte Český rozhlas Brno. Krásné ráno.
2: Přátelé, už se nám blíží 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. A já vás chci srdečně pozvat mimo jiné k poslechu nedělního hudebního pořadu s názvem Škola základ života. Odkáže na jedinečnou práci našich základních uměleckých škol. V neděli 28. června od 10:30 dopoledne si poslechněte živě výkony nejlepších dětských a mládežnických muzik z celé republiky. A to, že jsou nejlepší, je prosím faktem, protože půjde o vítěze celorepublikové postupové soutěže žáků ZUŠ, jejíž finále se uskutečnilo vloni v Mikulově. K poslechu srdečně zve Jaroslav Kneisel.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Mrs. Robinson na vlnách Českého rozhlasu Brno. Za 9 minut bude 6 hodin. Hliník se odstěhoval do Humpolce. Hujer metalesku blesku. Už je čas, musíme jít. Když Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák psali film Marečku, podejte mi pero, netušili, že se v něm urodí desítky hlášek. Od premiéry legendárního filmu v režii Oldřicha Lipského uplynulo tento týden 50 let.
1: Marečku, podejte mi pero.
2: Když jsme končili natáčení Samoty, tak jsme běželi do auta, který nás vezl na Marečka. Vzpomínám si, že jsem Láďovi říkal, Láďo, my nejen, že jdeme z filmu do filmu, ale my běžíme.
3: Zdeněk Svěrák vzpomíná na to, jak v roce 1976 současně točili nejen Marečka, ale s Jiřím Menslem i film Na samotě u lesa. S Ladislavem Smoljakem Svěráka pojilo kromě přátelství i to, že byli oba bývalými kantory a tak se rozhodli napsat film ze školního prostředí.
2: My jsme obdivovali předválečné filmy ze studentského prostředí podle těch žákových knih a říkali jsme si, že by si škola zasloužila zase nějaký film. A teď jsme stáli před otázkou, když to bude o dětech na základce, tak budou chtít, aby tam byla pionýrská organizace. Když to bude o Gimplu, tak tam budou muset být svazáci. A protože jsme oba měli zkušenost s tím, že jsme učili starší lidi, než jsme my, tak jsme si říkali, když to bude o dospělých, tak tu stranu tam nedají.
4: Hujer, jděte si po svých. Hujer, metalesku, blesku.
2: No a hodilo to spoustu zajímavých situací, jako třeba to rodičovské sdružení.
5: Kam až sahají Hujerovi?
3: Žáky večerní školy si zahráli Josef Kemr, Iva Janžurová nebo Zdeněk Srstka, který pokaždé pouze jednoho spolužáka omlouval.
5: Hliník se odstěhoval do Humpolce.
2: Buď jsme tam dávali jména svých spolužáků dávných, třeba je tam Svátek, to byl můj spolužák. Někdy jsme taky šli do telefonního seznamu a zalistovali a to jsme netušili, že se to stane celonárodně populárním a že už ten Hujer se píše s malým H a je to pojem pro šplhavce.
6: Soudru, profesore, za minutu bude zvonit.
5: No a co?
6: Že už začne hodina.
5: Ano.
6: Už je čas, musíme jít.
3: Hlavní úlohu Jiřího Kroupy, který si potřebuje dodělat maturitu, si zahrál Jiří Sovák. Tomu autoři text napsali přímo na tělo. A proč se vlastně film jmenuje Marečku, podejte mi pero?
2: To se odvíjelo od názvu prvního filmu Jáchem hoďo do stroje. Ten se původně měl jmenovat Vysoká fáze. Tak já jsem zalistoval ve scénáři a našel se tam větu Jáchyme hodil do stroje. No a pak jsme na tomhle schématu stavěli ten další. Marečku, podejte mi pero.
3: Dodává Zdeněk Svěrák a připomíná, že Františku Kovaříkovi, který hlášku o Marečkovi pronášel, bylo při natáčení právě tolik let, kolik je mu nyní 90. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Na brněnském automotodromu dnes vyvrcholí program Grand Prix. Kampaň Buď připraven naslouchat motivuje táborové vedoucí, aby se nebáli dětem nabídnout pomoc. Nová vyhláška zakazuje kempování u rybníku Hliník na Horonínsku a bude jasno nebo skoro jasno, později oblačno s teplotami do 34 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Na Masarykově okruhu v Brně se dnes pojede hlavní závod MotoGP. Pořadatelé čekají desítky tisíc návštěvníků. Už včera na odstavných plochách a parkovištích v okolí závodního okruhu parkovalo podle policie přes 3200 aut a 1250 motocyklů. Další stály přímo uvnitř areálu a nebo v kempech. Jihomoravský policejní ředitel Leoš Tržil doporučuje vyrazit s dostatečným předstihem.
5: Za prvé výhoda je ta, že si najdou lepší místo na sledování samotného závodu a bude to pro ně samozřejmě příjemnější, protože pravdou je v tom, že ta dopravní intenzita se vyvíjí. My uvidíme. V každém případě, kdo přijede dřív, rozhodně pojede v klidu, rozhodně klidně zaparkuje a v klidu si to užije.
3: Pokladny na automotodromu otevřou v 6:30. Z Brna k závodišti bude jezdit bezplatná autobusová linka od Bohunické nemocnice. Warm-up před závody začne v 9:40. Na letních táborech se děti často svěřují s osobními problémy běžného života. Upozorňuje na to kampaň s názvem Buď připraven naslouchat. Připravila ji organizace Nevypust duši spolu s písničkářem Pavlem Čatkem a skauty. Pro vedoucí připravili třeba karty s doporučeními pro vedení podpůrného rozhovoru nebo písně Smutek a strach. Podle nové vyhlášky obce Hratíškovice na Horonínsku nesmí návštěvníci kempovat u oblíbené nádrže Hliník. Zákaz se týká táboření, stavby dočasných přístřešků, tedy stanů a přistavování obytných aut. Důvodem je nepořádek a hluk, který rušil místní obyvatele, vysvětluje lidovecký místostarosta Josef Uhlík.
6: Návštěvníci sobě zanechali vždycky hodně odpadků. Tím pádem, jak se to rozneslo, že tam je perfektní koupání, tak už se to stávalo neúnosným a bývalo právě tady těchto obtížností.
3: Zákaz kempování není jediným opatřením v okolí nádrže. Od června do srpna také platí omezení rybolovu.
7: Sport.
3: Z druhého místa odstartuje do závodu kategorie Moto 2 na velké ceně České republiky motocyklový závodník Filip Salač. Jediný český zástupce v mistrovství světa mluví o tom, jestli mu ze závodu pomůže, že trať brněnského autodromu zná lépe než soupeři.
8: Tím, že letos ta Grand Prix je o měsíc dopředu oproti tý loňský a dělalo se spoustu úprav na tom okruhu tady v Brně, tak jsem tady toho času nestrávil tolik jako v loni, ale stejně budu mít určitě navrch oproti ostatním jezdcům. Myslím si, že jsem tady byl 4x, 5x a to mi určitě pomůže.
3: Závod Moto 2 začne 15 minut popolední. Hlavní závod MotoGP odstartuje ve 14 hodin.
4: Počasí.
3: Na jihu Moravy bude v první části dne převážně jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer čekejte vývoj kupovité oblačnosti a místy bouřky a přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů, více už za chvíli s brněnskými meteorology.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na 257,5 kilometru dálnice D1 zůstává v připojovacím pruhu ve směru na Brno porouchaný autobus. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré ráno, 4 minuty po 6. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Od mikrofonu vás zdraví Eliška Zárecká. Je neděle 21. června roku 2026. Svátek má Alois. Všem nositelům tohoto jména, všem tatínkům k dnešnímu dni otců a samozřejmě i všem narozeninovým oslavencům přejeme jen to dobré. Už za chvíli se do kalendáře podíváme podrobněji a připomeneme si další významné události, které se vážou k dnešnímu dni. Přibližně ve 6:45 nás čeká podrobná předpověď počasí s brněnskými meteorology. No a nebudou chybět písničky, které nestárnou. Zaspívají nám Pavel Bobek, Marta Kubišová nebo Václav Neckář. Přeji vám krásné ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

Doznívá píseň z roku 1999 s názvem Nelítám nízko. Posloucháte Český rozhlas Brno, máme 11 minut po 6. hodině. Listujeme kalendářem. 21. června 1921 se v Šaraticích na Slavkovsku narodil sochař Václav Kyselka. Jeho díla stojí hlavně v západních a severních Čechách, ale vytvořil také pomník osvobození v Hostěrádkách Rešově. Václav Kyselka měl 7 dětí. Syn Václav a dcera Eva zdědili po svém otci umělecký talent a věnují se umělecké činnosti. Václav je akademickým sochařem a Eva nyní Brožová brněnskou sochařkou. Roku 1928 se 21. června v Brně narodila novinářka Věra Mikulášková, manželka básníka Oldřicha Mikuláška. Od roku 1952 pracovala v brněnském rozhlase. V roce 1961 pak nastoupila do tehdy začínajícího studia brněnské televize. Za celoživotní tvůrčí a organizátorskou činnost na poli žurnalistiky a policistiky jí byla v roce 1997 udělena cena města Brna. 21. června 1928 se v Brně uskutečnila ustavující schůze spolku Dům útěchy, usilujícího o zřízení ústavu pro pacienty postižené onkologickými onemocněními. Jeho zakladateli byli Jaroslav Bakeš, tehdejší primář chirurgického oddělení zemské nemocnice na Žlutém kopci, a jeho matka Lucie Bakešová. Byl tak položen základ dnešního Masarykova onkologického ústavu. Dnešek také připomíná spisovatelku, filmovou scénáristku a autorku rozhlasových her a pohádek Markétu Zinnerovou. Narodila se 21. června 1942 v Brně. Pracovala v rozhlase i televizi, v redakcích řady časopisů a okusila i povolání průvodčí. Tajemství proutěného košíku, Indiáni z Větrova, Kde padají hvězdy a v poslední době například Hejásek a Jujdásek. To jsou názvy děl, která si jistě pamatujete. A dnešek je také spojený s jednou tragédií. Právě 21. června 2004 zničil výbuch plynu čtvrtinu staršího bytového domu v brněnské Tržní ulici. V jeho troskách zahynuli 3 lidé, další muž zemřel po převozu do nemocnice. 30 rodin tehdy přišlo o střechu nad hlavou a většinu svého majetku. Objekt pak stavbaři museli strhnout, místo něj byl později vystavěn nový bytový dům. To byly významné události spojené s dnešním datem. Po písničce se spojím s brněnskými meteorology.

0: počasí.
1: Máme 15 minut po 6. hodině, je tu předpověď počasí. Podrobnosti má pro nás meteorolog Petr Hruška. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jaké je aktuální počasí a jak se nám vyvíjejí teploty v Jihomoravském kraji?
2: Aktuálně máme jasnou alebo skoro jasnou oblohu, len na juhovýchode kraja. Tam je i zväčšená oblačnosť, týka sa to hlavne Hodonínska. V Bielých Karpatoch ešte tak pred pol hodiny.

0: z začiatku, pardon, ráno a do poludnia na prechodnú dobu jasná alebo skoro jasná obloha. Potom popoludní a večer zase by sa mala vyvíjať kupovitá oblačnosť, podobne ako včera. A lokálne sa môžu vyskytovať búrky a prehánky, ale skôr je to len malá pravdepodobnosť. Najvyššie teploty 29 až 32 stupňov Celzia a vietor slabý väčšinou severných smerov. V tých prípadných prehánkach a búrkach, keby sa objavili, tak prechodne môže zosilovať.
1: Jaké počasí bude v noci?
0: Tam by mala byť polojasná až skoro jasná obloha. Sem tam ale prechodne môže byť i zväčšená oblačnosť s malou možnosťou prehánky alebo búrky. Najnižšie nočné teploty 20 až 17 stupňov Celzia. A na niektorých miestach ale môže byť i trochu teplejšie, hlavne na kopcoch 21 stupňov Celzia. A vietor by mal byť slabý severných smerov.
1: Na závěr mohu poprosit o teplotní rekordy?
0: Najvyššiu hodnotu máme z roku 2000, Brno-Žabovžesky 37 stupňov Celzia a najnižšia hodnota je z roku 1925, Štítary 2,5 stupňa Celzia.
1: To byl Peter Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám, přeji vám ještě hezkou neděli. Naslyšenou.
0: Děkujem, příjemný den prajem, naslyšenou.
2: Internista, kardiolog Jan Krejčí bude ve středu 24. června hostem poradny pro zdraví. Povídat si budeme o srdci, cévách a cholesterolu, který může být jednou z příčin srdečního selhání. Jaké mýty dnes panují ohledně výživy, například konzumace vajec a vlivu na hladinu cholesterolu? Jaký je rozdíl mezi cholesterolem dobrým a špatným? To vše se dozvíte, když si poradnu poslechnete. Srdečně zve Sandra Silná.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.
5: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Dospívala nám Marta Kubišová, posloucháte Český rozhlas Brno. 7 minut před 6:30 zavítáme na web brno.rozhlas.cz. Uniformy, dokumenty, příručky, zbraně nebo dobové fotografie. Na malé ploše mohou návštěvníci Četnického minimuzea ve Zbíšově poznávat průřez historií četnictva. K vidění je také ukázka oboru daktyloskopie nebo detektivní fotografie. Majitel a velitel četnické stanice Václav Čiháček je nejen nadšeným milovníkem četnické historie, ale také malířem. Jako vzpomínku na seriálové postavy z četnických humoresek nakreslil portréty herců ze známé Pátračky. Četnické minimuzeum můžete navštívit ve Zbíšově na Rosicku. Poslechněte si o tom více v reportáži Zdeňka Truhláře. Najdete ji na webu brno.rozhlas.cz a na webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Na dlani jedno z tvých řas

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Hlavní budovu koupaliště Riviera v Brně čeká rekonstrukce, schválili to tento týden radní. Vyčlenili na to na příští rok přes 140 milionů korun. Opravy mají navázat na poslední modernizaci areálu, která skončila v roce 2018. Meteorologové hlásí i na dnešek výstrahu před vysokými teplotami. Autobusy v Jihomoravském kraji jsou na to připravené a vybavené klimatizacemi. Požadavky na jejich výkon a funkčnost se v posledních letech postupně zpřísňují, aby byly dostatečně účinné a cestující při letních vedrech netrpěli horkem. Dělníci v Brněnovém Lískovci opravují část lesoparku pod Kamenným vrchem. Městská část nechá vydláždit některé pěšiny mezi stromy, obnovuje i informační tabule nebo lavičky. Práce ve zhruba 100 let starém lesoparku s rozhlednou a bazénkem mají být hotové do konce června. Polnička na Žďársku včera otevřela cyklostezku, která odvádí cyklisty z nebezpečného silničního průtahu. Na stavbu za 24 miliony korun dostala obec dotace. Na nové stezce je i 33 metrů dlouhá celobetonová lávka přes Sázavu a potok. A na jihu Moravy bude v první části dne převážně jasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer čekejte vývoj kupovité oblačnosti, místy pak bouřky a přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů. Vítr bude foukat slabý většinou severních směrů, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je pak vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na nepojízdný autobus pozor na 257,5 kilometru dálnice D1 zůstává v připojovacím pruhu ve směru na Brno. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Nad horou svítá. No a v centru Brna nám už teď krásně svítí slunce. Posloucháte Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 40 minut. Na Pustevnách v Beskydech tento týden finišovali přípravy na festival pískových soch. Před hotelem Tanečnica dokončovali sochaři několik metrů vysoké sochy ptáků z červeného seznamu ohrožených druhů. Při práci je sledovali i školáci z Brna.
1: Červený seznam, říká vám to něco?
2: Ne.
3: Ne.
1: A víte, že to je seznam ohrožených živočichů, třeba taky ptáků?
2: Ne.
1: Vůbec netušíte?
4: Na tom seznamu jsou zapsáni všichni ptáci, které znázorňují ty sochy z písku, které jsou tady před hotelem Tanečnica. Tak poznáváte je?
5: Jo.
6: Sova.
7: Sova.
8: Vodňáček.
9: A papoušek.
10: Tetřev.
4: Děti z brněnské základní školy odcházejí do hotelu. My jsme teď před hotelem Tanečnica. Já když se otučím, napočítala jsem tady 9 soch. Část z nich už má svou podobu, zbývající jsou jakési hromady. Silvestr Mikuláštík teď ještě upravuje tu jednu z udusaných hromad lopatou.
11: Právě to z důvodu toho, že aby jsme vůbec byli schopni ten materiál uhutnit, tak se to musí takhle skládat na sobě, dělat postupně ty patra, do kterých vlastně jakoby se ten písek navozí, zahutní a následně se znova na to dá další patro a takhle po patrách se to vlastně staví podle toho, které sochy jak mají být velké, jak vysoké.
4: S organizátorkou Ditou Korčák teď pozorujeme pracovníka, který zabíjí do země kůly s cedulemi označující jednotlivé sochy. Jaké je téma letošního festivalu pískových soch?
12: Letos jsme si vybrali jako téma ohrožený svět ptáků a jsou to ptáci, kteří se nachází na červeném seznamu ohrožených druhů, nejenom na tom světovém, ale i na českém seznamu. A letos tady mohou návštěvníci vidět třeba aru hyacintového nebo sovu sněžnou a třeba i ty české právě ohrožené ptáky.
4: My jsme se teď přesunuli k sochaři Marianovi Maršálkovi, který má teď v ruce sochařské nářadí a aru hyacintovému teď vytváří jedno z křídel.
13: Ano.
4: Čem jsou ti opeřenci jiní právě oproti třeba savcům?
13: Je trošku složitější uchopit tu kompozici tak, aby se dala udělat v tom písku a přitom zůstalo to, co pro ptáky je třeba, nebo za mě jako typické, že jsou třeba elegantní, že jsou jako hezcí, nebo jsou taky vzdušní, no, tak to je v tom písku složitý, jo, aby to udržel ten písek. No.
4: Ty další sochy se zatím jen postupně vylupují tím, jak sochaři přijíždějí. Co tady dalšího uvidíme? Co můžeme prozradit?
13: Tady bude páv, orel, papuchálek a chocholouš.
4: Sochař Marian Maršálek bere do ruky fukár a z dokončených částí soch odstraňuje přebytečný písek. Na závěr ještě ošetří speciálním postřikem, který sochy ochrání před nepříznivým počasím. Hotovou výstavu na Pustevnách si návštěvníci budou moci prohlédnout od neděle. Gabriela Hekl, Český.

0: počasí.
1: Je 6 hodin a 47 minut, přinášíme předpověď počasí. Aktuální teploty v Jihomoravském kraji se pohybují v rozmezí 18 až 22 stupňů Celsia. Nejtepleji je právě teď ve Ždánicích 22 stupňů a nejchladněji máme v Brodě nad Dyjí a v Pohořelicích 18 stupňů Celsia. V první části dne bude převažovat jasno nebo skoro jasno, jen brzy ráno na jihovýchodě kraje ještě i zvětšená oblačnost. Odpoledne a večer očekáváme vývoj kupovité oblačnosti a lokálně se mohou vyskytovat bouřky a přehánky, spíše ale jen s menší pravděpodobností. Nejvyšší teploty dnes 31 až 34 stupňů Celsia. Slabý vítr většinou severních směrů o rychlosti 1 až 4 metrů za sekundu může v přehánkách a bouřkách přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky ráno a později večer většinou mírně nepříznivé, jinak dobré. Slunce dnes v Brně vyšlo ve 4 hodiny a 47 minut a zapadne 5 minut po 9. hodině večer. Ještě přidám teplotní rekordy spojené s dnešním datem. Nejtepleji bylo v roce 2000 v Brně, Žabovřeskách, 37 stupňů Celsia a nejchladněji ve Štítarech v roce 1925 2,5 stupně. Je 6 hodin a 48 minut. Posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
2: Julie, co vám při sledování verbuňku více imponuje, chlapský zpěv nebo tanec?
3: Jardo, to je tak nějak dohromady. Verbuňk prostě musíte vidět i slyšet.
2: No, takže u nás v rozhlase asi jen poloviční zážitek, co?
3: Omyl, Český rozhlas Brno letos nabízí 100% zážitek z mistrovství světa ve verbuňku.
2: Nevěřím, kdy, kde, jak?
3: Finále soutěže o nejlepšího tanečníka verbuňku ze Strážnického festivalu sledujte živě v sobotu 27. června od 16.30 na webu brno.rozhlas.cz.
2: Přátelé, užívejte si 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na vlnách Českého rozhlasu Brno.
3: Český rozhlas Brno vysílá živě z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
2: Poslechněte si sobotní Dobré ráno a odpoledne se Zdeňkem Truhlářem.
4: Užijte si atmosféru festivalových srdcovek na cestách se Zdeňkem Junákem.
5: Nechte si zahrát přímo z festivalu Blahopřání s písničkou od Jana Kosíka.
4: Žijeme tu s vámi.
3: Rozhlasový vysílací stan a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici od 26. do 28. června.
0: Český rozhlas Brno,

0: Jedno tajemství nám prozradila Ilona Čáková. Posloucháte Český rozhlas Brno. Za 8 minut bude 7 hodin. Motocyklista Filip Salač usiluje o zápis do dějin, který mu v případě úspěchu nikdy nikdo nevezme. Může se stát prvním českým jezdcem, který vyhraje domácí závod mistrovství světa. V kvalifikaci na Masarykově okruhu dojel ve třídě Moto 2 druhý a z tohoto místa tedy taky odstartuje do dnešního závodu.
1: Nejvíc ve stresu jsem byl z té kvalifikace, to je pro mě hrozně důležitý. Start z první řady mi hodně pomůže na to, abych to dotáhl do konce.
2: Ulevilo se po druhém místě v kvalifikaci motocyklové velké ceny České republiky domácímu závodníkovi ve třídě Moto 2 Filipu Salačovi. Svůj nejlepší kvalifikační čas zajel hned v úvodním kole.
1: Udělal jsem tam malou chybku, která mě možná stála to pole position, ale já jsem za to druhé místo možná radši, než bych byl první.
2: Překvapil Salač a pak svá slova dovysvětlil.
1: Protože to mám odzkoušený z minulých závodů a nebude určitě takový tlak.
2: Očekávání fanoušků nejen přímo na brněnském autodromu, ale zatím Salač zvládá s přehledem. Kromě kvalifikace absolvoval taky 3 tréninky. Ve dvou byl druhý a jeden dokonce vyhrál.
1: Jo, je to určitě důležitý, jsem sebevědomý díky tomu, takže já doufám, že to tam opět zase nejhůře do toho druhého místa.
2: Zároveň ale jediný český pilot v mistrovství světa připouští, že už se těší i na to, až domácí závod skončí.
1: Je to sice náročný teda, protože teďka už jsem úplně hotový. Sobota k večeru ještě čeká pár aktivita, není toho málo, ale užívám si to.
2: Nedělní závodní program začne na Masarykově okruhu v 11 hodin dopoledne, kdy odstartuje třída Moto 3. Salač se v kategorii Moto 2 dostane na trať ve 12 hodin a 15 minut. Hlavní závod MotoGP začne ve 2 hodiny odpoledne. Z prvního místa do něj vyjede Japonec Ai Ogura. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Dopravu na závody MotoGP obstarají posílené i mimořádné linky. Brněští vědci popsali růst a regeneraci mořských korálů. V soutěži stavba roku Zlínského kraje uspěly nové hurdisky v Otrokovicích a bude jasno nebo skoro jasno později oblačno s teplotami do 34 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Na Masarykově okruhu v Brně se dnes pojede hlavní závod MotoGP. Jezdci odstartují ve 14 hodin. Do areálu automotodromu proto dnes zamíří 10 000 lidí. Organizátoři prosí, aby co nejvíc využívali městskou hromadnou dopravu a posílené spoje tramvají a také mimořádně bezplatné autobusové linky, říká dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl.
3: Na všech těch autobusových linkách je přeprava cestujících zdarma a my jejich četnost budeme přizpůsobovat aktuální poptávce, takže máme nějakou garantovanou úroveň četnosti spojů jízdním řádem, ale ten může být klidně až dvojnásoben ten počet spojů podle aktuální situace na místě a tom to budou regulovat dispečeři.
1: Vědcům z brněnského institutu CEJTEC, Vysokého učení technického, se podařilo popsat, jak mořští korály rostou nebo reagují na stres. Za úspěch vděčí metodě Live Micro CT, díky které můžou vědci bez poškození sledovat organismy rentgenem. Sledovali například napadení korálu řasami, kdy korál zastavil svůj růst a obalil se do ochranné stěny. Výzkumem se inspirují i odborníci z Japonska, což je pro brněnské vědce úspěch, pokračuje vedoucí projektu Markéta Kaiser.
4: Pro nás je to taky něco jako absolutně nového pro vědce ze střední Evropy a myslím, že pro celý jako CEJTEC VUT je super, že si takto získáváme jako mezinárodní ohlas a že nás ta vědecká komunita bere vážně a že sleduje vlastně tu naši práci a zajímá se o to.
1: Čestné uznání v soutěži stavba roku Zlínského kraje 2026 získal projekt města Otrokovice Nové hurdisky. Vznikl tady při 3 dvoupodlažní bytové domy se 42 byty, nová dopravní a technická infrastruktura, parkovací místa i vnitroblok se zelení. Projekt navázal na architektonický odkaz místní části Baťov. Výstavba trvala necelé 2 roky, vyžádala si investici 120 milionů korun bez daně. Komunisté před 77 lety popravili válečného hrdinu a legionáře generála Heliodora Píku, který se podílel na protinacistickém odboji. Píka byl během druhé světové války vojenským velvyslancem v Bukurešti a Moskvě. Už tehdy varoval před Sovětským svazem. Komunistický režim ho později obvinil z vlastizrady a tvrdil, že Píka předával informace západním státům.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude v první části dne převážně jasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer čekejte vývoj kupovité oblačnosti, místy bouřky a přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů. Vítr bude foukat slabý, většinou severních směrů. V přehánkách a bouřkách může přechodně zesilovat. Biozátěž na trojce tedy vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 pozor na cestě do Brna na 257,5 km. Zůstává tam nepojízdný autobus. Mezi 249. a 246. kilometrem pak pracují silničáři. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás zdraví Eliška Zárecká. Máme 4 minuty po 7 hodině, prožíváme neděli s datem 21. června roku 2026. Všem Alojzům k dnešnímu svátku přejeme jen to dobré. A co dalšího nás čeká v našem ranním vysílání? Přibližně za 10 minut to bude aktuální předpověď počasí. Tušili jste, že štrůdl je možné upéct také z vepřových škvarků? Jednoduchý recept nabídnou krátce před 7:30 dnešní babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Ať už právě teď vstáváte, snídáte nebo někam cestujete, jsme rádi, že nás posloucháte. Přeji vám krásné ráno.
2: Český rozhlas Brno.

0: Svou lásku jsem rozdal na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 10 minut po 7 hodině. S osobností svatého Jana Kapistrána je Brno spojené několik století. Teď si lidé mohou v kryptě katedrály, kde kázal, prohlédnout i více než půl tisíciletí starý plášť tohoto světce. Vzácná relikvie je součástí výstavy připomínající odkaz františkánských řádů ve městě.
1: Když návštěvníci přijdou na Petrov, tak uvidí kazatelnu zvanou Kapistránka, která právě odkazuje na návštěvu svatého Jana Kapistrána v polovině 15. století.
2: Ukazuje před katedrálou svatých Petra a Pavla v Brně kurátorka výstavy Kristýna Kurian. Zatímco kamenná kazatelna je na venkovním plášti katedrály, na výstavu musí jít lidé dolů do krypty. Tam je hlavní exponát výstavy o stopách františkánů v Brně. Více než 570 let starý plášť svatého Jana Kapistrána, jednoho z patronů města.
1: Máme ho hnedka tady vepředu a je umístěn v takové masivní vitríně. Plášť je docela malý, protože i svatý Jan Kapistrán nebyl velké postavy a je takový šedohnědý a je z přírodních materiálů, z hrubého plátna.
2: Já teda vidím, že je docela poškozený. Čím je to způsobený?
1: Zubem času. Hlavně v té dolní části, protože se z něj věřící kousky odstřihávali jako relikvie na památku.
2: Jan Kapistrán byl italský kazatel, který Brno několikrát navštívil, upřesňuje kurátorka Petra Lexová.
3: Během svého pobytu v Brně Jan Kapistrán inicioval vystavení prvního františkánského kláštera v Brně. Už tady tehdy působili minorité, ale první františkánský klášter založil Jan Kapistrán a vlastně tomu přímo daroval území, na kterém ten klášter byl vystavěn.
2: Světec je od roku 1738 oficiálním patronem Brna. Výstava ale nepřipomíná jen jeho. Letos totiž uplynulo 800 let od smrti svatého Františka z Assisi a představuje také historii a současnost františkánských řádů v Brně.
4: Je několik věcí, které myslím, že můžou i v dnešní době člověka oslovit na svatém Františkovi. Taková touha po jednoduchosti. A František ukazuje, že člověk toho nemusí mít hodně, aby byl šťastný.
2: Doplňuje kněz Vladimír Hubálovský, jeden z brněnských minoritů, řádu, který se odkazuje k františkánům. Na výstavě je k vidění také barokní obraz svatého Františka nebo rodokmen františkánského řádu z 19. století. Výstava potrvá do 20. září. Aneška Hlávková, Český rozhlas.

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírám.

0: roku vyhledá.
1: Počasí.
2: Je 7 hodin a 15 minut, přinášíme předpověď počasí. Teploty v Jihomoravském kraji se pohybují v rozmezí 20 až 24 stupňů Celsia. Nejtepleji je právě teď ve Ždánicích 24 stupňů a nejchladněji v Troubsku a ve Strážnici 20 stupňů Celsia. V první části dne bude převažovat jasno nebo skoro jasno. Jen brzy ráno na jihovýchodě kraje ještě i zvětšená oblačnost. Odpoledne a večer očekáváme vývoj kupovité oblačnosti a lokálně se mohou vyskytovat bouřky a přehánky, spíše ale jen s menší pravděpodobností. Nejvyšší teploty dnes 31 až 34 stupňů. Slabý vítr většinou severních směrů může v přehánkách a bouřkách přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou ráno a později večer většinou mírně nepříznivé, jinak dobré. Slunce nám v Brně vyšlo ve 4 hodiny a 47 minut a zapadne 5 minut po 9 hodině večer. Ještě přidám teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v roce 2000 v Brně Žabovřeskách 37 stupňů Celsia a nejchladněji ve Štítarech v roce 1925 2,5 stupně.

0: pondělí 22. června přivítají dobré rady právničku Michaelu Radoušovou. Povídat si s ní budu na téma mediace. Jak se domluvit v náročných situacích? Kdo se na mediátora nejčastěji obrací a jak probíhá mediační setkání? Jakým způsobem se buduje důvěra a nachází porozumění? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: České rady.
1: Den bez štrůdlu je jako obloha bez hvězd, pravil císař František Josef. Vždyť první recept na závin pochází z Vídně už z roku 1696. Nebyl to tehdy štrůdl jablečný, ale smetanový. Dnes bychom se druhů závinu nedopočítali. Závin z listového těsta, z pivního těsta, tažený, kynutý, křehký, jogurtový, z mrkvového těsta, z tvarohového nebo bramborového těsta. Ovšem my si dnes vyzkoušíme méně známý závin z vepřových škvarků. 250 gramů škvarků pomeleme na strojku nebo je válečkem rozválíme. Přidáme stejné množství hladké mouky, 100 gramů cukru, 2 žloutky, špetku z kořice a citronovou kůru z poloviny citronu. Vypracujeme těsto. Jako náplň použijeme nastrouhaná jablka.

0: cukrem a skořicí a nezapomeneme povrch závinu před pečením potřít bílkem a pohlídat, aby dobrota byla upečena do růžova.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Stavba nových družstevních bytů v Brně začne zřejmě v září. Rada města vybrala firmy, které domy na Kamenném vrchu postaví za 2 miliardy korun. Celkem tam do roku 2029 vznikne 353 byty ve třech ulicích. Část domů si nechá město, byty plánuje pronajímat, stejně jako městská část Nový Lískovec. Na Masarykově okruhu v Brně se dnes pojede hlavní závod MotoGP. Pořadatelé čekají desítky tisíc návštěvníků. Už včera na odstavných plochách a parkovištích v okolí závodního okruhu parkovalo podle policie přes 3200 aut a 1250 motocyklů. Další stály přímo uvnitř areálu nebo v kempech. Policie doporučuje vyrazit s dostatečným předstihem. Podle nové vyhlášky Ratíškovic na Hodonínsku nesmí návštěvníci kempovat u oblíbené nádrže Hliník. Zákaz se týká táboření, stavby dočasných přístřešků, tedy stanů, a přistavování obytných aut. Důvodem je nepořádek a hluk, který rušil místní obyvatele. Průvodci v Prostějově nabídnou i o těchto prázdninách turistům prohlídkové okruhy. Zahrnovat budou prostory radnice, včetně výstupu na věž, Národního domu, kostela, povýšení svatého kříže, zámku nebo muzea harmonií. A na jihu Moravy bude v první části dne převážně jasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer čekejte vývoj kupovité oblačnosti a pak místy bouřky a přehánky. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů. Vítr bude foukat slabý, většinou severních směrů. V přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je pak vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 pozor, u Kroměříže na 257,5 kilometru, tam v připojovacím pruhu ve směru na Brno zůstává porouchaný autobus. Opatrně projíždějte i mezi 249. a 246. kilometrem, tam pracují silničáři. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.
2: Telegram s adresou svět.

0: Dospíval nám Karel Gott, posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 9 minut po půl osmé. Na Masarykově okruhu v Brně se dnes pojede hlavní závod MotoGP. Kvůli desítkám tisíc fanoušků z Česka i ze zahraničí jsou plnější dálnice a silnice v okolí a živěji je také ve městě a v kempech. Vypořádat se fanoušci musí i s tropickými teplotami, které šampionát provázejí.
1: Já právě procházím kempem, který je zhruba 15 minut chůze od závodního okruhu. Pan Slávek přicestoval z Polska s manželkou a dvěma dětmi už v pátek.
2: Máme vlastně bazén.
3: Jak dlouho vám trvalo vlastně napustit ten bazének, nachystat si to všechno?
2: Celý den.
3: Celý den
2: tady... Nespěše nám si vůbec, máme celý den na to všechno, je v pořádku. I tieň, máme dużo cienia před sluncem. No.
3: Máte tady strom, tak...
2: Tak, vlastně tak, přesně tak.
1: Jak se při vysokých teplotách schladit, to řeší i Dominik s Valentínou z Olomouckého kraje, kteří přijeli podpořit Filipa Salače a postavili si stan opodál.
4: Tak moc jsme se nepřipravili, jsme takový trocha polehku, nečekali jsme takový vedra, ale máme takovou ledničku s ledem, ty noci byly taky zajímavý.
3: A ledničku jste si už přivezli plnou vody?
4: Plnou piva a vody. Pitný režim je důležitý.
5: Máme všechno snad.
3: Jak počítáte s tím, že se vyspíte, když bude dusno?
4: My počítáme s tím, že spát moc nebudem, protože tady bude i noční život, takže se těšíme.
1: Jihomoravští záchranáři se přímo v areálu a jeho okolí denně starají o desítky lidí se zdravotními potížemi. Podle mluvčí Michaely Botové velká část souvisí právě s horkým počasím.
6: Teď už výrazně převažují kolapsy. U toho kolapsu dochází k tomu, že ten člověk má jakousi nevolnost, mžitky před očima, začne omdlévat, je potřeba ho okamžitě dostat do stínu, podat mu nějakou tekutinu, hlídat ho, sledovat, ochlazovat, pokud by neklesala teplota a pokud by dokonce začalo docházet k poruchám vědomí, tak určitě je potřeba vyhledat odbornou pomoc, to znamená zavolat například nás.
1: Zdravotníci proto výrazně doporučují dodržovat pitný režim a omezit alkohol.
6: Měli by mít pokrývku hlavy. Všimla jsem si, že tu lidé mají slunečníky nebo deštníky, to je určitě dobře, ať se drží co nejvíc ve stínu. Někteří se ochlazují tím, že se polévají vodou, tak jako s tím opatrně, ale samozřejmě mírné ochlazení můžeme jen schválit. S alkoholem se tu setkáváme, my doporučujeme, aby to lidé nepřeháněli, pokud je o alkohol, protože alkohol dehydratuje a to potom může ten kolaps ještě zhoršit.
1: Kromě toho záchranáři ošetřují pacienty s drobným poraněním, například s popáleninami od grilu nebo pobodnutí hmyzem. Hana Novotná, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 7 hodin a 46 minut, je čas na předpověď počasí. Teploty v Jihomoravském kraji se pohybují v rozmezí 20 až 24 stupňů Celsia. Nejtepleji je právě teď ve Ždánicích 24 stupňů a nejchladněji máme v Troubsku a ve Strážnici 20 stupňů Celsia. V první části dne bude převažovat jasno nebo skoro jasno. Jen brzy ráno na jihovýchodě kraje ještě i zvětšená oblačnost. Odpoledne a večer očekáváme vývoj kupovité oblačnosti a lokálně se mohou vyskytovat bouřky a přehánky, spíše ale jen s menší pravděpodobností. Nejvyšší teploty dnes 31 až 34 stupňů. Slabý vítr, většinou severních směrů o rychlosti 1 až 4 metrů za sekundu, může v přehánkách a bouřkách přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky, ráno a později večer většinou mírně nepříznivé, jinak dobré. Slunce dnes v Brně vyšlo 2 minuty po 3/4 na 5 a zapadne 5 minut po 9 hodině večer. Ještě přidám teplotní rekordy spojené s dnešním datem. Nejtepleji bylo v roce 2000 v Brně, Žabovřeskách 37 stupňů Celsia a nejchladněji bylo ve Štítarech v roce 1925 2,5 stupně. Podrobnou předpověď s brněnskými meteorology nabídnu přibližně za 30 minut. Posloucháte Český rozhlas Brno. Krásné ráno.
2: Milí moji, zvu vás do Toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
3: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9 hodině.
4: Přátelé, už se nám blíží 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice a já vás chci srdečně pozvat mimo jiné k poslechu nedělního hudebního pořadu s názvem Škola základ života. Odkáže na jedinečnou práci našich základních uměleckých škol. V neděli 28. června od 10:30 dopoledne si poslechněte živě výkony nejlepších dětských a mládežnických muzik z celé republiky. A to, že jsou nejlepší, je prosím faktem, protože půjde o vítěze celorepublikové postupové soutěže žáků ZUŠ, jejíž finále se uskutečnilo vloni v Mikulově. K poslechu srdečně zve Jaroslav Knajzl.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Píseň z roku 2017 s názvem Záchranný bod na vlnách Českého rozhlasu Brno. Za 8 minut bude 8 hodin. Námět na výlet nám teď dá Petr Vejrosta z Nedvědického klubu českých turistů. Dobré ráno, kam to bude?
1: Dobré ráno, přeji vám i všem, kdo nás poslouchají. Bude to na Černohorsko, tedy tady to naše blízko Brna, především na Žernovník a do Bíkovic. Tam je výhoda, že i o víkendu se lze dostat autobusem, tedy veřejnou dopravou, do obce Žernovník, na Blanensku jsme tedy. A proč zrovna tam? Právě v Žernovníku může začínat ta dnešní vycházka a kdo se už v obci rozhlédne, uvidí kapličku, kříž, pomníky, ale nad Žernovníkem je také rozhledna, ta je z roku 2014, její výška je 12 metrů a je volně přístupná. A je-li dobrá viditelnost, což v těchto dnech bývá, tak je vidět celá řada míst na nedalekém Boskovicku, Blanensku, ale pokud by byla opravdu dobrá viditelnost, tak ve větší dálce na jihu je vidět Pálava a při mimořádné viditelnosti přibližně na severu také hřeben Jeseníků. No a kudy a kam dál? Doporučuji od rozhledny se vrátit do obce, přejít k žlutým turistickým značkám a pokračovat kolem potoka Bíkovka k Bíkovicím. Nejprve se tam přijde k rybníkům, jeden se jmenuje Korálek, druhý Ohrazda a pak už budou Bíkovice. A tam je možné navštívit opravený starodávný mlýn, pokud mě paměť neklame, tak bývá otevřeno o víkendech, případně se lze návštěvu domluvit, to spíš asi pro více lidí, na jindy, myslím, než víkend. A u mlýna tam je další rybník, jmenuje se Bíkovec a je tam také možnost občerstvení. No a trasa vycházky může pokračovat z Bíkovic k cíli, tedy k Černé hoře. A komu by takový výlet byl málo, že by jenom v Černé hoře sedl do autobusu a odjel, tak může v tom cíli tedy smysluplně ještě se zdržet, protože Černá hora nabízí další zajímavosti. Je pěkné vystoupat na Zámecký vrch, tam z parku je krásný pohled dolů na město. V Černé hoře je muzeum pivovarnictví a najdeme tam také pomník obětem válek a několik pamětních desek. Na jednu upozorním, doktor Jaroslav Hubka založil tělovýchovnou jednotu Sokol v Černé hoře a jemu je právě jedna ta pamětní deska věnována. No a z Černé hory po občerstvení předpokládám, zase je dobré autobusové spojení.
0: Říká Petr Vejrosta z klubu českých turistů. Já vám moc děkuji za vaše tipy a přeji vám ještě hezký den. Naslyšenou.
1: Děkuji, také přeji všechno dobré. Naslyšenou.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Záhadná bota na místě činu. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší vraždu drogového dílera v detektivním filmu Případ se štěnicí. ČT2. Student univerzity je vtažen do smrtící hry bývalého nacisty. Dustin Hoffman a Laurence Olivier ve filmu Maratonec. A ČT Art uvádí legendární hudební komedii s Jiřím Boskovcem a Janem Berichem Pudr a benzín. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Na Masarykově automotodromu dnes vyvrcholí program Grand Prix. Obce po převodu financování škol kritizují nedostatečnou kompenzaci nákladů. Silničáři připravují pokračování dálnice D49, zahájení stavby předpokládají v roce 2029. A bude jasno nebo skoro jasno, později oblačno s teplotami do 34 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Na Masarykově okruhu v Brně se dnes pojede hlavní závod MotoGP. Pořadatelé čekají desítky tisíc návštěvníků. Už včera na odstavných plochách a parkovištích v okolí závodního okruhu parkovalo podle policie přes 3200 aut a 1250 motocyklů. Další stály přímo uvnitř areálu nebo v kempech. Jihomoravský policejní ředitel Leoš Tržil doporučuje vyrazit s dostatečným předstihem.
5: Za prvé výhoda je ta, že si najdou lepší místo na sledování samotného závodu a bude to pro ně samozřejmě příjemnější, protože pravdou je v tom, že ta dopravní intenzita se vyvíjí. My uvidíme. V každém případě, kdo přijede dřív, rozhodně pojede v klidu, rozhodně klidně zaparkuje a v klidu si to užije.
3: Z Brna k závodišti jezdí bezplatná autobusová linka od Bohunické nemocnice. Warm-up před závody začne v 9 hodin 40 minut. Největším problémem po půl roce od převodu financování nepedagogických pracovníků na obce a města je podle zástupců samospráv nedostatek peněz z rozpočtového určení daní, kterým měl stát nové výdaje kompenzovat. Radnice upozorňují také na rostoucí administrativní zátěž, nejistotu budoucího vývoje daňových příjmů a obavy, že budou muset rozdíl stále více doplácet ze svých rozpočtů na úkor jiných investic. Kompletně hotová 17 kilometrů dlouhá dálnice D49 z Hulína na Kroměřížsku do Fryštáku na Zlínsku by se měla dočkat dalšího úseku směrem na Lípu. Včera to řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
6: Tuto chvíli zpracováváme dokumentace pro společné povolení a připravujeme veškeré podklady k zahájení výkupu pozemků, tak aby ta stavba někdy začátkem nebo první polovině roku 2029 mohla být zahájena. To je vlastně cílem de facto až k Vizovicím, abychom takhle měli dálnici D49 dokončenou a zprovoznili jsme to jako obchvat Zlína.
3: Úsek by měl být hotový v roce 2032. Navazující výstavba směrem na Slovensko je teď předmětem řešení a časový harmonogram není znám.
7: Sport.
3: Fotbalista David Jurásek na mistrovství světa s největší pravděpodobností dohrál. Obránce Slávie si před zápasem s Jihoafrickou republikou poranil sval a podle asistenta trenéra Jana Suchopárka léčba potrvá déle. Národní tým začal s přípravou na poslední duel ve skupině, který se hraje ve čtvrtek ráno našeho času na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku a postup do play-off mu zajistí nejspíš jenom výhra.
7: Počasí.
3: Na jihu Moravy bude v první části dne převážně jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer čekejte vývoj kupovité oblačnosti a místy přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů. Podrobnosti přidají za chvíli brněnští meteorologové.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 pozor na nepojízdný autobus na 257,5 kilometru zůstává v připojovacím pruhu ve směru na Brno. Opatrně projíždějte i místem nehody u Kladerup nad Oslavou na silnici do Mohelna. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Krásné nedělní ráno, 4 minuty po 8 hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Je neděle 21. června. Ještě hodinu vás budu provázet ranním vysíláním. Za malou chvíli se spojím s brněnskými meteorology. Teplé počasí láká k vodě, zároveň ale vytváří podmínky, které prospívají toxickým sinicím. Jak ještě před koupáním zjistit, jestli je voda bezpečná a kdy je lepší zůstat na břehu? Dozvíte se pár minut před 8:30. U mikrofonu Eliška Zárecká, pohodové ráno a dobrý poslech.
8: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Máme 11 minut po 8 hodině, je tu předpověď počasí. Podrobnosti má pro nás meteorolog Mojmír Martan. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Jaké je aktuální počasí a jak se nám dnes ráno vyvíjejí teploty v Jihomoravském kraji?
2: Tak aktuálně máme všude slunečno, jasno nebo skoro jasno. Teploty stoupají, aktuálně se pohybují od 22 do 26 stupňů.
1: Co nás čeká v průběhu dne?
2: Tak v průběhu dne nás nejprve čeká slunečné počasí, jasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer očekáváme vývoj kupovité oblačnosti. S menší pravděpodobností se mohou vyskytovat bouřky a přeháňky. 31 až 34 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty. Foukat bude slabý vítr většinou severních směrů. V případných přeháňkách a bouřkách může přechodně zesilovat.
1: A jaké počasí bude v noci?
2: V noci bude polojasno nebo skoro jasno. Hlavně zpočátku ještě může být i zvětšená oblačnost s malou možností přeháňky nebo bouřky. Noc bude teplá, minimální teploty 21 až 18 stupňů. Přes den potom bude jasná nebo polojasná obloha, v průběhu dne se oblačnost občas zvětší. No a odpoledne a večer je možnost lokálních přeháněk a bouřek, ta pravděpodobnost je vyšší než dnes. 30 až 33 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty, foukat bude slabý proměnlivý, během nemírný severovýchodní nebo severní vítr, opět v těch přeháněkách a bouřkách může přechodně zesilovat.
1: Mohu vás poprosit ještě o teplotní rekordy?
2: Pro dnešní den platí tyto rekordy. Nejnižší teplota je z roku 1925 na stanici Štítary na Znojemsku, tehdy naměřili 2,5 stupně. Nejtepleji bylo v Brně Žabovřeskách v roce 2000, a to rovných 37 stupňů.
1: To byl Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě pěknou neděli. Naslyšenou.
2: A děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Internista kardiolog Jan Krejčí bude ve středu 24. června hostem poradny pro zdraví. Povídat si budeme o srdci, cévách a cholesterolu, který může být jednou z příčin srdečního selhání. Jaké mýty dnes panují ohledně výživy, například konzumace vajec a vlivu na hladinu cholesterolu? Jaký je rozdíl mezi cholesterolem dobrým a špatným? To vše se dozvíte, když si poradnu poslechnete. Srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno.

0: 10 minut před 8:30 dospíval Michal Tučný, posloucháte Český rozhlas Brno. Vyšší teploty lákají k rybníkům a přehradám. Odborníci ale upozorňují, že s teplými dny se zvyšuje i riziko výskytu sinic. Ty mohou produkovat toxiny škodící lidskému zdraví a v některých případech ohrozit i psy. Zelená voda podle hydrobiologů z Botanického ústavu Akademie věd v Brně nemusí nutně znamenat důvod k obavám. Opatrnost je ale na místě. Stačí pozorně sledovat hladinu nebo si udělat jednoduchý test.
1: Už vidíte, že když ponořím tu ruku, takže ji tam vidím a vidím detaily, takže ta voda opravdu není znečištěná.
2: Nacházíme se na přístavním mole. Blahoslav Maršálek z Botanického ústavu Akademie věd se zhýbá a nabírá do pláhve vodu.
1: Odleju tak, abych dobře viděl na to místo, kam by měly sinice stoupat.
2: A právě tenhle jednoduchý pokus dokáže odhalit, jestli zelená voda znamená jen přítomnost řas nebo potenciálně nebezpečné sinice. Vysvětluje Eliška Maršálek z Botanického ústavu Akademie věd.
3: Nabere se voda do průsvitné láhve, chvilinku se nechá odstát a jestliže se nahoře vytvoří prstenec, ať už zelené krupice nebo sekaného jehličí, tak jde o sinice. Pokud zůstane voda zelená v celém vodním sloupci, jde pravděpodobně o řasy a není to tak nebezpečné.
1: Ta chvilinka, která byla zmíněna, by měla být 15 až 20 minut.
2: Doplňuje Blahoslav Maršálek. Podle něj je důležité myslet na několik zásad, než do vody vstoupíme.
1: Když vlezete pomaličku po kolem a vidíte si na palce u nohou, tak ta voda není znečištěná zásadním způsobem. Pokud ovšem nevidíte ve vodě kousky zelené, které vypadají jako třeba sekané jehličí.
2: Sinice jsou totiž podle Maršálka schopné narušit hned několik systémů lidského organismu.
1: Produkují celou škálu toxinů, má to vliv na imunitní systém, reprodukční systém, nervový systém.
2: Je důležité nejenom, aby člověk sám si dával pozor, ale když jdeme někam s našimi psy, tak abychom si dali pozor, kam ten pes třeba skáče a kam plave.
3: A co ty

0: Škála těch toxinů v slinivce je opravdu velká, až po třeba neurotoxiny. 30-kilový pes do 30 minut může uhynout.
1: Ještě existují takzvané bentické slinivce, takové nepříjemně páchnoucí koláče na hladině.
2: Právě tento typ slinivce stal v poslední době předmětem zvýšeného zájmu odborníků. Spojí ho s nedávnými úhyny psů u Lipna. Přesto oba hydrobiologové zdůrazňují, že přírodní koupání není důvod zavrhnout.
0: Rozhodně přírodní voda je příjemná. A když tam skočíte a cítíte tu zdravou živou vodu, tak je to nádherný zážitek.
2: Zvýšený výskyt slinic není v dnešní době náhodný. Jejich rozvoj podle vědců prospívá nadbytek hnojiv splavovaných z polí i stále teplejší voda v letních měsících. Marek Hensel, Český rozhlas.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Hlavní budovu koupaliště Riviera v Brně čeká rekonstrukce, schválili to tento týden radní. Vyčlenili na to na příští rok přes 140 milionů korun. Opravy mají navázat na poslední modernizaci areálu, která skončila v roce 2018. Na Masarykově okruhu v Brně se dnes pojede hlavní závod MotoGP, jezdci odstartují ve 14 hodin. Do areálu automotodromu proto míří 10 tisíce lidí. Organizátoři prosí, aby co nejvíce využívali městskou hromadnou dopravu a posílené spoje tramvají a také mimořádně bezplatné autobusové linky. Včerejší tropické teploty doprovázely během odpoledne i bouřky, polámané větve a odčerpávání vody a ze zatopených prostor řešili hasiči nejvíce ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. V souvislosti se sobotními bouřkami zaznamenali 705 výjezdů. Výstraha před silnými bouřkami platí i dnes. Polnička na Žďársku včera otevřela cyklostezku, která odvádí cyklisty z nebezpečného silničního průtahu. Na stavbu za 24 miliony korun dostala obec dotace. Na nové stezce je i 33 metrů dlouhá ocelobetonová lávka přes Sázavu a potok. A na jihu Moravy bude v první části dne převážně jasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer čekejte vývoj kupovité oblačnosti a místy bouřky a přehánky. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, většinou severních směrů. V přehánkách a bouřkách může přechodně zesilovat. Biozátěž je pak vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na 257,5 kilometru dálnice D1 zůstává na cestě do Brna nepojízdný autobus. Na odstavené auto pozor také na 150,5 kilometru ve směru na Prahu. Opatrně projíždějte místem nehody u Kladerup nad Oslavou na silnici do Mohelna, tam zasahují záchranáři.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Věra Špinarová s písní Fernando na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je 8 hodin a 40 minut. Na autodromu v Brně dnes vyvrcholí mistrovství světa silničních motocyklů. Pojede se tam hlavní závod MotoGP. Na startu kategorie Moto2 bude i jediný český účastník elitního seriálu Filip Salač. Dá se předpokládat, že na okruh dnes přijde ještě víc lidí než předchozí dva dny. Mezi fanoušky se už za chvíli vmísí i reportérka Vlasta Gajdošíková. Dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Uplynulé dva dny mistrovství se obešly bez závažnějších dopravních komplikací. Jak to na silnicích kolem Masarykova okruhu vypadá dnes?
1: Tak podle policistů, kteří dopravu monitorují i s pomocí vrtulníku a dronů, je zatím nájezd návštěvníků plynulý a nejsou žádné potíže, přestože právě dnes pravděpodobně dorazí nejvíc fanoušků. První chodci a řidiči míjeli hlídky strážníků u autodromu už před 6 hodinou ráno. I přes opakovaná varování se stejně jako v pátek i včera objevil pilot dronu, který porušil bezletovou zónu nad okruhem, což je přestupek a případ bude řešit Úřad pro civilní letectví. Vážnější bezpečnostní potíže se podle policejního mluvčího Pavla Švába nevyskytly. Jeho kolegové pomohli chlapci z Německa, který se ztratil rodičům, ale všechno dobře dopadlo. No a městská policie Brno letos doposud nezaznamenala ani jednu událost, při které by musela zasahovat kvůli rozjařeným návštěvníkům nebo opilým řidičům.
0: Na okruh se dá dostat i bez auta nebo motorky, a to veřejnou dopravou. Jak dlouho to trvá?
1: Včera to zkoušela moje kolegyně Hana Novotná. Od hlavního nádraží v Brně jela tramvají číslo 8 na Konečnou u Bohunické nemocnice a tam prakticky bez čekání přestoupila na bezplatnou autobusovou linku C, která jede k hlavnímu vstupu na autodrom. Celá tato cesta jí trvala asi 35 minut. Mně obdobná trasa trvala jen o chvilku kratší dobu. A není prý ani potřeba se bát přeplněných vozů. Brněnský dopravní podnik nasadil tento víkend na linku C i okružní linku Z do Žebětína. Celkem 60 autobusů a ty jezdí tak často, jak je potřeba, ve špičkách v intervalu 4 až 6 minut.
0: Počasí letos akci přálo, protože nepršelo. Na druhou stranu ale je mimořádné horko. Včera i přes 30 stupňů Celsia a hrozí bouřky. Mohly by zkomplikovat třeba parkování?
1: Bouřky by neměly znamenat problém, pokud nebudou spojené s opravdu silným přívalovým deštěm. Ten by mohl rozbahnit pole, kde parkují návštěvníci. Včera se Brno bouřka vyhla, co ale znovu hrozí, jsou kolapsy návštěvníků z vedra. Včera záchranáři v areálu ošetřili 72 pacientů. Výrazně převažovaly právě kolapsy a nevolnosti, ale také popáleniny bodnutí hmyzem nebo náhlé zhoršení dlouhodobých zdravotních potíží. Do kempů ale v noci neměli ani jeden výjezd.
0: A na závěr ještě důležité časy. Kdy odstartuje Filip Salač a kdy závody skončí a všichni fanoušci se rozjedou z okruhu pryč?
1: Náš závodník odstartuje v závodu Moto2 na 18 kol ve 12 hodin a 15 minut. A závod v Královské Kubatuře MotoGP začíná ve 14 hodin. Jede se na 21 kol.
0: Celé to bude na Masarykově okruhu sledovat reportérka Vlasta Gajdošíková, které teď děkuji za informace a přeji ještě hezkou neděli.
1: Krásný den.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: počasí.
1: Je 8 hodin a 47 minut, je čas na předpověď počasí. Teploty v Jihomoravském kraji se pohybují v rozmezí 22 až 26 stupňů Celsia. Nejtepleji je ve Ždánicích 26 stupňů a nejchladněji v Ivanovicích na Hané 22 stupňů Celsia. V první části dne bude převažovat jasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer očekáváme vývoj kupovité oblačnosti a lokálně se mohou vyskytovat bouřky a přehánky, spíše ale jen s menší pravděpodobností. Nejvyšší teploty dnes 31 až 34 stupňů Celsia. Slabý vítr většinou severních směrů o rychlosti 1 až 4 metrů za sekundu může v přehánkách a bouřkách přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou ráno a později večer většinou mírně nepříznivé, jinak dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo ve 4 hodiny a 47 minut a zapadne 5 minut po 9 hodině večer. Ještě přidám teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v roce 2000 v Brně Žabovřeskách 37 stupňů a nejchladněji ve Štítarech v roce 1925 2,5 stupně Celsia. Je 8 hodin a 48 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vysílá živě z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
3: Poslechněte si sobotní Dobré ráno a odpoledne se Zdeňkem Truhlářem.
4: Užijte si atmosféru festivalových srdcovek na cestách se Zdeňkem Junákem.
5: Nechte si zahrát přímo z festivalu blahopřání s písničkou od Jana Kosíka.
4: Žijeme tu s vámi.
2: Rozhlasový vysílací stan a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici od 26. do 28. června.
3: Julie, co vám při sledování verbuňku více imponuje, chlapský zpěv nebo tanec?
2: Jardo, to je tak nějak dohromady. Verbuňk prostě musíte vidět i slyšet.
3: No, takže u nás v rozhlase asi jen poloviční zážitek, co?
2: Omyl, Český rozhlas Brno letos nabízí 100% zážitek z mistrovství světa ve verbuňku.
3: Nevěřím, kdy, kde, jak?
2: Finále soutěže o nejlepšího tanečníka verbuňku ze Strážnického festivalu sledujte živě v sobotu 27. června od 16.30 na webu brno.rozhlas.cz.
3: Přátelé, užívejte si 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na vlnách Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Dospívala Helena Vondráčková, posloucháte Český rozhlas Brno. Je 8 hodin a 53 minut a to znamená, že naše nedělní ranní vysílání se chýlí ke konci. Následují zprávy s Pavlem Chaloupkou a po zprávách tolky Josefa Veselého. Krátce po 10. hodině to bude pochoutkový rok s Patrikem Rozehnalem a pár minut po 11. bude čas na hudební lásky Jana Daleckého. Od mikrofonu se loučí Eliška Zárecká. Přeji vám ještě hezkou neděli. Naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Dopravu na závody MotoGP obstarají posílené i mimořádné linky. Profesi sportovců má nově vymezit zákon o sportu, počítá i se vznikem státního fondu sportu. Nová vyhláška Ratíškovic zakazuje koupání u rybníku Hliník a bude jasno nebo skoro jasno později oblačno s teplotami do 34 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Na Masarykově okruhu v Brně se dnes pojede hlavní závod MotoGP. Jezdci do něj odstartují ve 14 hodin. Do areálu automotodromu proto dnes míří 10 000 lidí. Organizátoři žádají, aby co nejvíce využívali městskou hromadnou dopravu a posílené spoje tramvají a také mimořádně bezplatné autobusové linky, říká dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl.
2: Na všech těch autobusových linkách je přeprava cestujících zdarma a my jejich četnost budeme přizpůsobovat aktuální poptávce, takže máme nějakou garantovanou úroveň četnosti spojů jízdním řádem, ale ten může být klidně až dvojnásoben ten počet spojů podle aktuální situace na místě a tom to budou regulovat dispečeři.
0: Fungování českého sportu by měl nově řešit komplexní zákon o sportu. Pracují na něm koaliční i opoziční politici. Zákon počítá mimo jiného s úpravou financování nebo prevencí manipulace sportovních soutěží kvůli sázení. Nově má také jasně definovat pracovní vztahy profesionálních sportovců. Ti si budou moci vybrat z několika možností, jak svou profesi vykonávat. Finální podobu zákona představí politici v září. Pokud ho parlament stihne projednat a schválit, mohl by platit od příštího roku. Podle nové vyhlášky Ratíškovic na Hodonínsku nesmí návštěvníci kempovat u oblíbené nádrže Hliník. Zákaz se týká táboření, stavby dočasných přístřešků, tedy stanů, a přistavování obytných aut. Důvodem je nepořádek a hluk, který rušil místní obyvatele, vysvětluje lidovecký místostarosta Josef Uhlík.
3: Návštěvníci sobě zanechali vždycky hodně odpadků. Tím pádem, jak se to rozneslo, že tam je perfektní koupání, tak už se to stávalo neúnosným a bývalo právě tady těchto obtížností.
0: Zákaz kempování není jediným opatřením v okolí nádrže. Od června do srpna také platí omezení rybolovu. Průvodci v Prostějově nabídnou i o těchto prázdninách turistům prohlídkové okruhy. Zahrnovat budou prostory radnice, včetně výstupu na věž, Národního domu, kostela, povýšení svatého kříže, zámku nebo muzea harmonií.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude v první části dne převážně jasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer čekejte vývoj kupovité oblačnosti a místy bouřky a přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů. Vítr by měl foukat s většinou slabý severních směrů, v přehánkách a bouřkách může přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky večer většinou mírně nepříznivé, přes den ale dobré a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích na jihu Moravy se aktuálně jezdí bez hlášených nehod a významnějších komplikací. Na 257,5 kilometru D1 zůstává v připojovacím pruhu ve směru na Brno nepojízdný autobus. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Neděli 21. června 2026. Nejenom u nás, tedy v Českém rozhlase Brno, ale i všude vůkol máme léto. Teda ještě tak úplně ne. Astronomicky to vychází za necelou hodinu a půl, kdy nám toto roční období vypukne. No, třeba nevypukne, třeba jenom normálně přijde, ale bude tady. Alespoň pro mne jsou tyto dvě sezóny ty nejlepší v roce. Já tedy nevím, jak u mých spolupracovníků, však já se Marka a Jany zeptám. Tím Markem myslím redaktora Marka Zouhara, jméno Jana, tu zastupuje mistr zvuku Jana Meluzinová, no a s Bílým do třetice je autor Josef Veselý. A my vám navrhujeme, abyste zůstali skoro celou hodinu s námi, myslím. A víte co, já začnu hned prvními jejími minutami. V nich se vydáme do suterénu. Myslím tím suterén rozhlasové budovy, kde se nacházejí naše největší poklady. Nejsou to zlaté cihly, ty možná byly v trezoru, který se tu v době mezi válkami nacházel, jelikož tento dům postavil architekt Arnošt Wiesner pro takzvanou Českou banku Union. A když jsme před lety vysílali poklady z trezoru banky Union, tak jsme tím mysleli písničky, kterým se taky podle jednoho televizního pořadu říkalo, že jsou z babiččiny krabičky. Poté se můžeme popasovat s jedným jménem. To patří osobnosti, o které vám prozradíme lecos, akorát to jméno ji utajíme. Pak se vrátíme k toulkám českou minulostí, ve kterých se věnujeme době poděbradské, kteréž to jméno nedostala podle lázeňského města, nýbrž podle českého pána, který se stal voleným králem v našem království. Živ buď Jiří, král Čechů, toto provolávali starovové, když si ho 2. března roku 1458 zvolili.

0: A teď budeme cestovat časem. Zhruba tak 30 let proti jeho proudu, tedy času, a taky pod povrch budovy, nacházející se uprostřed Brna na Beethovenově ulici, kde se vyskytuje v suterénu fonotéka.
1: Což je taková knihovna mluveného slova a hrané hudby a taky té zpívané.
0: Doplňuje mě Marek Zouhar. Ahoj Marku.
1: Dobrý den posluchačům i tobě.
0: Já tedy zažil to rozhlasové podzemí, ještě co by poněkud pochmurný bunkr, ve kterém se nalézal pořád ještě bankovní trezor. Za ním se ovšem neskladovaly drahé kovy ani valuty, byl tam jenom stůl a židle a zásoba plynových masek.
1: Ano, tam zaměstnance školila CO, neboli civilní obrana.
0: Já si z toho všeho pamatuju pouze to, že při jaderném výbuchu se muselo lehnout nohama k epicentru, tedy muselo se lehnout na zem a hlava musela být zakrytá rukama.
1: No a o trochu později v těch devadesátkách si připravoval poklady z trezoru banky Union.
0: Ony ty poklady jsou tu vlastně dnes, protože se prostory, které jsou pod námi, pod tímto studiem, zaplnily skutečnými poklady.
1: Tehdy se zaměřil nikoli na mluvené slovo z archivu.
0: Jak je tomu dneska?
1: Ale na písničky, které vznikaly v době, kdy se ten trezor v české bance Union betonoval.
0: A tehdy se spousta písniček zachovala nejenom díky deskám, LPčkům s rychlostí 78 cm za minuty, ale mnohé z nich byly vryty do šelaku.
1: Tenkrát jsme ještě měli v rozhlase gramofon, který měl ty kosmické otáčky.
0: A na jedné šelakové desce jsme objevili, ku příkladu, zpěvačku s takovým malebným jménem Míla Špacírová Hezká.
1: Tak to jste se asi zahleděli do modravých dálek.
0: Volání, ano. Ještě předtím mě na ně upozornil cestovatel Miroslav Zikmund, když jsem s ním v létě roku 1989 točil povídání o reportážích, které s Jiřím Hanzelkou psali a posílali je do rozhlasu. A tam je předčítali dva Karlové, Karel Höger a Karel Pech.
1: Aha. A co to má společného s tou zpěvačkou?
0: No, protože oni její písničky měli na jakémsi praotci magnetofonu a pouštěli si je třeba při průjezdu Saharou.

0: Znal jsi interprety těch pokladů z našeho trezoru?
1: Do té doby jsem znal jenom ty, kteří se objevili taky na stříbrném plátně a zpívali tam. Třeba R.A. Dvorský, nebo Hana Vítová, Zdena Sulanová. No a samozřejmě Inka Zemánková, s tou jsem pořídil telefonát, ve kterém jsem jí prosil, jestli by byla tak hodná a prozradila mi, jak je to se správným datem jejího narození.
0: No, těch tajemství kolem ní bylo víc. Třeba, že se narodila nikoli jako Inka, ale jako Anna Iné s příjmením Koníčková, že Zemánková se přejmenovala podle svých pěstounů, kteří se jí ujali jako sirotka.
1: A hlavně, že uváděla rok svého příchodu na svět o 10 let později, než k tomu skutečně došlo.
0: Takže nikoli 1925, ale 1915.
1: Přesně tak to bylo.
0: Ale teď už bychom mohli pomyslně opustit studio číslo 8 a vydat se o patro níž za poklady z trezoru banky Union.
2: Z těch pokladů stačí drobet odfouknout letitý práh?
1: Asi takhle.
2: Vzít desku opatrně do rukou. Mm. No, počkej, opatrně.
1: Dělám, co můžu, porad.
2: Ano, položit ji na talíř gramofonu.
1: Hotovo?
2: Nasadit přenosku.
1: Moment.
2: A první z pokladů z trezoru banky Union může po mnoha desítkách let zase ožít.
1: Doufáme, že ty staré melodie budou aspoň tak živé, jak je živě vysílaný tento pořad, který v Brně připravili a provázejí Josef Veselý
2: a Jaromír Ostrý.
1: Pst, už to hraje.

0: Vy, kteří už něco pamatujete, jste určitě poznali.
1: Nebo snad ne.
0: No Jaru Kohouta.
1: No to je fakt. Nepodceňujme naše posluchačstvo.
0: Právě.
1: Když se mu Jara Kohout ztratil na pár desítek let z dohledu i doslechu.
0: Ve stejné hře, ze které byl i hit Já mám adresu.
1: Ta hra pokládala kontrolní nesoutěžní otázku Čípak si holčičko.
0: Tak tedy v této hře se ozvala i stejnojmenná písnička.
1: No, tedy Čípak si holčičko.
0: Jestli pak poznáte, jak se jmenoval onen drtič dívčích srdéček.
1: No, schválně.

0: Jméno Veselý je ku příkladu v našem hlavním městě 7. nejčastější.
1: No, podle toho, které hlavní město myslíš.
0: Prahu.
1: Je fakt, že drtivá většina veselých do historie, a to si přiznej, kolego Veselý, tuším, nevejde.
0: Tak někteří

0: 78 cm za sekundu se
1: To je
0: však naše
1: šok.
0: vlnba, se však naše přenoska rozeběhne za chvilku. Ještě jednou.
1: Díky ní se ozve písnička notoricky známá a obehraná.
0: Leč stále svěží.
1: Text, který napsal herec Josef Grus, vypovídá, no, o čem vlastně?
0: O radosti, možná. Ze života například.
1: No tak to není špatná radost.
0: A taky o tom, jak se potkává štěstí, byť jen pro ten dnešní den.
1: Ale hlavně o?
0: Je třeba to říkat.
1: No tak jak kdo a komu, ne?
0: Našim posluchačům jistě ne. Aspoň některým, nikoli. Té jedné posluchačce zcela určitě ji. Ne, ta už přece dávno ví. Ne?
1: Dobře, takže přátelé, zavřete oči. Pozor.
0: No.
1: A teď?
0: A teď. Odcházíme.

0: A teď už dám slovo dalšímu panu Dotobilovi, opravuji paní Kdotobilové. Dávejte si dobrý pozor, co o ní spolu prozradíme.
1: Narodila jsem se ve čtvrtek 29. listopadu 1860 v Praze.
0: Její otec měl obchod na Ferdinandově třídě a dílnu ve Spálené ulici.
1: Táta chtěl být hercem, ale nemohl opustit rodinné řemeslo. Vynahrazoval si to aspoň tím, že psal kuplety, dělal kabaretní výstupy, mezi pražskými ochotníky byl jako doma.
0: Dodejme proti vůli své přísné a střídmě založené manželky.
1: Pobízel mě, ať mu přečtu třeba kousek Andrzenovy pohádky a představuji si přitom, že jsem jako na jevišti.
0: Do školy začala chodit, když Prahu obsadili Prusové.
1: Symbolem mé dětské radosti byl třešňový aksamitový kabátek.
0: Ano, měla ho na sobě

0: když se v roce 1868 spolu s otcem zúčastnila slavnosti položení základního kamene k Národnímu divadlu.
1: Tati, myslíš, že bych mohla k divadlu?
0: Zeptala se jednou svého otce.
1: Kvůli téhleté otázce se naši pohádali. Táta praskl dveřmi a na několik dnů odjel. Časem jsem pochopila, že odjezdy mají i jinou příčinu. A tak jsem se raději uzavírala do svých představ. Hrála jsem, že jsem šťastná.
0: Tatínek naší neznámé investoval do nemovitostí, ale prodělal a rodina se propadala do chudoby.
1: Postupně nám zabavili všechen majetek. Museli jsme si půjčovat na nájemné.
0: Starala se, seč mohla. Kreslila vzory na plátno, vyšívala, natírala bronzem hřbitovní kříže.
1: Když mi vybyla chvilka volného času, spěchala jsem do zlatnického krámku pod Mosteckou věží, kde se scházeli mládenci i dívky za zapálené pro umění.
0: Naše neznámá mezi ně zapadla. Psala verše, uměla je recitovat, měli ji rádi a říkali jí s láskou...
1: Princezna malostranské Bohémy.
0: Bylo jí 24, když vystoupila na jevišti ve své první roli.
1: Táta mě často brával na ochotnická představení.
0: Jenomže její budoucnost vězela v učitelství.
1: Když už jsem se s jevištěm v Malostranské besedě loučila... Přišel se na představení podívat Eduard Vojan.
0: Hledal herce pro Švandovo divadlo.
1: A já se mu líbila. V 26 jsem se stala právoplatnou členkou Švandova divadla z gáží 35 zlatých měsíčně.
0: Vojan neměl zvučný hlas, nedělal velká gesta, ale naší neznámé připadal jaksi pravdivější než ostatní.
1: Dávala jsem si pozor, abych hrála i ve chvílích, kdy jsem nemluvila. Poslouchala jsem partnera, hlavou mi běžely myšlenky, zauvažovala jsem a pak jsem teprve odpověděla.
0: Na Vojanově tváři se objevila spokojenost.
1: Poprvé jsme spolu hráli v Brně. On Hamleta a já Ofélii.
0: Když po 4 měsících odjížděli, provázel herce k vlaku zástup nadšených diváků.
1: Ještě než se vlak rozjel, zaspívali jsme písničku Moravo, Moravo. Moravěnko milá.
0: V ten moment zpívalo celé brněnské nádraží.
1: Švandovo divadlo mi nabídlo všechno, co jenom mohlo. Hrála jsem role v Ibsenovi i v Kleistovi, v Schillerovi, v Shakespeareovi i v Goethovi.
0: Všechno to byly role hlavní.
1: Do Národního divadla mě přijali společně s Vojanem.
0: Úlohy, které jí tam čekaly, nebyly však ani zdaleka takové jako v minulém angažmá.
1: Po jednom představení jsem se seznámila se svým budoucím mužem.
0: Byl to básník, o 9 let mladší než ona.
1: Zpočátku jsem mu nevěřila. Cítila jsem ještě zklamání ze vztahu k Vojanovi.
0: Tento slavný herec nebyl zdaleka jediný, kdo se jí dvořil.
1: Náklonost mi vyjadřoval i Josef Bohuslav Förster a FX Svoboda. Já si ale zvolila toho mladíka. Po 4 letech jsme se vzali.
0: Přitom si drobet pozměnila rok narození, udělala se o 6 let mladší.
1: Na jevišti Národního divadla jsem hrála Ofélii, Táňu z Gorkého měšťáku, také Magdalenu Dobromilu Rettigovou na výslovnou žádost autora, tedy Alojze Jiráska.
0: Titulní role ji neminula v Hilbertově vině a také v Ibsenově paní z Námoří a kromě dalších i Máša z Čechovových 3 sester.
1: Můj muž napsal pro mě princeznu Pampelišku. Hrála jsem ji jako 40-letá.
0: 30. března 1907 vystoupila v premiéře Shakespeareovy hry Mnoho povyku pro nic. Za 9 dní na to, 9. dubna 1907, byla už mrtvá. Bylo jí 47 let a F.X. Šalda si povzdychl, že po její smrti už není herecké básnířky na naší scéně. Takže pokud jste narazili na tu správnou stopu a došli jste po ní k tomu správnému jménu, neváhejte a napište nám je na adresu, kdo to byl, Český rozhlas Brno, PSČ 602 00, anebo ještě taky, kdo to byl, zavináč rozhlas.cz. Jinak vše o této soutěži se dočtete na našich webových stránkách.

0: českou minulostí.
1: Ano, opět se vám hlásíme s dalšími toulkami, ve kterých vás budeme provázet životem 17. českého krále a 40. historického panovníka, přitom prvního šlechtice bez příměsi dynastické krve ve svých žilách a současně prvního kališníka na českém trůně, jakož i posledního opravdu českého panovníka Jiřího z Kunštátu a na Poděbradech. Ale začneme vlastně u jeho předchůdce.
0: Král je mrtev.
2: Dokonce je i se vší pompou pohřben.
0: Ať žije král.
3: No dobře, ať žije, ale kde je?
2: Je tu správce království.
3: Ale není to král.
0: Pohřební obřady ukázaly, že se pan správce ujal velice rázně řízení běhu veřejných věcí.
2: Měl k tomu pověření stavovské obce.
0: Ale hlavně tajné pověření královo, které počítalo se správcovským úřadem až do roku 1459.
2: I poslední rozhovor s králem utvrdil Jiřího ve správcovské funkci, ba dokonce mu naznačil ujmout se králova odkazu.
3: Ale korunu na hlavě neměl.
0: To neměl, ale už v den královy smrti svolal zástupce stavovské obce a sjednal s nimi podmínky vlády v době nového bezkráloví.
2: Ze všech si nejvíc pospíšili pražští konšelé, kteří byli první deputací osvědčující panu správci svou neskonalou věrnost a bezmeznou oddanost.
0: 23. listopadu,
3: tedy v den, kdy Ladislav po 4. hodině odpolední umírá,
0: se pan správce a stavové dohodli, že se v prosinci sejde zemský sněm, který připraví volbu nového krále.
3: Volbu nového krále? Takže už žádné nabídky možným zahraničním uchazečům?
0: Žádné. Nebylo u nás pochyb o tom, že český král bude volen stavy.
3: Svého času trvali čeští páni na zásadě, že neuznají dědičné nároky Ladislavovi a že ho přijmou toliko jako krále voleného.
4: Koruna a království jsou takovými právy nadány,
3: zdůraznil s jistou nadsázkou i Jiří z Poděbrad,
4: že mají podle buly císaře Karla svobodnou volbu. A od té doby žádný král nedošel koruny, ani jinak nebyl přijat než volbou.
2: Pan Jiří se začal zajímat i o ostatní země Ladislavovi, hlavně o Uhry.
0: Právě v den, kdy krále naposledy vydechl, výjížděl do Prahy Matyáš Hunňády.
2: No tak, výjížděl. Spíše ho vedli, a to v poutech, a hned na to ho uvrhli do vězení.
0: To ještě zařídil Ladislav. Chtěl mít vznešeného vězně u sebe jako rukojmí a jako záruku proti vzbouřencům v Uhrách.
2: Po Ladislavově smrti pan Jiří 17-letého Matyáše ze žaláře vysvobodil.
0: A dokonce ho ubytoval ve svém rodovém paláci v Bočkově dvoře.
3: Odkud se v Jiřím vzala ta náhlá velkorysost?
0: Byla to u něj rodná sestra jeho až vzácné prozíravosti, která mu pomohla správně se orientovat v uherských poměrech.
3: Takže Jiří díky ní pochopil, že ten mladík, ten Matyáš, jakže se vlastně jmenuje?
0: Hunňády.
3: Ano, Hunňády, že může být v budoucnu význačnou osobností, ba dokonce, že se může stát i uherským králem.
2: Jestli Jiří myslel už tehdy na svatoštěpánskou korunu pro svého hosta, to sice tvrdit nemůžeme.
0: Ale je fakt, že už na konci onoho nešťastného roku konal pan správce přípravy k tomu, aby si Matyáše získal.
2: V prostředí Jiříkovy rodiny Matyáš pookřál a s panem správcem se zblížil.
3: To asi Jiří uměl moc dobře zblížit se.
2: No a když se takto hezky zblížili, tak se dohodli 37-letý český správce a 17-letý uherský syn bývalého uherského správce, že toto zblížení ještě víc posílí.
3: Svatbou.
2: Zatím zásnubami. Jiří přislíbil Matyášovi svoji 9letou dceru Kateřinu a smluvil se s ním i o prostředcích k volbě Matyášově.
3: Bylo to, jak to říct, abych neurazil, zadarmo?
2: Bez urážky. Nebylo. Budoucí uherský král se zavázal splatit Jiříkovo pohostinství a dobrou vůli zlatem a stříbrem, což byly kovy, které uherské komoře štědře dodávaly doly v Kremnici a Bánské Šťavnici.
0: Pan Jiří dostal darem 60 tisíc zlatých, dále převzal 14 centů stříbra, několik set volů a blíže neurčený počet sudů vína.
3: No a pak, že jsou dary politickým osobnostem a stranám vynálezem 20. století. Mimochodem, dostal Jiří ty peníze a zlato a stříbro a také voli, jakož i víno?
2: Ale ano, dostal, neboť nezůstalo jen při slibech a Matyáš se stal skutečně 24. ledna roku 1458. uherským králem a panu správci čestný dluh splatil.
0: Setkal se s ním brzy po volbě v Moravské strážnici a potvrdil i zásnuby s panou Kateřinou.
2: Podle rodového znaku Hunádium.
0: A tím byl Havran v erbu.
2: Si začal Matyáš říkat Korvín, toho jména první.
4: Čekatelů osiřelého českého trůnu bylo tenkrát drahně, ale čím větší počet jejich, tím menší od každého nebezpečenství. Nejdůležitější mezi nimi byla bezpochyby knížata domu rakouského, císař Fridrich, bratr jeho arcikníže Albrecht a kníže Zikmund Tyrolský. Připovídali se skutečně k nároku na korunu českou všichni tři. Císař nadto počítal si léno říšské odumřelé a tím i propadlé, že poslední majitel opominul žádati o propůjčku jeho. První pán, co hned po smrti Ladislavově počal činiti přípravy skutečné k dědění všech jeho trůnů a zemí, byl Vilém, kníže Saský, manžel starší Ladislavovy sestry Anny. I když se vědělo, arci, kterak se choval k ubohé té paní, již dával nyní národům za dědičku.
0: Těsně předtím totiž Vilém svou manželku zapudil. Ale teď se mu náramně hodila, takže si na ní zase vzpomněl.
3: Jeden králův švagr se ozval, proč by to neskusil i druhý?
4: Také Kazimír, král polský, manžel druhé Ladislavovy sestry Elišky, osoboval sobě právo k trůnu českému, ačkoliv neměl k němu ani důkazu, ani způsobilosti, neboť právo takové, bylo-li jaké, nemohlo jíti nežli po starší sestře. Mimo to král ten, ač ne zlý, ukázal se neschopným k vládě vlastních zemí svých a v Polsku se jednalo o přidání jemu správce poručníka.
3: No, jeden lepší než druhý.
4: Kromě těchto knížat předstírajících jakési také správo, našlo se i jiných více, kteří nabízeli se Čechům buď přímo nebo skrze prostředníky a líčili a slibovali všeliké výhody za zvolení své. Za Fridricha, kurfiřta Braniborského, přimlouvali se zvláště stavové lužičtí, neopominuvše pochválit i známost jeho jazyka slovanského.
3: Všechno?
0: Zdaleka ne.
4: Mezi Čechy samými našli přímluvce také bratr jeho Albrecht, tak řečený Achilles, a bavorský kníže Ludvík přímým bohatý. Nejdůležitější však mezi komponenty tohoto druhu byl francouzský král Karel VII.
3: A uprostřed všech těch mocichtivých pánů?
2: Dosavadní správce tohoto království Jiřík z Poděbrad.
3: Podle případného vyjádření Františka Palackého se choval podle evangelia
4: opatrně jako had a nevinně jako holubice. Nejdůležitější pramen moci, který se ocitnul v moci jeho, bylo ukládání a řízení sněmů obecních, co jediné studnice vrchpráví národního. On pak užíval prameny tohoto mírně a stoudně. Když pak sjeli se stavové o suchých dnech adventních 14. prosince do Prahy v dosti valném počtu a počali mluviti o potřebě nového krále, jméno páně správcovo nebylo aspoň veřejně mezi kandidáty ani jmenováno.
3: Ano, Jiří se svou kandidaturou nevystoupil zatím.
2: Ze zkušenosti věděl, že je třeba pomalu, trpělivě, opatrně pracovat v pozadí.
0: Opatrně jako had? nevinně jako holubice.
2: Na začátku roku 1458. měl jednu poradu s českými pány za druhou.
0: Sliboval.
2: Získával.
0: Kupoval si hlasy.
2: Současně vydával za vzor volbu v Uhrách, kde se králem stal domácí uherský šlechtic.
3: Neúmyslnou, ale opravdu pouze čirou shodou okolností jeho nastávající zeď.
2: To byla vskutku jen a jen náhoda.
3: Jak jinak?
2: Volba českého krále dostávala stále mocnější nádech národní, vlastenecký.
0: V únoru už to bylo ve veřejnosti známo.
3: A co pak?
0: No, že se pan správce uchází o českou korunu.
2: A 9. března už o tom v Římě věděl i bývalý císařský sekretář, nyní už kardinál Eneáš Silvius Piccolomini.
0: Jenomže sotva vešli ve známost první zprávy o Jiřího kandidatuře, tak začali pracovat jeho nepřátelé a obraceli se k příčinám Ladislavovy nemoci.
2: Jak to, že tak znenadání mladý, zdravý král zemřel?
0: Jak ho mohl zahubit mor, když v Praze epidemie neřáděla?
2: Kdo měl nejvyšší zájem na jeho smrti?
0: Kdo mohl krále zahubit?
2: Kdo měl blíže ke králi, než Jiří z Poděbrad?
3: Na takové sugestivní otázky mohla být už jenom jedna odpověď.
0: Král Ladislav byl obětí vraždy.
2: Ty pověsti začaly nejdřív vířit ve Vídni, kam se vrátili z Prahy královi pomocníci a lékaři.
0: Nejprve krčili rameny a významně naznačovali tajemnosti královy smrti.
2: Pak už podezření neskrývali a vypovídají hlasitě.
4: Vrahem je pan správce.
3: V tehdejších poměrech, kdy jed a dýka často řešili spor o trůn, to zase nic tak divného nebylo.
0: Lidé se ptali.
4: Zda je možné, že by pan Jiří...
0: A hned si odpovídali.
4: Ach ano, vždyť se zbavil Menharta z Hradce. Ve vězení mu umřel hrabě z Gery. Na popraviště dovlekl svého přítele Smiřického.
3: Rostly pomluvy úměrně s růstem nadějí pana správce stát se českým králem?
2: Rostly. Postupně nabyly přímo obludné povahy a pověstí vražednice v nich je obestřena i královna Johana.
0: Pějí se písně o králi, vydaném na pospas podlému kacíři. Vyprávějí se podle antických vzorů pohádky o otráveném jablku, jež s rukou vilné Johany přijal andělský král.
2: Ten kacíř může, ba musí být podlým vrahem. Boj proti kalichu je svatou válkou proti zločincům.
0: Co na tom sejde, že ty pomluvy nemají reálný podklad?
2: Stačí, když pořádně zasmradí.
4: Čím více se blížila doba rozhodná,
3: neboli termín sněmu, na kterém se měl volit král,
4: tím více vzmáhala se, ku prospěchu páně správcovu, také moc nová a konečně neodolatelná, hlas totiž lidu veřejný a obecný, že jako Uhrům, tak ani Čechům není zapotřebí panovníka z cizího kmene.
3: My už víme, kdo má na tuto myšlenku autorská práva.
4: Praví se, že i mistr Jan Rokycan nepřestával na kázáních svých horliti ve smyslu takovém a že radil proměnit Čechy raději v republiku, kdyby z domácích nikdo nebyl hoden důstojenství královského.
3: Moment, a co peníze, tedy finanční základ oné moci nové a neodolatelné?
4: Bylo-li nad to ještě potřebí podplacování předních pánů českých, jak aspoň pověst o tom šla, nedá se ani jistiti, ani zapírati.
0: Padala jedna hradba za druhou.
2: Pomáhali argumenty, sliby, kompromisy, dary, hodnosti, peníze.
0: Poslední bašta, kterou je třeba dobít, tak ta se jmenuje...
4: Zdeněk ze Šternberka.
2: Francouzské peníze a sliby jsou překonány promyšleným úsilím Jiříkovým.
0: Takže nakonec i Zdeněk kapituluje a uzavírá přátelskou dohodu s panem správcem.
3: Za kolik?
0: Ale o takových věcech se přece nemluví.
2: Na sněmu sice ještě mladý Šternberg zpočátku předstírá zájem o francouzskou kandidaturu.
0: Nakonec však právě on... 2. března roku 1458 pokleká na staroměstské radnici před panem Jiřím jako první a volá.
4: Ať pan správce je králem naším. Pan Jiří u velikém rozčilení děkoval stavům, přijímaje důstojenství podávané pod výmínkou, aby všichni bývali jemu radě a pomoci k obecnému dobrému, k prospěchu a slávě koruny české. A tu srdečností rozplakalo se množství přítomných. A když kdosi jako u vytržení zaspíval si hlasitě Te Deum Laudamus, s něm celý spojil hlas svůj s hlasem jeho. Současné udeření na radniční zvon, tak řečený královský, dalo znamení ke zvučnému plesání lidu po náměstích a ulicích a ke zvonění ve všech kostelích pražských. Brzy na to brali se stavové průvodem slavným u velikém davu do kostela Týnského, kde činěna novému králi čest a mistr Rokycana u velikém pohnutí vzdával nebesům i zemi díky, že Dán vlasti panovník, jehož vláda slibovala býti i Bohu milá, i národu prospěšná. Z kostelů pak veden jest král u veliké slávě a radosti do dvoru nyní svého, to jest královského, ležícího tehdá nedaleko nynější prašné brány na Starém městě. V průvodu tom nebylo ani jezdců, ani trubačů a bubnů, ale píseň Svatý Václave rozléhala se po všech ulicích a ze všech úst.
3: Tak toto všechno je od doby Palackého, Brožíkovi a Jiráskovi parádním kouskem české historie.
2: O detailech, o pozadí té slavné události víme už méně.
0: Skutečnost, že pan správce důkladně obklopil místo volby,
2: tím byla staroměstská radnice,
0: ozbrojenými silami, naznačuje,
3: že zvážil všechny okolnosti.
0: Ano. Naznačil těm, které nepřesvědčili peníze, že do hlasování by případně mohly vstoupit i jiné argumenty.
3: Takže volba nebyla dílem jenom těch několika dní, které sněmovní jednání zabralo, to znamená od 27. února do 2. března 1458?
2: Ovšem, že ne. Ukazují to i projevy deputace francouzské a saské, které proběhly ve vší formálnosti a bez opravdového zájmu české stavovské obce.
3: Což tedy znamená, že
2: páni, rytíři i města byli valnou většinou rozhodnuti už dřív, než vstoupili do radniční síně.
3: A těch několik váhavců?
2: Ti se dali získat.
0: Působila tu určitě vlastenecká hesla.
2: Vládlo všeobecné vzrušení, které hýbalo Prahou od náhlé smrti Ladislavovi.
0: Objevovala se totiž stále podivná znamení na nebi.
2: Ve dne prý viděli lidé v duhovém oblouku dokonce tři slunce.
0: Astrologická proroctví sytila hladové představy.
2: Lidu se znovu zmocnili královské pověsti.
0: Šířila se báje o zmrtvých vstání Ladislavově.
2: Ještě v únoru roku 1458 na 300 lidí v jediném dni přišlo ke královu hrobu.
4: A čekali, kdy král vstane z mrtvých. Volením krále dílo sněmovní nebylo ještě ukončeno. Nastaly nové porady, co bylo činiti, aby vůle národní a právo královo došly uznání jak uvnitř, tak i za hranicemi vlasti. Rokovalo se zejména o té otázce, kdo a jak měl jej korunovati. Ustanoveno bylo především, že se to mělo díti starodávným obřadem církve římské, jakoby náhradou za ochotnost od pánů katolických při volbě prokázanou. Protože ale v Praze nebylo arcibiskupa a olomoucký Tas z Boskovic, od papeže teprve nedávno jmenovaný, nedosedl ještě na stolici svou a vratislavský Jošt z Rožmberka ukazoval se odporným, uzavřeno jest, že má u krále Matyáše a u papežského legáta kardinála Carvajala v Uhřích, tehdy meškajícího, požádáno býti o delegaci k tomu cíli některého biskupa uherského.
2: Ti dva uherští biskupové,
3: tedy Augustin z Rábu a Vincenc z Vácova,
2: po volbě už čekali v králově dvoře.
0: Čekali tady už nějakou dobu, protože krále se cestou domů stavil v Týnském chrámě.
2: Tam byl připraven Jan Rokycana, který sloužil slavnostní mši a poděkoval stavům,
4: že jsou zvolili od milého Boha krále českého k posile a udržení víry.
2: Obřad v Týně naznačil, že si kališníci od Jiříkovy volby slibují pomoc své víře.
0: K Kdyby slyšeli, o čem ve svém dvoře jedná král, asi by změnili názor.
3: Na čem se král s těmi dvěma uhry sešel?
2: Na tajném jednání.
0: Král Jiří se jim zavázal
2: spolu s manželkou Johanou,
0: že budou poslušní příkazů papežské stolice a že budou zachovávat jednotu víry.
2: Zároveň královští manželé slíbili, že budou bránit poddaným v kacířství a že budou hájit čistou víru křesťanskou.
0: Tajné přísaze přihlíželi i další katoličtí preláti a hlavně olomoucký biskup Tas.
3: Jak pak tihleti pánové chápali onen tajný akt?
0: Jako první výrazné svědectví přechodu královských manželů od podobojí ke katolicismu.
3: A jak mu rozuměl král Jiří?
2: Jako závazek boje proti sektám lidového kacířství.
3: Ale to není totožné.
2: Však to taky v budoucnosti způsobilo nemalé problémy.
0: Ačkoliv byla tato přísaha tajná a byla určena papeži, brzy na to kolovala v opisech a vyvolávala dojem, že král Jiří opustil kalich a že čeká jenom na vhodnou příležitost, aby se mohl i veřejně vrátit pod papežskou nadvládu do řady ostatních korunovaných hlav.
3: Když jsme u těch korunovaných hlav Jiřího, čekala korunovace 7. května. Jeho manželku Johanu den na to.
4: Ve slavném průvodu, kterým nový král podle obyčeje na hradě pražském hledán a do kostela svatého Víta veden, nesl Zdeněk ze Šternberka korunu, Jan z Rožmberka žezlo a Jindřich z Michalovic jablko zlaté, před ním a jemu po boku kráčeli oba biskupové uherští. Veliká moc nauky hvězdářské nad myslí královou se zjevila v kostele, když muselo se čekati asi hodinu na znamení, kterým teprve dovolilo se vložiti korunu na hlavu jeho. Při skvostné tabuli, která následovala v paláci na hradě, strojeny rozličné kratochvíle, tance i divadla. Radost a veselí panovala u všech přítomných, jako by jim prý již získán byl celý svět.
3: Česká koruna spočinula opět po letech na hlavě muže z českého rodu. Poprvé však zářila na hlavě muže zvoleného českou stavovskou obcí z rodu panského, nikoli královského.
4: Podivuhodná změna poměrů a nevídané působení hvězd.
3: Komentuje dění v Uhrách a u nás Eneáš Silvius Piccolomini, který se stane papežem ve stejném roce jako Jiří králem.
1: Ke králi Jiřímu se vrátíme příští neděli. Pro dnešek se ještě pořád jarně loučíme. Redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Jana Miluzinová a autor Josef Veselý. Dobrý den, milí moji.
5: To dávno vše obecně známý je, že někdo žije a jinej nežije. A ten, kdo žije, tomu známo jest, že život má dlaň, ale taky pěst.

0: pondělí 22. června přivítají dobré rady právničku Michaelu Radoušovou. Povídat si s ní budu na téma mediace. Jak se domluvit v náročných situacích? Kdo se na mediátora nejčastěji obrací a jak probíhá mediační setkání? Jakým způsobem se buduje důvěra a nachází porozumění? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brněnští vědci popsali růst a regeneraci mořských korálů. Kvůli bouřkám měli hasiči včera stovky výjezdů. Dělníci opravují lesní cesty v lesoparku Brněnovém Lískovci a bude jasno nebo skoro jasno, později oblačno s teplotami do 34 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Vědcům z Brněnského institutu SEITEC se Vysokého učení technického se podařilo popsat, jak mořští korály rostou nebo reagují na stres. Za úspěch vděčí metodě LIF Micro CT, díky které můžou vědci bez poškození sledovat organismy rentgenem. Sledovali například napadení korálů řasami, kdy korál zastavil svůj růst a obalil se do ochranné stěny. Výzkumem se inspirují i odborníci z Japonska, což je pro brněnské vědce úspěch. Pokračuje vedoucí projektu Markéta Kaiser.
2: Pro nás je to taky něco jako absolutně nového pro vědce ze střední Evropy a myslím, že pro celý jako CEITEC VUT je super, že si takto získáváme jako mezinárodní ohlas a že nás ta vědecká komunita bere vážně a že sleduje vlastně tu naši práci a zajímá se o to.
0: Hasiči měli včera kvůli bouřkám přes 700 výjezdů, nejvíc ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pomáhali hlavně s čerpáním vody a odstraňovali popadané stromy, uvedli to na sociální síti X. Meteorologové varují, že kvůli vysokým teplotám se můžou silné bouřky objevit i dnes, a to po celém Česku, kromě Slezska. Dělníci v Brněnovém Lískovci opravují část lesoparku pod Kamenným vrchem. Městská část nechává vydláždit některé pěšiny mezi stromy. Obnovuje tam i informační tabule nebo lavičky. Zhruba 100 let starý lesopark s rozhlednou a bazénkem radnice opravovala naposledy před 15 lety. Současné práce mají být hotové do konce června, dodává starostka Jana Drápalová ze Zelených.
3: Protože ten park se nachází v poměrně prudkém svahu, tak přívalovými dešti byly poškozeny ty mlatové cesty, tak ty cesty se teď opravují, obnovují a dochází k tam doplnění většího množství odvodňovacích kanálů, které přispějí k tomu, že do budoucna se ty cesty nebudou tak ničit tou přívalovou vodou. Sport.
0: Z druhého místa odstartuje do závodu kategorie Moto 2 na Velké ceně České republiky motocyklový závodník Filip Salač. Jediný český zástupce v mistrovství světa zvažoval, jestli mu v závodě pomůže to, že trať brněnského automotodromu zná lépe než soupeři.
4: Tím, že letos ta Grand Prix je o měsíc dopředu oproti tý loňský a dělalo se spoustu úprav na tom okruhu tady v Brně, tak jsem tady toho času nestrávil tolik jako v loni, ale stejně budu mít určitě navrch oproti ostatním jezdcům. Myslím si, že jsem tady byl 4x, 5x a to mi určitě pomůže.
0: Moto dvojky odstartují 4 hodiny popolední, hlavní závod MotoGP ve 14 hodin.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude převážně jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer čekejte vývoj kupovité oblačnosti a místy bouřky a přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů, vítr by pak měl foukat slabý, většinou severních směrů, v bouřkách a přehánkách může přechodně zesilovat, biozátěž na trojce tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnici D1 omezuje nehoda na stém 95,5 kilometru. Ve směru na Vyškov blokuje v omezení pravý pruh. Pohoru na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
5: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. I dnes budeme vařit, péct a ochutnávat. Zavítáme třeba do pivovaru, který znáte z filmu, ale třeba jste z něj ještě nepili pivo. Naučíme se správně držet vidličku. Ano, i tohle se dá dělat špatně a většina z nás to bohužel dělá. Přivítáme herce Jana Čenského, který má k dobrému jídlu co říct. Budeme i soutěžit o naše nové velké kuchařky Sladké Česko. Ale na začátku sáhneme rukama rovnou do těsta, protože budeme péct další soutěžní recept, tentokrát pod dohledem šéfkuchaře s michelinskou hvězdou. Takže zástěry k ruce, zesílit rádio a do toho jsme s vámi už 10 let.
6: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrážíme na další výpravu do terénu, ale není to daleko pro nás. Jsme v Praze, v jedné z ulic Prahy 4, kde bydlí šéfkuchař Roman Paulus, který ale třeba taky vaří na Moravě. Dnes s námi podle jednoho pražského receptu z Klecan, nebo jsme za Prahou, kdy si dělávali miletínské modlitbičky, typický východočeský sladký recept, perníkový, plněný povidly, podle Lenky Hagerové. Dnes to bude dělat Roman Paulus podle svého, se svým vylepšením. To je totiž princip toho narozeninového pochoutkového roku. My jsme poprosili všechny naše příznivce a přátelé z těch profesionálních řad, aby udělali recepty ty výherní z předchozích 9 let podle svého. Ahoj Romane.
1: Ahoj Patriku, zdravím všechny posluchače.
0: Sladkost, která trochu evokuje Vánoce. Ono to není cukrový, je to taková modlitební sladká knížečka, to má evokovat, ale když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
1: Ano. Já nejsem ten, který potřebuje všem okolo dokázat, že napekl 30 druhů. Na to bych ani neměl čas a je mi vlastně potom líto, když to zůstává, ale v rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme. Nemůžou chybět perníčky, nemůžou chybět vanilkový rohlíčky a potom třeba jeden nebo dva druhy nepečenýho, takže určitě si dva, tři víkendy jako před Vánocema, tak si určitě pár cukroví vždycky uděláme.
0: Kdo prostírá?
1: Tak to se většinou postará Helenka, dcera a někdy i syn.
0: Takže to mají za práci. A máte každý svoje místo u stolu nebo střídáte?
1: Doma máme, jo, doma máme každé své místo. A ne, že by to bylo tak, že si jako nemůžeme přesednout, ale má to nějaký zasedací pořádek. Já mám to místo, které je nejblíž do kuchyně, ke kuchyňské lince a nějakým způsobem jsme si tak jako posedali a sedáme si tak pořád stejně.
0: Když pak skončí stolování, tak sedíte ještě chvíli, nebo kdo sklízí ze stolu, myjete nádobí hned, nebo až potom?
1: My, když skončí jídlo nebo oběd, tak povětšinou vždycky hned uklidíme a samozřejmě chvilku sedíme, povídáme si a potom většinou i uklidíme kuchyni a nádobí, dáme do myčky. Já jsem jako moc rád, když odcházím už z kuchyně nebo z jídelny s tím, že jako jsme se najedli, ale že je všechno uklizen. Za prvé mám dobrý pocit, za druhý je to asi jako tak jsem zvyklý prostě i jako z profese, že kuchař po sobě vždycky má uklidit a za druhý, co by mě jako hodně vadilo, kdybych po čase přišel do té kuchyně a právě, že tam nebylo uklizeno, takže radši tu práci udělám hned, než bych to odkládal na později a to se mi vždycky vyplatí.
0: Nás ta práce teprve ještě čeká. Za malou chvíli budeme dělat miletínské modlitvičky podle Lenky Hagerové, která s nimi vyhrála u posluchačů v roce 2022, v tom sladkém roce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Brno.
1: Jsme už v kuchyni, rovnou jsme se bez okolků přesunuli zase k pultíku, na který už jsme si letos zvykli. Jsme tu po XT a jsme tu proto, abychom dělali recept Lenky Hagerové z klecan, ty miletinské modlitbičky. Tak bude nějaká změna? Změníš něčeho množství, Romané, nebo tak?
2: Změna bude trošku v tom tvaru, protože my máme samozřejmě jako v každé asi domácnosti mnoho vykrajovátek na perničky, takže použijeme rozdílné tvary a nejenom ty, jako používala naše posluchačka. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
2: Přesně tak, do té náplně. Mhm.
1: Co máme tedy mít doma připraveno?
2: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů účkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perničky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poslední, co ještě máme, tak je poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
0: Pochoutkový rok.
1: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě. To znamená, teď je to ta mouka, cukr, teď bereš máslo.
2: Takže medík, ano.
1: Medu jako do správných perničků je poměrně dost, teda. Mletá skořice, jedlá soda, vanilkový cukr, teď co? Kypřící prášek do perník.
2: Do perníku přímo, ano.
1: K tomu celé vejce.
2: Mastičko, ano. A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama.
1: Má být hodně pevný, jako plastelína, nebo jaký?
2: Řekl bych, že je trošku tuší, ale vzhledem k tomu, že těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže teď bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: Scházíme se po 24 hodinách.
2: Těsto je vyspinkané do růžova.
1: Trošku do hněda. Do růžova ty máš růžovou košili.
2: A vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše... Máme tady... Já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
1: Ne, prosím tě, to jsou miletinské modlitbičky, to nepoznám.
2: Ano, no, když.
1: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. No ale tak počkej, ale řekni, jako, ne, kolikrát, hele, kolikrát jsou takový ty hlavolamy, kde prostě všichni v tom vidějí lva, ale jenom ty výjimečný z nás v tom vidějí třeba auto.
1: To musí být hodně výjimečný.
2: Takže...
1: To jsou naše miletinské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedl co, bílek?
2: Rozkvedl jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílky.

0: Je to tak. Pečeme na 170 stupňů, něco přes 10 minut.
1: Jdeme na náplň.
0: Já tady mám tedy ty namleté mandle v našem případě a zatímco ty mandle na zdobení, tak jsem oloupal, tak tady ty jsem nechal v celku. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
1: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký.
0: Je to tak, přesně tak. Je to náplň.
1: Upečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
0: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
1: A my to vlastně naopak chceme, protože ten přebytečný kousek setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
0: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
1: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zaschne, tak to trochu zprůhlední.
0: Jasně, jasně. A já mám teda slepený perníčky a mašlovačkou je takhle pěkně potřu. Úplně ideálně necháme do druhého dne zaschnout. A samozřejmě perníčky jsou nejlepší, když trošku odpočívají. Já si myslím aspoň ten týden a teprve potom si náležitě pochutnáme. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
1: Je to takový malý perníkový sendvič.
0: Ořechový.
1: No, to cukrový to rozhodně není tou velikostí.
0: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdravý věci. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Takže ty si to celý představím, že za týden budou perníčky krásně vláčné. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční. Je tam hezká kombinace té sladkosti a kyselosti. Myslím si asi díky té ostruženové marmeládě. To bych řekl, že jsem rád, že jsem se rozhodl pro to, ale jsem rád za tu kyselost uprostřed.
1: Lenka Hagerová, vítězka tedy roku 2022 u posluchačů, to byla posluchačská cena, tak může být určitě spokojená a já doufám, že se jí bude líbit i ta naše verze. A vy si to můžete všechno porovnat a najít na stránkách pochoutkovýrok.cz dva recepty vedle sebe, zvolit si ten podle svého a vlastně marmeládu i podle své chuti, i co máte doma. Děkujeme. A loučíme se s Romanem pro dnešek.
0: Já moc děkuju, Patriku, za příležitost si upíst takovýhle krásnej, jak se říkal, perníkový sendvič a těším se na slyšenou s tebou i s posluchači.
1: A příště se můžete těšit na likérové řezy, což byla třetí cena roku 2022 a tentokrát je bude připravovat cukrář Josef Maršálek.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Co budeme a s kým dělat příští týden, už víte. Josef Maršálek se těší, že si s námi uděláte likérové řezy Aleny Doskočilové, která s nimi tehdy vyhrála a umístila se na třetím místě roku 2022. Jestli bude Josef odvážný a něco změní, nebo zůstane u původního receptu, to se dozvíte příští týden. Postupně takhle v tomto jubilejním 10. pochoutkovém roce děláme recepty, které vyhrály v předchozích letech. Připomínáme si ty vítězné, nejlepší recepty, o kterých jste rozhodli vy jako posluchači, anebo naše porota. Tentokrát je ale nedělají znovu ti, co je vymysleli nebo do naší soutěže poslali, tedy posluchači, aby to nebylo stejné, ale poprosili jsme profesionály a naše kolegy, tedy Naďu Konvalinkovou, Ivana Vodochodského, cukráře Vojtěcha Vrtišku i s Josefem Maršálkem a taky porotce Jaroslava Sapíka s Romanem Paulusem, aby si ty recepty, kterých je dohromady letos 36, rozdělili a třeba na nich něco i vylepšili, změnili podle svého. Aby si zatím prostě stáli, nebo nám, posluchačům, poradili, jak to dělat co nejlépe. Vy pak na konci roku budete mít šanci vybrat recept desetiletí, ten nejlepší sladký a slaný recept. A kdo bude hlasovat, může taky vyhrát něco. O tom všem se brzy dozvíte, protože teď jsme u 21. receptu a už jsme se tedy trochu překulili i k té poslední třetině. Poslouchejte dál Pochoutkový rok a nezapomeňte nás sledovat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Už za chvíli vás pozveme do jednoho pivovaru.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chybí.

0: My si teď v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. ročníku, neuvaříme čaj, ale pivo. Vyrazíme totiž do Dalešického pivovaru, který má za sebou dlouhou historii vaření piva. Ta nejmladší éra Dalešického pivovaru se nese ve znamení mnoha oceněných piv na mezinárodních soutěžích. Víte, že tmavé pivo, nazvané Tadeáš, pojmenovali na počest Tadeáše Hájka z Hájku, který napsal vůbec první u nás známou publikaci o vaření piva? Kolegyně Dáša Kubíková se do Dalešic zajela zeptat nejenom na spodně kvašená piva. Pivovarem ji provedl správce Ladislav Urban.
1: Pivovar měl za ta staletí mnoho různých majitelů, kteří se střídali, ale pro nás je jedním z nejdůležitějších pan Anton Dreher, velký pivovarník švechatský, respektive vídeňský, který se stal majitelem na konci 19. století a který sem k nám přivedl tehdy vlastně moderní způsob vaření piva, a to je vaření ležáků, spodně kvašených piv.
2: Říká správce a řídící pivovaru Ladislav Urban. První zmínka o pivovaru v Dalešicích pochází z roku 1609 a nejstarší zdejší budovy jsou z dopraného baroka v 17. století. Ve století 20. byl zestátěný pivovar začleněn do podniku Pivovary a sladovny Praha, ale v roce 1977 byl uzavřen. Téměř 4 staletí vaření piva nepřineslo Dalešickému pivovaru zdaleka takovou slávu jako natočení jednoho filmu.
1: Známý film Postřižiny se tady v Dalešicích točil v květnu roku 1980. Tedy v době, kdy pivovar byl již 3 roky uzavřen, což se filmařům docela hodilo. Další 22 let už pivovar skutečně jenom chátral a točím dál rychleji.
2: Kdy začíná ten opětovný návrat Dalešického pivovaru na pivní mapu České republiky?
1: Podařilo se nám v srpnu roku 2002 obnovit první várkou výrobu piva přesně 25 let poté, co byla uvařena ta poslední v roce 1977.
2: Rekonstrukce pivovaru na přelomu tisíciletí umožnila znovu tady vařit pivo, ale také otevřít muzeum rakousko-uherského pivovarnictví nebo ubytovat návštěvníky. Jaká piva se tu tedy vaří v současnosti?
1: Dalešická 11 je nosným pivem pivovaru. A potom děláme další piva, speciální hlavně. A potom vyloženě taková ta příležitostná piva vymyslíme společně se Sládkem.
2: My se teď přesuneme do várny piva za zdejším Sládkem. Co to je spodně kvašené pivo?
3: Tak základní rozdíl mezi spodně a svrchně kvašeným pivem je použití kvasnic. Ty kvasnice spodního kvašení dělají ty piva čistšího profilu, proto je to trošičku složitější. Těžko se tam něco zamaskuje.
0: Přidám ještě zajímavost o pivu z čerstvého chmele, které se často nevidí. Sládek Ladislav Němeček pivo rozvaří asi 7 hodin předem a pro čerstvý chmel si zajede sám, protože to je prý zážitek. Víc se o pivech z Dalešického pivovaru dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz. A co rád ochutnává herec Jan Čenský, to zjistíme společně s Naďou Konvalinkovou už za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce stále vysíláme pro vás pořad Pochoutky i teď s Naďou Konvalinkovou a ještě s někým, s kým si popovídáme.
1: A je tady s náma můj kolega Honza Čenský. Ahoj Honzo.
2: Já vás všechny zdravím, hezký dobrý den.
1: Je to muž, který do kuchyně moc nechodí. Raději tam pouští svou ženu, ale má za skvaření kladný vztah. Naprosto u něj vede čína s medem a ořechy. Jednou za čas také udělá domácí chleba.
0: Máte i ty pravé čínské zkušenosti s Čínou?
2: V Číně jsem nebyl, spíše japonské jídlo, anebo velmi mě chutnala strava na Tajvanu. Byli jsme v Taipei, v Kaohsiungu a v Taoshungu a byl jsem úplně nadšen z této stravy. Dokonalé.
1: A čím se liší od té čínské?
2: Úplně se tak neliší, ale já myslím, že to je ještě čerstvější než v té Číně a zvláště je to samozřejmě u moře, takže tam mořské plody jsou naprosto dokonalé.
0: Až tak, že byste třeba čekal, až přijedou rybáři a rovnou si vemete z těch kádí a tak. Já vím, že třeba takhle na Malorce jsou schopni lidé čekat, až přijedou rybáři a oni jedí ty krevety místní i zaživa, ani je neupravují. Prostě normálně čerstvou, chycenou krevetu. Tak i takhle jste schopen tu čerstvost si pojmout?
2: Asi jo, dokonce jsem se dostal do ústřice, takže ústřice miluju, takže úplně ideálně, že tam
1: těsně vytažené.
2: To těsně vytažené, tak to úplně dokonale, jenom to pokapat a šup do sebe.
0: Jaký ten, to řekněte lidem, kteří nejedli nikdy ústřice, jak se to jako polknete, nebo to nějak koušete, nebo jak se to jí?
2: Lehce se to zkousne, my zkušenější už to přece takového vychutnáme, ale je fakt, že první setkání s ústřicí úplně Naděnka se úplně netváří.
1: Ne, já ústřice nemusím, no.
0: Poprvé polkla, nebylo to ono, jo?
1: Ne, mně se to nelíbí celý. Tak.
2: Je to mušlička, se... vypadá to, je to já takový zvláštní hlen.
1: No právě,
2: ale,
1: no.
2: No právě, to ale ono. Je to zvláštní, že pro chlapy to má úžasné účinky, je to prej zdravé a když mě někdo řekne, že to je zdravé, tak já bych zbaštil i syrovou krevetu.
1: No výborně.
0: Jak je to s tím chlebem? Pečete opravdu chleba?
2: Pečeme chleba, ale nepeču ho já, peču moje žena. A ten chleba je naprosto dokonalý. Když se ještě
1: máš
2: vrátím
1: pekárnu,
2: k tomu...
1: Takovou?
2: Pekárnu nemáme, máme normálně plech a troubu, ale ona prostě, nevím, prostě se mi trefila do chutě. Je. Musím říct, že vaří skoro jako moje maminka, je babička, ale trefila se tak, že prostě od ní cokoliv ona udělá, tak je dokonalé, to je zvláštní.
1: No, tak to je ale dobře, protože...
2: Já jsem trošku zaujatý, ale chutá mi.
1: Většinou vždycky říká, maminka to dělala líp, tak to slyším od muže poprvé, že žena vaří jako maminka, to je krásné.
2: Ne, je to zvláštní, ale ona se postupně tak vypracovává, ale bohužel třeba, když něco udělá, když jste mluvili o Číně s medem a s ořechy, tak když to jednou udělá, tak už to je originál a už to nikdy není stejné. Ona si nikdy nepamatuje, protože se nezapisuje. Jo. Přesně už to nikdy neudělá chuťově stejné, to je zvláštní.
0: No tak restaurace by si otevřít nemohla.
2: To asi ne, to ona to obměňuje, takže tam, ale i když docela přemýšlela, já jsem jí doporučoval, aby si udělala restauraci, by jsme byli boháči, protože tam by bylo furt narváno a já bych měl teplé jídlo denně, no. Ale protože od té doby, co odešel můj syn z domova, tak přece jenom, tak je to trošku vzácný, když navaří teplé jídlo.
0: Tak moc děkuju za krátké povídání a zase někdy u nás pořadu.
2: Těším se a dobrou chuť.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A je čas na naši radu z etikety, se kterou přichází náš kolega a odborník na bonton Ladislav Špaček. A radí nám každý týden, jak se vhodně chovat u stolu, jak zvládat etiketu a taky jídelní návyky. Víte třeba, jak správně držet vidličku? Ladislave, řekněte nám to.
1: Vidličku známe až od konce 16. století. Dříve vidličky byly velmi dlouhé, měly asi půl metru, měly pouze dva hroty a byly úplně rovné, takže často docházelo ke zraněním. Teprve koncem 18. století se vidličky zkrátily, zmnožil se počet hrotů a vidlička získala ten anatomický tvar. Když se podíváme na vidličku, tak vidíme, že kopíruje patro, takže vidličku vkládáme do úst tak, že konce střenek těch rukojetí držadel opíráme o střed dlaně, ukazováčky vyvíjíme tlak a hroty vidličky míří směrem dolů. Ano, dolů. Tak to vkládáme do úst kousek masa, potom znovu ukrojíme kousek masa nebo přílohu a opět vložíme takto do úst. Výjimečně, když vidličku vezmeme do pravé ruky, tak ji můžeme držet jako žíci. Některé pokrmy jíme jenom vidličkou v pravé ruce, ale pokud ji držíme v levé, hroty dolů. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr dnešního pořadu vám chci hlavně poděkovat za to, jaký úspěch už u vás během prvních týdnů po vydání zaznamenala naše největší knižní kuchařka, vydaná u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu Sladké Česko. Je to kuchařka plná sladkých receptů, všech, které se objevily za celou historii našeho pořadu ve vysílání, tedy i ty, které jsme ještě nikdy knižně nevydali, a přidali tam i své recepty naši poradci. Tahle kuchařka Sladké Česko tedy obsahuje 170 sladkých receptů, těch nejrůznějších. Od koláčů, palačinek, placek, krémů, buchet, najdete tam všechno. Knížku si můžete objednat, pokud ji nemáte, přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Ať vám nechybí v té naší skladbě kuchařek. Sladké Česko lze tedy objednat i přes telefon 724 819 319. A my o ní i hrajeme. Už známe tři majitele. Minule jsem se vás totiž ptal, který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí připravené Jaroslavem Sapíkem. Byli to Lichtenštejnové a věděli to a kuchařku od nás dostanou René Srna z Turnova, Miluše Celustková ze Zlína a Ivanka Farská z Karlových Varů. Ať se vám líbí a najdete v ní spoustu skvělých receptů. Mám další tři knížky i s vlastnoručním podpisem pro další vítěze. Tentokrát se ptám, čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili miletínské modlitbičky na vrchu. Za A vlašskými ořechy, za B mandlemi. Čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili na vrchu miletínské modlitbičky? Pokud si myslíte, že to byly vlašské ořechy, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa a na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že jsme zdobili miletínské modlitbičky mandlemi, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Textové zprávy nám v klidu pošlete až do půlnoci z úterý na středu, pak se soutěž uzavře a vyhodnotíme to příští týden. Otázku i pravidla najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Ať se vám daří, nejenom v kuchyni, ale v životě vůbec, to vám pro dnešek od mikrofonu přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příští týden, anebo u jakýchkoliv jiných našich pořadů. Vysíláme pro vás rádi. Tak dál poslouchejte.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Brno vybralo firmy, které postaví družstevní byty na Kamenném vrchu za 2 miliardy korun. Silničáři připravují pokračování dálnice D49. Zahájení stavby předpokládají v roce 2029. A v Evropě, stejně jako v Česku, přibývá nakažených pohlavními chorobami. Dnes má být jasno nebo skoro jasno, později oblačno s teplotami do 34 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu opět zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Stavba nových družstevních bytů v Brně začne zřejmě v září. Rada města vybrala firmy, které domy na Kamenném vrchu postaví za 2 miliardy korun. Celkem tam do roku 2029 vznikne 353 bytů ve třech ulicích. Část domů si nechá město, byty plánuje pronajímat stejně jako městská část Nový Lískovec. Doplňuje její starostka Jana Drápalová ze Zelených.
4: Zároveň tam městská část Nový Lískovec staví jeden bytový dům s 19 byty a nebytovými prostorami, protože to bude jediný objekt, ve kterém budou nebytové prostory, ve kterých bude možné nabízet nějaké služby pro tu novou lokalitu.
2: Zájemci o družstevní byt se stále můžou přihlásit, k rezervaci je volných 60 bytů. Podmínky jsou na webu bydlení.brno.cz. Kompletně hotová 17 kilometrů dlouhá dálnice D49 z Hulína na Kroměřížsku do Frešťáku na Zlínsku by se měla dočkat dalšího úseku směrem na Lípu. Včera to řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
5: Tuto chvíli zpracováváme dokumentace pro společné povolení a připravujeme veškeré podklady k zahájení výkupu pozemků, tak aby ta stavba někdy začátkem nebo první polovině roku 2029 mohla být zahájena. To je vlastně cílem de facto až k Vizovicím, abychom takhle měli dálnici D49 dokončenou a zprovoznili jsme to jako obchvat Zlína.
2: Úsek by měl být hotový v roce 2032. Navazující výstavba směrem na Slovensko je teď předmětem řešení a časový harmonogram není znám. V Česku, ale i v dalších zemích Evropy přibývá počet nákaz pohlavní nemocí, uvádí to nedávno zveřejněná analýza Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí za rok 2024. Z jejich dat vyplývá, že případů bylo nejvíc za posledních 10 let. Nejvíce přibylo pacientů, kteří se museli léčit s kapavkou nebo syfilídou. Na letních táborech se děti často svěřují s osobními problémy z běžného života. Upozorňuje na to kampaň s názvem Buď připraven naslouchat. Připravila ji organizace Nevypust duši spolu s písničkářem Pavlem Čatkem a skauty. Pro vedoucí připravili třeba karty s doporučeními pro vedoucí podpůrného rozhovoru nebo písně Smutek a strach.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude převážně jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer čekejte vývoj kupovité oblačnosti, místy pak bouřky a přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů, vítr bude foukat slabý severních směrů, v přehánkách a bouřkách může přechodně zesilovat, biozátěž na Trojce tedy vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nástem 98,5 kilometru dálnice D1 zůstává na příjezdu do Brna auto s poruchou. V opačném směru pozor v místě nehody nástem 95,5 kilometru. Odstavené auto s přívěsem zůstává na D52 u Pohořelic na 25. kilometru na cestě do Brna. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Milí posluchači, pro jistotu se dnes ujišťuji, odkdy máme letos léto. Snad důvěryhodný internetový zdroj praví, že nastalo před 40 minutami. Proto vám v úvodu těchto nejnovějších hudebních lásek Jana Daleckého chci popřát co nejpříjemnější příští 3 měsíce a necelé 2 dny. Podzim se ujme vlády 23. září ve 2:05 po půlnoci. Dosti počítání. Nechejme se okouzlit úvodní hudbou. Neumím si představit líbeznější tóny než ty, o které jsem se od 7 let pokoušel a nikdy jich 100% nedosáhl. Ve světě smyčcových nástrojů už dlouho nevládnou tak neomezeně jako ve 20. století židovští houslisté. Stále přibývá půvabných dívek a žen z nejrůznějších zemí světa a patří k ním i ty naše. Když pak ta nejodvážnější sestaví celé dívčí smyčcové kvarteto, které skvostně hraje i vypadá, můžeme my muži leda závidět. Dámský Dona kvartet vznikl roku 1997 v Brněnské filharmonii a já vám nyní mé bývalé kolegyně nabízím, protože i oni přijali do svého repertoáru hudbu Jaroslava Ježka. A sluší jim.

Takovýhle Bugatti Step patří rozhodně mezi nejliričtější a mohou za to členky Dona Kvartetu, houslistky Dana Suková a Lenka Zichová, violistka Gabriela Jiráková a violončelistka Iveta Vacková. Ještě je v našem velkém cyklu uslyšíme. Nyní, poprvé a naposledy, nám zahrají naši přátelé z Ostravského rozhlasového orchestru. Bude to jeho neomylná rytmická sekce, kterou vedl klavírista Vladimír Figar, na basovou kytaru rozeznávám Jiřího Urbánka a pravidelný puls na své bicí nástroje takto vytvářel Vlastimil Bílek. Jejich Život je jen náhoda vznikl 15. ledna 1974 a dokládá, jak hravě tvořící byli severomoravští jazzmeni. Za chvíli navážeme s dalším výběrem Ježkových melodií.

Milí posluchači, z prozatímního výběru ukázek hudby Jaroslava Ješka, jak byla počínaje rokem 1956 nahrávána československým a posléze i českým rozhlasem Brno, už můžeme konstatovat, že hlavním interpretem byl brněnský estrádní rozhlasový orchestr, po roce 1960 pak jeho pokračovatel Orchestr Studio Brno, k jehož názvu přibylo časem slovo rozhlasový. Z externích souborů mu pak zdatně sekundoval orchestr Gustava Broma. Vybírám dnes na úvod dvě letité nahrávky Tělesa, které bylo po dobu 42 let své existence chloubou naší stanice. V jeho čele stáli s taktovkou v ruce nejprve František Hertl a Jiří Hudec, nověji pak Miloš Machek a jak nyní uslyšíme, také Erik Knirsch. Půjde o trvalky z let 1979 a 1982 a budou to prabába ze hry Rub a Líc, těšící se od prosince 1936 velkému zájmu, vyjádřenému 188 reprízami. Po ní pak zazní Nebe na zemi ze stejnojmenného kusu, uvedeného o 3 měsíce dříve. V brněnském angažmá uslyšíme jako solisty kytaristu Jaroslava Klepáče, respektive klarinetistu Jaroslava Humpolíka. Dobrý poslech vám přeje jako vždy Jan Dalecký.

Jestliže tedy rozhlasový orchestr Studio Brno plnil v nahrávacích studiích v areálu stadionu na tehdy Leninově, nověji opět Kounicově ulici, 5 dní v týdnu své úkoly a stále měl co natáčet, docházeli do stejných nebo podobných prostor občas desítky externích těles, která rovněž slyšela na ty nestárnoucí melodie Jaroslava Ježka. Jedním z nejbizarnějších byla zájmová skupina hráčů na hlubší dřevěný dechový nástroj bručivého zvuku, říkající si Fagoty Brunenses. Dnes nám zahraje groteskně upravenou Ježkovu píseň Tři strážníci. Ještě oznamuji, že příští neděli bude tento vysílací čas patřit Mezinárodnímu folklornímu festivalu Strážnice, a to jeho již 81. ročníku. Klobouk dolů před takovou vytrvalostí. S Jaroslavem Ježkem se tedy setkáme opět za 2 týdny.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Pondělí 22. června přivítají dobré rady právničku Michaelu Radoušovou. Povídat si s ní budu na téma mediace. Jak se domluvit v náročných situacích? Kdo se na mediátora nejčastěji obrací a jak probíhá mediační setkání? Jakým způsobem se buduje důvěra a nachází porozumění? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: Přátelé, už se nám blíží 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice a já vás chci srdečně pozvat mimo jiné k poslechu nedělního hudebního pořadu s názvem Škola základ života. Odkáže na jedinečnou práci našich základních uměleckých škol. V neděli 28. června od 10:30 dopoledne si poslechněte živě výkony nejlepších dětských a mládežnických muzik z celé republiky. A to, že jsou nejlepší, je prosím faktem, protože půjde o vítěze celorepublikové postupové soutěže žáků ZUŠ, jejíž finále se uskutečnilo v loni v Mikulově. K poslechu srdečně zve Jaroslav Knajzl.
1: Český rozhlas Brno vysílá živě z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
2: Poslechněte si sobotní Dobré ráno a odpoledne se Zdeňkem Truhlářem.
3: Užijte si atmosféru festivalových srdcovek na cestách se Zdeňkem Junákem.
4: Nechte si zahrát přímo z festivalu blahopřání s písničkou od Jana Kosíka.
5: Žijeme tu s vámi.
1: Rozhlasový vysílací stan a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici od 26. do 28. června. We'll

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: A teď už tu máme pár minut vyhražených nedělnímu, tudíž svátečnímu vyzvamenění. Štěpán Radkovič si na ně počkal v obci Tvrdonice. Ta je proslulá, skoro jako každá obec v Podluží, především díky folkloru. A v Tvrdonicích ji proslavil tvrdonický rodák a lidový zpěvák Joška Severin. Právě zde se nachází kostel svatého Mikuláše, který má zajímavou historii. Byl totiž vystavěn v době druhé světové války v roce 1941, a to na místě barokního kostela. Jinak další kostel tady postavili i koncem 19. století. Ten zde ale vydržel jenom 60 let, protože jedna jeho stěna se totiž sesouvala po svahu a tak byl stržen. Luneta nad jeho vchodem je z původního kostela a znázorňuje Krista Spasitele. Ve zvonovém patře věže je zavěšen železný zvon. No a my si zvon by věži tvrdonického kostela právě nyní v tento čas můžeme poslechnout. Dobrý den, my.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Pracovníci Cordisu pravidelně kontrolují funkčnost klimatizací v dopravě. Fungování českého sportu má řešit komplexní zákon o sportu. Motocyklista Salač už za pár minut odstartuje v Brně do závodu Moto 2 z druhého místa. A odpoledne čekáme dál slunečno a s přibýváním kupovité oblačnosti a teploty do 34 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne, při jejich poslechu přeje David Hasman. Meteorologové hlásí i na dnešek výstrahu před vysokými teplotami. Autobusy v Jihomoravském kraji jsou na to připravené a vybavené klimatizacemi. Požadavky na jejich výkon a funkčnost se v posledních letech postupně zpřísňují, aby byly dostatečně účinné a cestující při letních vedrech netrpěli horkem. Podle mluvčího Cordisu Květoslava Havlíka pracovníci společnosti musí funkčnost klimatizací pravidelně kontrolovat.
2: Pokud zjistíme pochybení, ihned ho na místě řešíme s řidičem, případně udělujeme dopravci postihy za nefunkční klimatizaci. Doba potřebná na opravu klimatizace se odvíjí od příčiny poruchy. V některých případech postačuje klimatizaci restartovat, jindy je však nutné ji odvést přímo k výrobci na dlouhodobou opravu.
0: Vztahy profesionálních sportovců a jejich klubů by měl upravit vznikající zákon o sportu. Připravují ho poslanci opozice i koalice. Vůbec poprvé by taky definoval, jak by měli sportovci odvádět daně. Působit by mohli jako živnostníci, osoby vykonávající svobodné povolání, anebo jako zaměstnanci. V tom případě by zákon taky upravil jejich pracovně právní vztahy. A to, aby odpovídali realitě, vysvětluje ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
3: U toho pracovně právního vztahu se třeba řeší věci, jako jsou úrazy sportovců, protože v takovou chvíli jde o pracovní úraz, nebo řešíme tam i fond pracovní doby. Závody jsou někdy o víkendech, někdy třeba v noci, asi se nedodržuje 8,5hodinová pracovní doba.
0: Turisté se můžou na Prostějovsku projít po nově otevřené naučné stezce. Vede údolím mezi obcí Lipová a její místní části Seč, pokračuje nezávislá starostka Martina Karkašová.
4: Je to stezka v údolí, která má nám na pomoci v té ochraně přírody. Jedna, která má takový vzdělávací charakter i pro děti, i pro dospělé, ale má i takový zábavný charakter.
1: Sport.
0: Z druhého místa odstartuje do závodu kategorie Moto 2 na velké ceně České republiky motocyklový závodník Filip Salač. Jediný český zástupce v mistrovství světa mluví o tom, jestli mu v závodě pomůže to, že trať brněnského autodromu zná lépe než soupeři.
5: Tím, že letos ta Grand Prix je o měsíc dopředu oproti tý loňský a dělalo se spoustu úprav na tom okruhu tady v Brně, tak jsem tady toho času nestrávil tolik jako v loni, ale stejně budu mít určitě navrch oproti ostatním jezdcům. Myslím si, že jsem tady byl 4x, 5x a to mi určitě pomůže.
0: Závod Moto 2 začne ve 12 hodin a 15 minut. Hlavní závod MotoGP odstartuje ve 14 hodin.
1: Počasí.
0: Odpoledne Jihomoravy čekáme dál slunečno s přibýváním kupovité oblačnosti. Lokálně se mohou vyskytovat bouřky a přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 31 až 34 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na slunci 52 je ucpaný příjezd do Pasohlávek směrem z Mikulova. Kolona je před odbočkou na akvapark přes celou nádrž Nové Mlýny a je to asi na 15 minut. Šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písmo.

Dobré poledne, milí posluchači, také dobrou chuť k obědu. Jsem moc rád, že jste si k polednímu klidu vybrali pořad Blahopřání s písničkou, u kterého vás dnes vítá Jan Kosík. No a venku máme opět velmi horko, tak se na chvilku zastavme a vychutnejme si krásné písničky našich dechovek a cymbálek. Jak už jsem říkal včera, dnes slaví své narozeniny i moje milá kolegyně Květa Navrátilová. Tak vám, paní Květo, přeji hodně zdraví, úsměvu a ať vás moravská písnička stále provází a těší. A svůj svátek dnes slaví Alois a Aloisie a na Slovensku taktéž Alois a Leila. A také slavíme dnes Den otců. No a vy, milí posluchači, pokud chcete zahrát také někomu blízkému, telefon sem do studia je 726 46 52 00. Těším se na vás. A v úvodu jsme slyšeli polku Vojtěcha Bartoše Kociána Pod lanžotem lůčka v podání Lanžočanky, no a jejich zpěváků Aleny Balgové, Franty Uhra, Jitky a Břeti Osičkových. A nyní nás čeká krásný valčík Kůty Kůty v podání dechové hudby Vracoviáci. Příjemnou pohodu vám přeje Jan Kosík.

0: Tak to byli Kúty. Kúty hráli Vracoviáci, zpívala nám Anna Mráková, Lubomír Mráka, Hana Mrvová a Libor Neduchal. A já tady mám hned přání panu Ivanu Cahovi z Jaroměřic nad Rokytnou. Hodně štěstí a zdraví k 73. narozeninám přeje celá domácnost. A na telefonu už mám Zdenu ze Štěpánova. Dobrý den přeju.
1: Dobrý den. Chtěli bychom po rozhlasových vlnách poslat písničku pro paní Zdenu Nedomovou z Vrtěžíře, která oslaví v úterý 23. června svátek. Milá Zdení, hodně štěstí, spokojenosti, pohody, vždy dobrou náladu a hlavně pevné zdraví ti k jmeninám přejí Zdena s Jirkou. Písnička bude s dovolením také pro mě. Pane Kosíku, děkuji, přeji vám příjemné odpoledne a krásné léto. Naschledanou.
0: Paní Zdeno, moc krát děkujeme, mějte se hezky, hezké odpoledne, naschledanou. A na druhé lince je paní Liba, Veverská Býtyška.
2: Děkuji. Pane Kosík, prosím, já bych chtěla pozdravit paní Květušku Navrátilovou k jejím narozeninám. Bych jí popřála předně zdraví, plné lásky a všech, ať se jí splní, jak by si přála. Mám ji moc ráda. Děkuji vám všem.
0: Rádo se stalo, mějte se hezky, děkujeme
2: krásný
0: za zavolání.
2: Víkend.
0: Vám taky krásný den, naschledanou. Naši milí v Českém rozhlasu, tak čtu z dalšího dopisu. Prosíme touto cestou o zahrání písničky k narozeninovému přání pro paní Věru Maxovou z Brna Lesné. Milá maminko, babičko a prababičko, k tvým krásným dnešním 88. narozeninám ti přejeme především pevné zdraví, mnoho radosti, spokojenosti a životní pohody do dalších let. Ať tě provází Boží požehnání, ochrana Panny Marie a láska všech, kteří tě mají rádi. Celý život si byla pracovitá a obětavá žena. Jako strojařka si poctivě pracovala, ráda tančila a věnovala se moderní gymnastice. Především si však byla skvělou maminkou, babičkou a dnes i prababičkou, která se s láskou pomáhala vychovávat svá vnoučata. Ať ti i nadále dělají radost setkání s přáteli, sklenička dobrého vínka i chvíle v klidu v kostele. Za všechnu lásku a péči ti děkujeme a máme tě moc rádi. Tvé dcery Hanka a Maruška, vnoučata, pravnoučata a celá rodina. A taky dnes, 21. června, slaví 92. narozeniny a současně i jmeniny vaše věrná posluchačka paní Aloizie Mazáčová z Prostějova. Milá maminko, k dnešním narozeninám ti všichni ze srdce přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, životní energie a Božího požehnání. Za celou rodinu dcera Jana. A nyní nám přichází zaspívat Lubomíra Vacenovská a na cymbál ji doprovodí Petr Zpěvák.
3: Český rozhlas Brno.
0: Tak už mám taky

0: Taková, švagr Bohumil Dohnal. Za celou rodinu švagrová Jarmila a vám moc děkuji a pěkný den vám přejem.
1: Děkujeme.
0: Nashledanou.
1: Děkujeme za zavolání, mějte se hezky, nashledanou. A ještě paní Jiřina Opluštilová, dobrý den i vám.
2: Dobrý den, já bych chtěla nechat zahrát písničku panu Jiřímu Tomejčíkovi z Těmic. K 88. narozeninám od 4 dětí, 9 vnoučat a 4 pravnoučat. Děkuji za srdečné přání a přeji hezký den.
1: Děkujeme za zavolání, mějte se, nashledanou. A teď tady mám pár přání k svátku a pánům Alojzům, takže hezký sluníčkem podbarvený den. Všechny v rozhlase srdečně zdravíme. Prosila bych o písničku a přání. Dnes má svátek pan Alojz Kutálek z Domanína. Milý Lojzíku, chceme ti touto cestou popřát mnoho zdraví, štěstí, lásky, pohody a dobře naleštěné bodky, ať ti to s Maruškou krásně tancuje a moc rádi se s vámi zase setkáme na krásných moravských dechovkových akcích. A ještě má svátek pan Alojz Horsák z Holešova. Lojzíku, moře zdravíčka, štěstíčka, pohodičky, lásky a boží požehnání, ať tě nohy nebolí. To vám oběma přeji kamarádi Bohunka a Pepa Havlíkovi z Rynholce ze Středočeského kraje. Další tady máme zase pro pana Alojze Kutálka z Domanína, taky pro Alojze Obadala z Luhačovic, Alojze Mikla z Doubrav. A svátek měl také Leoš z Doubrav, všem jmenovaným jen to nejlepší, hlavně pevné zdraví, lásku, klid a pohodu vám přeje Hanka z Hulína. A písnička je také pro všechny milovníky dechovky. No a pan Alojz Kutálek do Třetice. K dnešnímu svátku posíláme přání a pěknou písničku pro pana Alojze Kutálka z Domanína. Přejeme ti, oslavenče milý, abys měl vždy dostatek síly, štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti a každý den nějaký důvod k radosti. Všechno nejlepší k svátku ti přeje manželka, děti Ilona, Alojz a Pavla se svými rodinami, pravnoučata Rozárka, Nelinka a Vašík posílají sladké pusinky. A teď přichází Šardičané, je to polka Vladimíra Pfeffera, zpívají Jana Dobijášková, Marie Žáková, Radek Lačňák a Jaroslav Tesák. No a hraje Šardičanka.

0: Pro pana Aloise Šenovského ze Sehradic vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, přeji švagrové Marie a Vlasta s rodinami. A na telefonu už tady máme paní Chrástkovou z Mařatic. Dobrý den přeju.
1: Pěkné dobré odpoledne, pane Kosík, a to přeji i všem posluchačům. A ve středu 24. bude v kalendáři to pěkné jméno Jan. Ale říkáme jim Jeníčkové, Jankové, a kdo, Honzíčkové, a kdo ví, jak jistě každý, Aníšek taky na Ostravsku. Takže máme syna mladšího, který je Jenda, i vnuka Honzíka, takže oběma bych chtěla jménem svým i celé rodiny a tak popřát do Kroměříže hodně štěstí, zdraví i rodině, jeho manželce, a ten mladší, ten je zatím svobodný, takže jemu nějakou hodnou galánku. A další je náš známý pan Jenda Šurý ze Spešova. Je to u Ralce Jestřebí. Takže rodák z Mařatic staví. Takže i jemu hodně toho štěstí, zdraví, spokojenosti v celé rodině přeji Jarka, František, Chrátkovi z Mařatic celou rodinou. Tak děkuji vám taky samozřejmě, protože i vy máte to pěkné jméno.
0: Ano, takže, děkuji.
1: A pěknou písničku. Děkuji, nashledanou.
0: Já moc děkuji, písnička. Doufám, že bude velmi pěkná, ale ještě než si zahrajeme, ještě tady dvě přání. 21. června, to je dnes, slaví naše mamka paní Anna Grombířová z Hroznové Lhoty 87. narozeniny. Všechno nejlepší, hlavně dobré zdraví, boží požehnání a ať ji dál dělají radost králíci, slepice a zahrada. Blahopřeji dcery Marie a Jarmila, syn Pavel s rodinami a ostatní příbuzenstvo. Dnes také slaví své narozeniny můj milý kamarád pan Josef Musil, rodák z Blanska, trvale žijící ve Švýcarsku. Pepíku, k narozeninám ti přeji všechno nejlepší, hodně zdraví a stále veselou mysl. Pozdrav patří i tvé sestře Milušce. K přání se připojuje i kamarádka Maruška Hřebačková z Břeclavy, snacha Fanoše Mikuleckého. Zahrajte mu prosím nějakou pěknou písničku, protože Pepík je stálým posluchačem vašich pořadů i v té daleké zemi. Děkuji vám a také přeji celému kolektivu, který tyto překrásné pořady pro nás dělá, jen samé krásné dny. Jarmila Smejkalová, Velké Meziříčí. My paní Smejkalová taky moc děkujeme za přání a písničku posíláme a bude to krásný valčík Jaromíra Vejvody a Vaška Zemana, Snubní prstýnek. A hraje Budějská kapela.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Pani Zito z Jevíčka, dobrý den vám přeju.
3: Dobrý den, pane Kosíku, já vás srdečně zdravím. Zdravím všechny posluchače a zdravím taktéž pana zvukového mistra, nebo jestli je tam paní mistrině.
2: Tak komu chcete popřát, prosím?
3: Takže já bych všem, co mám tady v kalendáři je zapsané a na které myslím a mám je ráda, bych začala. Zítra má svátek paní Pavla Pelková ze Zlechova. Potom 23. má svátek Zdeňka Lukešová z Labutě. A pan František Švaříček ze Židlochovic má narozeniny 84 roku slaví. A 24. má pan Jan Šindelka z Újezda u Boskovic senior i junior, jsou to moji dobří přátelé a příbuzní a samozřejmě nesmím zapomenout i na Jiříčka, protože jsou jeden den narození oba Šindelkových chlapci, já jsem jim zakmotru. No a tak a ještě 26. června se narodila moje vnučka Tereska, která žije v Brně. Tak já všem gratuluji, přejím hlavně pevné zdraví, pač je nejdůležitější a úplně všechno nejkrásnější, nejveselější, ať mají každý den aspoň zvali radosti radost. I vám přeju, pane Kosíku, k vašemu krásnému svátku hodně štěstí a zdraví. A ve Svitavce, odkud pocházím, je zasvěcený kostel svatému Janu Křtiteli. Tak jsme vždycky měli pouť, zpívali jsme na kůru krásné písně, takže krásné skladby, tak já vzpomínám na tu Svitavku a na náš svatojanský chrámový sbor, se kterým jsme pojezdili celou Jižní Moravu, dá se říct, do Polska, do Rakouska, já nevím, kam všude jsme jezdili celý, to byly nádherná léta.
2: Určitě jsou to krásné vzpomínky, které máte, tak já vám moc děkuju za zavolání, paní Zito, a opatrujte se a zase někdy. Naslyšenou, mějte se hezky.
3: Naslyšenou. Pane Jeničku, mohu-li vám tak říkat, protože bych se mohl být mým vnukem, tak já vám přeju také úplně všechno nejkrásnější i vaší ctěné rodině.
2: Děkuju moc.
3: Naschledanou.
2: Mějte se hezky. Naschledanou. A na druhém telefonu je Robert z Mouřinova. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás tam ve studiu a všechny posluchače. Včera měl narozeniny pan Milan Bíle z Bučovic a jeho přítelkyně Janička Dvořáková tak měla 17. Tak bych jim chtěl popřát hlavně zdraví a ať se jí splní, co si budou přát. Ještě měl z Bučovic narozeniny v pondělí 15. pan Pavel Vykoukal a jeho sestra Anna Neščáková tak měla 19. v pátek taky narozeniny, tak jim popřát všechno nejlepší, pevné zdraví a ať se jim taky splní, co si budou přát. A v Rašovicích tak nedávno měla Eva Hrybníkářová taky narozeniny, tak jí bych taky chtěl nechat zahrát tu písničku a popřát jí taky. Hlavně zdraví její mamince Ludmily. A bude Jana, bude mít svátek Jan, tak Jan Žarovský z Mouřinova, tak bych mu k tému svátku všechno nejlepší, hlavně zdraví a jestli poslouchá, tak Jan Kamínek z Rašovic a aby to nebylo líto, tak jeho bráchovi Tomášovi a jejich mamince Janě, tak jenom tak pro radost.
2: Určitě tak jo, rádi vyřídíme. Mějte se hezky, hezky. hezkou neděli, ať se vám daří.
4: Vám taky, naschle.
2: Naschledanou. Tak a ještě tady máme další přání panu Lojzíkovi z Domanína s přáním všeho nejlepšího, zdraví, štěstí, pohody, veselou náladu a hodně tanečních příležitostí i pevný krok přeje Danka Kašparová. A dne 19.6. tomu bylo 63 let, co se narodil pan František Durda z Dolních Lažan. Přejeme mu hodně zdravíčka, štěstí a radosti s nejbližšími. To přeji Přinosilovi z Bohušic. A nám už teďka budou hrát Sobuláci, Když sa dvě srdéčka hněvají, zpívá Venuše Sáčková a Marek Fibinger.
0: Český rozhlas Brno.

0: A během písničky od Sobuláku se k nám dovolala paní Květinka z Pitína. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Brno a Zlín, vás, pane Kocíku, zvukového mistra a všechny posluchače.
0: Děkuji.
1: Dnes má narozeninový den paní Květuška Navrátilová z Českého rozhlasu. Štěstí, zdraví, ať nám dlouho moderuje a zpívá, přeje Květinka a Vilém. Dnes má narozeniny pan František Urbánes Křepit. Štěstí, zdraví, pohodu, vždy dobrou náladu přejí Hochmanovi z Pitína. Písničku posíláme panu Broňkovi Uhrovi do Dolního Němčí, také jeho mamince, manželovi Vilémovi. Děkujem paní Marušce Žemlovej na Vysočinu za písničku a 24. června bude mít svátek Jan. Tak vám přejeme zdraví, štěstí, ať se vám daří ve všem, aj v moderování a ve všem. Pěkný den.
0: Děkuju.
1: Vám přeje. Moc děkuji.
0: A paní Květinko, vy jste měla včera svátek taky, že? Je to pravda?
1: Neměla,
0: Květoslava, takže jak, ano, takže až tuším, jestli se nepletu 8. prosince, že? Tak,
1: 8. Tak to... prosince, ano.
0: Ano, přesně ano. Tak. Tak jo, tak si popřejeme 8. prosince. Tak se mějte hezky.
1: Děkuji moc krát, naschled. Mějte se.
0: Naschledanou. A pan Milan Makovička, dobrý den.
2: Dobrý den, pane Košíku, já vás zdravím, vašeho kolegu a všechny dechovkáře.
0: Děkujeme.
2: Já bych chtěl dneska popřát k narození nám Františku Urbánkovi z Křepic.
0: Ano.
2: Přeji mu hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, ať se Květinka o něj dobře stará a ať si taky ještě zajezdí někdy s John Deerem. No a chtěl bych písničku poslat ještě paní Ludmile Zapletalové do Horní Němčí. Zdravím ju Mirka Zbánova, ať uzdraví tu svoji rodinu nemocnou, kterou má všechnu. No a ještě je tady paní Bětka Petrova, taky jí zdravím. No a ještě Květa Navrátilová taky má narozeniny. Taky bych taky popřál hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, pěkný písničky, ať moderně pořád dál. A jinak by to bylo všechno. Manželce pro potěšení a děkuju. Naschle.
0: My taky děkujeme za zavolání. Mějte se, naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Jak pan Makovička přál panu Františkovi Urbánkovi, tak teďka mám tady pro něho další gratulace, protože pan František Urbánek z Křepic dneska slaví 74 let. Přejeme ti hodně zdraví, protože je vzácné, hodně štěstí, protože je krásné, hodně lásky, protože je jí málo a všechno nej, aby žít za to stálo. Přeji dcera Jarka, zeťák David, vnučky Kristýna a Nikolka. A hlavně manželka, která se stará s láskou o svého manžela. Tady jde vidět, že i po tolika letech je tam láska. A říká se ve zdraví i v nemoci. Nikdy jsem neslyšela, že by se hádali, vždy spolu vše vyřeší. I když někdy to bylo těžké. A takhle by to mělo být u všech. Přeje Jarka Charvátová. A pro pana Františka podruhé. Náš milý Františku, přejeme ti k tvým narozeninám hodně zdraví, štěstí, pohody, ale hlavně, ať tě nezlobí žádné zdravotní neduhy. Dávej na sebe pozor a s prací na poli už to moc nepřeháněj. Vždyť zdraví máš jen jedno. Užívej si s manželkou Jaruškou života a ať ještě dlouho navštěvujete vámi tak oblíbené zvěřinové speciality. Měj se krásně a na zdraví. To ti z celého srdce přejí sestra Joška, Helena, Karel s Mírkou a bratr Břeťa s Ivou. A ještě jedno přání pro pana Františka Urbánka. Milý Franto, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, pohody a boží požehnání. Jarek a Maruška Borkovcovi z Kostelca. A teď přichází letěla písnička, krásný valčík, který zahraje Tambořánka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Máme tady vzkaz dne 19.6. oslavili krásné 55. výročí svatby manželé Josef a Jiřina Staňkovi z Náměště nad Oslavou. Do dalších společných let hodně zdraví, lásky a pohody přejí děti Petr a Kateřina s rodinami. A na telefonu máme paní Blaženu z Rokytnice. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já jsem Hamalčíková. Dobrý den. Já bych si přála zahrát spolupracovníkám Pavly Bačové, Zdence Mezlíkové a Zdence Olejníkové. Přeju jim všechno nejlepší, hodně, hodně zdraví, všeckého dobrého a vám také, pane hlasateli.
0: Děkuji.
1: Děkuji moc.
0: Mějte se hezky, děkuji za zavolání.
1: Ano, děkuji.
0: Naschledanou. A ještě pan Aleš z Moravského Krumlova.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Vám rozhlase i díva posluchačům. Dneska bych chtěl tři přání. Mám dva bratry, Pavla Kohoutka z Krumlova, který má dnes narozeniny a zároveň má snacha Renka Kohoutka z Mohena narozeniny dnes. A 25. má druhý bratr Vladislav Kohoutek z Dolních Duměl narozeniny taky. Všem teda přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti.
0: Děkujeme za zavolání. Mějte hezký den. Zatím naschledanou. Tak a mám tady další vzkazy. Prosím o zahrání písničky pro paní Květu Halačkovou z Mladějova k jejímu svátku s přáním všeho nejlepšího, zdraví, štěstí, lásky, pohody i tanečních příležitostí a přátelských setkání. Přeje Danka Kašparová. A ještě jedno přání. Chtěla bych popřát našemu tatínkovi a dědečkovi Milanovi Ďuržovi k jeho narozeninám. Přejeme mu všechno nejlepší, hodně štěstíčka a hlavně zdravíčka. Přeji dcera Veronika s manželem a vnučky Verča a Adélka. A teď už přichází naše dnešní oslavenkyně, paní Květa Navrátilová s kapelou Moravěnkou a bude to známá kapelo Polku Hrej.

0: ještě na závěr dnešního pořadu, protože už se pomalu blíží ta 13. hodina, tak ještě dvě přání. Prosíme o zahrání písničky pro pana Bohumila Rybu z Dubňan, který právě dnes slaví své 75. narozeniny. Do dalších let mu jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání přejí manželka Jiřka, dcera Bohunka s Tomášem, syn Jirka s Alkou, syn Lukáš a vnoučata Marťa, Ráďa, Kuba, Jeníček, Filipek a Monička s Míšou. A od paní Nadi Levové tady mám ještě jedno blahopřání. Milá babičko Naděnko, k tvému krásnému jubileu ti přejeme, aby ti život i nadále přinášel mnoho důvodů k úsměvu. Ať tě provází pevné zdraví, klid v srdci, pohoda doma a láska celé rodiny. Děkujeme za všechny chvíle. Krásné 95. narozeniny. S nekonečnou láskou a vděčností Pepa, Maruška, Pepíček, Naďa, Martin a pravnoučátka Anička s Tereskou. No a milí přátelé, naše polední část pořadu Blahopřání s písničkou pomalu končí. Na mnohé gratulace se bohužel z časových důvodů nedostalo, tak je odvysílám v dnešní podvečerní části. No a jako takový malý příjemný dárek pro vás teď právě pouštím do éteru. Je to šestka Jošky Konečného a jeho Juráčkova kapela. Tak si užijte a večer naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Záhadná bota na místě činu. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší vraždu drogového dílera v detektivním filmu Případ se štěnicí. ČT2. Student univerzity je vtažen do smrtící hry bývalého nacisty. Dustin Hoffman a Laurence Olivier ve filmu Maratonec. A ČT Art uvádí legendární hudební komedii s Jiřím Boskovcem a Janem Berichem Pudr a benzín. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Meteorologové odpoledne varují před silnými bouřkami, bude je doprovázet přívalový déšť a kroupy. Dělníci v Novém Lískovci v Brně opravují cesty v lesoparku, ničili je přívalové deště. Nová sezóna divadla Husa na provázku se zaměří na evropské příběhy a témata. A odpoledne čekáme dál slunečno s přibýváním kupovité oblačnosti a teploty až 34 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Do Česka během odpoledne dorazí silné bouřky. Budou je doprovázet přívalové deště a silný vítr s nárazy kolem 75 km za hodinu. Můžou se objevit i kroupy. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí od 13 hodin odpoledne až do půlnoci. A to pro celé území Česka. Meteorologové taky varují před vysokými teplotami. Maxima můžou dosáhnout až 34 stupňů Celsia. Lidé by proto měli v odpoledních hodinách omezit tělesnou zátěž. Kvůli bouřkám taky hrozí lámání větví nebo zatopení podchodů a sklepů. Dělníci v Brně Novém Lískovci opravují část lesoparku pod Kamenným vrchem. Městská část nechává vydláždit některé pěšiny mezi stromy, obnovuje tam i informační tabule nebo lavičky. Zhruba 100 let starý lesopark s rozhlednou a bazénkem radnice opravovala naposledy před 15 lety. Současné práce mají být hotové do konce června, dodává starostka Jana Drápalová ze Zelených.
4: Protože ten park se nachází v poměrně prudkém svahu, tak přívalovými dešti byly poškozeny ty mlatové cesty, tak ty cesty se teď opravují, obnovují a dochází k tam doplnění většího množství odvodňovacích kanálů, které přispějí k tomu, že do budoucna se ty cesty nebudou tak ničit s tou přívalovou vodou.
2: Kampaň s názvem Buď připraven naslouchat motivuje táborové vedoucí, aby se nebáli dětem nabídnout pomoc, když ji potřebují. Právě na letních táborech se totiž děti často svěřují s osobními problémy. Za kampaní stojí organizace Nevypusť duši, junák a písničkář Pavel Čadek. Pro vedoucí připravili například karty s doporučeními pro vedoucí podpůrného rozhovoru. Pokračuje skautka Barbora Trojak.
5: Ve skautu obecně považujeme za důležité pomáhat druhým a umět podpořit někoho, když není v pohodě nebo prochází těžkou situací. Ze skautské krizové linky pro vedoucí můžeme soudit, že mezi velmi časté potíže dětí a mladých lidí patří třeba vztahové problémy, potíže v rodině, sebepoškozování, úzkosti nebo například poruchy příjmu potravy.
2: Brněnské divadlo Husa na provázku představilo plán na 59. divadelní sezónu. Po divadelních prázdninách se na jeviště vrátí s první premiérou 12. září. Do svého repertoáru pak přidá další tři nové inscenace. Témata se budou týkat Evropy, doplňuje mluvčí Kateřina Tajsigová.
6: Ponese název Made in Europe. Rozhodli jsme se jí věnovat hledání a zkoumání příběhů, které si dnes o sobě jako Evropa můžeme vyprávět, protože se nám zdálo, že Evropa je v poslední době spíše v krizi, slabá, pohodlná, neakceschopná, není přizvaná ke stolu tam, kde se to patří.
3: Počasí.
2: Odpoledne Jihomoravy čekáme dál slunečno s přibýváním kupovité oblačnosti, místy i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 31 až 34 stupňů. Biozátěž vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nehoda omezuje provoz v Brně v Rokytově ulici. Srazila se tam dvě osobní vozidla, místem nehody s opatrností projedete šťastné cesty.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
7: Je tady 3. červnová neděle a i když to na začátku týdne vypadalo spíš na konec léta, poslední dny jasně hovoří o opaku. Léto je v plném proudu a naše rozhlasové výlety spolu s ním. Tak buďte vítáni, přeji vám krásný den. My vás dnes vezmeme na hrad Bítov na Jižní Moravě, kde vám ukážeme jednu skutečnou raritu, největší sbírku vycpaných psů na světě. Potom zamíříme do Pardubic a vystoupáme na tamní nedávno znovu otevřenou Zelenou bránu, která nabízí krásné výhledy nejenom na samotné město, ale třeba i na hrad na Kunětické hoře a za dobrého počasí dokonce i na Sněžku. Vydáme se také do Kadaně v Ústeckém kraji, kde navštívíme působivé muzeum čarodějnic v doprovodu čarodějnické tety Agáty. A nakonec nás v Jeseníkách v Olomouckém kraji čeká výstup na Čertovy kameny nad Českou vsí. Ze zajištěné skalní vyhlídky se podíváme až do sousedního Polska. Tak teď jsem se díval do plánu našeho vysílání, pokud berete, tak to je dobře. Hezký den ještě jednou.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Pokud se na svých toulkách jižní Moravou vydáte na Znojemsko, nenechte si ujít jeden světový unikát. Na hradě Býtov vás totiž čeká rozsáhlá sbírka vycpaných psů. O její vznik i historii chovu psů na hradě se zajímal náš kolega, jihomoravský redaktor Zdeněk Truhlář.
1: S kastelánem Janem Binderem procházíme sbírky vycpaných zvířat a dostáváme se i k unikátní sbírce vycpaných psů. Musím říci, že je to opravdu pěkná smečka. Kolik psů tady mohou lidé vidět?
2: V současné době je to 49 psů a bylo jich kdysi 51, jeden byl v tak špatném stavu, že jsme ji museli vyřadit. A mimo jiné je tam započítaný i teda vlk, který je tamhle v tom rohu vzadu. Takže 51 bylo původně.
1: Jak se tu sbírka vycpaných psů vlastně vzala?
2: No, baron Jiří Hác, kromě toho, že strašně miloval teda ženy, potom koně a nejvíce teda psy, tak vlastně potom v roce 1930 až 45 vlastně ty svoje psy miláčky nechával vycpat, když odešli tou přirozenou smrtí. Tak vlastně vznikla sbírka tady těch původně 51 kusů a co vím, tak je zapsaná i v Guinnessově knize rekordů, takže je to největší sbírka na světě.
1: Čili opravdu i světový unikát, jaké rasy tady jsou k vidění?
2: Co se toho týče, tak je tady stájový pinč, to je taková rarita, kterou známe z Haškova Švejka všichni, je tady pár stájových pinčů, pak je tady hodně bernardínů, dogy tady jsou, nějací boxeři, hladkosrstý a hrubosrstý fox terrier. Potom tady máme ještě jezevčíky, hrubosrsté, hladkosrsté a vzhledem k tomu, že těch psů tady bylo zhruba 100 až 200 kusů, včetně štěňat, tak se to všechno křížilo, protože někteří měli volný pohyb po hradě, po nádvořích a jsou tady i teda kříženci třeba doga s bernardínem a tak podobně.
1: A kde se tu vzal ten vlk, který je vzadu?
2: No, tak to, o tom nic bližšího nevíme, teda jestli je z místních lesů, nebo si ho někde baron dovezl od někud, nebo nevím, prostě těžko říct.
1: Zmiňoval jste, že všichni psi, které tady vidíme, byli pana barona. To asi nebylo nic jednoduchého starat se o tak početnou smečku.
2: Tak určitě ne. Baron na to měl svůj vyškolený personál, který se denně vlastně o ty psi staral. Bylo to několik členů rodin, které tady na hradě pobývali. A psi vlastně měli i svoji psí kuchyň, kde se vařilo vyloženě pro ně. Jakoby nějaké ty držky se šrotem se míchaly a tak. Pro maso se jezdilo až do Znojma. A vlastně měli i svůj sepsaný denní režim, kdy třeba v sobotu se měnila sláma ve všech kotcích a potom se vlastně umývali vlastně během víkendu, třeba i v neděli. Vlastně měli každý svůj ručník se svým jménem a černým mídlem vlastně byli myti vlastně tím personálem. Takže celkem jako docela dost práce a baron víceméně se jenom díval nebo s nima potom chodil po okolí na procházky po lesoparku a užíval si vlastně spíš takovou jejich přítomnost, jakoby tu mazlíčkovštější.
1: Mezi vašimi návštěvníky bude určitě spousta milovníků psů, tak v rámci jakého okruhu mohou tuto sbírku vidět?
2: Psi jsou vidět na hlavním prohlídkovém okruhu, který mohou návštěvníci si prohlédnout, absolvovat a jsou umístěni ve druhém patře ve speciální místnosti a v rámci vlastně celé zoologické sbírky, která se na hradě dochovala, ať už za barona Jiřího Háze nebo jeho předchůdců hraba Downu.
0: Říká kastelán hradu Býtova Jan Binder, který unikátní sbírku vycpaných psů představil našemu jihomoravskému kolegovi Zdeňku Truhlářovi. Návštěvní doba hradu Býtova na Znojemsku je, podobně jako na jiných památkách, od úterý do neděle. Během července a srpna je otevírací doba od 9 do 18 hodin.

A teď ve výletech jdeme k otázce, tedy k té minule. My jsme se ptali, kde najdeme prosklený tunel přímo pod Rybníkem, kde se můžete podívat na prostředí života pod vodou. Nápovědou bylo to, že je dlouhý 8 metrů a v hloubce 3,5 metru pod vodou. Dali jsme dvě možnosti, ostatně to velí tradice, najdeme ho, tedy ptali jsme se, za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak já jsem tam tu Třeboň dal záměrně, protože to je samozřejmě město výlovů rybářů, rybníků, rybníkáře. Nebyla to Třeboň, tam pod rybník nemůžete, ale můžete si užít třeba výlovy. Ostatně to je veliká atrakce vždycky na podzim nebo zimě. Obec Modrá u Velehradu, tak to bylo správně, bylo to Ačko, kdo napsal Ačko, měl šanci vyhrát cestovní tašku, jinak ten tunel Živá voda je v obci Modrá u Velehradu, kdyby vám to ještě pomohlo při výletech, je to jižní Morava, okres Uherské Hradiště. Kdo vyhrál cestovní tašku? Paní Renata Valentová Bruntál, pan Libor Cigánek Rohatec, pan Zdeněk Gersl Ostrava Zábřeh, paní Jana Šmídová Loučná nad Desnou a paní Eva Budzáková Lunchkroun. Gratulujeme. No a ve hře je stále hlavní cena za červen, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Kdo tuto hlavní cenu získá, tak to je zatím opředeno tajemstvím.

0: Pardubice jako na dlani. To nabízí zelená brána v centru města, která se po dvouleté rekonstrukci opět otevřela veřejnosti. Z jejího vyhlídkového ochozu se otevírají výhledy na historické centrum, na zámek, Kunětickou horu i vzdálené hřebeny hor. A která světová strana nabízí nejhezčí výhled? To se s historikem Janem Ivanegou vydala na zelenou bránu zjistit naše pardubická redaktorka Milena Vápeníková.
1: My jsme došli až na vrchol zelené brány. Je dneska krásný den, takže vidíme všechno, co asi můžeme vidět.
2: Díváme se na sever, přímo před námi je fantastická zvonice, krásná stavba. Vznikla na Prahu 30. let na starší zástavbě. Za ní je nádherný kostel svatého Bartoloměje, mimořádná sakrální dominanta města. No a o kus dál se díváme na pardubický zámek. Jemuž dominuje nejenom nádherná věž Hláska, kde je teďka taky skvělá vyhlídka, ale taky valové opevnění, to je ten kruh.

0: kovový rondel tady v popředí, ze kterého je zase jiný, neméně pěkný výhled na město.
1: Pojďme dál, tady se podívat na náměstí Republiky.
0: Náměstí Republiky je skutečně neuralgickým bodem pardubického urbanismu a vždycky bylo. Jeho řešení z hlediska nějakého systematického urbanismu bylo možné až po zasypání městské řeky ramene Chrudimky, která spojovala Chrudimku s Labem a tekla v zásadě po té trase stávající ulice.
1: To bylo začátek 20. století.
0: Přesně tak, po dlouhých diskuzích s památkáři a řekněme konzervativními zástupci zachování starobylého rázu města byla ta městská řeka skutečně zasypána.
1: Když dohlédneme z této strany dál než na náměstí Republiky, co můžeme vidět?
0: Můžeme vidět průhled někdejší královskou třídou. To byla novodobá dominantní ulice spojující historické jádro s tím zeleným předměstím.
1: Pohled na jižní stranu je takový o poznání klidnější oproti tomu náměstí Republiky.
0: Je to tak nepochybně do jisté míry i proto, že se přímo ze zelené brány díváme na historické gotické parcely starého jádra Pardubic. K těm přirozeně náležely i typické úzké záhumenky, které i dnes vytváří příjemné ostrůvky zeleně. Na ty středověké parcely ovšem navazuje zase novodobá zástavba z počátku 20. století. Díváme se do zahradního nebo zadního traktu dívčí průmyslové školy Vesna. Ta vznikla v roce 1908. Nahlížíme také na dvůr ředitelství pošt a telegrafů. To byl další problematický objekt, který byl plánován dlouhá desetiletí a nakonec vyrostl až ve 20. letech podle velmi dobrého návrhu architekta Ladislava Machoně.
1: Východní strana, tu se nechá. Dáváme na závěr Pernštinské náměstí.
2: Je to pohled nepochybně nejmalebnější, protože se otvírá do nádherného historického jádra toho poddanského Pernštinského města. Jeho podoba se samozřejmě od dob Pernštejnů zásadně pozměnila, ale to jádro skutečně zůstává Pernštinské, dané těmi požáry v 16. století.
1: Dál se ještě vidíme i Kunětickou horu, Orlické hory, Krkonoše jsou tak v oparu, ale můžou být vidět někdy za lepších podmínek.
2: Jednoznačně ze zelené brány je bez větších problémů za dobrých podmínek vidět Sněžka i celý hlavní masiv Krkonoš, stejně tak i Orlické hory.
0: Když se díváme ke Kunětické hoře, tak naši pozornost upoutá kromě toho nádherného hradu i dvojice objektů, které jsou přímo v ose. Na jedné straně, trošku vzdálenější, jsou to fantastické Gočárovy automatické mlýny a ještě před nimi na tom samotném náměstí stojí ve výhledu novorenesanční radnice. Ta vznikla v roce 1893 a je to stavba, která zabírá několik těch středověkých parcel a jednoduše se svojí monumentalitou vymyká měřítku náměstí.
3: Říká historik Východočeského muzea Jan Ivanega, který na znovu otevřenou zelenou bránu v centru Pardubic doprovodil naši kolegyni Milenu Vápeníkovou. A pokud byste se na výhledy z ní chtěli podívat už teď, můžete nahlédnout do fotogalerie na webových stránkách našeho pořadu, věřím, že už je dobře znáte, výlety.rozhlas.cz.

0: Kadani v Ústeckém kraji narazíte na celou řadu turistických lákadel. Najdete tu třeba nábřeží Maxi Psafíka a na něm stojící kovanou repliku stroje staroměstského orloje. Mají tam i klášter s úžasnými freskami, nejužší uličku v Česku a také náměstí s historickými budovami a zajímavou radniční věží. A hned vedle radnice je Muzeum čarodějnic. Naše ústecká redaktorka Slávka Brádlová se tam trochu bála vyrazit sama a tak si přizvala průvodky Věru Stejnou. Tedy pardon, pro tuto chvíli je to vlastně
1: čarodějnická teta Agáta. Čarodějnice, ty tady byly od pradávna, ale nemyslíme ty pohádkové, ale čarodějnice jako skutečné ženy, které uměly něco navíc a byly to bylinkářky, léčitelky vědmy a v podstatě malé doktorky. Tak s tím seznamujeme tady děti. Já mám zařízení lopatu a na co mám tu lopatu? Většinou říkají na zlobivé děti a já říkám, že jí mám na chleba. Kluci často říkají na pizzu. Pizzu dáváme do pece, chleba dáváme do pece a ty zlobivý dáváme zároveň zde do klece.
2: Čarodějnice, čarodějky měly blízko i k alchymii, takže ta alchymistická dílna nechybí ani tady v Kadani.
1: Tady dětem ukazují, jakým způsobem se bylinky dávají zpracovat. Zde třeba máme hmoždíř a jak se bylinky do ní dávají a tlouchem rozmačkávají na prášek, který se potom dává do hrníčku. Zalije se horkou vodou, že vlastně to je čaj a lektvar.
2: Těch figur je tady opravdu veliká spousta. Tohle řekla bych, kdyby tam byl Ježíšek, může to být docela klidně Betlem, ale spíš to bude nějaká pohádka.
1: Je to pohyblivý mechanismus, protože jsme v muzeu čarodějnic, tak ho s dětmi rozpohybováváme kouzlením, čarováním. Na to já tady mám bulky. Já vám teda taky můžu jednu dát, takže připravte se, děvčata. Pozor teď. Čáry, máry, potko, čáry, fuk!
2: Na mou duši funguje to. Zvoník zvoní, rytíř bojuje s drakem, čert si opéká prasátko, čarodějnice letí na koštěti. Jsem zvědavá, jaká další kouzla ještě tady objevíme.
1: Tady u toho stolečku takhle tiskneme peníze a rovnou 5 000. Kdy jste je viděli naposledy? Ani v bankomatech nejsou, proto mi čas od času si je tady dotiskne.
2: A ráda věřím, že by leckdo z návštěvníků rád přišel pomáhat.
1: Já když tady zazvoním, tak vás tady všechny vítám u nás v čarodějnické škole. My si všechny malé i velké nejdřív vyzkoušíme, abychom mohli na konci podle znalostí všem přidat výuční list v oboru čarodějnickém.
2: Teď si nejsem jistá, jestli se tady místy víc nebaví dospělí než děti.
1: Já myslím, že to je na stejno. Chodí nám sem zájezdy jak školní dětí, mateřských škol, ale i zájezdy seniorů. A myslím, že ty si to úplně vyžívají, protože vlastně původní zařízení jsou staré školní lavice, kdy všichni nostalgicky vzpomínají na své pobyty ve školách. No jinak ještě připomínám, že tady mám jako pomocníka 2 v 1 ukazovátko, ale i rákosku, no a to mnohé také rozesměje.
2: Rozhodně bavit se v Muzeu čarodějnic v Kadani budete, ať už se smíchem, anebo možná někdy i malinko se strachem, protože lec, které to zákoutí, opravdu strašidelné je.
0: Tak teď nevím, jestli nás kolegyně Slávka Brádlová hláká anebo varuje, ale jsem si jistý, že návštěva Muzea čarodějnic v Kadani určitě stojí za to. Výlety. Možná čekáte na novou soutěžní otázku, ale když se podíváte do kalendáře, konec června se blíží, prázdniny jsou na dohled. My už teď trochu bilancujeme, chystáme všechno na letní měsíce. Sice vám v našich klasických výletech už do prázdnin soutěž nenabídneme, ale od pondělí 29. června do konce srpna budeme soutěžit, až se z toho bude točit hlava. Každý všední den od pondělí do pátku bude stejně jako v loni návštěva, naší prioritou budeme navštěvovat naše zámky. Uslyšíte zajímavé rozhovory, reportáže a hlavně soutěž o pěkné ceny. A klasické víkendové výlety opět jako v loni nahradí na 2 měsíce, tedy ty prázdninové měsíce, zámecké léto. Jak už jsem říkal, spolu se budeme scházet ve všední dny v 9.45. Tak do mobilu si už pro jistotu dejte naše číslo, které budete potřebovat. 731 800 900, ať jste připraveni, až to vypukne. Kdy? No přeci, jak už jsem říkal, v pondělí 29. června v 9.45.

0: Posloucháte Výlety. Jesenicko je krajem úžasných dalekých rozhledů. Jednou z docela dobře přístupných vyhlídek na jinak vysoké a strmé skále je upravené skalisko Čertových kamenů nad Českou vsí. Tamní lesy ovšem ukrývají skal mnohem víc. Přímo pod skalní velikány se náš olomoucký kolega Miroslav Kobza vydal se správcem muzea v České vsi Romanem Janasem.
1: Těch skal je tady víc, je tady vyhlídková skála, vlastně pod vyhlídkovou je potom horolezecká, která se nazývá Pekelník, a pod Pekelníkem máme tady ještě spoustu dalších skal.
2: Skály tady vyčnívají z toho lesa vzrostlého. Musím říct, že teď se něco vykácelo, ale stále více zarůstají. Stále je ale z těch skal krásný výhled. Co můžeme ze skály vidět? Já teda mám asi jedny z nejkrásnějších fotek odsud na známý lázeňský dům Priznic v Jesenických Lázních, ale dá se říct, že je tady vidět od Jeseníku až do Polska. Je to tak?
1: Je to tak. Můžeme vidět Rychlabské hory, ale můžeme vidět i polské nížiny.
2: Málo kdo ví, že ten hřbet naproti vlastně tady přes údolí Bělé, takže to patří ještě k Rychlebským horám. Říká se tomu Sokolí hřbet a vlastně táhne se až do Polska. Zároveň můžeme vidět v Polsku třeba Polská jezera, Nenické, Otmuchovské, kam se jezdí i vlastně lidé od nás koupat v létě. No, když se vrátíme na skálu, tak ono je to dneska vlastně významná turistická lokalita, ale když se jí říkalo Harichstein, proč?
1: Říkalo se jí Harichstein, protože vlastně prvním majitelem byl Franz Harich.
2: To byl sedlák z České vsi.
1: Vlastně tady pole a jako první tady postavil hospodu a jako první si tady požádal vlastně i o výčep.
2: Už tehdy tady chodila spousta turistů, vlastně také nechal zajistit ten vrchol těch skal, kde dneska máme ty řetězy. I tak je to vlastně docela vysoká skála, víme, jak je vysoká.
1: Teď jste mě načapal, ale můžu říct, že teď se tady nachází naučná stezka, která byla vybudována v roce 2015. Připomíná i zašlou slavu Moravskoslezského sudetského horského spolku a ten už v roce 1892 nechal na skaliskách severního úpatí Zlatého chlumu vybudovat romantickou výhlídku zajištěnou železným zábradlím.
2: Takže už vlastně z konce 19. století a já jsem mezi tím našel, že skála je vysoká 40 metrů. Tohle je místo, které je, dá se říct, mezi dvěma významnými body. Jednak je to teda údolí Bělé, Jeseníky, máme kousek za námi, my už se nacházíme vlastně na úpatí té Slezské Hané, když bychom to řekli. Ale kdybychom tady pokračovali dále do kopce, tak dojdeme na další velkou výhlídku, je to tak?
1: Ano, je to tak, došli bychom na vrchol Zlatého chlumu.
2: Cestou, když bychom se vydali z Jeseníku sem na Čertový kameny, tak si můžeme všimnout takových zvláštních těžebních útvarů a to prý je pozůstatek té dávné těžby zlata.
1: Je to tak, tady se těžilo zlato už někdy ve 12. století.
2: Vrchol těch Čertových kamenů je střen několika pověstmi. Já bych je asi tady nevyjmenovával, protože jsou strašně dlouhé, ale vy jste mi ukázal, že tady je skutečně hlava čerta.
1: Určitě vlastně na druhé z těchto skal, zvané Pekelník, je čertová hlava.
2: Vede přes ní nějaká ta lezecká trasa, protože horolezci tady bývají docela často.
1: Horolezci tady bývají často a vlastně celá tahle ta skála je prošpikovaná několika trasami.
2: Na Čertový kameny vedou turistické značky jak z Jeseníku, tak tuším i od vás z České vsi, je to tak?
1: Vede tady vlastně modrá turistická trasa z České vsi. Dá se pokračovat na rejvíz.
0: Říká správce muzea v České vsi Roman Janas, který mezi Čertovy kameny a Pekelníka nedaleko Jeseníku vzal našeho olomouckého kolegu Miroslava Kobzu a vlastně také vás, naše posluchače.
3: Život je šatná

Dnešní nedělní výlety mají před sebou ještě pár minut, čekají nás ještě další výlety příští sobotu, pak už v neděli pořad Rozhlas jede za vámi. No já už jsem vás pozval na soutěž na naše zámecké léto, od pondělí do pátku startujeme 29. června, až do konce srpna budeme navštěvovat naše zámky, představíme vám jejich majitele, dovíte se spousty zajímavostí a soutěžní otázku o atraktivní ceny. Do mobilu, a to už jsem vám také říkal, si připravte naše číslo 731 800 900, budete ho potřebovat na soutěž, tak budu držet palce. Určitě se sejdeme ještě příští týden, příští sobotu, no a potom hned od pondělí celé prázdniny budeme trávit spolu. Hezký den vám přeji.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brno chystá rekonstrukci hlavní budovy koupaliště Riviera, rozšíří počet šaten i sprch. Vláda se podle premiéra Babiše nejdřív zaměří na penze náročných profesí, až potom na strop věku. Motocyklista Filip Salač vybojoval na Masarykově okruhu třetí místo v závodě Moto 2 a odpoledne čekáme dál slunečno s přibýváním kupovité oblačnosti a teploty až 34 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Hlavní budovu koupaliště Riviera v Brně čeká rekonstrukce. Schválili to tento týden radní na svém zasedání. Vyčlenili na to na příští rok přes 140 milionů korun. Opravy mají navázat na poslední modernizaci areálu, která skončila v roce 2018.
2: Cílem oprav je výrazně navýšit počty šatén, sprch a taky záchodů v hlavní budově největšího venkovního koupaliště v Brně. Dělníci taky zmodernizují zázemí pro stánky s jídlem a pitím i prostory pro zaměstnance. V budově má vzniknout informační koutek, relaxační zóna a nové zázemí pro dětské tábory, které pořádá městská firma Stares Sport. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
0: Vláda se chce zaměřit na nastavení penzí pro náročné profese, až potom plánuje řešit strop odchodu do důchodu. Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v televizi CNN Prima News. Ministerstvo práce a sociálních věcí původně navrhovalo, že se od příštího roku věk nástupu do penze zastropuje na 65 letech. Náročné profese měl potom řešit zákon od roku 2028. Podle Babiše teď vláda o změnách vede debatu s Evropskou komisí.
3: Začneme s těmi profesemi, které by měly mít nárok, aby šly do důchodu dříve. Takže tohle musí teďka připravit. No a samozřejmě jsme slíbili změnu toho vzorce. My na to máme ještě 3 roky a pár měsíců.
0: Se stropem nesouhlasí zaměstnavatelé, upozorňují na obří výpadek pracovních sil. Průvodci v Prostějově nabídnou i tyto prázdniny turistům prohlídkové okruhy. Zahrnovat budou prostory radnice, včetně výstupu na věž, Národního domu, kostela Povýšení svatého kříže, zámku anebo muzea Harmonií.
4: Na některé prohlídky je potřeba objednat se předem, jiné je možné navštívit bez objednání. Okruh po starých prostějovských hřbitovech je pak specifický tím, že zahrnuje také návštěvu botanické zahrady. Všechny prohlídky organizované městem jsou zdarma. Více se zájemci dozví na webu magistrátu. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas. Sport.
0: Motocyklový závodník Filip Salač se po druhé za sebou probojoval na pódium v závodě mistrovství světa. V kategorii Moto 2 byl ve velké ceně České republiky třetí, viceredaktor David Prouza.
5: Salačovi se vůbec nepovedl start, po průjezdu úvodní zatáčky se propadl z druhé na šestou pozici. Pak ale zahájil velkou stíhací jízdu. Tu korunoval dvojitým předjížděcím manévrem v 10. kole, kde využil souboje Australana Ejayuse a Španěla Guevary a probojoval se na třetí příčku. Tu český jezdec udržel až do cíle a navázal na pódiové umístění Jakuba Kornfejla z roku 2018. Závod ovládl Španěl Ortola.
0: A dodám, že na Masarykově okruhu v Brně se právě jede hlavní kategorie MotoGP.
1: Počasí.
0: Odpoledne Jihomoravy čekáme dál slunečno s přibýváním kupovité oblačnosti. Lokálně se mohou vyskytovat bouřky a přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 31 až 34 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na silnici 361 mezi Příměticemi a Hlubokými Mašůvkami na Znojemsku. Havaroval tam motocyklista, nehoda se zraněním a na místě zasahují záchranáři. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Čtyři minuty po 14. hodině přeji krásné dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Brno. Dnes máme neděli 21. června roku 2026 a máme tu neděli pěkně okořeněnou, protože máme první letní den, tedy letní slunovrat, a máme taky den otců, takže otcové, všem nám vše nejlepší. Máme ten den okořeněn také pěkným slunečním počasím, ale zároveň hrozí nějaké ty bouřky, tak se na to zeptáme těch nejpovolanějších, tedy brněnských meteorologů, už po úvodních nestárnoucích písničkách. No a teplé počasí láká k vodě, zároveň ale vytváří podmínky, které prospívají toxickým sinicím. Jak ještě před koupáním zjistit, jestli je voda bezpečná a kdy je lepší zůstat na břehu, si řekneme před půl třetí. Po půl pro vás další babskou radu bude mít Jarka Vykoupilová. A věděli jste, že jeden z patronů Brna, svatý Jan Kapistrán, se po staletích vrací na Petrov? Pokud ne, tak zůstaňte s námi a více se dozvíte před třetí. No a pokud jste to věděli, tak s námi zůstaňte tak či tak, protože pro vás toho mám daleko více, až do 16. hodiny u mikrofonu Janis Moras. No a muzika, která nestárne písničky, jsou pro vás připraveny taky. Už za chviličku Fešáci nebo třeba Hana Zagorová, tak pohodový nedělní a ničím také nikým nerušený poslech.

0: dovnitř, pozvěte si, všechny známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme.
1: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: počasí.
1: Ano, chviličku před 14:15 čas na počasí s brněnskými meteorology jsem už teď ve spojení s Mojmírem Martanem, tak přeji pěkné nedělní odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Máme pěkné slunečné počasí, poměrně dost horké, a když se dívám na ty teploty, tak vidím na těch měřících stanicích zrovna v Brně Žabořeskách, tedy vašem sídle, 34 stupňů. Jak to vypadá na ostatním území Jižní Moravy?
2: I na těch ostatních místech je velmi teplo, těch 34 stupňů je aktuálně třeba i v Lednici nebo ve Strážnici, a dokonce i v těch nejvyšších polohách kolem 600 metrů se teplota pohybuje těsně pod 30.
1: Jak to bude vypadat v těch následujících hodinách? Je teď ten vrchol, řekněme, anebo ho teprve očekáváme?
2: Tak teďka v těch odpoledních hodinách už teplota příliš stoupat nebude, bude se udržovat na těch hodnotách, které máme nyní. Trošku se nám tvoří kupovitá oblačnost, ale máme skoro jasno nebo polojasno. Je nějaká menší pravděpodobnost přehánky nebo i bouřky v těch odpoledních a večerních hodinách. Pokud se ta přehánka bouřka někde vytvoří, tak samozřejmě může být doprovázená přívalovými srážkami, nárazy větru i kroupami.
1: Tak a jak velká ta pravděpodobnost je a pro jak velké území?
2: Tak pravděpodobnost je pro celé území kraje, ale je poměrně malá, tak kolem 10-20%.
1: Takže to je počasí dnes, jak to bude vypadat v noci? Vyvětráme alespoň ty přehřáté byty trošku.
2: No tak trošku ano, ale ta noc bude stejně horká, dokonce na některých místech i tropická, minimální teploty 21 až 18 stupňů. Zpočátku může být ještě přechodně zvětšená oblačnost s malou možností přehánky nebo bouřky, ale postupně převládne spíše polojasno nebo skoro jasno. A také zítra by mělo být zpočátku jasno nebo polojasno. V průběhu dne se občas objeví i více oblaků, no a odpoledne a večer je možnost lokálních přehánek a bouřek i silných. Ta pravděpodobnost zítra je vyšší než dnes. Odpolední teploty 30 až 33 stupňů. Foukat bude slabý, v průběhu dne mírný severovýchodní nebo severní vítr. V těch přehánkách a bouřkách může přechodně opět zesilovat.
1: To byl z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Mojmír Martan. Děkujeme za nejčerstvější informace, těším se opět někdy příště naslyšenou.
2: A děkuji, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Internista, kardiolog Jan Krejčí bude ve středu 24. června hostem poradny pro zdraví. Povídat si budeme o srdci, cévách a cholesterolu, který může být jednou z příčin srdečního selhání. Jaké mýty dnes panují ohledně výživy, například konzumace vajec a vlivu na hladinu cholesterolu? Jaký je rozdíl mezi cholesterolem dobrým a špatným? To vše se dozvíte, když si poradnu poslechnete. Srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. V loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno.

0: Dospíval Pavel Bubek a vy posloucháte odpolední nedělní Český rozhlas Brno. Máme 14 hodin 22 minut. Dnes je den otců, tak pokud nás nějaký ten otec zapnul později, tak ještě jednou dodatečně vše nejlepší. No, v rozhovoru s brněnským meteorologem Mojmírem Martinem jsme slyšeli, že jsou velmi vysoké teploty, že je tam i určitá pravděpodobnost bouřek, no a teplé počasí láká k vodě, zároveň ale vytváří také podmínky, které prospívají toxickým sínicím. Jak ještě před koupáním zjistit, jestli je voda bezpečná a kdy je lepší zůstat na břehu, to se dozvíte už za chviličku.
1: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

Tak to bylo dámské trio Holky a na vlně Českého rozhlasu Brno. Dnes probíráme samozřejmě také počasí, protože ty teploty v těchto dnech jsou opravdu vysoké. A vyšší teploty lákají k rybníkům a přehradám. Odborníci ale upozorňují,

0: že s teplými dny se zvyšuje i riziko výskytu sinic. Ty mohou produkovat toxiny škodící lidskému zdraví a v některých případech ohrozit i psy. Zelená voda podle hydrobiologů z Botanického ústavu Akademie věd v Brně nemusí nutně znamenat důvod k obavám. Opatrnost je ale na místě. Stačí pozorně sledovat hladinu nebo si udělat jednoduchý test.
1: Už vidíte, že když ponořím tu ruku, takže ji tam vidím a vidím detaily, takže ta voda opravdu není znečištěná.
2: Nacházíme se na přístavním mole. Blahoslav Maršálek z Botanického ústavu Akademie věd se zhýbá a nabírá do pláhve vodu.
1: Odleju tak, abych dobře viděl na to místo, kam by měly sinice stoupat.
2: A právě tenhle jednoduchý pokus dokáže odhalit, jestli zelená voda znamená jen přítomnost řas nebo potenciálně nebezpečné sinice. Vysvětluje Eliška Maršálková z Botanického ústavu Akademie věd.
3: Nabere se voda do průsvitné láhve, chvilinku se nechá odstát a jestliže se nahoře vytvoří prstenec, ať už zelené krupice nebo sekaného jehličí, tak jde o sinice. Pokud zůstane voda zelená v celém vodním sloupci, jde pravděpodobně o řasy a není to tak nebezpečné.
1: Ta chvilinka, která byla zmíněna, by měla být 15 až 20 minut.
2: Doplňuje Blahoslav Maršálek. Podle něj je důležité myslet na několik zásad, než do vody vstoupíme.
1: Když vlezete pomaličku po kolena a vidíte si na palce u nohou, tak ta voda není znečištěná zásadním způsobem. Pokud ovšem nevidíte ve vodě kousky zelené, které vypadají jako třeba sekané jehličí.
2: Sinice jsou totiž podle Maršálka schopné narušit hned několik systémů lidského organismu.
1: Produkují celou škálu toxinů, má to vliv na imunitní systém, reprodukční systém, nervový systém.
2: Je důležité nejenom, aby člověk sám si dával pozor, ale když jdeme někam s našimi psy, tak abychom si dali pozor, kam ten pes třeba skáče a kam plave.
3: A co pije?
1: Škála těch toxinů v sinici je opravdu velká, až po třeba neurotoxiny. 30-kilový pes do 30 minut může uhynout.
3: Ještě existují takzvané bentické sinice, takové nepříjemně páchnoucí koláče na hladině.
2: Právě tento typ sinice stal v poslední době předmětem zvýšeného zájmu odborníků. Spojí ho s nedávnými úhyny psů u Lipna. Přesto oba hydrobiologové zdůrazňují, že přírodní koupání není důvod zavrhnout.
1: Rozhodně přírodní voda je příjemná, když tam skočíte a cítíte tu zdravou živou vodu, tak je to nádherný zážitek.
2: Zvýšený výskyt sinic není v dnešní době náhodný. Jejich rozvoj podle vědců prospívá nadbytek hnojiv splavovaných z polí i stále teplejší voda v letních měsících. Marek Hensel, Český rozhlas.

0: To byla kapela Turbo, její písnička Díky, já jdu dál. My jdeme taky dál v našem odpoledním nedělním vysílání na Českém rozhlasu Brno. Velká ručička se přehoupala přes půl, takže máme 6 minut po půl třetí. A možná by vás zajímalo třeba čištění celeru, které není úplně jednoduché. I na to ale znají chytrý recept Babské rady s Jarkou Vykoupilovou, které startují právě teď.
1: Babské rady.
2: Celer dokáže posílit trávící systém a čistí organismus. Pomáhá také s revmatismem a dokonce i odbourává stres. Jak celerovou bulvu ideálně očistit? Po hrubém oloupání ponořte bulvu na 20 minut do vlažné vody a umýjte ji jemným kartáčkem. Je to lepší, než se snažit o vykrajování špinavých částí nožem. Očištěný celer vařte ideálně v polévce, kde ho skonzumujete i s vývarem. Nebo ho už uvařený a na kostičky nakrájený vložte do mléka, kam přidáte trošku mouky, provaříte, okořeníte muškátovým oříškem, osolíte a rozmixujete na kaši. Ještě teplá se celerová kaše jí s vařenými bramborami. A pokud si chcete dopřát plátky celeru naložené ve sladkokyselém nálevu, je to snadné. Nejdříve celer povaříte a poté ho zalijete nálevem ze sterilovaných okurek. Přidáte lžíci oleje a necháte v chladu ve sklenici svíčkem uležet. Vznikne výborná zeleninová příloha.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: Hostem úterního dopoledního vysílání 23. června po 11. hodině bude ředitel střediska volného času Lužánky Jan Ondroušek a budeme si povídat o letních táborech pro děti. Jak se mění náplň prázdninových pobytů, mohou příměstské tábory nahradit ty klasické a jak se daří děti odpoutat od vysedávání u mobilů či počítačových obrazovek? Na zajímavé povídání i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

Tak to byly legendární Beatles and I Love Her. Máme přesně 3:15, posloucháte Český rozhlas Brno. A jeden z patronů Brna, svatý Jan Kapistrán, se po staletích vrací na Petrov. Ne osobně tedy, ale prostřednictvím více než půl tisíciletí starého pláště, který je ode dneška součástí nové výstavy o stopách františkánů v Brně. Více prozradíme v reportáži za chvíli, teď nám ještě zaspívá Hříšná těla, křídla motýlí, Aneta Langrová. Pěkné odpoledne.

0: země.
1: Aneta Langrová dospívala a my se po písničce vracíme k tématu, které jsem avizoval před ní. S osobností svatého Jana Kapistrána je Brno spojené několik století. Teď si lidé mohou v kryptě katedrály, kde kázal, prohlédnout i více než půl tisíciletí starý plášť tohoto světce. Vzácná relikvie je součástí výstavy připomínající odkaz františkánských řádů ve městě.
2: Když návštěvníci přijdou na Petrov, tak uvidí kazatelnu zvanou Kapistránka, která právě odkazuje na návštěvu svatého Jana Kapistrána v polovině 15. století.
3: Ukazuje před katedrálou svatých Petra a Pavla v Brně kurátorka výstavy Kristýna Kurian. Zatímco kamenná kazatelna je na venkovním plášti katedrály, na výstavu musí jít lidé dolů do krypty. Tam je hlavní exponát výstavy o stopách františkánů v Brně. Více než 570 let starý plášť svatého Jana Kapistrána, jednoho z patronů města.
2: Máme ho hnedka tady vepředu a je umístěn v takové masivní vitrině. Plášť je docela malý, protože i svatý Jan Kapistrán nebyl velké postavy a je takový šedohnědý a je z přírodních materiálů, z hrubého plátna.
3: Já teda vidím, že je docela poškozený. Čím je to způsobený?
2: Zubem času. Hlavně v té dolní části, protože se z něj věřící kousky odstřihávaly jako relikvie na památku.
3: Jan Kapistrán byl italský kazatel, který Brno několikrát navštívil, upřesňuje kurátorka Petra Lexová.
4: Během svého pobytu v Brně Jan Kapistrán inicioval vystavení prvního františkánského kláštera v Brně. Už tady tehdy působili minorité, ale první františkánský klášter založil Jan Kapistrán a vlastně tomu přímo daroval území, na kterém ten klášter byl vystavěn.
3: Světec je od roku 1738 oficiálním patronem Brna. Výstava ale nepřipomíná jen jeho. Letos totiž uplynulo 800 let od smrti svatého Františka z Assisi a představuje také historii a současnost františkánských řádů v Brně.
5: Je několik věcí, které myslím, že můžou i v dnešní době člověka oslovit na svatém Františkovi. Taková touha po jednoduchosti. A František ukazuje, že člověk toho nemusí mít hodně, aby byl šťastný.
3: Doplňuje kněz Vladimír Hubálovský, jeden z brněnských minoritů, řádu, který se odkazuje k františkánům. Na výstavě je k vidění také barokní obraz svatého Františka nebo rodokmen františkánského řádu z 19. století. Výstava potrvá do 20. září. Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 15 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Brno vybralo firmy, které postaví družstevní byty na Kamenném vrchu za 2 miliardy korun. V Česku, ale i jinde v Evropě přibývá nakažených pohlavními chorobami. Královskou třídu MotoGP obhájil Španěl Marc Marquez. A zítra čekáme jasno až polojasno a teploty do 33 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Stavba nových družstevních bytů v Brně začne zřejmě v září. Rada města vybrala firmy, které domy na Kamenném vrchu postaví za 2 miliardy korun. Celkem tam do roku 2029 vznikne 353 bytů ve třech ulicích. Část domů si nechá město. Byty plánuje pronajímat stejně jako městská část Nový Lískovec. Doplňuje její starostka Jana Drápalová ze Zelených.
5: Zároveň tam městská část Nový Lískovec staví jeden bytový dům s 19 byty a nebytovými prostorami, protože to bude jediný objekt, ve kterém budou nebytové prostory, ve kterých bude možné nabízet nějaké služby pro tu novou lokalitu.
3: Zájemci o družstevní byt se stále můžou přihlásit. K rezervaci je volných 60 bytů. Podmínky jsou na webu bydlení.brno.cz. Nakažených pohlavními chorobami v Česku, ale i jinde v Evropě přibývá. Podle nedávno zveřejněné analýzy od Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí za rok 2024 bylo případů nejvíce za 10 let. Proč se lidé častěji nakazí, vysvětluje Hana Zákoucká ze Státního zdravotního ústavu.
6: Jednak mají větší možnost a více cestují a jednak mají daleko liberálnější přístup k sexu mimo trvalý partnerský vztah, a to i když ten trvalý partnerský vztah mají.
3: Třeba chlamydiemi se podle ní v Česku od začátku letošního roku do konce května nakazilo více než 900 lidí. Loni ve stejném období jich bylo kolem 860. Nejčastější je v Česku kapavka, ke které ale nejsou podle Zákoucké dobře dostupná data. Komunisté před 77 lety popravili válečného hrdinu a legionáře generála Heliodora Píku, který se podílel na protinacistickém odboji. Píka byl během druhé světové války vojenským velvyslancem v Bukurešti a Moskvě. Už tehdy varoval před Sovětským svazem. Komunistický režim ho později obvinil z vlastizrady a tvrdil, že Píka předával informace západním státům. Sport. Motocyklový závodník Filip Salač skončil třetí v domácí velké ceně České republiky v kategorii Moto 2. Na stupně vítězů se dostal jako první Čech od roku 2018, kdy byl na Masarykově okruhu třetí Jakub Kornfel. Salač byl po závodě v Brně plný emocí.
7: Nejlepší den v životě. Se nepletu, jak jsem historicky první Čech v té střední kubatuře, kdo tady stojí na pódiu, a vždycky se na nás Čechů držela trošičku ta česká smůla, když jsme přijeli tady a buď to jsme spadli, nebo byl nějaký technický problém, nebo to nevyšlo, ale já jsem překonal i tohle, byl jsem silnější než smůla.
3: Závod Moto2 ovládl Španěl Ortola. Vítězství v královské třídě MotoGP obhájil jeho krajan Marc Marquez.
4: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekáme jasno až polojasno, v průběhu dne místy oblačno, odpoledne a večer možnost lokálních přeháněk nebo bouřek. Nejvyšší odpolední teploty 30 až 33 stupňů. Vánt bude slabý, během dne mírný severovýchodní až severní vítr. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Nehoda omezuje provoz na D1 na kilometru 194 ve směru na Vyškov. Srazila se tam dvě osobní vozidla, levý pruh je neprůjezdný. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Přeji dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno 4 minuty po 15. hodině v neděli 21. června roku 2026. Dnes máme první letní den, také letní slunovrat a také den otců. A ani dnes nedá Jiří Trachta pokoj s čerty. To, čemu říkáme idiomy, dnes idiomy čertovské, rozpitvá v dnešní jazykové dílničce jazykospitec amatér Jiří Trachtulec. Masarykův okruh v Brně, jak už také zaznělo mnohokrát ve zprávách i během dne, zažívá dnes největší nápor fanoušků za poslední 3 dny. Jel se tam hlavní závod MotoGP a v těchto minutách začíná odjezd návštěvníků z autodromu. Naše reportérka se odtamtud přihlásí před 15:30. Ve druhé půlhodině nás čekají pravidelné nedělní rubriky. Těšit se můžete na další příběh Zemlejna a také na další Erko, které přináší novinky ve vysílání Českého rozhlasu Brno. K tomu všemu a mezi tím vším nám budou hrát písničky, které nestárnou už za chvíli, třeba Petra Černocká nebo také Valdemar Matuška a Helena Vondráčková, ale i mnozí a mnozí další. Do 16. hodiny u mikrofonu Janis Moras. Ať se vám pohodově a pohodlně poslouchá. Pěknou neděli.
4: Český rozhlas Brno.

0: S Valdem Armatoškou a Helenou Vondráčkovou jsme urazili 1000 mil a jsme zpátky ve studiu Českého rozhlasu Brno 11,5 minuty po 15. hodině. Posloucháte naše odpolední vysílání v neděli 21. června a ani dnes nedá Jiřík Trachťa pokoj s čerty. Dnešní jazyková dílnička Jiřího Trachtulce totiž přinese další čertovské výrazy.
1: Dnes si povíme, proč se říká, že s někým šíjí všichni čerti. Zaregistroval jsem pověst, která vypráví o krejčím, který upsal svoji duši peklu. A podle smlouvy místo něj 10 let šili v jeho dílně čerti. A krejčí si těch 10 let velmi aktivně užíval čerty vydělaných peněz. A tak se o člověku, který si přes příliš užíval života, byl temperamentní či aktivní, začalo říkat, že za něj asi čerti šijí. Postupem času se na tu pověst zapomnělo a úsloví se zkomolilo. Takže když je dnes někdo dospělý příliš aktivní nebo temperamentní, říká se, že s ním šijí čerti. A pokud šijí s dětmi, jsou neposedné či rozpustilé. V brněnském Hantecu bychom řekli, casnujo s ním raraši. Hantec dechá.
0: To byl Jiří Trachtulec a další jeho jazyková dílnička. Další díl zazní opět v sobotu ráno. Pěkné odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Brno.

0: Hostem úterního dopoledního vysílání 23. června po 11. hodině bude ředitel střediska volného času Lužánky Jan Ondroušek a budeme si povídat o letních táborech pro děti. Jak se mění náplň prázdninových pobytů, mohou příměstské tábory nahradit ty klasické a jak se daří děti odpoutat od vysedávání u mobilů či počítačových obrazovek? Na zajímavé povídání i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: možná ze strachu, možná jen tak ze zvyku. Zaplatím útratu, dokud jsem v balíku.
1: Zpíval nám Tomáš Klus, posloucháte odpolední Český rozhlas Brno, za pár vteřin máme 15 hodin a 20 minut a Masarykův okruh v Brně dnes zažívá největší nápor fanoušků za poslední tři dny. Jel se tam hlavní závod MotoGP a právě teď začíná odjezd návštěvníků z autodromu. Přihlásí se odtud za chvíli naše reportérka.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno. Na autodromu v Brně dnes vyvrcholilo mistrovství světa silničních motocyklů. Před pár minutami tam skončil hlavní závod MotoGP v Královské Kubatoře MotoGP. Na tribunách bylo ještě více lidí než předchozí dva dny a teď se začínají rozcházet a rozjíždět pryč. V areálu Masarykova okruhu je reportérka Vlasta Gajdošíková. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne všem.
0: Vlasto, jaká je atmosféra právě teď na Masarykově okruhu?
1: Tak české fanoušky potěšil Filip Salač, který v závodě kategorie Moto2 vybojoval třetí místo. S českou vlajkou pak před bouřícími tribunami objel vítězné kolečko. Takže atmosféra mezi fanoušky je výborná. Královskou třídu MotoGP vyhrál stejně jako loni španělský jezdec Marc Marquez. Stejně jako včera, ale musí návštěvníci snášet velké horko. Teploty jsou sice o něco nižší než včera, ale i tak se pohybují kolem 30 stupňů Celsia. Záchranáři jen během dopoledne ošetřili 34 pacientů. Převážně kvůli kolapsům z horka nebo bolestem břicha. Podle pořadatelů je dnes na Masarykově okruhu 63 tisíc lidí. Celkově za celé tři dny zaznamenali 171 tisíc návštěv. To je asi o 48 tisíc méně než loni. Podle Petra Boháče, mluvčího autodromu Brno, který závody pořádá spolu s Autoklubem České republiky, budou příčiny ještě vyhodnocovat. Roli ale nejspíš sehrálo právě to velmi teplé počasí, posun termínu na červen, tedy před letní prázdniny a souběh s mistrovstvím světa ve fotbale.
0: Uplynulé dva dny mistrovství, tedy silničních motocyklů, ne to fotbalové, se obešly bez vážnějších bezpečnostních incidentů i bez dopravních komplikací. Jak to na silnicích kolem Masarykova okruhu vypadalo dnes a začínají se už diváci rozjíždět pryč?
1: Tak podle policistů, kteří dopravu monitorují i s pomocí vrtulníků a dronů, byl ten dnešní nájezd návštěvníků plynulý a nebyly žádné potíže. Možná i proto, že první návštěvníci dorazili na autodrom už před 6 hodinou ráno. Podle už zmíněné statistiky Dorny je teď v areálu asi 63 tisíc návštěvníků a platí, že pěší mají přednost před motoristy při tom odchodu. Největší nápor na silnicích se dá čekat zhruba od 16 do 18 hodin, ale ty problémy na silnicích se mohou objevit ještě i později. Pořadatelé změnili dopravní značení tak, aby co nejvíce urychlili ten rozjezd. Kolony se dají čekat na všech odjezdových trasách z autodromu a samozřejmě i na dálnicích. Policisté proto vyzývají řidiče, aby byli opatrní a navzájem ohleduplní.
0: Další dopravní informace uslyšíte i v našich zprávách. Pro tuto chvíli děkuji Vlastě Gajdošíkové za informace přímo z Masarykova okruhu. Vlasto, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný den.
0: A my pokračujeme v našem odpoledním vysílání. Teď už je připravena písnička Dobré ráno, milá, duet Davida Stipky a Evy Farné. No, asi ještě nepatří, řekněme, mezi ty nestárnoucí, přece jenom je poměrně mladá, ale další nestárnoucí jsou připraveny. Taktéž za chvíli třeba Jana Kratochvílová nebo kapela Kamelot. Tak ještě jednou přeji ničím a také nikým nerušený poslech Českého rozhlasu Brno u mikrofonu. Ještě půl hodinky a něco málo k tomu Janis Moras.

0: Svítání máme dávno za sebou, ale zpívala nám o něm Jana Kratochvílová na vlně Českého rozhlasu Brno 4:45 v našem odpoledním vysílání v neděli 21. června. Ještě jednou připomínám, na dnešek připadl letní slunovrat, a tedy první letní den a zároveň také Den otců. No a už za chviličku nás čeká pravidelná nedělní rubrika Semlelo se ve mlejně, tedy příběhy ze mlejna. Tak zůstaňte s námi a buďte zvědaví spolu se mnou, co nového se semlelo ve mlejně. Uslyšíte Zdeňka Junáka, to už můžu předeslat teď, a předesílám také další písničku, kapela Kamelot.
1: Český rozhlas Brno.

0: Spolu s kapelou Camelot se někteří z nás, možná všichni, vydali na chvíli na pláž, někteří už tam možná teď jsou a možná teď na dálku díky internetovému vysílání posloucháte třeba i Český rozhlas Brno. No a pokud se chystáte teprve na dovolené, tak doufám, že vás to pěkně naladilo. Každopádně v našem odpoledním vysílání už nás teď Zdeněk Junák pozve na výpravu za tím, co se semlelo ve Mlejně, tedy za úsměvným zachycením událostí, jak je ze svých vlastních zážitků a pocitů sepsala kolegyně Julie Kalodová. Tak si je pojďme užít.
1: Jestli vlastníte sad nebo větší zahradu, máte určitě stejně jako já každoroční sezónní problém. Rozsáhlou zelenou potíž. Tráva. Začne růst v březnu, v dubnu už přerůstá plot i hranice, v červnu je neúnosná a dosahuje až do výše pasu dospělého muže. Můj muž odmítá vlastnit a zakoupit sekačku, a tak kosíme kosou. Já jsem se sofistikovaný švih prastarým nástrojem nenaučila nikdy pořádně a zůstává za mnou rozruch. Manžel seká nádherně, ale na kosení nemá čas. Takže tráva v sadu trvale přerůstá. Před 3 lety jsme se rozhodli pro ekologické řešení a poprvé do zahrady pustili ovce. Bezúdržbové, trpělivé a odolné zvíře přineslo do naší rodiny nový rozměr zábavy. První ovečka zběsile utekla a už se nikdy nevrátila. Z druhé ovce se vyklubala chtivá bestie, která potřebovala berana už uprostřed června. Další rok jsme bojovali s trojicí beranů. Sežrali úrodu česneku, všechna jablka v sadu i květy ze všech keřů pivoněk. Letos jsme sehnali 3 hodné ovečky a minulý víkend se něžná zvířata poprvé rozeběhla po pozemku. Trávy je dost. Vodu jsme přinesli ve vědru, připravili sůl a vyčistili přístřešek. Vše pro sladký ovčí život máme připraveno. Jenže tyto 3 ovce ignorují touhy, berany, sousedy, sůl, česnek i pivoňky a řeší zřejmě úplně jiné trable. Vytrvale bečí. Stojí úporně na hromadě hlíny uprostřed překrásné šťavnaté zahrady a bekotem zahlcují celé údolí. Nepomáhá hlazení, natrhané kytice pampelišek, výhrušky ani přemlouvání. Bečí při spásání, při chůzi, když leží a odpočívají, když přijíždíme i odjíždíme. V běžnou denní hodinu se ryk ztratí za zvukem cirkulárek, ale v tichém nedělním ránu si koledujeme o sousedský skandál. Takže sice nemusím kosit, ale kvůli ovcím suším chleba a peču koláče sousedům. Oběma chci udělat radost a zavřít pusu. Už jsme volali veterináři a kamarádům. Ze sluchátek se ozývá smích a rada, že to chce čas a že si na nové prostředí zvyknou. No dobře, ale vlněné trio na kopci pláče dál. Ze zoufalství telefonují své sestře. Její věta mě úplně dorazila. Jo, a prosím tě, nechceš kohouta? Nám tady strašně kokrhá a nemůžeme vydržet se sousedy. U vás to snad nikomu nevadí, ne? Tož tak.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Julie, co vám při sledování verbuňku více imponuje, chlapský zpěv nebo tanec?
1: Jardo, to je tak nějak dohromady. Verbuňk prostě musíte vidět i slyšet.
0: No, takže u nás v rozhlase asi jen poloviční zážitek, co?
1: Omyl, Český rozhlas Brno letos nabízí 100% zážitek z mistrovství světa ve verbuňku.
0: Nevěřím, kdy, kde, jak?
1: Finále soutěže o nejlepšího tanečníka verbuňku ze Strážnického festivalu sledujte živě v sobotu 27. června od 16.30 na webu brno.rozhlas.cz.
0: Přátelé, užívejte si 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na vlnách Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno vysílá živě z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
2: Poslechněte si sobotní Dobré ráno a odpoledne se Zdeňkem Truhlářem.
3: Užijte si atmosféru festivalových srdcovek na cestách se Zdeňkem Junákem.
4: Nechte si zahrát přímo z festivalu Blahopřání s písničkou od Jana Kosíka.
3: Žijeme tu s vámi.
1: Rozhlasový vysílací stan a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici od 26. do 28. června.
5: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Nádherný hlas, nádherná písně. Nádherná píseň, Oči barvy holubí, Karel Gott nám zpíval a dospíval chvíli po 3/4 na 4 na vlně Českého rozhlasu Brno. Jednu pravidelnou nedělní rubriku Příběhy zemlejna máme za sebou a je čas na tu další. Před závěrem, před rozloučením ještě Erko a v dnešní rubrice, která vás seznamuje s novinkami ve vysílání Českého rozhlasu Brno, nám Julia Kalodová nejen připomene náš páteční ranní speciál, který jsme věnovali Verbuňku. Pozve nás i do stráž, aniž tam musíme cestovat a ne náhodou.
1: Milí posluchači, pravidelná rubrika Erkova seznamuje s informacemi o vysílání Českého rozhlasu Brno. O pondělních změnách v rozhlasovém programu se dozvíte od moderátorů. Pojďme nyní k tématu, které už v pátek rozproudilo krev snad úplně každému, kdo poslouchal náš páteční ranní speciál. A tím je slovácký Verbuňk. Do pátečního ranního vysílání jsme pozvali mimo jiné i Marka Salaje, který je velkou osobností tohoto unikátního tanečního umění.
0: Marku, ty jsi mistr, kdy ses vlastně dostal k Verbuňku? Bylo to doma od pradávna, od té doby, co si pamatuješ?
2: Tyjo, tak nevím, jestli tomu říkat v té době úplně Verbuňk, ale jako poskakovat pod mláju, tak jsem začal už někdy, já nevím, ve 3, ve 4 rokách, kdy mě mamka oblékla do kroja a samozřejmě jsem byl malý, zvědavý, tak jsem se na to díval, něco jsem tam zkoušel a potom vlastně, když jsem se tomu začal věnovat víc, tak to bylo někdy ve 14 letech.
0: Což není zas tak dávno, ale. Jak to teda probíhá v praxi předtím, než se verbíř dostane do finále ve Strážnici?
2: Tak začíná to vlastně tak, že jsou regionální kola, které jsou jednotlivě na určitých místech, to znamená Podluží, Kyjovsko, Uhersko, Hradištko, Uhersko, Brodsko, Hanácké, Slovácko, Strážnicko a Horňácko.
3: Teď jsem právě bez zvědavý, na co zapomeneš, od koho dostaneš potom.
2: A Brněnsko.
4: Strážnicko a vlastně, a Veselsko ještě zapomněl, Veselsko. Že veseláci mu dají.
2: Takže vlastně tam se konají ty regionální kola, kdy vlastně vítěz z toho regionálního kola tak jde rovnou do finále a zbývajících 5 jde do dopoledního předkola.
1: Tanečník slováckého Verbuňku Marek Salaj vás bavil v pátečním Dobrém ránu speciál. Pokud byste se chtěli k tomu veselému záznamu vrátit, tak celé ranní vysílání najdete v celodenních záznamech a ty si můžete rozkliknout pod záložkou audioarchiv na našem webu brno.rozhlas.cz. No a pokud Verbuňk máte rádi, tak sledujte finále soutěže o nejlepšího tanečníka přímo na našem webu v sobotu 27. června zhruba od 16. hodin budeme vysílat přímý videopřenos z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici na našem webu. Ještě jednou zopakuji tu adresu brno.rozhlas.cz. Nenechte si tu úžasnou atmosféru ujít. A pokud se chcete vydat přímo za námi do Strážnice a například nechat poslat písničku přímo z našeho rozhlasového stánku, třeba se vám podaří vyhrát jednu z 20 vstupenek na festival v našich soutěžích. To je dnes z Verbuňkového Erka všechno. Mějte se pěkně a rádi. Uslyšíme se za týden.
5: Český rozhlas Brno. Žijeme tu s vámi.

0: Na chvíli jsme se vydali do Massachusetts s Václavem Neckářem, ale už jsme zpět ve studiu Českého rozhlasu Brno, ale už ne na dlouho, tedy alespoň se mnou, protože se blíží 16. hodina, ty dvě hodinky utekly jako voda. No a já bych vás rád pozval na to, co vás čeká dále, protože po 16. hodině jsou tu hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem a my se neloučíme vpravdě na dlouho, protože po 17. hodině se vám opět přihlásím. Máme ještě jednu společnou nedělní odpolední hodinku s takovým publicistickým souhrnem, tak se budu moc těšit. Teď na závěr mám pro vás ještě Annie Lennox. Krásné odpoledne vám od mikrofonu přeje Janis Moras. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Víkendové závody MotoGP v Brně měly menší návštěvnost než loni. Počet vstupů poklesl o 48 tisíc. Meteorologové odpoledne varují před silnými bouřkami, bude je doprovázet přívalový déšť a kroupy. Nová sezona divadla Husa na provázku se zaměří na evropské příběhy a témata. A zítra čekáme jasno až polojasno a teploty do 33 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Letošní motocyklová Grand Prix v Brně zaznamenala za všechny tři dny 171 230 návštěv. Informaci zveřejnil promotér šampionátu. Diváků přišlo na Masarykův okruh o 48 tisíc méně než loni a jedná se tak o jednu z nejnižších návštěvností za poslední roky. Podle Petra Boháče, mluvčího autodromu Brno, který závody pořádá spolu s Autoklubem České republiky, budou příčiny ještě vyhodnocovat.
2: Už teď víme, že se daleko více zaměříme na rodiny s dětmi, nabídneme jim možnost zvýhodněného vstupného tak, aby pro celé rodiny byla ta návštěva šampionátu ekonomicky reálnější. Budeme s promotérem diskutovat i o tom termínu. Je možné, že spousta návštěvníků a fanoušků má Grand Prix České republiky skutečně spojenou s letními prázdninami.
1: Do Česka během odpoledne dorazí silné bouřky. Budou je doprovázet přívalové deště a silný vítr s nárazy kolem 75 km za hodinu. Můžou se objevit i kroupy. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí až do půlnoci, a to pro celé území Česka. Meteorologové taky varují před vysokými teplotami. Maxima můžou dosáhnout až 34 stupňů Celsia. Lidé by proto měli v odpoledních hodinách omezit tělesnou zátěž. Kvůli bouřkám taky hrozí lámání větví nebo zatopení podchodů a sklepů. Táboroví vedoucí se nemají bát dětem nabídnout pomoc, když ji potřebují. Upozorňuje na to nová kampaň Buď připraven naslouchat. Stojí za ní organizace Nevypusti duši, Junák, český skaut a písničkář Pavel Čadek. Součástí kampaně jsou dvě písně nazvané Smutek a strach. Vedoucím nabízejí možnosti, jak mohou holkám a klukům v těžkých chvílích naslouchat. Vysvětluje Aneta Brunerová z Nevypušť duši.
3: Tábor je takové zvláštní letní místo. Děti tam tráví s vedoucí i s ostatními dětmi hodně intenzivní čas, budují si s nima vztah a k těm dospělým mají přirozeně důvěru jinou než k rodičům a právě jim nahlas poprvé řeknou, že jim není dobře. My bychom chtěli vedoucí podpořit, aby v ten moment byli připraveni.
1: Brněnské divadlo Husa na provázku představilo plán na 59. divadelní sezónu. Po divadelních prázdninách se na jeviště vrátí s první premiérou 12. září. Do svého repertoáru pak přidají další tři nové inscenace. Témata se budou týkat Evropy, doplňuje mluvčí Kateřina Tajsigová.
4: Ponese název Made in Europe. Rozhodli jsme se jí věnovat hledání a zkoumání příběhů, které si dnes o sobě jako Evropa můžeme vyprávět, protože se nám zdálo, že Evropa je v poslední době spíše v krizi, slabá, pohodlná, neakceschopná, není přizvaná ke stolu tam, kde se to patří.
0: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme jasno až polojasno, v průběhu dne místy oblačno. Odpoledne a večer možnost lokálních přeháněk a bouřek. Nejvyšší odpolední teploty 30 až 33 stupňů. Biozátěž vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 je silný provoz na průjezdu Brnem směrem z Prahy do Ostravy. Před omezením na kilometru 196 se pomalej jede od výstaviště. Kolona je nesouvislá asi na 10 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Dámy a pánové, vítejte ve světě dobré zábavy. Chtěl bych vám dnes představit dámu, kterou znáte jako vlídnou sběratelku starých věcí, jako ženu, která kdysi řekla, že si pomocí svých obrázků, které maluje, hledá vnitřní klid. Vlastně maluje touhu po klidu, ve kterém by chtěla žít, ale nedaří se jí to. Jako většina současných žen neví, kam dřív skočit. Ale když si sedne, maluje si hezké, klidné chvíle. Minulý čas, který prý býval vlídnější. Já už teď mám pocit, že víte, o koho půjde. Patrik Rozehnal vám dnes představí Ivu Hitnerovou. Nejenom jako herečku, malířku a sběratelku starých věcí, ale jako úžasnou dámu, která umí pobavit a dokáže si ze sebe udělat i drsnou legraci. Hned na začátku má pro vás Iva jeden vtip.
6: Jede chlap na motorce, najednou rána do čela a ptáčka srazil, ten ptáček leží na zemi, ten motocyklista zastaví, jemu to ptáčka lítá, ho veme domů, dá ho do klece, dá mu vodičku, chleba, ten ptáček se ráno probere, teď vidí voda, chleba, mříže a řekne, ty vole, já ho zabil.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Společně se teď vrátíme na úplný začátek života Ivy Hitnerové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Představte si konec roku 1948. Za týden mají být Vánoce. V ten čas přichází na svět malá Iva Hitnerová. Jenže se narodila 17-leté mladé mamince. A tak asi není třeba vysvětlovat, že by maminka výchovu malé Ivy sama nezvládla. A taky přenechala své mamince. Ivu tedy vychovávala její babička. Iva tak vyrůstala v Praze, na Letné, v jednom z činžovních domů, kde na dvorku byla i malá zahrádka, takový proužek zeminy, kde babička obdělávala půdu a pěstovala, co se dalo. Možná, že tam jsou i začátky oblíbeného zahradničení. Po pár letech manželství se rodiče malé Ivy rozvedli.
2: Tatínek, který se mnou velmi pravidelně každý týden scházel, tak vždycky chtěl mi udělat hezký program, abych měla hezký dětství, a on byl fanatický sportovec. A to hezký dětství bylo třeba, že jsme šli spolu na Spartu a on koukal na fotbal a já jsem se zoufale otravovala, tak jsem tam sbírala pod těma tribuna, byla ještě dřevěná Sparta, já jsem z Letný, tam jsme bydleli kousek, a já jsem tam sbírala ty kelímky, takový to byl ještě takový voskový, papírový, od piva, a stavěla jsem z nich takový vysoký věže, a tam pod ty dřevěný tribuny všichni ty pánové z toho fotbalu chodili na záchod, na malou teda, jako, že toto. A já si do dneška pamatuju ten zvláštní odér pod těma dřevěnýma tribunama, kde jsem si hrála, čekala jsem až to moje hezký dětství na té Spartě. Ale bane, tatínek byl sportovec a hrozně mě vedl k tomu, abych vždycky říkal, aby ses k tomu uměla aspoň postavit, jo. Tak zkoušel se mnou všechny sporty a já jsem byla opravdu takový nemehlo. On třeba, jsme šli na procházku, on takhle vzal dva šutry a řekl, tak to je branka a mám balon a budu do tebe jako kopat a ty to budeš chytat a tak. A já jsem chtěla malovat, hrát divadlo a tak. A ten táta, který tyhle věci ho absolutně nezajímaly, myslím si, že nikdy až do jeho smrti moc neocenil.
0: Je pravda, že sport není doménou Ivy Hitnerové. Přesto ale je činnost, kterou občas dělá ráda. Šlape do pedálu na kole. Užívala si to dlouhá léta i se svými přáteli a kamarády. A ti občas i parodují. Jako třeba David Prachař, kdysi v pořadu Věšák České televize. Zahrál si na Ivu, když s nimi vyrazí na výlet na kole. Třeba do jižních Čech, k Třeboni, kde to má ráda.
3: Rybníka Svět, to vpravo, to je rybník Svět. To založil pan Jakub Krčín z Jelčan.
4: Ano.
3: A tohle to jsou 300 let staré duby, co měl pan Ulm v ruce. To byl 300 let starý dub.
4: Mohli bychom si dát pauzičku?
3: Žádnou pauzu, holky, ale vy se na těch kolech nějak divně klepete. Choďte na ty pravidelné prohlídky. Říkám vám to už dávno. Kopce, pozor, největší převýšení. Jedeme na hráz. Ze sedla, holky, ze sedla. A už jsme zase na hrázi. Holky, znáte zábavný pořad Věšák?
5: Ne.
4: Ne.
3: Vy neznáte Věšák?
5: Ne.
3: Vy jste nikdy neviděli Věšák?
5: Ne.
3: No tak podívejte se, to je nejlepší pořad, co teď jde na ČT1. A já v něm budu vystupovat a vás si pozvu jako svoje nejlepší kamarádky.
5: Ježi.
3: Ten pořad je vkusnej, Davida tam samozřejmě nepozvu, protože by si vzal paruku a parodoval by mě.
0: Ale vraťme se do toho dětství Ivy Hitnerové, kdy bydlela u babičky. Ta ve svém malém bytečku dokázala vždycky vykouzlit útulnou atmosféru. Měla tam háčkované záclony, vyšívanou kuchařku na kamnech, šicí stroj, stahovací lampu a vařila ta nejobyčejnější a nejlepší jídla na celém světě. Malou Ivu vedla velmi přísně. Když pak v jejich 15 letech zemřela, byla Iva tak trochu jako utržená ze řetězu. Ztratila pevnou ruku. V té době navštěvovala na základní škole i dramatický kroužek a mezi její záliby patřila literatura a divadlo. Studium na gymnáziu ale díky svým peripetým pubertáním nedokončila. Začala pracovat, bez maturity, a pak se přihlásila na DAMU. Navzdory původní skepsi svého otce se chtěla stát herečkou. A taky čekalo i absolventské představení ve slavném divadle Disk, které se později stalo divadlem Lucie Bílé. A tam se po letech také Iva potkala i třeba se svými přáteli.
2: Ano, tohle divadýlko se jmenovalo původně Disk a patřilo divadelní fakultě a já jsem tady před 53 lety hrála své absolventské představení.
4: To ti nikdo neuvěří.
2: Ano, jsem tady hrála jsem dohazovačku v Gogolově, v ženitbě. A hrozně vlastně pořád to tady v těch zdech je, ty generace těch herců.
5: Ale i v šuplíkách, protože já jsem zachovala při rekonstrukci věci, které teda i mě dělají dobře, protože já jsem tady příští rok 30 let, jo, tak utíká to. A v šuplíkách mám názvy různý a jména prostě opravdu velmi slavných lidí a tady prošlo opravdu velký legendy. No?
6: Já, to je úžasný, Ivuško, jestli jsi tady tenkrát něco zapomněla, tak můžeš do toho šuplíku a je to tam furt.
5: Ne, oni mi totiž říkali, než by jako rekonstruovali ten stolek, co jsou v těch šatnách, že je levnější koupit jako novej, ale mě se nechtělo, protože já jsem chtěla, aby
2: přesně,
5: to tady
2: přesně,
5: zůstal.
2: A ta šatna dámská byla tam, kde je a ten stoleček si pamatuju, kde jsem seděla, je to dojemný. Já
6: ne, je to. Teď jsem to matně spočítal, když jsi tady byla před těma 53 lety, ano. To znamená, že ti bylo 5 let, když jsi absolvovala. Ano. Počítám to správně, ano. Bylo to dost gentlemanské gesto, doufám, že jo.
0: Už z těch několika málo dnešních ukázek je slyšet, že Iva je nadanou vypravěčkou. A přitom se bojí vyprávět i vtipy. A docela dost jich zná, jak nás kdysi v rozhlase přesvědčila.
7: Já říkám, takový jemnej. Vltava je plná lodiček, najednou se zatáhne nebe, chystá se déšť, všecko stmavne, ten plavčík veme tu rouru a křičí: jedničko, dvojko, trojko, vraťte se, hned se vraťte, devítko, zpátky, zpátky. A ten druhý plavčík říká: my ale nemáme devítku. Šestko, máte nějaký problém? Nastoupí babička do autobusu a říká řidiči: chlapče, nechceš oříšky? On říká: dobře, babičko, děkuju. Druhý den babička nastoupí do autobusu a přijde a říká: chlapče, nedáš si oříšky? Děkuju, babičko. Třetí den: chlapče, dáš si zase oříšky? A on říká: jo, dám se, ale babičko, kde ty oříšky takhle pořád berete? A on říká: ty jsou stofifé. Já mám takový něžnej nakonec, malinký mol, poprvé v životě vyletí ze skříně, maminka mu mává a když se vrátí, tak říká: tak jaký to bylo v tom světě? A on říkal: krásný, maminko, všichni mi tleskali.
0: Některé své přátele si v životě neseme už od dětství nebo od mládí. Podobně na tom Iva Hitnerová. Takhle se už dlouhá léta zná s Petrou Černockou.
2: Mi brousila mezi mými spolužáky, ano, na Damu a díky tomu jsme se vlastně zkamarádili. Já jsem nějakého hezkého spolužáka.
8: A Petra ti ho přebrala?
2: Ne, já jsem s ním nic neměla, ale chodila
9: já
2: jsem
9: taky
2: s ním
9: ne,
2: do roční.
9: Ne, já taky
2: měla.
9: Jo, tak
8: teď si to po těch 50 letech můžete říct všechno, jak to bylo. Člověče, no.
9: Nemá pravdu. Já jsem chodila s krásným blondýnkem, Tomáš Sedláček se jmenoval, herec.
8: Tomáš
2: Ale to je strašný, my když se s Petrou pustíme do vzpomínání právě na tyhle časy a s kým jsme chodili, tak pak zjistíme, že spousta z těch našich kluků vlastně nebo těch nápadníků už je dávno po smrti.
9: No,
2: a vy pořád ještě tak jako...
8: A vy pořád ještě jezdíte.
2: Ano.
9: My máme nějaký asi dobrý kořínek, ale je to fakt, že když ti začnou, to je narada, to chlapům říkám, ale jakmile začnou vymírat ty bývalý milenci, tak člověk znervozní, co?
2: Nervózní, ano.
9: No.
8: Tak musí hledat v mladších ročnících, no.
9: No tak může,
2: tak
9: ale...
2: Tak to děláme v obě, víš, co máme doma.
9: Ale výsledky jsou mizerný. Pak jsme si každá odtáhla jednoho mladšího domu.
2: Domu manžela máme.
9: A celkem jsme to trefili.
2: Ano, dobře. Ano,
8: teď máte mladší...
2: Ano, obě.
8: Obě.
2: To by jinak,
8: no tvýho zná velice dobře.
2: Ano, to jednou říkala snad, já nevím, buď Pavlína Filipovská nebo Eva Pilarová, že kdyby si našla muže, který by jí odpovídal věkem, tak by ho musela vozit na vozejčku.
9: No jo, no jo.

0: všem známý herec Ondřej Pavelka, který se po čase našel jinou a Iva zůstala se synem sama. V té době se obklopila hlavně přáteli, prací a příjemnými starostmi o malého synka. Osudové se jí pak stalo setkání se stavebním inženýrem Petrem Mendlem. Toho Iva okouzlila svým hereckým talentem v inscenaci Postřižiny. To už hrála v pražském divadle Na okraji. Prý měla asi ten nejzvláštnější převlek nebo kostým, který v divadle na sebe vzala. Možná i proto, že hrála strýce Pepina.
1: A tím, že jsem vlastně hrála chlapa, tak jsem byla jakoby chlapsky oblečená, měla jsem takový velký kalhoty, triko, kšandy a samozřejmě to jsem bylo asi o 30 let míň a měla jsem takový jako výrazný ňadra a takhle ty kšandy mi tam pořád jako jezdily a takový, ale jinak tím, že prostě jsem měla ten chlapský kostým, tak když prostě hraje ženská ženskou, tak stejně furt má za krkem, aby jí to slušelo, což poprvé v životě u toho Pepina mi bylo srdečně jedno a myslím, že se to velmi kvalitně podepsalo na mém herectví, jako jo, že jsem byla tak uvolněná jako za toho chlapa a měla jsem to představení hrozně ráda, měli jsme asi 350 repríz a pak jsem v Mostecké ulici nedaleko Rubínu potkala Jardu Hanzlíka, který tam bydlel kousíček a volal na mě a říkal, protože on zrovna hrál strýce Pepina v tom filmu v Postřižinách a volal na mě přes ulici a říkal, tak mi všichni říkají, jak hraješ toho strýce Pepina, že prej to hraješ líp než já, říkal mi to i Menzel a já jsem říkal, no všichni říkal, se ti to hraje, když máš prsa, viď?
0: Připomeňme, že tohle představení viděl její budoucí muž, Petr, zhruba třikrát, než se odhodlal herečku oslovit. Dnes už jsou spolu několik desítek let. A manželství je podle Ivy velmi vtipné. Třeba i díky výzvám, které od něj slyšela a splnila.
1: Jenom jednu takovou droboučkou příhodu, jak jsme byli na obědě u šéfa mého muže a tomu na tom hrozně záleželo, abych jako mě varoval, abych neříkala na nic žádnej názor a vůbec dokonce kontroloval, co mám na sobě a tak. A tak jsme jako oficiálně obědvali a tam pak po obědě přišla řeč na to, jako na nějaký dovednosti a já jsem najednou řekla, já umím stojit na hlavě a můj muž řekl velmi pohrdavě, ty jo, ty umíš stoj na hlavě. A já nevím, co mě to napadlo a řekla jsem, hele, chceš to vidět? A udělala jsem bez varování stoj na hlavě na té návštěvě a vůbec mi nedošlo, že mám šaty a co to vlastně udělá, když se vším všudy, jak ta gravitace, tak vím, že to bylo takový překvapivý gesto, ale nemohla jsem za to, vyprovokoval mě.
0: Dávky se svým druhým mužem absolvovala Iva Hüttnerová v roce 1982 a společně mají dceru Kláru. Když už jsme u těch dětí, připomeňme i film, který natočila Iva Hüttnerová s režisérem Karlem Smyčkem, Krajina s nábytkem. Hlavním hrdinou je Vladimír Javorský a z jedné jeho letní avantýry je nakonec prý dítě. Později sice zjistí, že není jeho, ale už ho má tak říkajíc na krku. Stará se o něj sám. No a Iva Hüttnerová, ta si ve filmu zahrála sociální pracovnici.
2: Tak co, pane Klouček, co s váma uděláme?
3: Snad s ním ne.
2: Jde přece i o vás, takže babičku, dědečka nemáte.
3: Ale máme, akorát, že když to není můj kluk, tak po nich těžko můžu něco chtít, ne?
2: No, to jistě. A vy sám se o dítě starat nemůžete?
3: Chodím do školy.
2: Máte k dítěti nějaký vztah?
3: Je to úplně cizí dítě. To on si myslí, že jsem jeho.
2: Nic si nemyslí. Tady mi vypište vaše nacionále, já už to za vás dodělám.
3: Nemyslí. To byste ho měl vidět, jak se třese, když mě vidí. Jméno otce. Co to mám napsat?
2: Tak napište svoje.
3: Jak svoje? Vůbec já si nemám nic společného.

0: Hod. Kdybych ho našel někde na cestě, tak je to snad to samý, ne?
1: Pane Klouček, na cestě jste ho nenašel. Má přece vaše jméno.
0: To už mi ho nikdo neodpáře.
1: Prosím vás, nejdřív vyřídíme umístění do ústavní péče a teprve potom přijde na řadu otázka otcovství.
0: Kde byste se mohli vzít?
1: Třeba hned zítra, když to stihnem.
0: To je takovým fofrem?
1: Všechno jde. Jenom vás musím upozornit, že po půl roce nezájmu je dítě vhodné k adopci. A potom už se vás nikdo na nic ptát nebude.
0: Kdyby se do půl roku vrátila, tak by dítě zase dali?
1: Podívejte, pane Klouček, to je zanedbání povinné péče, paragraf tuším 212. To by asi nebylo tak jednoduchý.
0: Takže ona už byl vlastně vůbec nemusela dostat?
1: Opustila dítě ve vlastní péči, to je trestný čin.
0: Ale já bych nerad nějak...
1: No tak jak to chcete udělat?
0: Snad počkat. To on by potom nikoho neměl.
1: Samozřejmě je třeba uvážit, co je pro dítě nejlepší, ale to už je na vás.
2: Byla-li tu řeč o dětech, tak co třeba jedna dětská hláška od vnuka Ivy Hitnerové?
3: V párném dnu a měla jsem asi 6 obrovských tašek nákupu. Ty tašky jsem vytáhla z toho auta, bylo 35 stupňů spocená. Přiběh můj nejmenší vnouček Péťa, obejmul mě a řekl mi: babičko, ty voníš jako smrad.

0: Ke svému oblíbenému herectví si už brzy v mládí Iva Hitnerová přidala i malování. Přivedl ji k němu kamarád ze školy, herec Jan Kaniza. První výstavu svých obrázků uspořádala už v roce 1974 v prostorách divadla v Karlových Varech. Bylo to asi 15 nebo 20 kousků. Dnes už jich jsou stovky. I těch výstav bylo víc než 250. Vystavovala i v Paříži, Štokholmu, dokonce i v New Yorku. Tam výstavu zahajovala Aja Vrzáňová, naše první mistryně světa v krasobruslení. Iva se už dokonce dostala i do Encyklopedie naivních umělců. A nápadů na malování má prý víc než dost, dokonce je nestíhá ani malovat. Ráda se vrací do starých časů, které jsou z jejího pohledu klidnější a poetičtější než naše uspěchaná doba. To ocenila kdysi i Marie Rotrová ve svém pořadu Divadélko pod věží na obrazovkách tehdy Československé televize, kam si Ivu pozvala jako hosta. Ta zas jako dárek Marušce přinesla, řekněme, malou malovanou brož.
1: Jak vás napadlo vyrábět tyhle ty věcičky, roztomilé, a jak jim říkáte?
2: Já jim říkám placky. Víte, mě už jako malou holku hrozně bavily takový ty zprávičky, že třeba Liz Taylor šla na ples a měla tak příšerně drahý náhrdelník, že jí museli dva ozbrojený muži celý večer hlídat, aby ho nikdo neukradl z krku. A tak jsem tak žensky zatoužila si podobný klenot pořídit, a protože to nevypadalo a bohužel ještě nevypadá, že bych něco takového vlastnila, tak jsem si ho musela vyrobit sama. A protože už mi dvě ty placky někdo z kabátu ukrad, tak z toho jsem usoudila, že jsem asi na dobrý cestě. A pak i moje přítelkyně chtěly v si chvíli třeba připadat jako Liz Taylor, tak jsem je začala vyrábět i pro ně.
1: Takže pro zmenšení pravděpodobnosti krádeže jste začala malovat i takové větší formáty. Ivo, já jsem vás viděla v Divadle na okraji a mám takový pocit, že vy jako herečka tíhnete spíše ke komice, kdežto ty vaše obrázky jsou takové melancholické, možná trochu smutné.
2: Víte, ona někdy ta hranice mezi slzami a smíchem je velmi křehká a mě to vždycky hrozně zajímalo a třeba o tom jsem chtěla ty obrázky malovat, nebo vlastně bych o tom chtěla hrát i divadlo.
1: A podařilo se vám někdy skloubit tu svoji profesi herečky a toho koníčka malování?
2: Já už totiž sama nevím, co je profese a co je koníček, ale jeden takový pokus o skloubení vám tady dneska ukážu. Nevím, jestli se mi to povede, ale namalovala jsem obraz a zaspívám vám k němu píseň.
1: Ano, takže Eva Hitnerová zaspívá hrůzostrašnou píseň o tom velkém krveprolití pro hloupou žárlivost aneb, žárlivý krejčí čtyřnásobným vrahem a nakonec sebevrahem.

0: Ivu Hitnerovou si teď opět představíme jako skvělou vypravěčku a zmíníme i další její zálibu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Iva Hitnerová miluje květiny a zahradničení. Kdysi jí prý jeden velký kamarád a odborník řekl, že se narodila se zelenýma rukama. Nikdy neměla tušení, po kom tuhle zálibu zdědila. Tatínek sice pěstoval neustále něco ve Vokovicích nebo na chalupě, ale spíš to byly věci užitečné, třeba řetkvičky. Navíc byly 30 čísel dlouhé, tenoučké, salát ten zas vypěstoval do výšky 5letého dítěte, ale hlávku neměl žádnou. Vůbec se mu prostě nedařilo, ale dělal to zvláštní. Zahrada Ivy Hitnerové je zcela neužitečná, ale okrasná. To prý tatínek nikdy nemohl pochopit. Kdyby ale přijel za Ivou na zahradu teď, určitě by oči zaplesaly. No a k zahradě a k domu patří i zvířata. A o nich bude řeč právě teď. Třeba o jednom dárku od manžela.
2: Na chalupě byl začátek léta, zazvonil mi telefon a volal mi můj manžel s dcerou, který byli někde na návštěvě a vraceli se, že už jedou a že mají pro mě dárek, že to se zblázním, že mají takový překvapení, že to budu zírat a tak hrozně mě jakoby natěšili a z toho auta se vozíval neuvěřitelný zvuk, který vůbec se nedal přirovnat k něčemu, co jsem znala. Takový jako lidský zvuk to nebyl, ale zvíře mi to leda tak řev, když páv řve v zoologický, tak takovej zvuk se vozíval z toho auta.
3: Promiň, ty myslíš takový to...
2: Ano, Načiž se za chvíli přijeli, otevřeli se dveře a do dvora naší zahrady běhla rozkošná malá černá koza. A teď Petr takový šťastný přišel a říkal, tak to jsme, Ivo, představ si, jedu, takhle prostě ženská pase dvě kozy, tak jsme zastavili, koukáme se na ně a říkáme, jí to máte, ale hezký ty kozičky. A ona říká, jestli chcete, tak já vám jednu nechám, chtěla za tu kozu 1500, já jsem jí ukecal na tisícovku a ta koza, ta za tebou bude chodit jako pejsek, to se zblázní, ona je hrozně chytrá, všecko si... A mezi tím, co mi tohle to povídal, tak ta koza šílenou rychlostí vojela všecky moje keříčkový fuksie, který jsem měla takhle u vchodu, který přezimuju, pěstuju, aby se s nima pro boha něco nestalo, tak ta koza všecky sežrala a protože byla horská, tak už seděla na parapetu u okna a vojížděla mi zrovna pelargonie na okně a já jsem stála úplně ochromená a Petr už tak jako znejistě a říkal, ona to víš, ona to není koza, on je to vlastně kozlik, my jsme mu dali jméno Lucifer, no a kdyby se ti to nelíbilo, jak mu můžeš říkat, jak budeš chtít a tak, a to už mi ten Lucifer takhle tahal klemátis, ten pnoucí, sundal mi ho ze zdi a tak, to já už jsem se tak jako třásla, teď dcera, která okamžitě odhadla situaci, tak říkala, no já jsem říkala tátovi, že možná nebudeš ráda, když tu kozu koupí, ale on říkal, že budeš mít radost, no tak to a teď ta koza prostě po té zahradě, ta rychlost, tý horský kozy, jak to tam demol, a teď Petr už viděl, že to třeba není tak úplně nejlepší nápad, tak začal hrozně aktivně, udělal, my tam máme takový jako kurník, kde já mám zahradnický náčiní, tak to rychle vyházel, že jí tam udělal chlívek, hned půjčil seno a dal tu kozu do chlívu a jakmile jí tam zavřel, tak se vozval zase ten šílený řev, ten letní podvečer na té vsi a to bylo, tam celá vesnice už byla úplně hrůzou bez sebe, co a už stáli plno jich za vratama, jestli tam něco porážíme nebo zabijeme. Ta koza hrozně řvala, naříkala v tom chlívku a Petr tak ustaraně říkal, no to víš, ona byla zvyklá na maminku, teď poprvně jí vzali jako takhle od maminky, tak musíme tu kozu vzít dovnitř, protože ona by takhle křičela, tak by po té vsi. Tak jsme vzali kozu dovnitř, teď ta koza nám to, já furt říkám koza, to byl koze Lucifer, takhle tu chalupu jako všude, kde chodil, tak za sebou trousil ty bobky, ale všude. Vyskočil mi na tu linku v kuchyni, schodila kávovar, hledala, pak si sedla na takovej gauč, co máme proti televizi a ten gauč, to je takový, já tam mám takový nádherný proužkovaný přehoz a mám tam polštářky takový, co škrobím, ty kraječky a já prakticky nesnáším, když mi na ten gauč vůbec někdo sedá, jo, to bohužel. bohužel musím vydržet, ale ta koza si tam sedla do prostě polštářku, koukala na televizi, pak se vždycky postavila, takhle kolmo se vyčůrala na ten střehoz. A to já už jsem se takhle třásla, už jsem se zavřela v pokoji a řekla jsem, jestli tady bude ta koza, já nevylezu, dokud tu ta koza bude, Petřek. Zase jsi hysterická, no tak kam teď v noci s ní to? A tak prostě to skončilo ta noc tím, že koza spala s Petrem v posteli, protože aby nenaříkala. Zapomněla jsem říct jednu šíleně důležitou věc, že příšerně smrděla, ale strašně. Načež bylo ráno, tak jsme říkali, co budeme dělat. Petr seděl celý den u telefonu, volal všechny instituce, kde by vůbec padalo v úvahu, že by mohli chtít horskou kamerunskou kozu. Nikde nechtěli ani slyšet, volal všem známým, co mají zahradu, nabízel strašlivý částky, daleko větší, než stát, kolik to koupil, že jo. Večer už hledal v Atlase, kde je Kamerun, jestli by jí nehodil domů třeba. Naprostá beznaděj, nikdo tu kozu zoologicky řekli, že je mají přemnožený. Nikde její nikdo nechtěl. Až se nad náma slitovali naši sousedi, kterých jsme se ptali hned první, ale ty řekli, že o kozlovi nechtěli ani slyšet, a ještě kdyby to byla koza, ale že je úplně neužitečný. Tak když viděli, co se u nás děje, jak já jsem celá z toho psychická odrovnaná, tak řekli, že si teda tu kozu vemou, že jí dají k jejich koze do kurníku, že to tam s ním nějak tak tu kozu dali k jejich koze do kurníku, ta úplně zešílela hrůzou, ta jejich koza, protože když viděla toho čerta, ještě zlýho, takže museli udělat vlastní chvílek. Myslím, že do dneška nepříčetně litujou, že vůbec něco takového řekli, že se nabídli, že si tu kozu nechají, protože z ní se stala ohromnej kozel jak Almara, který je zlej, strašně smrdí. Nemají v zahradě jedinej kvíteček, protože když ho někdy pustí, tak jim to všecko sežere. A můj muž nikdy nepřiznal, že to byl blbej nápad, ale řekl, že fakt teda pro mě kupovat dárky nemá smysl. Že to bylo naposled, co mi něco koupil, že když jsem takhle nevděčný.
0: Jestli jsme řekli, že Iva Hitnerová miluje zahradu, určitě má velký problém, jak ji udržet krásnou a bezchybnou, pokud si domů pořídíte psa.
3: Tak historky je každý, kdo má psa, ale musím říct, že mi to naprosto ujíždí s těma psama. Jo, že člověk začne vyprávět úplně někomu, pokud možno koho to vůbec nezajímá. Kdybyste viděli, jak on tím očíčkem na mě koukne a takový, jako, tam mi to hodně ujíždí a když jde o mýho psa, tak naprosto ztrácím lidský rozměr. Pořídili jsme si takový, celý život jsme měli jezevčíky. Celý život jsme měli jsme s manželem asi 5 jezevčíků a já jsem si myslela, že to tak má být, že když sípám a křičím pocem a on ani nezvedne hlavu, že to tak jako je. Pak jsem poprvé jsme někdo přišel ke štěňátku nějakým omylem a řekl, když jsme přišli o 5. jezevčíka, jestli bychom nechtěli prostě ořecha a já jsem řekla, že jo a vůbec jsem nevěděla, že existují psi, který třeba přijdou, když na ně někdo zavolá nebo takovýhle, jako jo. A teď samozřejmě u každého psa, to znají všichni pejskaři, když si ho přivedete domů, tak řeknete, ale tentokrát tenhle bude fakt poslouchat, jo. Od stolu, nepadá v úvahu, jo. Do postele, no vůbec, jako. Jo, prostě všechny ty předsevzetí, který vydržejí opravdu jenom tu krátkou chvíli, než to upřený, šílený oko vám, že se... A jak se k tomu psovi začnete chovat jako ke členu rodiny? Přinesli jsme si pejska, kůl, to byl ten, co jsme měli teď před růženou. Říkali jsme, jak mu budeme říkat Kulda. Já jsem říkala, proč Kulda? Dcera říkala, no protože je celý jako ty. Ona mi říká Kuldo, takže bude ten pejsek bude Kulda. A přišla asi za 14 dní moje ségra a podívat se na pejska a říkala, ale Ivo, to není pes, to je fena. A já jsem říkala, co blbneš, prosím tě, to všecko ještě doroste, to vypadne, jako. A mě říkala, hele, tady nic nevypadne, to je fena, jo. Což způsobilo veselí mezi mými přáteli, můj kamarád doktor mi volal, abych ještě radši zkontrolovala děti, jestli jsem se jako nesekla i takhle.
4: A manžela?
3: Toho jsem měla zkontrolovat. Ale teď prostě, jak si každý myslí o tom psovi, že je ten nejkrásnější, nejchytřejší, tak byla Praha 6, pořádala soutěž o nejkrásnějšího psa Prahy 6. A moje dcera pracuje na tom národním výboře, teď se to jmenuje jinak nějak výbor.
4: Obecní
3: úřad. Městský úřad.
5: Národní výbor.
3: Národní výbor, bejvele. Tak tam pracuje a tam prostě mi to říkala, že tam je soutěž o nejkrásnějšího psa a já jsem řekla, no jasně, tak to Kuldu přihlásíme do soutěže a její kolegyně z kanceláře řekla, no leda tak do Hvězdný pěchoty. Ale jak...
1: Český rozhlas Brno.
6: Houpací kůň, píseň.
0: A teď necháme trochu zpěv i na Ivě Hitnerové. Co říkáte?

0: To bylo dost dobrý tohleto.
1: Za Ivou Hitnerovou se teď vypravíme jako za filmovou herečkou.
2: Hvězdné návraty.
1: Herectví vystudovala pod vedením Oty Sklenčky a absolvovala v roce 1971. Její první kroky před filmovou kamerou jsou spojeny s Vávrovým eposem Dny z rady, které byly natáčeny o 2 roky později. Svou filmografii pak rozšířila hned o několik postav. Připomeňme dramatický film Ráno budeme moudřejší Evy Sadkové z roku 1977, kde si zahrála jen drobnou roli na úřadu.
3: Jistě, to víš, že rozumím. Hele, já už musím končit, tak ahoj.
1: Svou filmografii pak rozšířila i o několik učitelek. Třeba ve filmu Neohlížej se, jde za námi kůň, nebo Pětka s hvězdičkou, která byla natočena v roce 1985 režisérem Miroslavem Balajkou.
4: Danieli. Pojď se. Proč jsi včera utekl z vítání delegace?
5: Já jsem prosím neutekl.
4: Ale, a že jsem tě tam při druhé zloce už neviděla?
5: Když mě se udělalo nevolno.
4: No ale to jsi se přece mohl omluvit, ne?
5: Když vy jste zrovna zpívala.
4: Danieli, představ si, že by nám každému se udělalo nevolno zrovna, když je u nás delegace. Co by si o nás pomyslel? Píšu ti poznámku do třídní knihy.
1: A asi nejslavnější roli pak stvárnila pod dohledem Víta Olmera v jeho filmu Co je vám, doktore? Nehrdinského hrdinu příběhu 40-letého Bohouše Burdu hraje Zdeněk Svěrák. Je to věčný idealista, který je nespokojen s tím, jak žije. Manželství nestojí za nic. Jeho žena žije zcela v zajetí počítačů a nemá pochopení ani pro jeho recesní vtípky.
6: Podívej, Blaní, když už jsme v tom, já ti něco řeknu, ale ty se hrozně naštveš. Já jsem prodal naše auto.
4: Cože jsi prodal?
6: Naše auto jsem dneska prodal. Budeme chodit pěšky, no někdo s tím začít musí. Blaní, ale prodal jsem ho za 19 tisíc, to není málo, ne? Nechtěl by to dát, ale skřípnul jsem ho a 19 tisíc.
4: Ty idiote! Ty se nech vyšetřit od nějakého psychiatra, jsi vážně zralý na blázinec. A jestli ti to tady nevoní, tak si jdi bydlet tomu svýmu kamarádičkovi. Bude půl roku na Kubě. Stejně za pár dní přilezeš.
1: Iva Hitnerová má za sebou i desítky divadelních představení. Jedno z těch slavných se jmenuje Lucerna, aneb Boj o lípu. V tomto kusu si zahrála díky divadelní společnosti Josefa Dvořáka.
7: A teď právě píšu o té kruté vojně. Až se půlnoční národ do naší země přižene,
8: A teď co, veď?
7: Jak dál, babičko?
8: Jo, hochu, to neví nikdo.
7: No a co klade Sibyla?
8: Sibyla?
7: Ano.
8: Sibyla klade.
7: Sibyla klade?
8: Že to bude hrozná vojna. Hrozná. Až krev kolébkami poteče a zasteskne se naživu býti starému i mladému a nejvíce pak obecnímu lidu.
7: Obecním. Ale to tam psát nebudu, že, babičko?
8: To nepiš, to se rozumí samo sebou. 12 dní bude bojovat. 13. dne přijede na pomoc svaté vojsko a to povede svatý Václav. A ten pojede na bílém koni. Napiš to, hochu, napiš to.
7: Čárka.
8: No to tam nepiš.
7: To tam nepiš.
8: Tak to tam napiš. Aby kdož zkormoucení bude čísti, se potěšil.
7: Sakra, to se moc nepotěší, babičko.
1: Dnes by to asi hlavní hrdina nezapisoval ručně, ale nejspíš na počítači, možná by to poslal někomu i po internetu nebo po sítích. Ovšem nejsem si jistý, jestli by tohle zvládla Iva Hitnerová. Když začínala s internetem, občas s ním i bojovala.
9: A rozhodla jsem si, že si koupím knížku o hrobech, kde byly krásné obrázky a takový, že jako by se mi to hodilo i na malování. A objednala jsem si knížku o hrobech, šťastná. A najednou, asi za 3 dny, ta knížka přišla 9krát. A já jsem vůbec netušila, proč devětkrát. Oni, já jsem napsala, že chci knížku o hrobech, nikdo nic neříkal, tak jsem asi ťukala znova. Ne, že bych měla nějak...
10: Ty jsi přidávala do košíku a nic si nevěděla.
9: Přidávala jsem, aby mi toto, a teď ale knížku o hrobech ani nikomu nedáte, že jo? To je hrozně, hrozně blbej dár.
10: Já bych si ji vzal, jestli mi ji podepíšeš.
1: Tím se dostáváme k závěrečnému tématu a to jsou tedy i smuteční obřady. Jaké perly mohou zaznít během posledního rozloučení, připomněla Iva Hitnerová citací z jedné knihy. V pořadu Sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga.
9: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození. Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3. Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou. Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce. Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu. Hrdlo se zajíká slzami. Život ho povolal v poměrně mladém věku. Nedávno oslavil své 83. Tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
11: ona
9: představu.
11: Ona ještě vypadá zdravě.
12: Mě to napadlo. Ani vydrž.
9: Držím. Jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchal a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš a pak si přilehneš.

Patrik Rozehnal jen doufá, že to bude ještě za hodně dlouhou dobu. No a tím se pro dnešek loučíme a Ivě přejeme ještě dlouhý, spokojený, plodný a příjemný život. Máme ji moc rádi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Pracovníci Cordisu pravidelně kontrolují funkčnost klimatizací v dopravě. Profesi sportovců má nově vymezit zákon o sportu. Počítá i se vznikem státního fondu sportu. MotoGP vyhrál v Brně Marc Marquez. A zítra čekáme jasno až polojasno a teploty do 33 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno. Vás vítá David Hasman. Meteorologové hlásí i na dnešek výstrahu před vysokými teplotami. Autobusy v Jihomoravském kraji jsou na to připravené a vybavené klimatizacemi. Požadavky na jejich výkon a funkčnost se v posledních letech postupně zpřísňují, aby byly dostatečně účinné a cestující při letních vedrech netrpěli horkem. Podle mluvčího Cordisu Květoslava Havlíka pracovníci společnosti musí funkčnost klimatizací pravidelně kontrolovat.
3: Pokud zjistíme pochybení, ihned ho na místě řešíme s řidičem, případně udělujeme dopravci postihy za nefunkční klimatizaci. Doba potřebná na opravu klimatizace se odvíjí od příčiny poruchy. V některých případech postačuje klimatizaci restartovat, jindy je však nutné ji odvést přímo k výrobci na dlouhodobou opravu.
2: Fungování českého sportu by měl nově řešit komplexní zákon o sportu. Pracují na něm koaliční i opoziční politici. Zákon počítá mimo jiné s úpravou financování nebo prevencí manipulace sportovních soutěží kvůli sázení. Nově má taky jasně definovat pracovní vztahy profesionálních sportovců. Ti si budou moci vybrat z několika možností, jak svou profesi vykonávat, říká poslanec opoziční ODS Karel Haas.
4: Standardní pracovní poměr, čistý podnikatelský vztah, pak tam je nějaká třetí mezivarianta a s těmi variantami, aniž bychom předepisovali, kdo kterou bude používat, spojujeme naprostou právní jistotu v pracovně právních otázkách, v daňových otázkách a tak dále.
2: Finální podobu zákona představí politici v září. Pokud ho parlament stihne projednat a schválit, mohl by platit od příštího roku. Turisté se můžou na Prostějovsku projít po nově otevřené naučné stezce. Vede údolí mezi obcí Lipová a její místní částí Seč, pokračuje nezávislá starostka Martina Karkošková.
5: Je to stezka v údolí, která má nám na pomoci v té ochraně přírody. Jedna, která má takový vzdělávací charakter i pro děti, i pro dospělé, ale má i takový zábavný charakter. Sport.
2: Motocyklový závodník Filip Salač dojel třetí v závodě třídy Moto 2 na Velké ceně České republiky. Jediný český zástupce v mistrovství světa tak v Brně potvrdil dobrou formu z minulých závodů a navázal na druhé místo z Maďarska. Závod kategorie Moto 2 vyhrál Španěl Ivan Ortola.
6: V královské kubatuře MotoGP zvítězil úřadující mistr světa a obhájce loňského triumfu Španěl Marc Marquez. Do čela se dostal v 16. z 21 kol, ve kterém předjel týmového kolegu Itala Francesca Bagnaiu. V čele průběžného pořadí šampionátu zůstává další Ital Marco Bezzecchi, který na Masarykově okruhu do závodu nenastoupil kvůli trestu za fyzické napadení traťového komisaře při sobotním sprintu. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Zítra na Jihomoravě čekáme jasno až polojasno, v průběhu dne místy oblačno, odpoledne a večer možnost lokálních přeháněk a bouřek. Nejvyšší odpolední teploty 30 až 33 stupňů. Biozátěž vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Pomalu se jede od Ostrovačic z kilometru 178 a to až do zúžení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Pro osobní auta zdržení celkově asi 20 minut. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ještě jednou vám příjemný nedělní poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Janis Moras. A pokud vás zajímá, co vás čeká v následujících 60 minutách, no tak třeba gulášové slavnosti, tam se přeneseme v našem seriálu O čilém spolkovém životě. Poté navštívíme jednu z dominant moravského Krumlova, kapli svatého Floriánka. A jestli pak víte, kdy volat policii k dopravní nehodě? Připomeneme si to v cyklu Modré majáky. Naši společnou hodinku završíme výletem do Zbíšova na Rosicku, tam můžete navštívit četnické minimuzeum. Věřím, že nabídka je to bohatá a jedinečná, takže ještě jednou dobrý poslech přeje Janis Moras a už teď posílám zánovní vůz Karla Zicha.

0: Nám Brontosauři, máme 17 hodin za pár vteřin 10 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Tady to žije, to je název cyklu, který mapuje spolkový život napříč celou Jižní Moravou. Teď se vydáme na Blanensko, konkrétně do obce Senetářov, kde působí velmi aktivní spolek Muzeum Senetářov. Jarka Vykoupilová zastihla jeho členy v čilé práci na jejich tradičních gulášových slavnostech.
1: Škoda, že rozhlasový mikrofon nedokáže přenést vůni guláše, nebo v téhle chvíli krásně už skoro zlaté cibulky a praskání ohně. Spolek Muzeum Senetářov pořádá gulášové slavnosti už mnoho let a srdcem této akce a dnes i rukama, které vaří, je Jaroslav Gric. Kdy k tomu nápadu došlo, jak to všechno začalo?
2: Můžu za to borci tady z Lontu z Kobylnic. Ti jezdili už předtím na závody ve vaření, tak Karel je můj spolužák z učňáku a říkal, zkusíme to tady udělat. Tak byl 0. ročník, pak se to chytlo a už je 12. ročník, takže můžu za to kobylničtí.
1: Spolupráce mezi obcemi je vítána, tady přes Polní i dnes vaří.
2: To jsme naočkovali, dá se říct, my, protože my jsme fakt byli první, kdo to začali, pak se přidala Rudice, Krásensko.
1: Kdo oceňuje guláš vítězný, jak se hlasuje pro guláš?
2: Lidi, co chodí, ochutnávajou, dostanou lísteček, každé tým má před sebou kasičku, do které ten ochutnávač ten lísteček vloží, pak jde tříčlenná porota pod nás do zbrojnice, spočítá se to a tak se vyhodnotí vítěz gulášových slavností. No je spolek, jako co se týče kulturních akcí, jo, tak děláme gulášové slavnosti a veteránský sraz. Letos bude 7. ročník. Jelikož já jsem sběratel motorek, tak jsem to já nějak taky chtěl rozjet tady. Chytlo se to, je tady takový prostředí kolem té naší chaloupky. Jo, postavila se tady ta retropícka.
1: Expertem u PC je Tonda Zouhar. Je to typ venkovní maďarské pícky, co se v ní dá všechno dělat?
3: Tak tady ty koláče, těží druhý dnes. Trnky, hruška, meruňka a borůvka. Maso se dá pít, tady se dají na pánvi maso, tady klasický šporák, dá se na tím vařit. Jde to na odbyt, tak si myslím, že dobrý.
1: Vypadá a voní to nádherně.
2: Prostředí je takový, že to nabízí, lidi to sem táhne, tak děláme tady tyhle věci. Jako spolek se staráme kolem toho muzea o nějaký tady ty technické věci, to je jako hlavní činnost našeho spolku.
1: A kdybychom měli spočítat členy spolku?
2: 26 chlapů a máme tam 8 žen.
1: Popište, jak to muzeum, ta krásná půvabná chaloupka vypadá, co je v něm k vidění.
2: Je to muzeum perleťářství, jo, že tady se vyráběly knoflíky, nějaký spony a tady tyhle věci. Je tam tradiční bydlení ukázaný. My, když jsme založili spolek, tak jsme tady udělali venkovní expozici po zemědělství. Jo. V každém domě dřív se tady vlastně lidi tím přivydělávali, tím knoflíkařením. Ta expozice je tady vlastně obnovena, jo. Nový vitriny a tady tyhle věci. Lidi přijdou, jsme za ně rádi, ale většinou hodně z okolí lidí chodí tady za to atmosféru té naší zahrádky.
0: Pokud byste pořadatelé, které nám představila Jarka Vykoupilová, chtěli vidět osobně, chystají automotosraz veteránů a to na sobotu 1. srpna v areálu muzea v Senetářově. A k dalšímu zajímavému výletu vás v nedělním odpolední pozveme za malý okamžik. Zůstaňte s námi.

0: pondělí 22. června přivítají dobré rady právničku Michaelu Radoušovou. Povídat si s ní budu na téma mediace. Jak se domluvit v náročných situacích? Kdo se na mediátora nejčastěji obrací a jak probíhá mediační setkání? Jakým způsobem se buduje důvěra a nachází porozumění? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. V loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: dveře kapličky svatého Florianka nad Moravským Krumlovem. Fouká tady. Je to tak vždycky?
1: Téměř pokaždé. Tak, dveře se nám otvírají, pojďte dále.
0: Kaple vypadá zvenčí větší, než možná je potom vevnitř.
1: Nejen možná, ale určitě. Zvenku ta kaple působí velikánským dojmem a tady vevnitř neříkám, že je malá, ale je podstatně menší. Kdybychom si třeba venku všimli, tak zvenku má dvě patra, ale ta horní okna jsou pouze namalovaná.
0: Kaple svatého Florianka nese jméno patrona celého Moravského Krumlova.
1: Protože v roce 1690 Moravský Krumlov vyhořel a vlastně místní potom se rozhodli udělat nějakou prevenci proti případnému dalšímu požáru. No a tak hledali, komu by tak ten Krumlov mohli zasvětit, a protože svatý Florián je považován za patrona hasičů, je vzýván také jako pomocník proti všem různým živlům.
0: Ten kostelíček, můžeme říct, slouží dnes k jakým účelům?
1: Tak slouží především jako každý jiný kostel k účelům bohoslužebným. Na konci školního roku poděkování za školní rok, požehnání na prázdniny, žehnání jízdních kol, koloběžek. Jeden rok jsme tady měli žehnání maminkám a dětem v kočárku. V červenci, v srpnu tady bude latinská mše svatá s gregoriánskou scholou svatého Michala z Brna. Od covidu tu míváme i svatováclavskou mši svatou, čím se vlastně vždycky uzavírá sezóna na Florianku. Kromě teda svatofloriánské poutě a těch různých bohoslužeb a akcí, které tu míváme, tak je otevřen pravidelně od května do září, vždycky v pátek, v sobotu a v neděli odpoledne. Je otevřený ke stišení, k modlitbě, prohlídce. Z náměstí v Moravském Krumlově necelá půl hodinka. Jo, víceméně to po červené stezce. Je to krásná procházka.
0: Kde byste měl popsat, jak to tady vypadá pro naše posluchače?
1: Ta kaple vzadu má vchod, vepředu má oltář s obrazem svatého Floriána. A není to tedy původní obraz, je to už kopie. Je tam na něm vidět právě svatý Florián, což byl voják, to nebyl hasič, byl to voják, také v vojenském munduru. Ten jeho klasický atribut, který má, tak jak belík s vodou, a tu vodu leje na hořící dům. Dole je vlastně ta veduta, já tomu teda říkám, že to je klíčová dírka na Ležato a že se tou klíčovou dírkou díváme na Krumlov. Je to Krumlov spodobněný někdy kolem roku 1700.
0: Vy sám máte k tomuhle místu jaký vztah?
1: Předpokládám, že kladný. I když někdy jsou to starosti, tak přece jenom jako je to taková radost. Respektive tak, já to řeknu tak, že mi bylo svěřeno tohleto místo, že je to veliká důvěra.
2: Krásné výhledy na město nabízí kaple svatého Floriánka. Jak bylo řečeno, otevřené je v turistické sezóně od pátku do neděle a vyšlápnout si k ní za to určitě stojí. Nedaleko v Rokytné najdete další kapli, ta je zasvěcená paně Marii, takže se můžete vydat i tímto směrem. Pokud vás reportáž Jarky Vykoupilové zaujala, najdete ji přehledně na našem webu i v aplikaci Můj rozhlas, stejně jako další reportáže, které pro vás pravidelně natáčíme. No a po chvilce hudby přijde na řadu další díl cyklu Modré majáky.

0: Tak snad jste bezmála 2 minuty po 5:30 odhodili všechny starosti a oddali se pohodlně poslechu Českého rozhlasu Brno. Cyklus Modré majáky připravuje Zdeněk Truhlář a ten se tentokrát zaměřil na to, kdy k dopravní nehodě voláme policii a ve kterých případech mohou řidiči řešit nehodu bez její účasti. Šéf jihomoravských dopravních policistů Marek Kalousek připomene i aktuální statistiku nehodovosti.
1: Od začátku letošního roku policisté v Jihomoravském kraji evidují 2189 dopravních nehod šetřených s tím, že bylo usmrceno 18 osob, těžce zraněno bylo 43 osob a lehce zraněno 1063.
2: Říká na jedné z rušných křižovatek v centru Brna vedoucí dopravních policistů jihomoravské policie Marek Kalousek. Kdy mají lidé volat policii, pokud se stane dopravní nehoda?
1: Policii voláme vždy na místo dopravní nehody v případě zranění či usmrcení osoby, pokud škoda na vozidle, včetně nákladu, přesáhne zřejmě částku 200 000 korun, nedokáží účastníci sami obnovit plynulost dopravního prostoru a nebo pokud je tam způsobena škoda na majetku třetí osoby.
2: V jakém případě tedy volat policii nemusíme?
1: Policii nemusíme volat v případě, že nejsou splněny tyto podmínky, které jsem uvedl, ale samozřejmě jsou účastníci povinni si navzájem předložit doklady, tak aby měli ztotožněný jeden o druhým, aby mohli společně vypsat záznam o dopravní nehodě. Tento záznam o dopravní nehodě by měl každý sebou vozit ve svém vozidle. Pokud tento záznam nemají, můžou například využít i ve svém chytrém telefonu aplikaci Bouračka.
2: Dnes už ale řidiči u sebe nemusí mít doklady, co v takovém případě, kdy se nevolá policie?
1: Ano, je pravda, že v dnešní době již řidič sebou nemusí mít řidičský průkaz ani osvědčení o registraci vozidla vydané v České republice. Pokud tyto doklady sebou nemá, pojišťovna si následně může vyžádat, ať už od samých účastníků, po případě i z evidence, ale doporučujeme, aby tyto doklady, no minimálně kopii, sebou řidiči vozili, a to i v případě například cesty do zahraničí, kde může platit jiná legislativa.
2: A co v případě takových těch naprosto drobných nehod, typicky na parkovišti řidič jinému řidiči odře auto?
1: Tak pokud jsou na místě oba řidiči, postup je naprosto stejný. Pokud jeden z řidičů schází, řekněme třeba zaparkovaného vozidla, rozhodně nedoporučujeme, aby nechával řidič vozidla za čelním lísteček se svým telefonním číslem. Tento lísteček může například odlétnout. V tomto případě by se mohlo jednat nebo jedná o ujetí z místa dopravní nehody, kde hrozí ve správním řízení zákaz řízení motorových vozidel až na dobu 6 měsíců, pokuta do výši až 25 000 korun a 4 trestné body.
2: To znamená, že když pak policie dohledá viníka, tak mu hrozí skutečně takovéto tresty za odřené auto.
1: Ano, přesně tak.
2: Co tedy má člověk dělat, pokud jinému odře auto a řidič tam opravdu není?
1: V tomto případě volat na linku 158 a událost ohlásit na tisnovou linku.
2: Jaké příčiny nehod evidujete nejčastěji ve vašich databázích?
1: Nejčastější příčinou dopravních nehod je nevěnování se řízení, nepřiměřená rychlost a obecně způsob jízdy. I v souvislosti s nedávnými událostmi na dálnici D2 doporučujeme, aby se řidiči opravdu věnovali řízení motorových vozidel, nesledovali mobilní zařízení, ale sledovali situaci v provozu, měli defenzivní jízdu a koukali se kolem sebe.
0: Vysvětluje vedoucí jihomoravské dopravní policie Marek Kalousek, se kterým natáčel kolega Zdeněk Truhlář. A my pokračujeme v nedělním vysílání na vlnách Českého rozhlasu Brno. Za malý okamžik vám nabídneme návštěvu jednoho unikátního minimuzea. Krásný důvod, proč zůstat s námi.

0: 3,5 minuty před 6:15 posloucháte Český rozhlas Brno. Okénko do historie četnictva, i tak by se dalo nazvat Četnické minimuzeum ve Zbíšově na Rosicku. S mikrofonem se k městskému kulturnímu centru, kde minimuzeum sídlí, vydal i náš kolega Zdeněk Truhlář.
1: Přijíždím do Zbíšova a vidím, že teď mě staví četník.
2: Dobrý den, pane řidiči, tak si tady zaparkujte a pojďte, půjdeme na četnickou stanici, jo?
1: Do Zbíšovské četnické stanice jsem odváděn velitelem Václavem Čiháčkem. Pane Čiháčku, jsem zvědavý, co mě čeká.
2: Uvidíte, nechte se překvapit.
1: Vstupujeme do minimuzea, které je vlastně v rámci jedné místnosti a hned se ocitám v období četnictva. Jakou dobu tady v minimuzeu sledujete?
2: Takže tady já sleduju vlastně průřez četnictva od vzniku do zániku. Od roku 1850 do roku 1945, kdy četnictvo zaniká.
1: I když jsme v minimuzeu, tak těch artefaktů, které tady vystavujete, je celá řada. Samozřejmě nechybí uniformy.
2: Ano, mám tady vlastně uniformy z dob Rakouska-Uherska samozřejmě, pak tady mám nějakou uniformu přechodovou, která vlastně přechází z dob Rakouska-Uherska do Československé republiky. Mám tady i uniformovanou stráž bezpečnosti, protože byla to složka, která měla na starosti chránit veřejný pořádek a bezpečnost tak, jak i četnictvo.
1: I vy sám jste oděn do uniformy. Jaká přesně to je uniforma?
2: Já mám na sobě uniformu četnického strážmistra od poloviny roku 37 do roku 45, kdy vlastně četnictvo zaniká.
1: Na zdech je spousta obrazů a fotografií. Mě zaujalo jméno Josef Arazim. Vzpomínám na četnické humoresky, na slavný seriál pana Moskalika. Tam ale tuším byl Arazim Karel.
2: Ano, samozřejmě. Skutečný Arazim se jmenoval Josef. Ve filmu vlastně mu dali jméno Karel. Byli to skuteční četníci, ale ne z brněnské pátračky, ale ve skutečnosti sloužili na Hradec Králové, kde vlastně sloužil i jak pan Arazim, pan Šiktánc, Jarý a různí ti četníci, co je známe z těch četnických humoresek.
1: Ano, těch předobrazů je tady celá řada, které souvisejí právě s četnickými humoreskami. Já tady poznávám také na malbách jednotlivé aktéry, třeba našeho dobře známého Zdeňka Junáka.
2: Ano, ano. Toto jsou moje malby, co jsem sám namaloval, aby byla i vzpomínka na ty naše herce, co krásně natočili a hráli ty slavný četníky z pátračky.
1: A ve vitrínce tady vidím různé dokumenty a knihy.
2: Tady je u mě vidění i originály četnických příruček, instrukci i učebnic, čeho se četníci učili. Tady vlastně v té vitríně máme po panu Janu Hladkým, který byl četník v okolí tady Zbíšova, a jeho pravnučka nevěděla, co to nese, chtěla to vyhodit a lidé mě donesli, že našli starý učebnice četnického sboru a ví, že já vlastně dělám tu historii, tak mě to donesli a jsem velmi rád, protože jsou tady i prozatímní instrukce pro pátrací službu, jsou tady i rozkazy z roku 1938, jak se mělo bezpečnost zachovat při obraně republiky.
0: Říká velitel četnické stanice ve Zbíšově Václav Čiháček. Minimuzeum můžete navštívit pouze po předchozí domluvě. Kontakt najdete na facebookových stránkách Minimuzea. Věřím, že inspirace i užitečné informace dnes zazněly. Děkuji vám za pozornost, přeji krásný zbytek víkendu a příští neděli se ve stejném čase opět můžete těšit na souhrn zajímavých reportáží. Vaším průvodcem byl Janis Moras.

hravá, tak sukně jí chytla a od sukně celá roklina. Teď už jen v očích, jak tečka za snem, zkomírá malý plamínek, běžíme k hvězdě.

0: Český rozhlas Brno.
1: Na dva zámky zamykám.

0: Julie, co vám při sledování verbuňku více imponuje, chlapský zpěv nebo tanec?
1: Jardo, to je tak nějak dohromady. Verbuňk prostě musíte vidět i slyšet.
0: No, takže u nás v rozhlase asi jen poloviční zážitek, co?
1: Omyl, Český rozhlas Brno letos nabízí 100% zážitek z mistrovství světa ve verbuňku.
0: Nevěřím, kdy, kde, jak?
1: Finále soutěže o nejlepšího tanečníka verbuňku ze Strážnického festivalu sledujte živě v sobotu 27. června od 16.30 na webu brno.rozhlas.cz.
0: Přátelé, užívejte si 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na vlnách Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno vysílá živě z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
2: Poslechněte si sobotní Dobré ráno a odpoledne se Zdeňkem Truhlářem.
3: Užijte si atmosféru festivalových srdcovek na cestách se Zdeňkem Junákem.
4: Nechte si zahrát přímo z festivalu Blahopřání s písničkou od Jana Kosíka.
3: Žijeme tu s vámi.
1: Rozhlasový vysílací stan a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici od 26. do 28. června.
5: Osmnáct hodin.
6: Český rozhlas Brno. Zprávy.
5: Brno chystá rekonstrukci hlavní budovy koupaliště Riviera, rozšíří počet šaten i sprch. Nová vyhláška zakazuje kempování u rybníku Hliník na Hodonínsku. Lidé protestovali u České televize proti změně financování médií veřejné služby. A zítra čekáme jasno až polojasno a teploty do 33 stupňů. Dobré odpoledne jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Hlavní budovu koupaliště Riviera v Brně čeká rekonstrukce. Schválili to tento týden radní na svém zasedání. Vyčlenili na to příští rok přes 140 milionů korun. Opravy mají navázat na poslední modernizaci areálu, která skončila v roce 2018.
7: Cílem oprav je výrazně navýšit počty šaten, sprch a taky záchodů v hlavní budově největšího venkovního koupaliště v Brně. Dělníci taky zmodernizují zázemí pro stánky s jídlem a pitím i prostory pro zaměstnance. V budově má vzniknout informační koutek, relaxační zóna a nové zázemí pro dětské tábory, které pořádá městská firma Stares Sport. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
5: Podle nové vyhlášky obce Ratíškovice na Hodonínsku nesmí návštěvníci kempovat u oblíbené nádrže Hliník. Zákaz se týká táboření, stavby dočasných přístřešků, tedy stanů a přistavování obytných aut. Důvodem je nepořádek a hluk, který rušil místní obyvatele, vysvětluje lidovecký místostarosta obce Josef Uhlík.
8: Návštěvníci sobě zanechali vždycky hodně odpadků. Tím pádem, jak se to rozneslo, že tam je perfektní koupání, tak už se to stávalo neúnosným a bývalo právě tady těchto obtížností.
5: Před Českou televizí v Praze na Kavčích horách protestovali lidé na podporu médií veřejné služby. Akci uspořádal spolek Milion chvilek. Ten nesouhlasí s vládním návrhem na změnu financování České televize a Českého rozhlasu.
9: U metra Pražského povstání se sešlo odhadem několik tisíc lidí, kteří s transparenty a hesly došli na Kavčí hory. Podle Mikuláše Mináře ze spolku Milion chvilek převedením financování rozhlasu a televize pod státní rozpočet a snížením příspěvku hrozí jejich vyhladovění a podřízení politickému vlivu.
10: Tahle vláda chce nad televizí a rozhlasem získat kontrolu. Kdo platí, ten objednává.
9: Vláda výhrady odmítá, jak dnes řekl premiér Andrej Babiš z ANO.
11: Tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
9: Podle návrhu by Česká televize měla přijít o miliardu korun ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Jakub Vik, Český rozhlas.
12: Sport.
5: Judista Lukáš Krpálek skončil na Grand Slamu v Ulan-Bátaru v kategorii nad 100 kg pátý. Stejné místo obsadil v soutěži do 90 kg Adam Kopecký. Byl to první turnaj olympijské kvalifikace pro hry v Los Angeles v roce 2028.
6: Počasí.
5: Zítra na jihu Moravy čekáme jasno až polojasno, v průběhu dne místy oblačno, odpoledne a večer možnost lokálních přeháněk a bouřek. Nejvyšší odpolední teploty 30 až 33 stupňů. Vát bude slabý, během dne mírný severovýchodní až severní vítr, biozátěž vysoká.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
12: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
5: Nehoda omezuje provoz v Brně v Husově ulici. Osobní auto se tam střetlo s tramvají. Místem nehody s opatrností projedete. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
12: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

příjemný, i když asi pořád trochu horký podvečer, milí přátelé. Opět se dnes setkáváme u vašich blahopřání s písničkou. Stejně jako v poledne je tu s vámi Jan Kosík a já už se moc těším na vaše telefonáty a e-maily. Číslo sem k nám do studia je 726 46 5200. A dnes slaví svůj svátek Alois i Aloisie a také slavíme Den otců a nastal letní slunovrat, začíná astronomické léto. Je to období, řekl bych, na které se těší především školáci. Tak pojďme si vychutnat ten dnešní podvečer příjemnou hudbou a také si poslechněme vaše blahopřání. Úvodní skladba se jmenovala Našim babičkám a jak už jste určitě poznali, hrála ji Lanžočanka. No a tu druhou dnešní písní bude Pod naším oknem, polka Vladimíra Hnátka, zpívají Marie Kolajová a Miloslava Pašková, hraje Mistříňánka. Příjemný poslech přeje Jan Kosík.

0: Já se ještě vrátím k e-mailům, které jsem nestihl přečíst dnešní odpolední. Bylo přání s písničkou, takže dobrý den. Prosím váženou redakci o zahrání písničky pro naši milou kamarádku a bývalou kolegyni paní Jitku Švanigovou z Rohatce kolonie k jejím narozeninám, které oslaví zítra 22. června. Jituš, hodně zdraví, pohody a lásky ti z celého srdce přeji Věrka a Antonín. A na telefonu máme pana Kristiána. Dobrý den vám přeji.
1: Dobrý večer, pane Koci. Tady je váš posluchač Kristián.
0: Dobrý večer.
1: Zdravím i vašeho kolegu Janise, který tam s vámi sedí. Já bych vás chtěl pozdravit a říci vám, že vám moc, ale moc fandím v této vaší moderátorské práci.
0: Děkuji.
1: Věřím, že s námi v posluchači se vám krásně vysílají tyto krásné písničky a nás posluchači tyto krásné písničky moc těší. A věřím, že se spolu budeme slýchávat častěji aj v tomto pořadu.
0: Já vám moc děkuji, já taky doufám a jak už jsem tady párkrát vzpomínal, je mě tady s vámi velice hezky a všem děkuji za milé přijetí a za krásné zprávy, které mě denodenně chodí.
1: Opravdu si to takže... moc zasloužíte.
0: Děkuji.
1: A věřím, že si to taky s vámi užíváte.
0: Ano, samozřejmě. Děkuji vám.
1: A ještě, když už jsem se dovolal, ano. Tak bych jsem chtěl pozdravit tu naši rozhlasovou partu, jako je Jarda Wolf z Otnic, velký dechovkář, to je můj obrovský kamarád a mám ho také moc rád. Kdybyste věděl, kolik on zná dechovek a písniček a všeckého možného, ohledně, co se týká jako dechové hudby, tak opravdu zná, asi tak jako já, úplně každého z dechovkové branže a tak dále. Však posluchači Českého rozhlasu Brno jistě vědí, o kom je řeč.
0: Ano, přesně tak. Takže
1: já bych vám chtěl říct, že vám ještě jednou moc fandím a ještě jednou hodně úspěchů a věřím, že se společně budeme slyšet i častěji v tomto krásném pořadu.
0: Já vám moc děkuju, pane Kristiáne, děkuju, že jste zavolal. Přeju vám hezký večer. Mějte se hezky.
1: Naschledanou.
0: Dnes v neděli 21. června slaví svátek Alois Martinec a Alois Berčík z Dolní Hloty u Luhačovic. V úterý slaví svůj svátek Zdeňka Berčíková, také z Dolní Lhoty. I jí přejeme ke svátku hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody. A zahrajte jim prosím nějakou lidovečku. Tak lidovečka to určitě bude. Bude to cymbálová muzika Olšava, Jitka Málková a Taťána Málková.
2: Český rozhlas Brno.
3: Je.

0: Pani Jana Koloparová nám napsala vzkaz. 19.6.2026 oslavila paní Zázvorková Růžena z Němčiček ve zdraví 91 let. Milá maminko, přejeme ti do dalších let pevné zdraví, ať jsou tvé dny plné radosti, lásky a pohody. Tvoje velké děti Vladimír, Jana, Oldřiška, Petra a Vendula s rodinami. A na telefonu máme Viktorii a Aničku. Dobrý den, zdravím vás.
1: Dobrý večer, pane Kosíku. Já vás zdravím tady ze zahrady, jsme tady s Aničkou a ještě možná je s námi i tatínek, který už tady s námi není, ale možná je s námi nějak tak jako vnitřně. A já bych chtěla využít té příležitosti, že byl svátek Janu, takže bych chtěla, a vy jste taky Jan, takže vás do toho taky zahrnu nejmilejšímu Janovi na Jižní Moravu. A jestli můžu, já vím, že tě nemůžu vybrat, ale kdybych si mohla vybrat, tak bych mu poslala písničku od muziky Krejčar a poslala bych mu písničku Za horama dědina. Mm-hmm.
0: To je hezká písnička, to určitě znám. Samozřejmě my máme už seznam tady dneska nachystaný, ale budu na to myslet, nebo případně to předám kolegyním, kolegovi, takže třeba někdy v budoucnu ta písnička tady zazní.
1: Tak jo, tak oslavte si Jana a svému nejmenšího posílám všechno nejlepší. Děkuji,
0: mějte se, nashledanou. 20. června připsal život zase o rok víc paní Aničce Koníčkové z Kostic. Už 83. narozeniny slaví, tak popřejme jí štěstí, zdraví. Milá babičko, hlavně zdraví budiš ti přáno, ať bez bolesti vstáváš ráno. Ať si pořád stejně čilá, abys nejmíň dosta žila. Jsi skvělá, však to víš, na tvé zdraví zvedám číž. Za celou rodinu přeje vnučka Petra a pravnuk Damiánek. A teď si pustíme sedleckou polku, hraje Veselka Ladislava Kubeše a zpívají Blanka Tůmová a Milan Černohous.

A nyní tady máme dvě vzpomínky. Přání ke dni otců není jen kousek papíru s několika slovy. Je to emocionální vzkaz, kterým vyjádříme náš pocit a přání. A tak můj milovaný tatínku, Ludvíčku Štěpančíku z Vychopnice z Kochavce. Už to bude 7. rokem letos, kdy si každoročně 3. červnovou neděli vzpomenu při plamene svíčky a pošlu ti tichou vzpomínku s písničkou Tam do nebeských výšin. Byl jsi pravidelným posluchačem tohoto krásného pořadu. Chci ti poděkovat za to, že jsi v mém životě byl a jsi už 6 let za to, co jsi pro mne a mou rodinu dělal. Jsem vděčná za podporu, lásku a moudrost, kterou jsi mi dával. Byl jsi nejlepším tatínkem na světě, vážím si tvé síly, laskavosti, trpělivosti, ale především tvé celoživotní fyzické práce, ať na poli, v lese či při stavbě rodinného domu. Práce byla tvým koníčkem. Tatínek měl velké charisma, lidskost, zodpovědnost, píly, ale především pracovitost. Komu mohl, pomohl. Nikdy nikoho neodmítl, tak jak svoji milující rodinu. Byl jsi a stále jsi v myšlenkách mým vzorem, mým hrdinou a mým nejlepším přítelem. Vždycky jsi mi byl oporou, vzorem. Děkuji ti za to, že jsi vždycky byl po mém boku, že jsi mě učil důležitým věcem v životě a za to, že jsi mi vždycky věřil tak, jak já tobě. Jsem vděčná za tvou lásku, podporu. Miluji tě, tatínku, stále z celého srdce. Děkuji za všechny krásné životní vzpomínky a ta moudra s tebou i maminkou. A proto já vzpomenu dnes, posílám tobě, tatínku, tam nahoru, odkud není návratu. Dcera Věra, rozená Štěpančíková z Kochavce se svojí rodinou. A druhá vzpomínka. Dobrý den, zahrajte prosím při vzpomínce na pana Josefa Koce z Plavče u Znojma. 21.6. to bude právě rok, kdy nás nečekaně ve svých 65 letech opustil. Na společné chvíle a zážitky vzpomíná Laďa s rodinou a parta Plaveč. A písničku jsem vybral od Kryžovianky Krešem Linár.

0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Vážená redakce, tak čtu z dalšího e-mailu. Dnes, 21. června, se dožívá krásných 86 let milá paní Hedvika Janků z Březové. Milá Hedviko, přicházíme ti po vlnách rozhlasu co nejsrdečněji popřát k tvým krásným narozeninám, co nejvíce zdraví a zase zdraví a aby ses brzy vrátila z nemocnice domů. Do dalších let ti přejeme vše nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu, lásku a mnoho klidných a spokojených dnů a mnoho božího požehnání. To ti z celého srdce přeje Maruška a Mirek Koktaví. A na telefonu vítám našeho pana posluchače z Radějova. Dobrý den.
3: Dobrý den. Chtěl bych popřát do veselý obchodní akademii, kde se mimo jiné vyučuje opravář zemědělských strojů. Měl jsem tam vnuka a dal jsem jim traktor, ať ho opraví. A mému velkému překvapení pan Veverka jako šéf, mistr, opravář, ho rozkradli ten traktor, že už ho nechtějí ani v kovošrotě. Motor mě ukradli.
2: Hejda, tak
3: nakoupili věci za 60 000
2: tak, ale...
3: a traktor je na kovošrot. No. Tak jim jasně. Zahrejte pěknou písničku, ať se valují lidé jim dávat něco do ruky.
2: No, dobře, děkujeme za vzkaz.
3: A já děkuju.
2: Tak jo, mějte se hezky. Tak a my pokračujeme dál. Prosíme o zahrátí písničky k 75. narozeninám pro naši milovanou maminku, babičku Zdenku Vlčkovou z Lačnova. Hodně zdraví, spokojenosti a božího požehnání přeji děti Jana, Alena a Karel s rodinami. A pojďme si zahrát písničku, bude to Štědrý kraj, zpívají Dana Hniličková a Aneška Škodáková a zahraje nám Straňanka.
0: Český rozhlas Brno.

A opět tady máme přání, jak už po několikáté, pro pana Františka Urbánka. Milý Františku, k tvým narozeninám ti přeji pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti a spokojenosti v každém dni. Ať se ti splní všechna přání, ať máš kolem sebe samé dobré lidi a ať tě život naplňuje krásnými okamžiky. Všechno nejlepší k narozeninám. A teď je tady ještě jeden vzkaz, že si dnes užijí moc dechovky, u nás v Otnicích jsou hody a hraje nám Sokolka ze Šakvic. Takže určitě jste poznali, že zdraví Jarda Wolf. A druhá gratulace, milý pane redaktore a jmenovče. Posílám blahopřání k dnešním narozeninám moderátorce a zpěvačce paní Květě Navrátilové. Přeji hodně zdraví, štěstí a lásky od svých bližních. Totéž přeji i vám k blížícímu svátku. Pozdrav posílá milovník nejen hudby, pan doktor Jan Boleslav z Tišnova. Tak já vám, pane doktore, moc děkuju a posílám písničku a bude to krásný valčík od Doubravěnky Večerní dědinu.

0: Další blahopřání tady máme. Dnes slaví své krásné kulaté narozeniny moje dlouholetá kamarádka paní Boženka Maradová ze Šardic. Přejeme jí hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu, spokojenost a radost z vnoučat a pravnoučat. Přeji to kamarádka Božka s manželem. A další gratulace. Prosíme vás o tlumočení gratulace a poslání pěkné písničky k dnešnímu svátku panu Lojzíkovi Reichartovi z Provodova na Zlínsku. Jednoho milého pána známe, tak mu radost uděláme. Protože svátek svůj dnes slaví, posíláme mu přání pevného zdraví. Máme ho rádi, to dobře ví. Přejeme mu, ať ten svůj svátek hezky oslaví. Všechno nejlepší, pevné zdraví, mnoho lásky, štěstí, spokojenosti, božího požehnání, stále dobrou mysl a úsměvy na tváři přeji ze srdce manželka Lidka, celá rodina, Jarmila a František Gajdůškovi, sousedé a všichni známí a kamarádi. Milovaní pravnoučci posílají pradědečkovi velkou pusu. A zahrajeme si známou polku Metoděje Prajky a Františka Krši z Deničku. Zaspívá nám Pavel Jech a Pavel Kadrnka. Hraje Láca Ranka.
1: Český rozhlas Brno.

A protože už se nám pomalu a jistě blíží konec dnešního pořadu, tak ještě rychle tady přečtu zbylé e-maily, které přišly. Všechno nejlepší našemu taťkovi Ferkovi k dnešním narozeninám přejí dcery a manželka. A je tady podepsaná Rebeka Kotrčová. Další blahopřání. Vážená redakce, prosím, zahrajte nějakou pěknou písničku mému milému vnukovi Janu Martínkovi z Březové nad Svitavou, který má zítra 25. narozeniny a ve středu jmeniny. Příští pondělí 29.6. bude po úspěšném zakončení studia Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně v aule Právnické fakulty slavnostně promován doktorem medicíny. Ke všem těmto význačným dnům jeho života mu ze srdce přeji jen to nejlepší, hodně pevného zdraví, štěstí a úspěšný start do nového, náročného, profesního i soukromého života. Přání posílá děda z Říčan. K přání se připojují rodiče, bratr Jiří a babička s dědou ze Světlé. A poslední přání. Prosím, zahrajte panu Alojzi Pospišilíkovi z Tučap k dnešnímu svátku s přáním božího požehnání, lásky, životní pohody, hodně zdraví a štěstí od Vojtěcha Pospišilíka. Takže a pojďme si ještě rychle zahrát a bude to písnička od Jošky Konečného Mladá láska. Zpívají Jitka a Břeťa Osičkovi a hraje Večerka z Lohovce.

0: A ještě zazní poslední dnešní skladba Františka Juráčka. V Kurníku hraje Vonička V-band a budeme se pomalu loučit. Milí přátelé, tak rychle to dnes uteklo. Já vám děkuji za vaše telefony, e-maily a opět se těším někdy naslyšenou. Loučí se a hezký večer přeje Jan Kosík.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Brně skončila MotoGP, na silnicích se tvořily kolony. Meteorologové varují před silnými bouřkami, může je doprovázet přívalový déšť a kroupy. Vláda bude zítra rozhodovat o složení delegace na summit NATO. Prezident je se jednání nezúčastní. A zítra čekáme jasno až polojasno a teploty do 33 stupňů. Dobrý večer, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Masarykův okruh v Brně opouštějí poslední diváci letošní motocyklové velké ceny. Na silnicích se tvořily kolony. Větší komplikace v dopravě ale podle policie nebyly. Akci poznamenalo velmi teplé počasí. Záchranáři od pátku do neděle ošetřili v areálu celkem 160 lidí, často kvůli kolapsům z horka.
2: Horko je velký, ale úspěch Salače, třetí místo, to je, i kdyby padali, já nevím, pršelo. To je úplně jedno, je borec.
3: Neskrývala spokojenost brňanka Ivana. Policie letošní velkou cenu hodnotí jako mimořádně klidnou, a to jak dopravně, tak po stránce bezpečnosti. Potvrzuje to mluvčí brněnských strážníků Jakub Ganem.
4: Nejvíce práce měly hlídky městské policie. S usměrňováním dopravy i provoz byl ale mírnější než při dřívejších ročnících.
3: Důvodem mohla být návštěvnost.
5: 171 tisíc diváků za celý závodní program považujeme za hezké číslo.
3: Řekl mluvčí autodromu Brno Petr Boháč. Loni zaznamenali pořadatelé o 48 tisíc návštěv více. Příčiny budou ještě vyhodnocovat. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
0: Do Česka dorazily silné bouřky, doprovází je přívalové deště a silný vítr s nárazy až kolem 75 km za hodinu. Můžou se objevit i kroupy. Aktuálně jsou bouřky velmi intenzivní ve středních Čechách, hlavně na Hořovicku a Příbramsku. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí až do půlnoci, a to pro celé území Česka. Na třech meteorologických stanicích v Jihomoravském kraji dnes také padaly tři teplotní rekordy. Nejvyšší hodnotu naměřili meteorologové v Lednici na Břeclavsku, kde bylo 35,3 stupně Celsia. Prezident Petr Pavel se nezúčastní zítřejšího jednání vlády. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO na něm má rozhodnout, kdo se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Novinářům to prezident řekl před začátkem pietního aktu v Ležácích. Spor mezi vládou a prezidentem trvá už několik měsíců. Pavel na své účasti trvá. Už dříve řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zvažuje kompetenční žalobu.
6: Teprve potom se rozhodne, jak dál, ale každopádně to, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
0: Premiér Babiš už dříve řekl, že prezident by součástí delegace být neměl, protože výdaje státu na obranu má obhajovat vláda. Česko totiž ani letos nesplní závazek vydat na obranu 2% HDP.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme jasno až polojasno, v průběhu dne místy oblačno. Odpoledne a večer možnost lokálních přeháněk a bouřek. Nejvyšší odpolední teploty 30 až 33 stupňů. Vát bude slabý, během dne mírný severovýchodní až severní vítr. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Silnice 38 ze Znojma směrem do Jihlavy je neprůjezdná. Mezi Pavlicemi a Moravskými Budějovicemi je v Blané nehoda. Srazila se tam dvě auta a provoz je zastavený. Dá se to objet přes Boskovštejn. Tolik doprava, šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu pořadu Cesta k uzdravení. U mikrofonu je Kateřina Dvořáková. Dnes budeme sdílet příběh Jany Dittrichové. Janu trápí neustálé pískání v obou uších i v hlavě, které doprovází motání hlavy a extrémní citlivost na běžné zvuky. Mimo jiné je spoluzakladatelkou a součástí neziskové organizace Neticho. I o tom bude v tomto díle řeč. Její diagnóza zní tinnitus, hyperakuze a vertigo. Jak se dá s takovým hlukem v uších žít a kde hledat pomoc, když klasická léčba možná selhává? Naší nadějí v dnešním dílu je špičkový odborník docent Zdeněk Fík z kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, fakultní nemocnice Motol a Homolka. Společně se podíváme na moderní možnosti léčby a ukážeme si, že cesta ven z labirintu neustálého zvuku existuje.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Než se podíváme na konkrétní příběh naší pacientky Jany Dittrichové, musíme pochopit, s jakým soupeřem vlastně bojujeme. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Tři slova, která pro lékaře znamenají diagnózu, ale pro pacienta nebo naší laickou veřejnost často znamenají noční můru. U naší pacientky Jany se sešly hned tři diagnózy najednou, jak už jsem jmenovala. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Zatímco tinnitus lidé zhruba znají, zbylá dvě slova znějí spíše jako zaklínadlo, alespoň pro mě. Pane docente Zdeňku Fíku, vítejte u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: Stejně tak vítám Janu Dittrichovou.
3: Dobrý den.
1: Já bych chtěla hned v úvodu představit našim posluchačům, co tato tři slova znamenají. Co je tinnitus?
2: Tinnitus je zvuk, který slyší pacient ve svých uších nebo někdy i ve své hlavě. A v drtivé většině případů tento zvuk nemůže slyšet někdo jiný, slyší to pouze on sám.
1: Hyperakuze a vertigo.
2: Hyperakuze je taková podsložka tinnitu. Předpokládá se, že to má v podstatě úplně stejný základ. Vzniká to u některých pacientů, nevíme přesně proč, u někoho ano, u někoho ne, ale ten princip vzniku je podobný. Je to negativní vnímání hlasitých zvuků, nízká tolerance k nějakým hlasitým zvukům. Vertigo je česky řečeno závrať, ta se může objevovat spolu s tinnitem, ale nelze říct, že by všichni pacienti s tinnitem vertigo měli nebo tu závrať. Pokud tomu je, tak potom už lze uvažovat i nad nějakými konkrétními jinými diagnózami. Než čistě jenom klasický tinnitus.
1: Je to časté spojení?
2: Neřekl bych, že to je časté spojení. Dává to určitou logiku, proč se můžou tyto dva symptomy, to znamená závrať a tinnitus, vyskytovat spolu, ale není to tak, že by opravdu každý pacient, který má vertigo, měl tinnitus a naopak. Spíše bych řekl, že to méně časté.
1: Jani, zeptám se vás, kdy poprvé jste uslyšela to pískání? Bylo to po nějaké události, nebo jste se zkrátka ráno probudila a začalo vám pískat v uších? A taky by bylo dobré si možná říct, kolik vám je let.
3: Tak mě je teď 27 let a první příznaky tinnitus se objevily zhruba před 5-6 lety. A přesně jak jste říkala, bylo to tak, že jsem se jednoho dne probudila a najednou mi pískalo v jednom uchu. A vůbec jsem netušila, co to mohlo způsobit a ani vlastně, co to je.
1: Já se ptám záměrně na ten věk, pane docente, protože se samozřejmě následně chci zeptat, jestli se to týká opravdu tak mladých lidí, nebo Jany případ je ojedinělý?
2: Určitě není. Samozřejmě je pravda, že ta část populace, kde se to nejčastěji vyskytuje, jsou lidé v produktivním věku. To znamená, že od toho 20. 30. roku až do 50. roku vidíme největší výskyt pacientů s tinnitem. Nicméně tím, že ten tinnitus má určitou vazbu na poruchu sluchu, tak vidíme ten tinnitus u lidí samozřejmě starších, u kterých se sluch postupně ztrácí. A na druhou stranu není výjimkou, i když samozřejmě je to vzácné, vidět pacienty i v dětském věku, kteří tinnitus mají, u nich ale samozřejmě je někdy obtížné tu informaci od nich získat.
1: Týká se to více žen nebo mužů?
2: Více se to týká žen.
1: Mě to vede i k hormonálním změnám, tedy u žen, které procházejí menopauzou, jestli se častěji projevuje tinnitus?
2: Menopauza a nějaké jiné choroby spojené s hormony můžou mít vliv na rozvoj tinnitu, ale neřekl bych, že úplně lze říci, že u žen je to způsobeno právě menopauzou. Nejspíše je to způsobeno, řekněme, nějakým problematickým srovnáním se s tím zvukem jako takovým. Ty ženy pravděpodobně nedokáží tak dobře se srovnat s tím prvotním rozvojem tinnitu, který může zažít velké množství lidí. Říká se, že zhruba 80% lidí na této planetě někdy ten tinnitus mělo, ale zhruba jenom 1% lidí má ten tinnitus chronický, to znamená, těch 79% lidí se s tím nějakým způsobem srovnalo. A to 1% ne. Proč tomu tak je, úplně nevíme, ale předpokládáme, že u těch žen pravděpodobně dochází k nějakým psychickým projevům nebo procesům, které zapříčiní, že ten tinnitus zůstane chronický.

0: Cesta k uzdravení.
1: Když nám intenzivně píská v uších několik týdnů, nebo hučí v hlavě, o tom dnes s panem docentem Zdeňkem Fíkem. My se bavíme o nemoci zvané tinnitus. Zůstaňme tady u toho, jak vzniká.
2: Většinou na prvním místě, a to není tedy případ Jany, i když otázka, jak to tenkrát vlastně opravdu bylo, protože ne vždycky jsme schopni se dobrat všem těm informacím, tak klasickým začátkem je porucha sluchu. U člověka dojde k poruše sluchu a ta porucha sluchu vede k tomu, že sluchová kůra, sluchová dráha na to nějakým způsobem reaguje a snaží se do toho centrálního nervového systému dostat dostatek signálů, aby nahradila ten výpadek těch zevních podnětů a vytvoří nějaký zvuk. A ten zvuk stimuluje tu dráhu, pro ten mozek je to dobře, nicméně ten pacient to může slyšet. Tím pádem dojde k rozvoji tinnitu. Možná hodně z nás to zaznamenalo. Klasickým pokusem, který by šel udělat v této místnosti odlučněné, je pokus, který udělali vědci už dávno, kdy posadili velké množství lidí do odlučněné místnosti a u 90% lidí, kteří byli vystaveni naprosto nulovému zvukovému vjemu, došlo k rozvoji tinnitu. Když opustili tu místnost, tak zase ten tinnitus vymizel. Lidé, u kterých tento tinnitus je a nějakým způsobem se to spojí s negativní reakcí, ať už je to omezuje ve spánku, v práci, trvá to dlouho, bojí se nějakého závažného onemocnění, tak dojde k rozvoji negativní zpětný vazeb a u těch lidí dojde k zafixování toho tinnitu, panická reakce, útěková reakce. A když se toto opakuje, tak může dojít v podstatě vytvoření paměťové stopy. Je to už úplně mimo ucho, toho ucha se to vůbec netýká, je to prostě aktivita neuronů v mozku a to následně vede k tomu, že u těch lidí dochází k fixaci toho tinnitu na úrovni centrálního nervového systému. To znamená, nepíská v uších, ty lidi to tak vnímají, píská v hlavě, v mozku a ty lidé to ale vnímají úplně stejně jako ten prvotní vjem toho tinnitu, který měli, když to vlastně všechno začalo.
1: Vede mě to samozřejmě k otázce, jestli tinnitus není úzce spojen s psychikou člověka. Vy jste to tady párkrát naznačil.
2: Nevím, jestli bych řekl úzce, ale zcela jistě je spojen s psychikou. Jsou lidé, kteří tinnitus mají a pokud se k tomu postaví nějakým způsobem pozitivně, nenechají se tím stresovat, tak mají velkou šanci na to, že ten tinnitus se zvládnou. Ty lidé ten tinnitus přestanou negativně vnímat.
1: Jak se tinnitus diagnostikuje?
2: Velmi obtížně. Myslím si, že v medicíně není opravdu mnoho nemocí a diagnóz, kdy my se opíráme čistě o vyjádření pacienta, to, co nám pacient řekne. Máme málo nástrojů, jak to můžeme hodnotit, můžeme používat dotazníky, ale zase se jedná čistě o informaci, kterou nám dává pacient. My mu nevidíme do hlavy. Teoreticky můžeme se snažit nějakou audiometrickou metodou maskovat ten tinnitus, to znamená, pacient nám řekne, že slyší nějaký tón a my se snažíme ten tón maskovat protichůdným zvukem a pokud dojde k vyrušení tinnitu, tak jsme schopni zjistit, jak vysoký ten tón je, ale zase je to subjektivní metoda. Dnes pomocí různých vyšetření, jako třeba funkční magnetická rezonance nebo nějaké podobné postupy, asi jsme schopni nahlédnout do toho mozku a vidět nějakou abnormální aktivitu, ale tohle je pořád experimentální záležitost a je to víceméně čistě subjektivní vjem pacienta, který nám pacient řekne, a my s tím musíme nějak pracovat.
1: Těžko popsat, jak silně to pískání slyším, pochopitelně. Věřím, že ta diagnostika je velice složitá. Možná bychom ještě, než přejdeme k Janě, měli říct, jestli to pískání je jenom v jednom uchu, nebo v obou, a nebo postupně se přenáší z jednoho do druhého. Neumím si to představit.
2: V podstatě jste řekla všechny možné varianty, které můžou být a ještě vlastně k tomu přichází čtvrtá varianta, že nemají pocit, že by jim pískalo v uších, ale že jim píská uprostřed hlavy.
1: Já teď přejdu k vám. Jano Dittrichová, ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Píská vám teďka v hlavě?
3: Ano, teď mi píská v hlavě a i v uších.
1: A já se ptám, protože tady je velké ticho. Jak intenzivní to pískání je?
3: Určitě to pískání je umocněno tím, kde se teď nacházíme, protože tady je opravdu velké ticho. A musím říct, že zrovna teď, když jste si povídali s panem docentem, tak jsem se na to hodně soustředila. Takže teď to píská poměrně dost.
1: Já se ptám i proto, že jedna z možností vlastně léčby nebo pomoci si, jak to pískání skoro neslyšet je, že používáte v práci sluchátka. Vycházím teď z vašeho příběhu. Pomůže to poslouchat hudbu?
3: Určitě. Když mi tinnitus začal, tak to byla vlastně jediná možnost, jak jsem si mohla pomoct. A krom hudby, tak vlastně si pouštím podcasty anebo nějaký seriály, abych to přehlušila, ten zvuk. Zprvu jsem se to snažila ignorovat a říkala jsem si, že to prostě odejde a v následujících dnech se to začalo zhoršovat.

0: mě začalo nejdřív jenom v jednom uchu a vlastně v následujících dnech mi to začalo i v druhém uchu a to bylo i po té návštěvě toho doktora, kdy vlastně každý den se ta intenzita zvětšovala a zvětšovala.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme v úvodu mluvili o tom, že Jana má tinnitus spojený i s vertigem. Motá se vám hlava?
2: Není to tak, že by se mi hlava motala furt, ale přichází takové ataky, kdy z ničeho nic se mi zamotá hlava a buď to trvá 10 vteřin nebo pár minut a pak to zase odejde.
1: Co vám na to pomůže, Jani?
2: Lehnout si. Chvilku se odpočinout.
1: Vertigo, motání hlavy, pane docente, vede mě to samozřejmě i k otázce na fyzioterapii, jestli to nemůže být třeba spojeno s krční páteří, se skříplým nervem.
3: Vertigo, ale i tinnitus samozřejmě mohou být spojené s nějakými vertebrogenními potížemi s krční páteří. Nicméně je to příčina poměrně vzácná. Typicky takovéto pacienti se poznají tím, že pokud mají tinnitus a mají příčinu v krční páteři, tak dokáží ten tinnitus modulovat, nějakým způsobem měnit tím, že si hýbou s krkem, masírují si krk, masírují se za ušima, nebo třeba si nějakým způsobem masírují ty čelistní klouby a tím dokážou ten tinnitus modulovat. Ono těch lidí je poměrně hodně, kteří tohle to dokáží, ale k tomu ještě řeknu jednu věc. Ono totiž je to tak, že samozřejmě těch lidí s tinnitem je poměrně dost, jeden ze 100, a lidí s problémy s krční páteří je obrovské množství. To znamená, pro toho lékaře vlastně je to poměrně jednoduchá věc. Pacientovi říct, to máte od krční páteře, mějte se dobře, vyhledejte fyzioterapeuta na shledanou. A je to vlastně to asi ta nejjednodušší věc, co můžeme udělat, bohužel, protože takovouto kombinaci najít není vůbec vzácné, ale vůbec to spolu nemusí mít nic společného.
1: Jano, ovlivnil vám tinnitus nějak váš osobní a pracovní život?
2: Určitě. Minimálně první rok, dva. Já jsem z toho byla psychicky špatná a vyčerpaná. Vůbec mi nešlo spát, vůbec mi nešlo se soustředit a čím díl se tohleto dělo, tak jsem byla unavenější a unavenější a ten tinnitus se mi vlastně na základě tohodle zhoršoval. Takže to byl takový zamotaný kruh. Většinu času během dne jsem se vlastně soustředila jenom na to, že mi píská v hlavě a nebyla jsem schopná se soustředit na normální práci. A pojem tinnitus a pískání v uších v nějakém jako dlouhodobém horizontu jsem neslyšela a nevěděla jsem o něm.
1: Logicky člověk to přisuzuje hlasité hudbě. Vy jste spoluzakladatelka neziskové organizace Neticho. Předpokládám, že vznikla i proto, abyste šířili osvětu, co tinnitus je. Jaký máte cíl?
2: Primárně pomáhat lidem, kteří tinnitus mají, protože spoustu lidí s tinnitem si moc neví rady a právě pak dochází

0: k tomu, že se u těchto lidí rozvíjí nějaké psychické problémy, které právě jim zhoršují ten tinnitus. A zároveň můj kolega, tak ten měl takovou zkušenost, když mu začal tinnitus, že vlastně přišel k lékaři a oni mu řekli, že ať si na to zvykne, že na to nic nepomáhá. A to byl takový ten prvotní krok k tomu založit Neticho, aby pacienti měli nějakou oporu, mohli dohledávat informace, měli kde sdílet své příběhy.
1: Najdeme vás na webových stránkách neticho.cz, je to tak?
0: Teď už je to tinnitus.cz.
1: Pane docente, zaznělo tady, jak se tinnitus diagnostikuje, ale ještě jsme neřekli, jak se toto onemocnění, které je velmi složité, léčí.
2: Musíme odlišit dva typy pacientů. Pacient, který přijde s akutním problémem a pak pacient, který přijde po dvou letech s tím, že má tinnitus a že by s tím chtěl něco dělat. U toho pacienta s tím akutním problémem, tak tam se musíme podívat na kvalitu toho sluchu a pokud tam je nějaká sluchová porucha, kterou můžeme odstranit, ne vždy to jde, ale někdy ano, tak pokud odstraníme tu sluchovou poruchu, tak máme šanci na to, že ten tinnitus odezní. Pokud tu sluchovou poruchu nejsme schopni odstranit, anebo jako třeba tady v případě Jany vlastně nevidíme, může to být dáno tím, že to vyšetření nebylo kvalitní nebo tím, že jsme nevyšetřili třeba všechny frekvence, které bychom vyšetřit potřebovali, tak tady samozřejmě můžeme použít i kortikoidy a můžeme doufat na to, že se s tím ten člověk nějakým způsobem srovná. A pak máme teda pacienta, který má tinnitus chronický. To nejhorší, co se může stát, je, když tomu pacientovi řekneme, vy si na to musíte zvyknout. V podstatě ten princip té léčby je trošku takový, ten člověk se na to musí vlastně zvyknout, ale musí se mu v tom hodně pomoct. Málo kdo to zvládne sám. Takže pokud mu takhle řekneme a odešleme ho z ambulance pryč, tak jsme teda rozhodně ničemu nepomohli. Stejně tak, pokud nabízíme léčbu, které víme, že není potvrzená, že by fungovala, je to jenom pro nás určitý zase prostředek k tomu nějak toho pacienta zabavit, nebo se ho teda, když to řeknu, hrozně zle zbavit a ta léčba nezafunguje, tak každý takhle tenhle ten negativní moment má vliv na to, že ten pacient ztrácí víru v to, že by ten tinnitus mohl odeznít a u těch citlivých lidí to právě podporuje zase tu negativní zpětnou vazbu a prohlubování toho problému jako takového. Takže dneska už se nemyslíme, že tinnitus u těch chronických pacientů úplně vymažeme. Ideálním pacientem, kterému říkáme, že je vyléčený, tak je to pacient, který nám po nějaké době řekne, ano, já vím, že tinnitus mám, je někde vzadu, neobtěžuje mě, prakticky nikde se neobjeví maximálně, když jsem ve velkém tichu nebo v nějakém stresu a neobtěžuje mě v mém životě. Tohle je vyléčený pacient.
1: Obtěžuje vás tinnitus, Jano?
0: Teď už tolik ne. Já si myslím, že jsem vlastně dospěla do fáze, kdy mám svůj tinnitus poměrně ráda. A to z hlediska toho, že pokud dojde k nějakému zhoršení, že ho začnu vnímat víc, tak vím, že potřebuji zpomalit a potřebuji si odpočinout a vlastně se tolik nepřetěžovat. A v tomhle směru mi to hrozně pomůže se trochu lépe starat o sebe a o svoje tělo.
1: Očekáváte, nebo možná i víte, pane docente, že do vašeho oboru přijde technologie, která tinnitus vyléčí?
2: Myslím si, že viděna toho, že budeme mít pacienty s vyléčeným tinnitem, je ještě relativně daleko, ale samozřejmě ten vývoj se snaží tohleto zvrátit. V tuhle chvíli existují tři základní směry, kterými se ten vývoj posouvá. Začneme těmi nejvíce experimentálními technikami. Tím, jak jsme si říkali, že ten tinnitus vzniká na základě souhry neuronů, které by spolu plně hrát neměly, tak je určitá představa, že nějakou biologickou léčbou by bylo možno tuhle tu souhru přerušit a zamezit těm neuronům, aby se takhle spolu hráli a vytvářeli tu nadměrnou aktivaci, která se někdy připomíná třeba k epilepsii. Dlouhodobě se pacientům nabízí takzvaná transkraniální magnetická stimulace, která ten efekt asi trošku má, ale potvrzeno to nikdy nebylo. Nicméně teď se ukazuje, že možná bude potřeba cílit na jiné části mozku a je možné, že pokud se cílíme na jiné části mozku, pokud se to naučíme, tak budeme schopni tuhle transkraniální magnetickou stimulací, je to něco jako magnetická rezonance, akorát že terapeutická, možná nějak pacienty ovlivnit. To, co je asi nejblíž, tak je přístroj, který se nazývá Lanier. Je to přístroj, který kombinuje dvě věci. Jednak se snaží modulovat zvukem, který je vysílán do uší, ten tinnitus touto cestou, ale současně aktivovat i takzvaný somatosenzorický aparát. To znamená, my jsme si říkali, že někteří lidé jsou schopni tím, že si masírují krk nebo si pohnou krkem, ovlivnit tinnitus. A to už se dlouhodobě ví, že tohle funguje. Nicméně zjistilo se, že pokud to skombinujeme s tou zvukovou terapií, budeme-li stimulovat něco jinde na těle, něco jiného než zvuk. V tomhle případě je to poměrně zajímavé, ale je to stimulace jazyka jako takového. Tak pokud stimulujeme jazyk a sluchový aparát, tak ty studie, které přicházejí na ten přístroj Lanier, tak ukazují, že skutečně lze nějaké pacienty tinnitu zbavit nebo minimálně aspoň ten tinnitus výrazně potlačit. V současné době my Lanier k dispozici v České republice nemáme, v Evropě, v Německu, v Rakousku už je dostupný. Já jsem vlastně vynakládal nějaké úsilí na to, abychom ten přístroj tady měli. Není to úplně jednoduché a nebude to ani teda zatím levná záležitost. To samozřejmě může být určitá překážka pro to, aby se to výrazně rozšířilo mezi pacienty.
1: ta cesta dostat sem Lenýr bude ještě složitá. Doufám, že se vám to podaří oběma. Vy máte teď možnost někomu Jani poděkovat. Komu to bude?
0: Já bych asi možná poděkovala Filipovi Rojíkovi právě z Neticha, se kterým přicházíme na spoustu projektů, který mě osobně dávají hrozně smysl a myslím si, že mají dosah a pomáhají pacientům, kteří se tinnitusem trápí. Takže bych asi chtěla poděkovat Filipovi, protože ten do toho hodně tlačí a je to pro něj hodně důležitý a myslím si, že mě v tomhletom hodně motivoval.
1: Já děkuju vám, pane docente, že jste přišel. A vám, Jani, samozřejmě přeji hodně úspěchů a ať se, řekněme, mise Lenýr podaří. A až tady ten přístroj bude, tak doufám, že přijdete k nám do studia, do pořadu Cesta k uzdravení a přiblížíme ho našim posluchačům víc.
0: Děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy
1: moderní medicíny. Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Proč jet na taglit? Jak reagovat na narůstající antisemitismus? A nahlédneme do fascinujícího světa historických knih. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Myšlenka před 30 lety vypadala odvážně. Přivést mladé lidi z celého světa do Izraele a během 10 dní jim představit jeho pulzující kulturu, seznámit je s historií i novými přáteli. Dnes je program Taglit největší turistickou a zároveň vzdělávací organizací na světě. Díky němu mají stovky tisíc mladých lidí ve věku 18 až 26 let možnost zdarma poznat Izrael zevnitř. Letošní Taglit se koná v srpnu a ještě je možné se přihlásit. A my už jsme ve spojení s Terezou Kotlárikovou z České federace židovských obcí. Dobrý večer, co všechno účastníky letošního taglitu čeká?
2: Dobrý večer, taglit není jenom obyčejný turistický zájezd, je to vlastně intenzivní desetidenní cesta, během které mají mladí lidé možnost poznat Izrael tak, jak ho zažívají jeho obyvatelé. Navštíví nejznámější místa, jako jsou Jeruzalém, Tel Aviv, Masadu, Mrtvé moře, poznají izraelskou historii, kulturu a současný život a zároveň součástí programu jsou také setkání s izraelskými vrstevníky.
1: Kde a dokdy se mohou lidé přihlásit?
2: Přihlášky probíhají online prostřednictvím webových stránek Taglitu. A program je určen pro mladé dospělé ve věku 18 až 26 let, kteří splňují minimálně právo návratu. A zájemcům doporučuji, aby s registrací neotáleli, protože kapacita je omezená.
1: Očekává se od mladých lidí, kteří se taglitu účastní, že se potom nějak více zapojí do židovského života ve své komunitě?
2: Není to samozřejmě žádná povinnost, ale určitě je to jeden z cílů programu. Taglit má lidem pomoci objevit jejich kořeny a posílit vztah židovské identitě a my po návratu účastníci seznamujeme s možnostmi, jak se právě zapojit do židovského života v České republice mohou, buď do židovských obcí, anebo do České unie židovské mládeže.
1: A stává se to, že se účastníci na taglitu nadchnou a pak jsou aktivnější?
2: Určitě. Účastníci potom právě většinou přecházejí do České unie židovské mládeže, někdo začne navštěvovat komunitní akce, jiný se zapojí jako dobrovolník a nebo později sám pomáhá organizovat programy pro další generaci mladých lidí.
1: Říká se, že Taglit je největší organizací, která propojuje stát Izrael s diasporou. Souhlasíte s tím a daří se jí podle vás tyto dva světy propojovat?
2: Myslím si, že to můžeme bez nadsázky říct. Za více než 20 let se programu zúčastnili stovky tisíc mladých Židů z celého světa a právě v tom je jeho síla. Taglit nevytváří jenom jednorázový zážitek, ale vytváří osobní vztah k Izraeli a propojuje mladé lidi napříč zeměmi a mnoho mladých účastníků díky němu získá přátelé z různých koutů celého světa i z Izraele. A právě tato osobní zkušenost dokáže propojit diasporu s Izraelem mnohem víc než jakékoliv informace zprostředkované na dálku.
1: Vy jste jistě hovořila s řadou účastníků taglitu, co vnímali jako největší přínos své cesty.
2: Pro řadu mladých lidí je nejdůležitější to, že si díky této cestě našli bližší vztah ke svým kořenům, k vlastní identitě a k židovské komunitě a to je hodnota, která jim zůstává dlouho po návratu. A často také zmiňují, že to je poprvé, kdy poznali Izrael opravdu takový, jaký je. Poznávají spoustu přátel, mnohá přátelství přetrvávají celý život a dokonce znám několik párů, které se poznali právě na taglitu a dnes jsou manželé.
1: Říká Tereza Kotláriková z Federace židovských obcí v České republice. Děkuji moc a hezký večer.
2: Také děkuji a hezký večer. Nashledanou.
1: Služte Bohu s radostí, se zpěvem přicházejte před jeho tvář. Zpívá se ve stém žalmu.

0: Historie má sklon se opakovat a staré předsudky občas jen převléknou kabát. Zdá se, že to platí i o současném narůstajícím antisemitismu. V reakci na něj vznikl nový mezinárodní projekt s názvem Trace. Odborníci ze střední Evropy díky němu chtějí lépe a spojenými silami monitorovat současné projevy antisemitismu a také anticikanismu a čelit jim. Minulý týden se setkali v Osvětimi. Dvoudenní konference se zúčastnila i Jana Šustová.
1: Platforma Trace je mezinárodní projekt, ve kterém spolupracují neziskové organizace ze zemí Vyšegrádské čtyřky. Za Česko je jejím členem Centrum studií genocid Terezín, jehož ředitelem je Šimon Krbec.
2: Projekt Tomcat, jehož rámci vznikla platforma Trace, měl za cíl vytvořit online platformu a zahájit mapování incidentů v zemích Vyšegrádské čtyřky, jejich sběr, jejich analýzu a jejich zveřejnění na webové platformě projecttrace.eu.
1: Projekt Trace vychází z principu, že historie není oddělená od současnosti a tak se jedna část webu zabývá dějinami.
2: Ta současná situace, to mapování těch současných incidentů navazuje na časovou historickou osu nejvýznamnějších událostí tragických dějin antisemitismu a anticikanismu od roku 1939.
1: Webová platforma Trace je přístupná v češtině, slovenštině, polštině, maďarštině a angličtině. Zabývá se i mapováním aktuálních rasistických incidentů.
2: Platforma Trace bude sloužit zejména obětem nenávistných útoků a lidem, kteří jsou ohroženi některými ze skupin takzvaných aktérů, to znamená extremisty, rasistickými skinheady, džihadisty, obecně rasisty, kteří působí jak v tom kyberprostoru, tak v reálném světě a životě a také, kteří jsou ohroženi extremistickými politiky ve všech zemích, ať už se jedná o neonacismus, levicový extremismus, zkrátka veškeré ideologie, které nějakým způsobem útočí na předem vybrané skupiny obyvatel.
1: V rámci projektu Trace vznikly i krátké videodokumenty o zajímavých organizacích nebo osobnostech, které pochází z židovské nebo romské komunity. Slovo má Michála Lukovičová z komunikační agentury CSAME, která je slovenským partnerem projektu Trace.
3: Například z České republiky máme videodokument o Terezíně, vlastně o tam výzkumnom centre genocid. Ale jsou aj z jiných krajín, z vlastně všetkých vyšegrádských krajín a najdete ich buď na stránke projektu www.projekttrace.eu alebo na YouTube.
1: Ze Slovenska jsou následující příběhy.
4: Máme dva příběhy o rodině Klementovcov a rodině Fruvaldovcov, které mají židovský původ a dneska vlastně hovoria o svojom příběhu veľakrát vlastně právě mladým ľuďom, aby jsme našli přesně cestu k sebe, aby aj mladí ľudia mohli hovoriť s ľuďmi zo židovskej komunity a počuť ich príbehy a mohli sa s nimi rozprávať.
1: Účastníci konference v Osvětimi si rovněž mohli prohlédnout prostory bývalého koncentračního tábora a také vilu velitele Rudolfa Hesse v jeho bezprostřední blízkosti. Šimon Krbec o ní říká.
2: V tomto domě působí náš partner Counter Extremism Project, který zde realizuje projekt Archer, projekt, který je zaměřen na výzkum a vzdělávání v oblasti prevence extremismu na globální úrovni. Do projektu Trace také je zapojeno muzeum Auschwitz-Birkenau a nadace Auschwitz-Birkenau.
1: Projekt Trace je financován Evropskou komisí.
0: Mojde Ani znamená hebrejsky vyznávám. Úvodní slova židovské modlitby se v písni v jazyce jidiš stala symbolem pro ztracený domov v dětství.

0: Židovské muzeum v Praze letos slaví 120 let od svého založení. Na oslavu tento týden představilo nejvzácnější tisky a dokumenty ze své knihovny. Ta patří mezi nejvýznamnější judaistické sbírky knih ve střední Evropě. Knihovna je přístupná široké veřejnosti a jejím čtenářem se může stát kdokoliv. S mikrofonem se tam vydala Daniela Brůhová.
1: Knihovna Židovského muzea v Praze sídlí v těsném sousedství španělské synagogy. Vstupte se mnou rovnou do studovny.
2: Je přístupná badatelům, jak laickým, tak odborným veškeré veřejnosti. Může k nám přijít každý, kdo má zájem o židovství, náboženskou otázku, historii, kulturu, co se týká nejen pražských a českých a moravských židů, ale může u nás najít také spoustu věcí týkající se světových dějin. Máme tu literaturu zaměřenou na Shoah, na holokaust, kromě toho také židovská periodika.
1: Říká vedoucí knihovny Michal Bušek a hned dodává praktické informace.
2: Otevřeno máme třikrát týdně, v úterý od 9 do 5, ve středu od 1 do 5 a ve čtvrtek zase od 9 do 5.
1: Knihovna má za sebou i dramatické válečné události. Jak se jí dotkly?
2: Během války zde bylo židovské ústřední muzeum, kam přicházely dále knihy z rušených židovských obcí a také nějaké knihy z Trojhanštele, což byla organizace, která konfiskovala soukromý majetek. A po druhé světové válce, kdy bylo židovské muzeum znovu obnoveno, tak vznikla už i samostatná knihovna, která se dále rozrůstala o svozy a v pozdějších letech také i o nákupy, dary, odkazy. A vlastně to máme do dnešní doby, že se snažíme pořizovat novou literaturu, která se zaměřuje především na bohemikální a moravské dějiny židů. Vše, co s tím souvisí.
1: Knihovna Židovského muzea v Praze spravuje na 450 vzácných tisků.
3: V kontextu střední Evropy je to určitě sbírka velká.
1: Říká kurátor vzácných tisků Ivan Kohout a hned představuje jeden z nich.
3: Machzor, modlitební knihu pro židovské svátky, pro svátky poutní a pro svátky Vysoké, Rosh Hashanah a Jom Kippur, kde jsou vyvázané lékařské recepty, medicínská doporučení, například týkající se obtíží se spánkem, takže některé ty knihy jsou vzácné i tím, co k ním bylo v průběhu let přidáno.
1: Zajímá mě, jakou vůbec nejvzácnější knihu tady mají.
3: Byl by to Seder Zmirot u Birkat HaMazon, pořádek písní a požehnání po jídle. Je to chronologicky druhá nejstarší známá pražská hebrejská kniha, vytištěná v roce 1514 Gershomem Katzem. Je to kniha, která se zachovala pouze v jednom exempláři obsahující šabatové písně a požehnání po jídle, které se říká vždycky, když se jí chléb, požehnání nad vínem pro svátky a další modlitby pro vybrané liturgické události. Je to v podstatě jedna z takových nejrozšířenějších knih židovské literatury, kterou potřebuje každý věřící žid. My máme jednu z jejich nejstarších tištěných variant.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Izraelští vědci publikovali v časopise American Psychologist studii, ve které uvádějí, že velké jazykové modely umělé inteligence přebírají z lidských textů antisemitské stereotypy. Předsudky se projevily při hodnocení fiktivních životopisů a podle autorů mohou ovlivnit přijímání zaměstnanců, vzdělávání či poskytování úvěru. Papež Lev XIV. Přijal delegaci americké židovské charitativní federace United Jewish Appeal. Ocenil její pomoc chudým, uprchlíkům, seniorům a lidem s postižením a současně připomněl deklaraci Vatikánu Nostra Aetate z roku 1965. Ta respektuje judaismus a vyzývá ke spolupráci pro společné dobro. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
4: Český rozhlas zprávy. Policie na Rokycansku pátrala po parašutistech, kteří museli kvůli špatnému počasí nouzově přistát. Česká tenistka Linda Nosková ovládla prestižní travnatý podnik v Berlíně a počasí v Česku zítra polojasno až oblačno, později místy přehánky i bouřky, maxima kolem 30 stupňů. Zprávy Sotou Nehasilem, dobrý večer. Špatné počasí dnes přimělo téměř 20 parašutistů k nouzovému přistání na Rokycansku. Policistům a hasičům se je podařilo později všechny najít. Někteří z nich jsou ale kvůli zraněním v nemocnici.
5: Celkem v tandemu se skočilo 9 dvojic, řekla Radiožurnálu mluvčí plzeňských policistů Barbora Kunešová.
6: 14 parašutistům, tedy 7 padákům, se podařilo dopadnout v pořádku. 4 parašutisté dopadli zřejmě kvůli povětrnostním podmínkám na jiné než stanovené místo.
5: Po čtveřici pátrala v okolí Rokycanského koupaliště a Husových sadů policie společně s hasiči. Když se je povedlo najít, do péče si je přivzali záchranáři. Při přistání totiž utrpěli zranění.
7: Máme v péči celkem 4 vážně zraněné osoby,
5: potvrdil mluvčí plzeňských záchranářů Martin Štěpán. Vedle pozemních jednotek se do zásahu zapojily i letecké jednotky záchranářů z Prahy a Plzně. Josefína Báčová, Český rozhlas.
4: Zhruba 10 vzrostlých stromů ošetřili arboristé v Havlíčkově Brodě. Odborný zásah si vyžádali například lípy v Málerově zahradě a úpravu doznala také zeleň v okolí Štáflovy chalupy, která je nejstarší budovou ve městě. Upřesní arborista Pavel Kamarád.
8: Asi tady, když se rekonstruovala ta silnice, tak byly přetrhané nějaký kořeny, kořenový systém, takže jsou tam prosklý větvičky. A takže tam už se to projevuje to poškození toho kořenového systému a musí se to ořezat, trošku se to zredukovat i na výšku a postranit.
4: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem využívá při přípravě dětských pacientů na operaci takzvané laskavé uspávání. Jeho součástí je například přítomnost rodičů až do uspání, dále vonavé fixy nebo také dětské motivy v předsálí. V rámci přípravy se děti také seznamují s jednotlivými operačními sály a zdravotnickými pomůckami.
9: Vonavými fixkami se děti mohou do anesteziologické masky nakreslit obrázek. Po jejím nasazení pak cítí známou vůni, která je má uklidnit. Pacienti do 18 let tvoří zhruba 15% všech anestezií provedených v nemocnici. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
4: Česká tenistka Linda Nosková ovládla prestižní travnatý turnaj WTA v Berlíně. Ve finále porazila dnes podvečer Američanku Pegulaovou po velké bitvě 2-1 na sety. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, postupně až jasno a jen výjimečně doznívající přehánky nebo bouřky, ranní minima mezi 20 a 15 stupni. Zítra čekáme převážně polojasno až oblačno, ráno a večer často i jasno. Naopak během dne oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky opět silné, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě republiky. Maxima zítra většinou mezi 26 a 31 stupni, na jihu Moravy až kolem 32.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 z Brna do Prahy se rozjíždí kolona před omezením na mostě Šmejkalka. Před kilometrem 24 se jede pomalu od Chocerad. Teď je zpoždění asi 20 minut. Šťastnou cestu.
10: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A je tu hitparáda Česká 12. Příjemný poslech.
11: Česká 12.
12: Rovnou vám řeknu, je tady nádherně. Já vás všechny zdravím u mikrofonu tady v Přerově. Na tenisových dvorcích při 30. ročníku tenisové akademie Petra Hudky je Martin Hrdinka. Já jsem tady přímo na těch tenisových dvorcích. Dívám se tady na 32 tenisových kurtů. Je to neuvěřitelné, kolik lidí tady hraje tenis. Ženy, muži, děti, kmeti, no prostě všichni hrají tenis a my jsme tady proto, protože se tady tenis učíme a hrajeme tady také tenisový turnaj. Abyste tomu rozuměli, tak jak jsem říkal, je to po 30., což je přímo neuvěřitelné. Já tady 30krát ještě nebyl, ale někteří ano a jsou tady se mnou třeba Helena Vondráčková, Leona Machálková, Věra Martinová, Petr Janda je tady také, Petr Vondráček, Felix Slováček, Miloš Knor je tady, Mirek Paleček, Ivo Jahelka, Zdenek Merta, Pavel Nový je tady taky vidím, je tady Zuzka Gambová, Šárka Marková, Šárka Vaňková, Je tady Jarita Uber třeba, Kate Mato a další. Je tady také mnoho sportovců a nejen těch, kteří většinou drží v ruce mikrofon, ale o ty nám jde především, protože my jsme v České 12 a hned můžeme začít první dnešní novinkou. Budou tři novinky, ostatně jako vždycky. K tomu ještě musím říci, že udělíme jednu platinovou, udělíme jednu zlatou českou dvanáctku a také předáme zlatou českou dvanáctku skupině Premiér. Teď už ale ta první novinka, Massachusetts a čtyři tenoři.

Hit, který na celém světě proslavila skupina Bee Gees, legendární skupina Bee Gees. U nás s českým textem tuhle písničku naspíval Václav Neckář, ten český text napsala Jiřina Fikejzová a teď ten hit oprášili čtyři tenoři a je to první dnešní novinka. Celkově 76. novinka hitparády Česká 12 v letošním roce. Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když teď prohlásím, že za poslední týden se nejvíce mluvilo a nejvíce diskutovalo o naší nejslavnější, momentálně nejslavnější a nejpopulárnější zpěvačce, což je Eva Farná. Eva Farná třikrát vyprodala Eden, bývala by ho prodala čtyřikrát, možná i pětkrát, kdo ví, každopádně ti, kteří se tam dostali, těch 90 tisíc fanoušků a faninek mají skvělé vzpomínky. Ostatně někteří, kteří jsou tady se mnou, tam byli například Helena Vondráčková, se jela podívat, nebo Denisa Fauzerová také byla na Evě Farné. Každopádně teď budu mluvit o Evě Farné já. Neříkej, co má se stát. To je nový single Evy Farné a je z jejího nejnovějšího alba, které vyšlo právě tento

0: Dnešní druhá novinka Neříkej, co má se stát a hvězda těchto dní Eva Farná a před námi je třetí novinka a ta se jmenuje To se ti zdálo, zpívá Petr Perk.
1: Než jasnou světla poslední, tak rychle, než se rozední.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Česká dvanáctka, rekapitulace.
2: I když dnešní hitparádu vysíláme z Přerova, tak samozřejmě je tady rekapitulace novinek. Novinky to mají vždycky nejtěžší. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a hlasujeme samozřejmě pro všechny novinky, které v hitparádě jsou. A poté se bude hlasovat i pro ty písničky, které jsou v žebříčku od 9. až po první místo. Hlasujeme na to číslo, a to SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písničky. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pro každou z těch písní můžeme hlasovat jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka, Massachusetts, 4 tenoři, tady je SMS-ka hit Mezera 12. Druhá novinka, Neříkej, co má se stát, Eva Farná, hit Mezera 11. A poslední novinka, celkově 78. novinka letošního roku, To se ti zdálo, Petr Perk, hit Mezera 10.
1: Host České dvanáctky.
2: Je tady slavnostní okamžik, jsme tady v Přerově na tenisových dvorcích a naproti mě sedí zástupci skupiny Premiér a zástupci autorské dvojice, která má na svědomí písničku, která se jmenuje Příběh a dostala třetí zlatou českou dvanáctku v letošním roce, to znamená v roce 2026. Premiér a Bigo, Příběh. Pánové, představte se.
3: Krásný večer, krásný den všem posluchačům. Jarda Irovský, textař kapely Premiér.
4: Jarda Mikoška, kytarista a člen kapely Premiér. Hezký den všem posluchačům.
2: Jardo, to je prostředí tady, co tomu říkáš, to je nádhera. Tenisový dvorce, to je vždycky něco nádherného a pro vás je to nádherný okamžik v tom, že skupina Premiér nedostává první zlatou českou dvanáctku.
4: Prostředí je úžasné, já věřím, že se budu moci k vám brzy přidat a samozřejmě jsme moc rádi a my si hlavně uvědomujeme, že to je cena posluchačů a našich fanoušků, kteří nás takto posunuli na stupně vítězů a musím říct, že už je to podruhé, takže děkujeme všem.
2: A třeba bude i třetí, počkáme si, jak vznikla ta písnička?
3: No, vzniklo to v podstatě jako všechny další písničky, které s Jardou tvoříme. Jarda vždycky mi pošle nějaký nástřel, co se týče muziky a já z toho se snažím vycítit tu atmosféru, takže na to pak skládám texty a buď se to Jardovi líbí nebo ne, a tady to byla trefa do černého i vzhledem k tomu, že jsem to psal i ve slovenštině, takže to bylo o to těžší, ale ten výsledek se moc podařil a my jsme za to opravdu moc rádi.
2: Kdo všechno schvaluje ty výsledné písničky?
4: Já myslím, že to je kolektivní práce, je to určitě kapela, ale samozřejmě musím i říct, že samozřejmě autor textu, který bedlivě střeží vlastně význam, smysl, jestli ho někdy neposunujeme někam tam, kde by neměl. A musím říct, že je v tom opravdu velice pečlivý, protože my ty tendence utíkat malinko někdy máme, ale držíme se toho.
2: Je nádherně, jsme na prahu léta. Jak vypadá léto skupiny Premiér?
4: Festivaly, koncerty, zábava a jsme s lidmi v kontaktu, hrajeme, to je to, co nás baví, tam, kde to máme nejraději.
2: A teď, abychom nezapomněli, pánové, tady je zlatá česká dvanáctka, gratuluju moc, je to vaše. Jsem rád, že jsme si to mohli předat tady v tomto prostředí.
3: My moc krát děkujeme všem posluchačům, jak říkal Jarda, opravdu nesmírně z toho vážíme a uvidíme, jestli zase nějakou další písničku k vám dostaneme a pokud jo, věříme, že bude stejně úspěšná jako ty dvě předchozí.
2: My se budeme těšit.
4: Já se k Jardovi samozřejmě přidávám a vážení posluchači, já slibuju, že půjdeme si k Martinovi pro hat-trick.
2: Já jsem na to zvědav. A tady je ten hit, který dostal zlatou českou dvanáctku.

Skupina premiéra zpěvačka Bigo, příběh Zlatá česká dvanáctka 2026. Pro tento hit nehlasujeme, už má dávno Zlatou českou dvanáctku a jsem rád, že jsme ji tady v Přerově dnes mohli předat. Jdeme na žebříček, minulý týden 7. místo, dnes místo 9. Poločas rozpadu a skupina Genius Loci.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jsme na 30. ročníku tenisové akademie Petra Hoďky tady v Přerově a jedním z těch, kteří tady hrají tenis, mají tady v ruce raketu, ale pozor, mají v ruce také nástroj, protože tady i hrají a zpívají na kytaru, je Petr Janda. Ahoj Petře.
2: Ahoj.
1: Já rovnou řeknu, že vaše písnička, kterou jste měli v hitparádě s Honzou Smikmátorem, byla 10 týdnů žebíčku a pořádně udělala radost všem posluchačům. K tomu ještě dodám, že co nevidět, nasadíme tvůj duet, nebo vlastně duet skupiny Olympic s Petrem Kolářem. Na to se těším, uvidíme, jak to dopadne. No prostě ty v poslední době toho děláš zase hodně a navíc máš hodně, jak se říká teď, spoluprací.
2: No ono se to nějak tak vždycky vyvrbí najednou. Já neodmítám poměrně žádnou spolupráci, protože například Honza Smikmátor je takzvaně z druhého břehu. On dělá swing, což je pro rock'n'rollovýho hráče, který začal rock'n'rollem, přesně ten protipol toho, co neměl rád, jo. To nebo protipol rock'n'rollu, protože rock'n'roll bych řekl, že dokonce vzniknul proto, aby ten swing ušel do hajzlu. A po letech už samozřejmě nějaký ty rozbroje Frank Sinatra a Beatles, všechno to šlo někam úplně do kopru a ten swing je dneska okrajový žánr, abych tak řekl. A rock'n'roll už je taky okrajový žánr. No a ten Honza za mnou přišel a říkal mi, že by si chtěl se mnou zaspívat duet a že má takovou jednu písničku. A poslal mi a mně se to strašně nelíbilo. Ještě to bylo německy zpívaný. Říkám, hele Honzo, tohle ne, jestli chceš, tak já to složím. A složil jsem písničku tu, která šla na té parádě. A měl jsem z toho radost, protože se nám to povedlo. A takhle dlouho se to udrželo, tak to je pro mě obrovský překvapení.
1: Já z toho mám taky radost a teď ta spolupráce s Petrem Kolářem, abychom trošku nalákali na to, co bude třeba za 14 dnů. K tomu jste se dostali jak?
2: To je prosím tě velká píseň, jak já říkám, jo. Harmonicky bohatá, melodicky bohatá, velký rozsah. Ovšem jsem si to napsal tak vysoko, že my jsme s ní vyhráli Bratislavskou lidu v roce 85. A to byla naše 11. návštěva v té soutěži, jo, až konečně. Ale pozor, to není jen tak. My jsme třeba začali písničkou Krásná neznámá, která byla svýho času velmi populární. Slzy tvý mámy v roce 73, to všechno vypadlo. Jasná zpráva, Osmý den, to všechno byly písničky z Bratislavské lidy. A až ta 11. konečně, takže jsme z nás dělali srandu, že jsme to dostali za výdrž. Ale ta písnička je i po letech fakt pěkná. A když s náma dělal Peťa Kolář vánoční koncert loni, tak jsme přemýšleli, co by tak zaspíval. A nakonec jsem mu vybral tuhle písničku, protože mimochodem, my jsme tu písničku prakticky nikdy nehráli, jo. I když vyhrála tu lidu, protože mě se to blbě zpívalo, to bylo strašně vysoko. No prostě jsem to, Petra, jsem mu ji nabídnul, tuhle písničku, on ji okamžitě vzal. A když jsme ji zkoušeli vlastně na jevišti, na té O2 aréně, tak já jsem se tam přidal s druhým hlasem a říkal, ty vole, to je super. Tak proto to z toho je duet v podstatě, náhodou, jo. Taky jsme to tak naspívali.
1: Kdy jsi začal s tenisem, abychom se vrátili sem na ty tenisové dvorce?
2: Já jsem začal s tenisem poměrně už je to dávno, v roce 74. V 70. letech v té době normalizační tady nebylo co dělat. Louter to. Takže všichni hráli tenis, to bylo zvláštní. Celá ta umělecká branže hrála tenis a já jsem to neuměl a nikdy jsem to nehrál a hrozně jsem to chtěl hrát. A koupil jsem v 73. ten barák, ve kterém bydlím doteď. A vedle soused měl obrovskou zahradu. A mě napadlo, co kdybychom tam postavili tenisový kurt. A tak jsem prostě do toho šel a opravdu za rok jsme ho postavili. Tak tam bych, kde jsem poprvé opravdu vzal tu raketu do ruky v tom 74. roce, čili to už je vlastně kolik? 50 let hraju tenis, no.

0: Možná slyšíte, tady se spustilo zavlažování kurtu, který je tady hned vedle nás, krásně to tady šumí. No a sem na tenisovou akademii Petra Hučky jezdíš jak dlouho? Je to 30. ročník té akademie?
1: Já jsem jezdím buď 29 nebo 28 let, protože jsem si zkoukal v hotelu tady, že je cedule, kdy tady byla ta zápala, ta byla v roce 97 a já jsem rok potom, čili v roce 98, tak 26 let sem jezdím teda tím pádem.
0: Tak to už je dlouho teda, já tak si myslím, že 18, teda v mém případě je to trošku kratší kariéra tady na té tenisové akademii, ale každopádně ukončíme ten náš krátký rozhovor otázkou, která se týká olympiku, protože to je tvoje kapela, tam si doma, to je tvůj barák v podstatě. Jaké připravujete léto s olympikem?
1: Máme spousty hraní teda a já jsem tomu rád, já strašně rád hraju na těch festivalech a lidem říkám, aby si ty festivaly užívali, protože na festivalech ty kapely hrajou mnohem líp než na normálních koncertech, teď tam je konkurence a oni nechtějí, aby ty druhé kapely pomlouvali, tam do toho všichni jdou jak blázni, jo. Oni si hrají, vždycky se posilí, někteří už to přeženou, ale většinou si na to dávají bacha a opravdu ty koncerty na festivalech, i já se přijdem vždycky dřív, tak se vždycky jdu podívat, kdo hraje a dívám se na tu kapelu a pak do toho cítím, že do toho jdeme mnohem, mnohem silnějc.
0: Tak ať vám to jde, přeju hodně štěstí a teď písnička, která je na místě 8. Heidi Janku, Heidi Band, Milé ženy.

Minulý týden 6. místo, dnes místo 7. Jinak 11 týdnů už je v žebříčku písnička Maják, kterou jsme teď poslouchali. Napsala si ji sama pro sebe zpěvačka Jana Vaculíková. Na 6. místě máme jednu z novinek z minulého týdne a není to poslední novinka z těch novinek z minulého týdne, které se dostaly do dnešního žebříčku. Každopádně tohle je hit, který se jmenuje My dva. Napsali ho Jan Kopečný a Petr Ryšavý a hraje skupina Botox.

Novinka z minulého týdne je dnes na šestém místě, my dva a skupina Botox. A teď nás čeká nejvýše postavená novinka. Novinka z minulého týdne, kterou jsme představili a naspívali Honza Nedbal. Jmenuje se Léto pod peřinou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Písnička, kterou napsali Tomáš Kolařík, autor hudby, a Honza Nedbal, což je také zpěvák a v tomto případě i textař. Léto pod Peřinou, minulý týden novinka a dnes páté místo. Připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a právě ve středu o půlnoci hlasování v hitparádě končí. Vysíláme z 30. ročníku tenisové akademie Petra Hudky tady v Přerově. Mimochodem, není to jenom ta tenisová akademie, ale je to také 19. ročník Acuna Cupu a Acuna Show. A Acuna Show, to znamená, že minulou neděli jsme všichni vystoupili na náměstí tady v Přerově. Přišlo více než 3000 lidí a zpívali třeba Helena Vondráčková, Leona Machálková, Věra Martinová, Petr Janda. Byl tam také Felix Slováček, zpívala Šárka Marková, Zuzka Gamboa. Byly tam ještě další z těch osobností, které tady trénují na tenisové akademii a zúčastňují se právě té tenisové akademie Petra Hudky. Já jsem na některé předtím zapomněl na začátku, takže jestli si dobře vzpomínám, tak vidím tady třeba ještě Jolanu Smičkovou, Tomáše Sokola, Denisu Fauzerovou herečku nebo herečku Míšu Dolinovou, která tady hraje přímo asi 20 metrů ode mne. No a také připomínám, že za chvíli udělíme zlatou českou dvanáctku a také platinovou českou dvanáctku. A ještě na něco jsem zapomněl. Máme změnu na nejvyšší příčce a na prvním místě bude velký rekord. Teď ale místo čtvrté. Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tonk.

0: Předminule čtvrté místo, minulý týden čtvrté místo a i dnes místo čtvrté. 4 týdny v žebříčku už je písnička Děti jsou taky lidi skupiny Holky Tonk a pozor, budeme udělovat zlatou českou dvanáctku. Ocenění zlatá česká dvanáctka se dává těm písním, které vydrží v hitparádě nepřetržitě 12 týdnů a během těch 12 týdnů alespoň jednou zvítězí. A to se právě stalo hitu Když léta běží, který napsal Roman Šándor a naspíval Josef Wolter. Během 12 týdnů jedno vítězství, dnes třetí místo. Je to písnička, která během těch 12 týdnů a kromě toho jednoho vítězství byla také 10krát na stupních vítězů a soutěží i dál o platinovou českou dvanáctku. Já moc gratuluji tady z tenisových dvorců a tady je Josef Wolter.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

Hit, který má čerstvě ocenění Zlatá česká dvanáctka, Když léta běží a Josef Wolter. Hit, který vyhrál minulý týden, se jmenuje Pro mámu. Zpívají Luděk Minka a Josef Melen a dnes je to místo druhé.

0: Záverečnou rekapitulaci dnes nestihneme, prostě už se to nedá stihnout, ale já připomínám, že hlasy posíláme na číslo 900 1103 a že hlasujeme pro písničky SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat od 12 až po dvojku. A to říkám teď schválně až po dvojku, protože pro vítěznou písničku už hlasovat nebudeme. Dostává totiž platinovou českou dvanáctku a zlatou už má. A teď ty rekordy. Během 16 týdnů hit Jetplane, který naspíval Ruda Sakala, získal 12 vítězství, 2 druhá místa a 2 třetí místa a byl nepřetržitě jen na stupních vítězů. Já gratuluji, český text napsala Hana Sorosová a nezapomeňte, že hlasovat se musí, jinak nemůžete změnit žebříček. To je takové pravidlo, které platí pro tuto hitparádu každý týden. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a přeji tady z těch tenisových dvorců v Přerově krásné léto.
1: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak somej slou, snad nevzbudí.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas zprávy.
1: Vláda zítra rozhodne o složení české delegace na summit NATO v turecké Ankaře. Fotbalisté Španělska na mistrovství světa vysoko porazili Saúdskou Arábii. A počasí zítra bude polojasno až oblačno, později místy přehánky nebo bouřky. Maxima kolem 30 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Vláda by zítra měla určit, kdo pojede na červencový summit NATO do turecké Ankary. O účast má dlouhodobě zájem prezident republiky Petr Pavel. Podle ministra zahraničí a šéfa motoristů Petra Macinky i některých dalších členů vlády by ale součástí české delegace být neměl. Prezident ale v takovém případě zvažuje podání kompetenční žaloby.
2: To, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
3: Vysvětluje prezident, proč by případně kompetenční žalobu podal. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních aktivitách nebrání.
4: Od nástupu do funkce se zúčastnil asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minule jeho účast v OSN.
3: Na summity NATO v minulosti jezdil právě prezident. Výdaje státu na obranu by ale podle premiéra měla v Ankaře obhajovat vláda. Ani letos totiž Česko nesplní závazek na ní dávat 2% HDP. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: V Bílině na Teplicku dnes začaly opravy části průtahu městem, které jsou součástí frekventované silnice první třídy číslo 13. Řidičům to přinese komplikace a zpoždění. Bílinou projedou kyvadlovy na semafory. Ve špičkách pomohou regulovčíci, říká starosta Karel Matuška z hnutí ANO.
5: Projíždějícím řidičům doporučujeme se Bílině vyhnout úplně, místním řidičům doporučujeme využívat známé objízdné trasy přes Radovesickou výsypku. S přehledem aktuálního provozu pomůže web města, kde jsou uvedeny časy aktuální zdržení z obou směrů.
1: Ředitelství silnic a dálnic bude průtah v Bílině opravovat od kruhové křižovatky u prodejny Lidl až po kruhový objezd u prodejny Albert. Práce tam potrvají maximálně do konce července. Až do letošního září budou moci návštěvníci Pelhřimovska obdivovat sochy instalované přímo v ulicích. 14 děl současných českých autorů najdou nejen ve městě, ale také v Horní Cerekvi nebo své pravicích. Lidé uvidí například obří havrany, sousoší mazlíčci nebo také kosmický trichodon. Netradiční výstava je navíc interaktivní, říká Jakub Černý z tamní akční skupiny Šipka.
6: Jestli si z mládí pamatujete, obarvovali jsme 5 koruny, tak úplně stejným způsobem jdete po těch dílech. Vlastně na každém je z 3D tiskárny reliéf daný sochy. Když si přiložíte a obkreslíte tuškou nebo voskovkou, tak sbíráte. Jakmile seberete 7 soch, tak fíčku dostanete nějakou malou odměnu. Sport.
1: Fotbalisté Španělska vyhráli vysoko 4-0 nad výběrem Saúdské Arábie a mají první výhru na letošním mistrovství světa. Šampionát má dnes na programu ještě další 3 duely. Belgie, Irán, Uruguay, Kapverdy a nakonec Nový Zéland, Egypt. Počasí. Také zítra čekáme v Česku teplo a převážně slunečno. Ráno a večer může být i jasno, naopak během dne oblačno až zataženo, k tomu místy přehánky nebo bouřky opět silné, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě republiky. Maxima zítra většinou do 31 stupňů, na jihu Moravy až 33.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Silnice 38 z Znojmo-Moravské Budějovice je podle policistů neprůjezdná. Mezi Pavlicemi a Moravskými Budějovicemi u Blané odklízí následky nehody. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A začíná pochoutkový rok. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Pochoutkový rok.
7: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. I dnes budeme vařit, péct a ochutnávat. Zavítáme třeba do pivovaru, který znáte z filmu, ale třeba jste z něj ještě nepili pivo. Naučíme se správně držet vidličku Ano, i tohle se dá dělat špatně a většina z nás to bohužel dělá. Přivítáme herce Jana Čenského, který má k dobrému jídlu co říct. Budeme i soutěžit o naše nové velké kuchařky Sladké Česko, ale na začátku sáhneme rukama rovnou do těsta, protože budeme péct další soutěžní recept, tentokrát pod dohledem šéfkuchaře s michelinskou hvězdou. Takže zástěry k ruce, zesílit rádio a do toho jsme s vámi už 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrážíme na další výpravu do terénu, ale není to daleko pro nás. Jsme v Praze, v jedné z ulic Prahy 4, kde bydlí šéfkuchař Roman Paulus, který ale třeba taky vaří na Moravě. Dnes s námi podle jednoho pražského receptu z Klecan, nebo jsme za Prahou, kdy si dělávali miletínské modlitbičky, typický východočeský sladký recept, perníkový, plněný povidly, podle Lenky Hagerové. Dnes to bude dělat Roman Paulus podle svého, se svým vylepšením. To je totiž princip toho narozeninového pochoutkového roku. My jsme poprosili všechny naše příznivce a přátelé z těch profesionálních řad, aby udělali recepty ty výherní z předchozích 9 let podle svého. Ahoj Romane.
1: Ahoj Patriku, zdravím všechny posluchače.
0: Sladkost, která trochu evokuje Vánoce. Ono to není cukrový, je to taková modlitební sladká knížečka, to má evokovat, ale když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
1: Ano. Já nejsem ten, který potřebuje všem okolo dokázat, že napekl 30 druhů. Na to bych ani neměl čas a je mi vlastně potom líto, když to zůstává, ale v rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme. Nemůžou chybět perničky, nemůžou chybět vanilkový rohlíčky a potom třeba jeden nebo dva druhy nepečenýho, takže určitě si dva, tři víkendy jako před Vánocema, tak si určitě pár cukroví vždycky uděláme.
0: Kdo prostírá?
1: Tak to se většinou postará Helenka, dcera a někdy i syn.
0: Takže to mají za práci. A máte každý svoje místo u stolu nebo střídáte?
1: Doma máme, jo, doma máme každé své místo. A ne, že by to bylo tak, že si jako nemůžeme přesednout, ale má to nějaký zasedací pořádek. Já mám to místo, které je nejblíž do kuchyně, ke kuchyňské lince a nějakým způsobem jsme si tak jako posedali a sedáme si tak pořád stejně.
0: Když pak skončí stolování, tak sedíte ještě chvíli, nebo kdo sklízí ze stolu, myjete nádobí hned, nebo až potom?
1: My, když skončí jídlo nebo oběd, tak povětšinou vždycky hned uklidíme a samozřejmě chvilku sedíme, povídáme si a potom většinou i uklidíme kuchyni a nádobí, dáme do myčky. Já jsem jako moc rád, když odcházím už z kuchyně nebo z jídelny s tím, že jako jsme se najedli, ale že je všechno uklizen. Za prvé mám dobrý pocit, za druhý je to asi jako tak jsem zvyklý prostě i jako z profese, že kuchař po sobě vždycky má uklidit a za druhý, co by mě jako hodně vadilo, kdybych po čase přišel do té kuchyně a právě, že tam nebylo uklizeno, takže radši tu práci udělám hned, než bych to odkládal na později a to se mi vždycky vyplatí.
0: Nás ta práce teprve ještě čeká. Za malou chvíli budeme dělat miletínské modlitvičky podle Lenky Hagerové, která s nimi vyhrála u posluchačů v roce 2022, v tom sladkém roce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jsme už v kuchyni, rovnou jsme se bez okolků přesunuli zase k pultíku, na který už jsme si letos zvykli. Jsme tu po XT a jsme tu proto, abychom dělali recept Lenky Hagerové z klecan, ty miletinské modlitbičky. Tak bude nějaká změna? Změníš něčeho množství, Romané, nebo tak?
2: Změna bude trošku v tom tvaru, protože my máme samozřejmě jako v každé asi domácnosti mnoho vykrajovátek na perničky, takže použijeme rozdílné tvary a nejenom ty, jako používala naše posluchačka. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
2: Přesně tak, do té náplně. Mhm.
1: Co máme tedy mít doma připraveno?
2: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů lučkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perničky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poslední, co ještě máme, tak je poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
0: Pochoutkový rok.
1: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě. To znamená, teď je to ta mouka, cukr, teď bereš máslo.
2: Takže medík, ano.
1: Medu jako do správných perničků je poměrně dost, teda. Mletá skořice, jedlá soda, vanilkový cukr, teď co? Kypřící prášek do perník.
2: Do perníku přímo, ano.
1: K tomu celé vejce.
2: Mastičko, ano. A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama.
1: Má být hodně pevný, jako plastelína, nebo jaký?
2: Řekl bych, že je trošku tuší, ale vzhledem k tomu, že těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: Scházíme se po 24 hodinách.
2: Těsto je vyspinkané do růžová.
1: Trošku do hněda. Do růžova ty máš růžovou košili.
2: A vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše... Máme tady... Já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
1: Ne, prosím tě, to jsou meletínský modlitbičky, to nepoznám.
2: Ano, no, když...
1: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. No ale tak počkej, ale řekni, jako, ne, kolikrát, hele, kolikrát jsou takový ty hlavolamy, kde prostě všichni v tom vidějí lva, ale jenom ty výjimečný z nás v tom vidějí třeba auto.
1: To musí být hodně výjimečný.
2: Takže...
1: To jsou naše miletínské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedlal co, bílek?
2: Rozkvedlal jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle. To bude ten vršek a ta druhá půlka samozřejmě zůstane bez mandlí a to bude spodek.
1: A to děláme proto, aby jsme získali jakýsi lesklý povrch a zároveň trochu lepidlo, které nám přidrží ty půlky mandlí na povrchu?
2: Je to tak, Patriku, ano, je to tak. Lesk a lepidlo.
1: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle podélně, nikoli příště, ale podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
2: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů něco přes 10 minut.
1: Jdeme na náplň.
2: Já tady mám tedy ty namleté mandle v našem případě a zatímco ty mandle na zdobení, tak jsem oloupal, tak tady ty jsem nechal v celku. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
1: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký.
2: Je to tak, přesně tak. Je to náplň.
1: Upečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
2: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
1: A my to vlastně naopak chceme, protože ten přebytečný kousek setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
2: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
1: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zaschne, tak to trochu zprůhlední.
2: Jasně, jasně. A já mám teda slepený perníčky a mašlovačkou je takhle pěkně potřu. Úplně ideálně necháme do druhého dne zaschnout. A samozřejmě perníčky jsou nejlepší, když trošku odpočívají. Já si myslím aspoň ten týden a teprve potom si náležitě pochutnáme. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
1: Je to takový malý perníkový sendvič.
2: Ořechový.
1: No, cukrový to rozhodně není tou velikostí.
2: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdravý věci. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Takže ty si to celý představím, že za týden budou perníčky krásně vláčné. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční. Je tam hezká kombinace té sladkosti a kyselosti. Myslím si asi díky té ostruženové marmeládě. To bych řekl, že jsem rád, že jsem se rozhodl pro to, ale jsem rád za tu kyselost uprostřed.
1: Lenka Hagerová, vítězka tedy roku 2022 u posluchačů, to byla posluchačská cena, tak může být určitě spokojená a já doufám, že se jí bude líbit i ta naše verze. A vy si to můžete všechno porovnat a najít na stránkách pochoutkovirok.cz dva recepty vedle sebe, zvolit si ten podle svého a vlastně marmeládu i podle své chuti, i co máte doma. Děkujeme a loučíme se s Romanem pro dnešek.
2: Já moc děkuju Patriku za příležitost si upíst takovýhle krásný, jak se říkal, perníkový sendvič a těším se na slyšenou s tebou i s posluchači.
1: A příště se můžete těšit na likérové řezy, což byla třetí cena roku 2022 a tentokrát je bude připravovat cukrář Josef Maršálek.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Co budeme a s kým dělat příští týden, už víte. Josef Maršálek se těší, že si s námi uděláte likérové řezy Aleny Doskočilové, která s nimi tehdy vyhrála a umístila se na třetím místě roku 2022. Jestli bude Josef odvážný a něco změní, nebo zůstane u původního receptu, to se dozvíte příští týden. Postupně takhle v tomto jubilejním 10. pochoutkovém roce děláme recepty, které vyhrály v předchozích letech. Připomínáme si ty vítězné, nejlepší recepty, o kterých jste rozhodli vy jako posluchači, anebo naše porota. Tentokrát je ale nedělají znovu ti, co je vymysleli nebo do naší soutěže poslali, tedy posluchači, aby to nebylo stejné, ale poprosili jsme profesionály a naše kolegy, tedy Naďu Konvalinkovou, Ivana Vodochodského, cukráře Vojtěcha Vrtišku i s Josefem Maršálkem a taky porotce Jaroslava Sapíka s Romanem Paulusem, aby si ty recepty, kterých je dohromady letos 36, rozdělili a třeba na nich něco i vylepšili, změnili podle svého. Aby si zatím prostě stáli, nebo nám, posluchačům, poradili, jak to dělat co nejlépe. Vy pak na konci roku budete mít šanci vybrat recept desetiletí, ten nejlepší sladký a slaný recept. A kdo bude hlasovat, může taky vyhrát něco. O tom všem se brzy dozvíte, protože teď jsme u 21. receptu a už jsme se tedy trochu překulili i k té poslední třetině. Poslouchejte dál Pochoutkový rok a nezapomeňte nás sledovat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Už za chvíli vás pozveme do jednoho pivovaru.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

noční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí.

0: My si teď v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. ročníku, neuvaříme čaj, ale pivo. Vyrazíme totiž do Dalešického pivovaru, který má za sebou dlouhou historii vaření piva. Ta nejmladší éra Dalešického pivovaru se nese ve znamení mnoha oceněných piv na mezinárodních soutěžích. Víte, že tmavé pivo, nazvané Tadeáš, pojmenovali na počest Tadeáše Hájka z Hájku, který napsal vůbec první u nás známou publikaci o vaření piva? Kolegyně Dáša Kubíková se do Dalešic zajela zeptat nejenom na spodně kvašená piva. Pivovarem ji provedl správce Ladislav Urban.
1: Pivovar měl za ta staletí mnoho různých majitelů, kteří se střídali, ale pro nás je jedním z nejdůležitějších pan Anton Dreher, velký pivovarník švechatský, respektive vídeňský, který se stal majitelem na konci 19. století a který sem k nám přivedl tehdy vlastně moderní způsob vaření piva, a to je vaření ležáků, spodně kvašených piv.
2: Říká správce a řídící pivovaru Ladislav Urban. První zmínka o pivovaru v Dalešicích pochází z roku 1609 a nejstarší zdejší budovy jsou z dob raného baroka v 17. století. Ve století 20. byl zestátěný pivovar začleněn do podniku Pivovary a sladovny Praha, ale v roce 1977 byl uzavřen. Téměř 4 staletí vaření piva nepřineslo dalešickému pivovaru zdaleka takovou slávu jako natočení jednoho filmu.
1: Známý film Postřižiny se tady v Dalešicích točil v květnu roku 1980. Tedy v době, kdy pivovar byl již 3 roky uzavřen, což se filmařům docela hodilo. Další 22 let už pivovar skutečně jenom chátral a točím dál rychleji.
2: Kdy začíná ten opětovný návrat dalešického pivovaru na pivní mapu České republiky?
1: Podařilo se nám v srpnu roku 2002 obnovit první várkou výrobu piva, přesně 25 let poté, co byla uvařena ta poslední v roce 1977.
2: Rekonstrukce pivovaru na přelomu tisíciletí umožnila znovu tady vařit pivo, ale také otevřít muzeum rakousko-uherského pivovarnictví nebo ubytovat návštěvníky. Jaká piva se tu tedy vaří v současnosti?
1: Dalešická 11 je nosným pivem pivovaru. A potom děláme další piva, speciální hlavně. A potom vyloženě taková ta příležitostná piva vymyslíme společně se Sládkem.
2: My se teď přesuneme do várny piva za zdejším Sládkem. Co to je spodně kvašené pivo?
3: Tak základní rozdíl mezi spodně a svrchně kvašeným pivem je použití kvasnic. Ty kvasnice spodního kvašení dělají ty piva čistšího profilu, proto je to trošičku složitější. Těžko se tam něco zamaskuje.
0: Přidám ještě zajímavost o pivu z čerstvého chmele, které se často nevidí. Sládek Ladislav Němeček pivo rozvaří asi 7 hodin předem a pro čerstvý chmel si zajede sám, protože to je prý zážitek. Víc se o pivech z dalešického pivovaru dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz. A co rád ochutnává herec Jan Čenský, to zjistíme společně s Naďou Konvalinkovou už za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce stále vysíláme pro vás pořad Pochoutky i teď s Naďou Konvalinkovou a ještě s někým, s kým si popovídáme.
1: A je tady s náma můj kolega Honza Čenský. Ahoj Honzo.
2: Já vás všechny zdravím, hezký dobrý den.
1: Je to muž, který do kuchyně moc nechodí. Raději tam pouští svou ženu, ale má za skvaření kladný vztah. Naprosto u něj vede Čína s medem a ořechy. Jednou za čas také udělá domácí chleba.
0: Máte i ty pravé čínské zkušenosti s Čínou?
2: V Číně jsem nebyl, spíše japonské jídlo, anebo velmi mě chutnala strava na Tajvanu. Byli jsme v Taipei, v Kaohsiungu a v Taoshungu a byl jsem úplně nadšen z této stravy. Dokonale.
1: A čím se liší od té čínské?
2: Úplně se tak neliší, ale já myslím, že to je ještě čerstvější než v té Číně a zvláště je to samozřejmě u moře, takže tam mořské plody jsou naprosto dokonalé.
0: Až tak, že byste třeba čekal, až přijedou rybáři a rovnou si vemete z těch kádí a tak. Já vím, že třeba takhle na Malorce jsou schopni lidé čekat, až přijedou rybáři a oni jedí ty krevety místní i zaživa, ani je neupravují. Prostě normálně čerstvou, chycenou krevetu. Tak i takhle jste schopen tu čerstvost si pojmout?
2: Asi jo, dokonce jsem se dostal do Ústřice, takže Ústřice miluju, takže úplně ideálně, že tam
1: těsně vytažené.
2: To těsně vytažené, tak to úplně dokonale, jenom to pokapat a šup do sebe.
0: Jaký ten, to řekněte lidem, kteří nejedli nikdy Ústřice. Jak se to jako polknete, nebo to nějak koušete, nebo jak se to jí?
2: Lehce se to zkousne. My zkušenější už to přece takového vychutnáme, ale je fakt, že první setkání s ústřicí úplně Naděnka se úplně netváří.
1: Ne, já ústřice nemusím, no.
0: Poprvé polkla nebylo to, no jo?
1: Ne, mně se to nelíbí celý. Tak.
2: Je to mušlička, vypadá to, je to takový zvláštní hlen.
1: No právě,
2: ale,
1: no.
2: No právě, to ale je to zvláštní, že pro chlapy to má úžasné účinky, je to prej zdravé a když mě někdo řekne, že to je zdravé, tak já bych zbaštil i syrovou krevetu.
1: No výborně.
0: Jak je to s tím chlebem? Pečete opravdu chleba?
2: Pečeme chleba, ale nepeču ho já, peču moje žena. A ten chleba je naprosto dokonalý. Když se ještě
1: máš
2: vrátím
1: pekárnu,
2: k tomu...
1: Takovou?
2: Pekárnu nemáme, máme normálně plech a troubu, ale ona prostě, nevím, prostě se mi trefila do chutě. Je. Musím říct, že vaří skoro jako moje maminka, je babička, ale trefila se tak, že prostě od ní cokoliv ona udělá, tak je dokonalé. To je zvláštní.
1: No, tak to je ale dobře, protože...
2: Já jsem trošku zaujatý, ale chutá mi.
1: Většinou vždycky říká, maminka to dělala líp, tak to slyším od muže poprvé, že žena vaří jako maminka, to je krásné.
2: Ne, je to zvláštní, ale ona se postupně tak vypracovává, ale bohužel třeba, když něco udělá, když jste mluvili o Číně s medem a s ořechy, tak když to jednou udělá, tak už to je originál a už to nikdy není stejné. Ono se nikdy nepamatuje, protože se nezapisuje. Je. Přesně už to nikdy neudělá chuťově stejné, to je zvláštní.
0: No tak restaurace by si otevřít nemohla.
2: To asi ne, to ona to obměňuje, takže tam, ale i když docela přemýšlela, já jsem jí doporučoval, aby si udělala restauraci, by jsme byli boháči, protože tam by bylo furt narváno a já bych měl teplé jídlo denně, ale protože od té doby, co odešel můj syn z domova, tak přece jenom, tak je to trošku vzácný, když navaří teplé jídlo.
0: Tak moc děkuju za krátké povídání a zase někdy u nás pořadu.
2: Těším se a dobrou chuť.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A je čas na naši radu z etikety, se kterou přichází náš kolega a odborník na bonton Ladislav Špaček. A radí nám každý týden, jak se vhodně chovat u stolu, jak zvládat etiketu a taky jídelní návyky. Víte třeba, jak správně držet vidličku? Ladislave, řekněte nám to.
1: Vidličku známe až od konce 16. století. Dříve vidličky byly velmi dlouhé, měly asi půl metru, měly pouze dva hroty a byly úplně rovné, takže často docházelo ke zraněním. Teprve koncem 18. století se vidličky zkrátily, zmnožil se počet hrotů a vidlička získala ten anatomický tvar. Když se podíváme na vidličku, tak vidíme, že kopíruje patro, takže vidličku vkládáme do úst tak, že konce střenek těch rukojetí držadel opíráme o střed dlaně, ukazováčky vyvíjíme tlak a hroty vidličky míří směrem dolů. Ano, dolů. Tak to vkládáme do úst kousek masa, potom znovu ukrojíme kousek masa nebo přílohu a opět vložíme takto do úst. Výjimečně, když vidličku vezmeme do pravé ruky, tak ji můžeme držet jako žíci. Některé pokrmy jíme jenom vidličkou v pravé ruce, ale pokud ji držíme v levé, hroty dolů. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr dnešního pořadu vám chci hlavně poděkovat za to, jaký úspěch už u vás během prvních týdnů po vydání zaznamenala naše největší knižní kuchařka, vydaná u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu Sladké Česko. Je to kuchařka plná sladkých receptů, všech, které se objevily za celou historii našeho pořadu ve vysílání, tedy i ty, které jsme ještě nikdy knižně nevydali, a přidali tam i své recepty naši porotci. Tahle kuchařka Sladké Česko tedy obsahuje 170 sladkých receptů, těch nejrůznějších. Od koláčů, palačinek, placek, krémů, buchet, najdete tam všechno. Knížku si můžete objednat, pokud ji nemáte, přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Ať vám nechybí v té naší skladbě kuchařek. Sladké Česko lze tedy objednat i přes telefon 724 819 319. A my o ní i hrajeme. Už známe tři majitele. Minule jsem se vás totiž ptal, který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí připravené Jaroslavem Sapíkem. Byli to Lichtenštejnové a věděli to a kuchařku od nás dostanou René Srna z Turnova, Miluše Celustková ze Zlína a Ivanka Farská z Karlových Varů. Ať se vám líbí a najdete v ní spoustu skvělých receptů. Mám další tři knížky i s vlastnoručním podpisem pro další vítěze. Tentokrát se ptám, čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili miletínské modlitbičky na vrchu. Za A vlašskými ořechy, za B mandlemi. Čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili na vrchu miletínské modlitbičky? Pokud si myslíte, že to byly vlašské ořechy, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa a na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že jsme zdobili miletínské modlitbičky mandlemi, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Textové zprávy nám v klidu pošlete až do půlnoci z úterý na středu, pak se soutěž uzavře a vyhodnotíme to příští týden. Otázku i pravidla najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Ať se vám daří, nejenom v kuchyni, ale v životě vůbec, to vám pro dnešek od mikrofonu přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příští týden, anebo u jakýchkoliv jiných našich pořadů. Vysíláme pro vás rádi. Tak dál poslouchejte.

0: kolínském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Praze dnes lidé protestovali u budovy České televize proti změně financování médií veřejné služby. Město Jeseník bude mít novou takzvanou vizuální identitu. A počasí zítra polojasno až oblačno, později místy přehánky nebo bouřky, maxima opět kolem 31 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Před budovou České televize v Praze na Kavčích horách dnes odpoledne protestovali lidé na podporu médií veřejné služby. Akci uspořádal spolek Milion chvilek. Ten nesouhlasí s vládním návrhem na změnu ve financování České televize a Českého rozhlasu.
3: U metra Pražského povstání se sešlo odhadem několik tisíc lidí, kteří s transparenty a hesly došli na Kavčí hory. Podle Mikuláše Mináře ze spolku Milion chvilek převedením financování rozhlasu a televize pod státní rozpočet a snížením příspěvku hrozí jejich vyhladovění a podřízení politickému vlivu.
4: Tahle vláda chce nad televizí a rozhlasem získat kontrolu. Kdo platí, ten objednává.
3: Vláda výhrady odmítá, jak dnes řekl premiér Andrej Babiš z ANO.
5: Tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
3: Podle návrhu by Česká televize měla přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: V Mostě a Litvínově budou od začátku letošního července jezdit nové nízkopodlažní tramvaje. Spolu s nimi začne fungovat také nový odbavovací a informační systém pro cestující. Jeho součástí budou obrazovky, které budou zobrazovat trasu nebo další zastávky, říká ředitel dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský.
6: Neuměli jsme doteďka číst platební karty, neuměli jsme číst třeba jiný karty dopravce, konkrétně DSUK. Takže to teď moc všechno budeme splňovat a jsme plně integrováni do celého systému Ústeckého kraje.
2: Dopravní podnik za nová vozidla zaplatil téměř 300 milionů korun. Většinu nákladů pokryla státní dotace. Novým vizuálním stylem se bude prezentovat město Jeseník ve svých dokumentech nebo na webových stránkách. Takzvaná vizuální identita je inspirovaná tamní krajinou a lázeňskou tradicí, říká mluvčí radnice Markéta Kanyová.
7: Jedním z výrazných prvků té nové vizuální identity je autorské písmo pojmenované Pramen grotesk. Jeho charakteristickým detailem je písmeno J, jehož horní tah připomíná kapku a odkazuje k pramenům v okolí Jeseníku. Každopádně tento motiv se promítá i napříč celým tím vizuálním stylem. V praxi se bude postupně promítat do úředních dokumentů, do tiskovin, webových stránek, sociálních sítí. Sport.
2: České volejbalistky vyhrály v Lize národů nad týmem Dominikánské republiky po bitvě 3-2 na sety. Češky si tak na Filipínách připsali v posledním utkání první výhru. Od 8. do 12. července je čeká na závěr základní části této soutěže ještě turnaj v Srbsku.
0: Počasí.
2: V noci čekáme polojasno až oblačno, postupně jasno, jen výjimečně doznívající přehánky nebo bouřky. Ranní minima mezi 20 a 15 stupni. Zítra přes den převážně polojasno až oblačno, ráno a pak také večer často i jasno. Naopak během dne oblačno až zataženo, k tomu místy přehánky nebo bouřky a mohou být i silné. A to hlavně na jihozápadě a jihovýchodě České republiky. Maxima zítra mezi 26 a 31 stupni, na jižní Moravě až kolem 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Pozor teď na dálnici D1 z Brna na Ostravu před Vyškovem na kilometru 225 stojí porouchaná dodávka. Projíždějte tímto místem velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Vítejte u pořadu, na jehož názvu ostatně tak nezáleží. Jako spíš na tváři, kterou u něj budete mít. Nám jde o úsměv a zkusíme ho vyloudit i tentokrát ukázkami z televize. Na svědomí je bude mít jeden muž. Jmenuje se Gustav Oplustil a díky němu se mohou smát už několikáté generace diváků. Tak honem, ať to nezmeškáte. Pardon, jde mi další host.
9: Tak mě tady máš.
8: Je, ahoj Mildo. Jsem rád, že jsi přišel, tak se posaď.
9: Co je dneska v televizi?
8: No, veselohra.
9: Veselohra?
8: Ty jsi chtěl něco jiného?
9: Já jsem se těšil, že budu mít poklidnej večer.
8: Ale to budou takový minikomedie, scénky a kabarety, víš?
9: No tak na to se konečně dá snad tak ještě trošku koukat. No.
8: Nebuď tak nafrněnej.
9: Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na tenhle ten cholerický humor.
8: Tak to se od tebe nechce, jen se uvelep. Podíváme se společně, co za těch 50 let v televizi napsal a připravil Gustav Oplustil.
9: No ale prosím, nakonec lepší. Něco než lepší.
8: Hele, tak já to pustím, jo? Hele, ono to asi nejde.
9: No počkej. Teď to včera ještě šlo?
8: No včera, teď to nejde.
9: Ale podívej se. Ale ani obraz, ani zvuk.
8: Hele, Mildo, já mám nápad. Tak si dneska poslechneme rádio, co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
8: Hele, poslouchej. Hele, tak

0: Ano, do kabaretního prostředí vás dnes zavedu s naším pořadem, a to díky umělci, tvůrci českého humoru, na kterého budeme vzpomínat. I díky archivním rozhovorům a ukázkám, kdysi jsem měl šanci ho poznat osobně a přátelit se s ním. Tím mužem, který vytvářel historii českého humoru, byl Gustav Oplustil. Narodil se 2. srpna roku 1926 v Hranicích na Moravě, na které byl tak hrdý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gustav byl nejstarším z 5 dětí v rodině legionáře z italské fronty. Tatínek později pracoval jako knihařský mistr ve vojenské akademii a Gustav vychodil obecnou a měšťanskou školu v Hranicích na Moravě. Měl v úmyslu i pokračovat na obchodní akademii v Přerově, jenže začala válka a místo studia odešel do učení ke strýci, který byl holičem. Začal se také zabývat ochotnicky divadlem, ale pracovní kariéru už měl přece nastartovanou jinde.
2: Ale pak se začalo ukazovat, že bych to eventuálně mohl dělat, a pomohlo mi k tomu nejvíc to, že v těch Hranicích bylo Beskydské divadlo, to bylo zájezdové divadlo, které bylo 2. na Moravě. Bylo jedno v Jihlavě a 2. v Hranicích. Ostatní byly pevné scény, ale to byly 2 zájezdové divadla. No a protože to divadlo bylo profesionální, tak já jsem tam chodil velmi často se přiučovat. Mě to velmi zajímalo a dopadlo to nakonec tak, že jen skončila válka, tak jsem byl do toho divadla angažován jako herecký elef a tím začala vlastně moje, tedy už profesionální kariéra.
0: V roce 1948 nastoupil do armádního uměleckého souboru v Praze, kde strávil vojenskou službu a během vojny se také oženil s manželkou Jarmilou. V roce 1953 nastoupil Gustav Oplustil do zájezdové skupiny divadla Československé armády na Vinohradech, kde pracoval 5 let, pak přešel jako dramaturg estrádních a zábavních pořadů do Městského domu osvěty a později dostal nabídku práce v redakci zábavy Československé televize. I díky němu později vzniklo spousta skvělých scének. Je autorem třeba i té, která se jmenuje Sňatkový podvodník. Zahrála si v ní Helena Růžičková a pan Bejvl.
3: Slečna Violka Drobná!
4: Dobrý den.
5: Dečí to, co? Jak co, budu potrestán nebo vyznamenám?
4: Slavný soude, tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
5: Slavíčku, Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro, kolibříku můj sladký, tak si se mnou nemluvil. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
6: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
4: Ano, ano, slavný soude. Pekla si mu buchty, no řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
5: No, tady ty byly. Pardon, promiň, tady ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma roztoukal klíkem a drobil si je do kafe.
4: Musí a likér se mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
5: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
6: Počkejte, počkejte, vraťme se k věci.
5: Prosím.
6: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
4: Ano.
5: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
4: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
5: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
4: To se nám.
5: Co chceš dělat, droha?
4: Že tvůj slib stále ještě platí.
5: No, samozřejmě, přece nemluvím do věty.
4: Ach, ty muž.
5: Jako když mi sebe krajta ty grovita. Pane předsedo, buďte klidný, já Matesa nesázím. Duch. Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
4: Ach, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude, beru žalobu zpět.
6: Prosím.
4: Viktorek se ke mně vrátí. Napiču mu buchty, milou.
5: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
4: Ach, ty můj.
5: Ach, ty moje.
4: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
5: To jsou rady.
0: Možná i vy si budete pamatovat legendární televizní pořad Kabaret u dobré pohody, na kterém spolupracoval se Zdeňkem Podskalským. Ostatně jako na mnoha jiných projektech.
2: A se Zdeňkem Podskalským jsem se já seznámil vlastně vstupem do televize v roce 63. On tam v té době dělal Babičinu krabičku. To dělala Dáša Novotná jako dramaturgině a Jiřina Bohdalová to vlastně uváděla. A to bylo poprvé, kdy se mohly začít vysílat ty písničky z minula. To byly písničky, které si zpívali ženy doma, když želili prádlo nebo prali u potoka a tamhle. To byla správná funkce písničky. Skládaly se písničky proto, aby si je lidé zpívali. Což si dneska nedovedu tak úplně dobře představit, že by si to někdo, když pere v pračce, zpíval nějaký tenhle ten rokovou, tvrdý rok, nebo podobně, ale tak dejme tomu, že je to možný. To byla ta doba. A to se najednou vrátilo v té Babičině krabičce a dostávali jsme dopisy z JZD a odinut, aby jsme našli pro to jiný vysílací termín, protože ženský utíkají a místo dojení to poslouchat Babičinu krabičku a že to jim narušuje prostě a nemůže je nikam dohnat, tak aby se to vysílalo.
7: Že neplní plán.
2: Ano, ano. A že to musí takhle. No tak myslím, že se to tak udělal, že to našlo potom teda k plný spokojenosti ten, a měl to mimořádný úspěch. A já jsem tam nastoupil a Dáša Novotná, tenkrát, která to dramaturgovala, říkala, že přišla, ona byla, měla zakázanou činnost jeden čas, celá ta její rodina nějak a oni se odstěhovali, migrovali do Kanady a ona tam jednou jela navštívit ty příbuzny a viděla tam prostě na obrazovkách různé soutěže. Vrátila se zpátky a říkala, načerpala jsem v Americe všelijaký prostě programový typy, který se tady neprovádějí a já bych je chtěla tady uvádět. A tak vzniklo 10 stupňů ke zlaté. A tak těch 10 stupňů ke zlaté, ta Dáša na to přešla a říkala, já už ty písničky dělat nebudu, já teď budu dělat ty soutěže. A Zdeněk Podskalský říkal, no jo, ale to má úspěch, v tom bychom měli pokračovat. A na to jsem se tam objevil já, který jsem tyhle ty věci v těch, už proto i v Auzu jsem dělal ten kabaret. A pak jsem byl v té centrále toho estrádního jednatelství, který byl Městský dům osvěty, který to dislokoval po republice. Takže jsem já sám účinkoval na těch estrádách a v těch takže jsem měl obrovský okruh známých lidí, autorů, účinkujících a všech. Tak jsem prostě říkal, že bych našel způsob, co bychom mohli v tom smyslu dělat a že bychom mohli udělat takový cyklus, který by se, dejme tomu, jmenoval, jak jsme začínali, nebo jak začínala staropražská zábava a že bychom mohli udělat několik dílů od těch starobylých poutí až k dnešku, jak se ten humor a ty žánry vyvíjely. A Podskalský říká, to je to, co mě zajímá. To bychom mohli dát dohromady. A tak vlastně vzniklo to první bejvávalo, kde to začalo od toho, ty poutě, pak to byly ty arény, pak to bylo šantány, pak to byly kabarety, pak to byly reví. A postupně, jak se teda šla doba, tak se to obohacovalo, zkvalitňovalo a došlo to až třeba k Osvobozenému divadlu a podobně, protože nebýt těch věcí předtím, nebylo by ani to potom.

0: No, to věřím, to by se vám líbilo. Večer za Strahovskou bránu a s písničkou pana Hašlera. Ne. Na tyhle písničky máme ještě dost času. No ne, budou, ale teď to jaksi nejde. Protože v tuto chvíli je teprve pan Hašler píše. Prosím? No, to ano, prosím, možná, že už některou z nich zkusil u Medvídku, ano, s paní Naskovou, kde po představení v Národním divadle dělá kabaret. Ale my si počkáme, až jich bude víc, ano? Totiž teď se píše rok 1910. A sláva pražských šantánů už pomalu končí. Taky pan Alois Tichý si nechal přemalovat firmu na pražský kabaret. No ale abych nezdržovala, vezmeme to pěkně po pořádku. Začneme třeba na Václavském náměstí. Těch zástupů si nevšímejte. My už máme vstupenky v kapse.
1: Chytlo v dílně, matko drahá, to je šum. Na ulici vystěhován, ve chvilce je celý dům. Běžte někdo k automatu, křičí vedle hokyně. Šmarja Josef, kouse valí, koukněte už z kuchyně. Místo jeden letěj čtyři, prvnímu pes v cestu vběh. Bums už leží a ti druzí, každý nám přes něj leh.

tam lítají, zase hydrant hledají. Kruci tyrkn, kde je hydrant, křičí čatský velitel. Teď zas, aby někdo pro plán na strážnici honem šel. Tu však kluk na zemi zvedl, upadlou mu čepici. Pod ní objevil se hydrant, halo, spustěj pepíci!

0: nad tím brajglem po ránu.
1: Prosím vás, co tady chcete, snad nehoří vedle dům.
0: Hasiči se zarazili, náhle umlek celý šum.
1: Co vás tady čerti berou, děláte si dobrý den. Moje bere si cbát v páře a pára jde oknem ven.

0: Tak teď bychom třeba mohli...
1: Za Gustou.
0: Tam? Prosím?
1: No vrátit se za Gustavem Oplustilem, ne?
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ano, náš pořad vyplňuje vzpomínkami a ukázkami Gustav Oplustil. A povídáme si o jeho kariéře televizního a rozhlasového scénáristy a příležitostného herce malých rolí.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem naznačil, Gustav Oplustil pracoval kdysi i v rozhlase. Tam začínal jako dramaturg písniček na přání posluchačů. Prostě psal to, co potom říkal moderátor na mikrofon. Tenkrát se to nevysílal denně, jako je to obvyklé dnes. A takzvané spojováky mezi písničkami psal doma, kdy ještě běhali navíc 4 děti. Všichni tehdy bydleli v jedné místnosti a protože na to psaní neměl klid, tak si často sedl na parník a jel do Štěchovic a celé to pak v klidu na vlnách Vltavy spáchal. Jeho doménou byly ale také speciální písničkové televizní komedie a filmy. Vzpomeňme na 7 žen Alfonse Karáska, Poslední léč Alfonse Karáska nebo To byla svatba strýčku. Tam všude zní písničky. Tenhle formát měl Gustav asi hodně rád.
3: Velmi. Protože tím jsem já vlastně s tím přišel, s těma věcma. Udělali jsme běžný estrádní nebo kabaretní pořady a podobně. A já jsem přišel, když jsme dělali takový na závěr vždycky směsi, tak jsem přišel za tím Zdenkem Podskázkem a říkal jsem, hele, kdyby jsme udělali třeba takovou mikrokomedii, která by měla takový lehký děj, ale místo dialogu by tam byly písničky, že by si ty lidi vzájemně odpovídali úryvkama písniček a tím

0: takzvaný humor na druhou, jako jo, ten, ty gegy se násobily, protože jednak zazněla známá písnička, která byla uvedena v úplně jiné a nečekané situaci. To byl jeden druh humoru a po druhé byl ten děj, do kterého to zapadlo a ten byl taktéž humorný, takže vlastně s tím vznikl takový, bych řekl, úplně jiný druh zábavy. Hrály se scénky, které byly převážně zpívané, i když ten dialog se tam nějaký krátkej nevylučoval, ale hlavní fór byl na tom, že když zazněla ta písnička v nějakých jiných rovinách, než ji divák znal.
1: Neváhejte začít znova, nedejte se odradit, dejte prosím na má slova, bez lásky se nedá žít, to se prostě nedá.
2: Ona je taky blbost neplnit plán. Prosím tě, jak já mám vědět, že jsi sama doma a můžeš mluvit. Ano, jak jsme si to domluvili? Přesně v půl páté. Do půl osmé jenom? Aha, já vím, ano. Na večeři. S manželem. Jestli mě to bude stačit. No, promiň. Slabý dvě hodinky. Co kecám? Vždyť jsem nic neřekl, proboha. Ano, ano, ano, tak fajn. Pa, pa, pa, pa, bobule, pa. No a je to.
1: Madono má, kraj tiše sní.
3: Tak s tímhle bych nezdržovala, mám totiž strašně málo času. A pozor na kostým.
1: Půl hodinka pouhá, málo nebo mnoho znamená, krátká je či dlouhá, to, jak se srdci zdá.
3: No, co už je?

0: srdce mé jak housle zní.
1: Ruka tvá je rozchývá,
0: písní tou se rozteskní,
1: ještým smyčcem ožívá.
0: Haja, haja, má panenka Maja.
2: Počkej. Ježíš Maria, sukně.
3: Sundáme to, děcko,
2: dám. Počkej, v půl osmi mě čeká muž, babička, tchýně, švagra, paní Vošalíková. Teplou vodu.
4: Co koukáš?
2: Teplou vodu.
5: Vraťme se ale teď zase do zábavného pořadu, kde se objevovaly scénky. Mám na mysli kabaret U dobré pohody, režírovaný Zdeňkem Podskalským. V každém díle se objevilo několik písniček a zhruba 4 až 6 scének. Docela náročný projekt.
6: Ale pak tu byla ještě jedna věc, a ta je zásadní. A sice, že my jsme do toho kabaretu dostali i lidi, který normálně by nikoho nenapadlo, že by tam hráli. Například Dana Medřická, Voska, členové Národního divadla, Filipovský a jiní, ty nám do toho kabaretu šli. Ale oni to nepodceňovali, jako že to je něco bokovka, tak to nějak dáme dohromady, nic takového. Oni k tomu přistupovali, jako kdyby studovali Moliéra, nebo kdyby dělali komedii. Oni to nesmírně poctivě zahráli a ten humor v nich byl. Zatímco dneska je to odmluvený. S prominutím je to odmluvený text a nemá zatím osobnost. A tady vynikaly osobnosti, které hrály ten humorný text perfektním způsobem i tu figuru a tím pádem ty scénky se dostaly, jak si nahoru bych řekl, nezůstaly jen tak jako nějaká odbitá záležitost, potřebujeme tam 5 minut nějaký srandy, tak tam někoho strčíme, ne.

0: dneska mnoho mladých lidí to neumí. Oni to vyrábějí, ten humor. Oni ho nemají v sobě. Pepik Dvořák přišel a ten prostě nemusel nic říct. A přišel na jeviště a lidi už se smáli. On tak to nesl v sobě. On to měl už v sobě, že jo. A když pak spustil, tak to byl taky improvizátor a je, který prostě umí tu věc rozvést tedy do nekonečna, ale tak, že se lidi smějí, že padají ze židli. To je prostě to, co nám...
1: Přátelé, skutečně, teda, taky se vám zdá divný, že jsou lidi na čtyřech místech zakončený prstama? No to jsou věci, teda, vůbec, nebo divadlo, že jo? Mě rozčiluje na divadle to, divadlo by totiž neměli hrát chlapy. Ne, tím bych to vyloženě zakázal, divadlo by měli hrát ženský. Víte, ty ho totiž nemusí hrát. Tím, že ho hrajou celý život, ty by akorát večer dělali bilanci. A ještě placenou. Nevšimněte si ty herečky, když přicházejí od ponek divadu, to je přiběhna. Ano, už jsem tady děvčata, no to je, no to je, to já jsem ten napracoval, no to, já měl tady takový veliký a tady, a ta, a on mě podá, a já tam, no to, ta, jak oni jsou přirozený, jo, to jsou kouzelný věci, nebo všetně, kdybyste je viděli, to sedí u toho stolečku tady, ne, no to já nemohu, ne, já jsem dramatická umělkyně, ne, no to, a to nemůžete po mně chtít, ne. V téhle paruce, prosím vás, já mám hrát vílu a vypadám jak vidra, ne. Oni mají problémy. A to je pořád samý. Pane řediteli, ano, pane řediteli. Pane řediteli. Pane řediteli, a tu pihu krásy, tu si mám dát sem? A nebo sem? Já pak na tom je vyštit soufám, víte? Aby lidi měli komplexní pocit. Teď vlezde na jeviště a vy říkáte, je, ta je krásně zpihovaná. Když ona těma píhama toho Shakespeara de facto zachraňuje. Ale ovšem, vy se mi líbíte taky. Víte, co se mi líbí na vás? Jak vy sedíte a sledujete děj. Jak na to koukáte? Zvedne se opona a hlediště udělá. Je. Na jeviště je nějaká papírová chaloupka a lidi, hele, bará. Jo. Teď je tam strom nějakej z překlišky, na tom je dřevěná otlučená kukačka, ty do ní takhle strkají kockem a lidi, hele, kukačka. Kuku, kuku, já jak živá, kuku. Teď na jeviště vyleze siráno, má takový ratěfák z umělý hmoty tadyhle. A manželky, hele, táto, siráno, táto, táto, táto. Táto! Aha, to není můj. Táto! Táto, Siráno! Siráno! A co ráno, prosím tě, ty? Siráno, dej, co chceš? S tebou já zase někam půjdu, prosím tě. Dej mi kousnout. Je ale fešák, vy. Jak strejda z Přeloutě. Ty, táto, není to on? Přelouč. Přelouč. Ale paní, nechte mě být, vy si říkajte, co chcete, paní. Hello. Teď ten Siráno jde po jevišti. Na jevišti jsou velikánský vrata. A ty vrata dělají. Vržou, jo. Ovšem pod nima leží jeden technik a dva mu stojí na krku a on dělá. Teď ten Siráno vytáhne kort. Udělá výpad proti tím vratům, rozhodí je, tam stojí 10 chlapů, každý má klacek v ruce a... Teď spadne opona tadyhle a hlediště, jak to dopadne. Jak to... Ne, já nechci, aby umřel, ne.
2: Tak si říkám, kde jsou všichni ty komici a proč něco takového nevzniká i dnes? Je to třeba tím, že se dnes hraje jinak, nebo že ti mladí to opravdu neumí?
0: Taky je třeba myslet na to, což taky dneska má vážné mezery, že všechny tyhle věci, zábava, umění, všechno se vyvíjí kontinuálně, že musí se vzít v úvahu doba, ve které to vzniklo, pro jaký lidi se to dělalo, a pod toho se může dělat odrazový můstek, jak by se to mělo dělat v jiných poměrech, v jiných situaci, a ne, že by se to nemělo dělat, že to je špatný a že vymyslíme něco jiného. Nikdo nic nového nevymyslí, pokud nebude brát v úvahu to, co už bylo a co nějakým způsobem se musí zkvalitňovat.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Připomínáme si dnes historii televizní zábavy. A to s mužem, se kterým je úzce spjatá. S Gustavem Oplustilem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tento muž je spojován s takovými úspěšnými projekty a pořady, jako třeba Poslední leč Alfonse Karáska, Věčný tulák, Pražský písničkář, Uctivá poklona, pane Kohn, Dva muži hlásí příchod, Ctná paní Lucie, Námluvy komtesy Gladioli aneb Přistání ve skleníku nebo Blázinec v prvním poschodí. Ve své práci byl důsledný, pracovitý a i úspěšný při oslovování mnoha skvělých herců a jmen. Možná i proto je podepsán pod úspěšným televizním Silvestrem nazvaným Silvestr je za dveřmi. Jenže než se za těmi dveřmi ocitne, je třeba odvést kus velké práce.
2: Nebylo to tak, že by někdo přišel a řekl, já bych tam mohl dělat tohle. Naopak, napřed byl scénář vypracovaný, u kterého stáli už ty režiséři, kteří to budou dělat, ten pověřený autor, který vybral další spoluautory a ty určovali, co v tom Silvestru bude, a nikoliv, že někomu vyšlo CDčko a že by byl dobrý, aby to tam zaspíval. Ne, žádný reklamní. Naopak, on dostal za úkol, že potřebujeme, aby tam udělal tu a tu věc, třeba ze svého repertoáru, ale silvestrovským způsobem, to znamená s určitou nadsázkou nebo s určitou dávkou humoru nebo nějak jinak, nečekaně jinak, než to mělo být. A on buď to na to přistoupil, což se nikdy nestalo, že by nepřistoupil, protože u všech účinkujících byl zájem v tom Silvestru účinkovat, protože to pro ně byla potom dodatečně jaksi velmi slušná nabídka do jiných programů, s kterými jezdili po republice. A taky šlo o popularitu svým způsobem. A vytvořil se tenhle ten celek, který byl pevně od samého začátku režírován, buď to Bockalským, nebo Janko Roháčem, nebo Paukrtem, nebo Noskem. No to byly, to byli režiséři speciálně, kteří uměli tento obor dokonale. Takže tyhle potom tomu dali tu tvář, to ten celek, a podle mého názoru vždycky to bylo kvalitně udělané. To bylo hlavní. A nebyla tam žádná improvizace toho druhu, jako je třeba dneska, když řekne, sejdeme se ve čtvrtek odpoledne a nějak to dáme dohromady. Že tam přijde a neví, co budeme dávat dohromady.
0: Prostě nejen do Silvestrů, ale do jakýchkoliv zábavných pořadů bylo tehdy třeba oslovit skvělé autory. Jedním z nich, třeba i v kabaretu, byla dáma, která je spojena s jedním z nejúspěšnějších českých sitcomů. Nejdřív si její dílo poslechněte, tedy krátký úryvek, protože scénka je hodně dlouhá, a pak si o ní něco řekneme. Uslyšíte excelovat hlavně Danu Medřickou. A scénka se jmenuje Americké dědictví.
3: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
4: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasné.
3: Ano, ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
5: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselý, čipernej, no, takový mladý mi připadal.
3: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
5: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že jo, alebo ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
3: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
5: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léta.
4: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
5: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo? Jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
3: Je pan Stric nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
4: No jen jestli. Jen jestli, pane notáři, Strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
3: Bohužel pojistka nebyla. Případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
4: On nebyl pojištěný? No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
3: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
4: Ano, ano, ano, to ano. On Strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek, bohužel. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti...
4: Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce bez ohledu na příbuzenské vztahy.
4: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky? To tam jsou v módě prej teďko v Americe
3: ne,
4: kočky.
3: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
4: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebo Strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
3: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze a předtím jste o sobě nevěděli.
4: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no tam si vzpomněl. Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
3: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
4: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
3: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k Flekům na pivo.
4: No to jo, to k Flekům Strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám,
3: ale... V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
4: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
3: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Jak prosím?
3: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Vodu.
3: Prosím.
4: Dejte mi vodu nebo vomblin.
0: Musím říct, že mě docela překvapilo, že ke scénce tohoto typu se třeba nechala přemluvit právě Dana Medřická nebo pan Voska.
2: To je výborná scénka, která prostě opravdu zabrala, i když v tom kabaretu to se nedalo krátit. Ta scénka má asi 27 nebo 25 minut nějak. Je to už pro kabaret, je to nadsazená stopáž. No jo, ale ona je tak brilantně, tam byl Dubský, že jo, tam byl Miloš Kopecký s tou Danou. Je to scénka, která je nosná. Napsala to Fan Vavřincová, která jaksi autorsky naprosto perfektní, že jo, to je ta, co dělala
0: rodinka.
2: Taková rodinka, ano, taková normální rodinka. Takže to, já jsem si vybíral autory, kteří opravdu byli kvalitní a kteří nám to napsali. Na objednáv Pavel Hanuš, který měl v té době zakázanou činnost například, protože byl tajemník svazu spisovatelů, že jo, a po těch, se těch 70. letech ty byli všichni tabu, tak já jsem ho tam prostě normálně musel, aby něco napsal a napřed to musel, jsme to psali pod jiným jménem, ale pak se to ukázalo, že už to tolik nevadí, tak to začal psát a najednou měl i pro literárně dramatické oddělení pro všechny. Tak se tam ty lidi postupně dostávali, no ale to byli lidi, kteří to uměli, že jo, tam nebudeme jako, že byli politicky postiženi, to byli lidi, kteří to uměli a my jsme je potřebovali. Tak koho jsme potřebovali, toho jsme tam dali. Já jsem jeden čas vedl druhý program, že jo, tam mě přemístili z prvního na druhý, to začínalo. A já jsem tam obsazoval lidi, kteří měli vyloženě zakázanou činnost. Zavolali mě, jak to, že je tam dávám, že na prvním programu nesmí a tady je, že se objevují. Já pám, no ale druhý program má málo kdo. Jo? Jsem říkal, tam je to, a ty lidi to musí dělat, protože vy jste po mně chtěli, aby ten program byl kvalitní, tak já to musím dělat s kvalitníma lidma a nemůže to být nějaký odpad, jako který, což se posléze stalo, za 3 léta ten druhý program byl zrušen jako samostatná jednotka. A to z toho důvodu říkali, že my jsme mysleli, že to bude alternativní program a vy jste z toho vytvořili konkurenční program. A tenhle boj mezi první a druhým programem musí ustat. Jo? Tak to prostě zbalili a zapomněli taky na to, že co jsme vytvořili na tom druhém programu, se pak reprizovalo na tom prvním i s těmi zakázanými umělci. Ale tak takový je život. No. Hmm.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ještě malou chvíli máme na to, abychom si pověděli něco o životě a tvorbě Gustava Opustila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jedna z těch slavných scének, která se dodnes pouští i u nás v rozhlase, se jmenuje Lístky do divadla. A tam hraje mimo jiné i Svatopluk Beneš. Nebylo obtížné zrovna jeho oslovit?
2: To je právě ten případ taktéž jako pana Vosky a těch ostatních. Pan Beneš, když jsme mu dali, vždycky důležité bylo to, že ti autory, který jsme oslovili, řekli, já si to ale přečtu. Aby jako do čeho jde. Tak samozřejmě to nebyl problém, že mu to dali. A taky byla záruka, kdo to režíruje. To bylo jako taky důležitý. A když se tam objevilo, že to dělá Podskalský, nebo že to dělá Janko Roháč, nebo tyhle ty ESA, tak to každý do toho šel bez celkem. Ale přečet si to. A tohle byla zrovna jedna ze scének, která byla zcela zapomenutá, protože původní autor u toho byl, myslím, německý nějaký autor Valentín se jmenoval. A my jsme prostě měli řadu takových dohod mezi těmahle agenturama, které zastupovaly ty lidi. A já osobně třeba i s Arkádiem Rajkinem, který tu často hostoval. No tak já jsem si často ty věci přeložil a udělal jsem je pro náš kabaret. Takže tyhle ty fóry byly možné dělat i na u nás přepsaný. A tak jsme vlastně obohacovali tu možnost těch scének. Scének nikdy nebylo dost. Takový jeden kabaret, jeden díl potřebuje 4 i 5 scének. Takže sehnat to vždycky byl dost velký problém, ale tím, že jsme měli okruh a silný zázemí, tak se to dařilo.
3: Ježiši Kriste, co jsi s tím prosím tě dělala, že se to tak zdrclo? No tohle, ta košile.
4: Ty máš klukovou košili na sobě.
3: No tak proč mi ji dáváš?
4: Já ti ji nedávám.
3: Ježiši Kriste,
4: ty jsi si ji vzal.
3: Zatracená. Kultura, já se divím, že to nezruší. Nedělají problém, víš? To jsou u mě hrdinové. Já to nezapnu.
4: Zapni mi to.
3: No já to zapnu. Počkej, nehej.
4: Já čekám, co dělám? Ty jsi ale němej. No. Já jsem si tě kdy brala.
3: No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl.
4: To jsou nejlepší forky teď, když je 4:15. Ježiši. Na to já mám tak.
3: No podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
4: Sedni si. Teď máme klid. Kariku, klid. Je pár hodin. Podívej se, na se prášek.
3: Prášek?
4: No jo, to
3: na co to je?
4: Dobře. To já nevím, ale na něco to bude, když to vyrábějí.
3: A pozor! Jestli se otrávím, tak to tady uvidíš.
4: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl, ty dovedeš čekat otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
3: No, co?
4: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
3: Tak dost, jo?
4: No.
3: Klid, do publikace a jde se, rozumíš? Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já se dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla, ne?
4: Ano.
3: Podívej se. Pojď sebou.
4: Já jsem.
3: Už je skoro.
4: Jo.
3: Osmý, rozumíš? Tak ať to stihneme aspoň. Od přestávky.
4: Tady, podívej se, já jsem hotová, kdy to jde, hele, Kariku, kolik je hodin?
3: No.
4: Kolik je hodin?
3: No, jsem ti říkal.
4: Co?
3: Jsem ti říkal, že je asi 7:30, kam jsem ty hodinky dal?
4: Já nevím, no, ty jdou napřed.
3: No, aha, taky se mi zdá.
4: No, jdou ti
3: já
4: napřed.
3: Nevím, proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no, no já, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
4: Hele.
3: Co? To tady v žádném případě, miláčku.
4: Tak, Kajíčku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
3: jo?
4: Legrýbac máš?
3: Jo, mám.
4: Tohle peníze máš?
3: No samozřejmě.
4: Máš, lístky máš.
3: No lístky, ty máš přece ty.
4: Jak to já?
3: No jistě.
4: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
3: No to bych je... To bych
4: do ruky.
3: No to bych je v té ruce musel mít.
4: Tak si si z té ruky někam jinam.
3: Prosím tě, buď tak laskava, nedělej se mě sklerotika, ano? Buď tak laskava, já mám přece paměť.
4: To nepotřebuju
3: dělat. No prosím, tady jsou, lidi to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co nic neděje?
4: Jsem, no, je zase někam dáš. No, kolik je tě hodin?
3: Půl osmi a pět minut.
4: No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
3: Jo,
4: no tak vidíš. Tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna pátek. No, tak jdem, pojď.
3: Ježiši Kriste. Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
4: Proč?
3: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
0: Takový byl náš vzpomínkový pořad na něco málo z tvorby Gustava Opustila. Muže, který přispíval kdysi i do časopisu Dikobraz pod pseudonymem Fergus. A v roce 2002 byl dokonce uveden do pomyslné dvorany televizní slávy TT. A co si ještě na sklonku svého života, než nás ve svých 96 letech 21. října roku 2022 opustil, přál pro českého posluchače a diváka?
2: A já bych si přál hlavně to, aby se podobné programy, jak v rozhlase, v televizi, objevily. Ale hlavně, aby byly taky česky ty programy. A tak bychom vlastně podpořili, že když je česká televize a český rozhlas, že by tam bylo i něco česky, tedy pokud jde o zábavu.
0: Slibuju i dodatečně, že se tenhle odkaz budeme snažit naplnit.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Vítejte u dnešní noční linky Českého rozhlasu, která patří mužům, kteří nás provázeli životem. Našim tatínkům, dědečkům, strýcům, učitelům i dalším mužským vzorům. 3. červnová neděle je dnem otců a my si dnes společně připomeneme jejich místo v našich životech. Každý otec je jiný. Někteří byli přísní a důslední, jiní laskaví a trpěliví. Někdo dokázal povzbudit jediným slovem, jiný svou lásku vyjadřoval spíše činy než slovy. Ať už byl váš tatínek jakýkoliv, určitě ve vás zanechal stopu, která vás provází dodnes, ideálně tu pozitivní. Jaký byl váš otec? Co vás naučil? Jaká společná vzpomínka vám vykouzlí úsměv na tváři? Existuje rada, kterou jste od něj dostali a stále se jí řídíte? A pokud jste sami rodiči, co pro vás znamená být dobrým tátou v dnešní době? O své příběhy, vzpomínky i zamyšlení se s námi můžete podělit na 731 800 900 nebo napište na e-mail linka@rozhlas.cz nebo svůj vzkaz napište přímo pod naše téma na webu Noční linky Českého rozhlasu a vše tady bude režírovat teď až do 13:00 Jarka Barboříková. Přeji příjemný večer ve společnosti Noční linky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 4 minuty po 23. hodině, krásnou noc s Českým rozhlasem. Dnes se povídáme o otcích a mužích, kteří nás provázeli životem. Kdo se svým tatínkem vyrůstat nemohl, může vzpomenout třeba jiný mužský vzor, který vám byl v životě oporou? Dědeček, strýc, nějaký učitel? Jaký byl? Na to se vás dnes ptáme v Noční lince. A otevírá je pan Radek, který volá do Zlína z Prahy. Krásnou noc přejeme, prosím, stlumte si rádio, aby nám to nepískalo.
1: Dobrý večer, zdravím vás.
0: Zdravíme vás, Radku, povídejte.
1: No, mě naučil hrozně táta, že jsem mohl být vedoucí posunů, protože táta dělal celý život u posunů v Kyjově, tak jsem mohl dělat taky posunovače. Jo, a hrozně mě naučil i s hočákama od malička, mě naučil, a jak se mám chovat potom do života, mě dal hodně věcí a to, díky němu jsem se jako moc naučil, co mám dělat a tak dále, že nemám se chytat partie, jako takových kamarádů, který fetu a tak.
0: Byl váš tatínek přísný nebo spíš kamarádský?
1: On byl přísný otec, protože když jsme třeba měli pětku nebo čtverku, tak nám dal třeba 2 dny nebo 3 dny na opravu, aby jsme si ty známky opravili a aby byl hrdý na nás právě.
0: A v čem jste po svém tatínkovi? V čem si myslíte, že jste stejný?
1: No, já jsem stejný, že chci být s mojím příjmení mám jeho a zaprvé chci být s mojí manželkou, jak oni byli do smrti. A než umřela moje maminka, tak byl s něho, no. Zítí.
0: A jak jste spolu trávili volný čas? Kam vás nejčastěji brával sebou, když pomineme tu práci?
1: My jsme s otcem chodívali do lesa se psem, anebo třeba jsme jezdili vlakem a tak.
0: A máte po něm spoustu vzpomínek ve formě fotografií? Máte nějaká památeční videa a podobně?
1: Já mám pár fotek, co už jako odešel, a hodně s matkou a s otcem, jak byli spolu na výletech a tak.
0: A jak to, že jenom pár?
1: No, protože se nedochovali.
0: A můžu se zeptat, v kolika tě letech odešel?
1: No, tatínek odešel v 78 let.
0: Tak to už je požehnaný věk. Máte od něho nějaký dárek, nějakou věc, kterou vám dal na památku? Někdo dává třeba nějaké staré hodinky nebo něco, co se dědí z generace na generaci?
1: No, mě hodně dal do života, že se mám chovat tou lásku, mě dal, a že se mám jako víc, když se ožením, tak abych vydržel ty roky s ním. S tou manželkou.
0: To znělo tak hezky. Abych to nějak vydržela, přežila.
1: No, aby byl právě na něho hodný a tak.
0: No, já ji tam slyším vzadu, že se hezky usmívá, tak to je fajn, že se dokážete rozesmát i takto přes éter Noční linky Českého rozhlasu.
1: No, moji manželku právě jsou 14 let, tak se mi s ňou do smrti.
0: Děkujeme za to milé sdílení, za to, že jste teď s námi trávil čas a vysílal Noční linku Českého rozhlasu. Tak klidný zbytek večera a děkujeme, že jste s námi.
2: Počkejte, já vám se taky něco říct. No,
0: tak pojďte. Představte se, prosím.
2: Já jsem Jana Kořínková. A já mám spíš tak smutný dětství. Já, když dovolíte, já nechci vzpomínat na rodiče, protože už je taky nemám a pro mě je to dost bolestivý. Já naopak chci vzpomínat na jinýho partnera, a to jestli můžu na mýho muže, protože on je pro mě velkým vzorem. Protože s mým tatínkem jsem nějak moc za dobře nebyla, ale můj muž je ten vzor, který mě učí být lepší. protože mám trošku učitky, že jsem nebyla ta dcera k tatínku, jaká jsem měla být, a teď už mu nemůžu říct, mě to brzy.
0: Mm-hmm. Tak to jsou takové okamžiky citlivé, které věřím teda, že zvláště právě třeba dnes, když je den otců, tak to ve vás vyvolá takové pocity. Tak,
2: ne, tady jde o to, že když s tatínkem nebudu stát a vezmu vás prostě ten režim do dětského domova, tak potom na něho nemáte hezký vzpomínky, protože když jezdíte domů, tak a nebudu stát s ním, tak už je to takový, že ten vztah není takový hezký.
0: Mm-hmm, ano, už je to narušené.
2: Ale já chci poděkovat úplně, no, je to narušený ten vztah, protože když s těma rodičema nejste, tak nemáte takový hezký vzor, jaký byste měla mít, protože když s ním nebudu stát a vlastně vás odtrhnou od rodiny, tak ten vztah tam nemůže být takový, jaký byste chtěla mít, ale chci poděkovat veřejně spíš svému partnerovi, protože ten je teprve teď ve vztahu, v manželství učí být lepší, jaká bych chtěla být, protože už to tátovi neřeknu, tatínku, promiň, já jsem to tak nemyslela. Takže teprve teď se učím být lepší i vůči kamarádům, přátelům, i když vím, že to nikdy nejde, ale
0: Děkuju moc za tu otevřenost, i když to vaše dětství nebylo spojeno s tím ideálním tatínkovským příběhem, který by vám byl oporou, tak je krásné slyšet, že jste to později potom našla ve svém manželovi. Přesně takové příběhy ukazují, že ta mužská blízkost a podpora mohou přijít i v jiné podobě a v jiném čase a přesto dokážou v životě udělat obrovskou radost a obrovský rozdíl. Děkuju ještě jednou. Mějte se co nejlépe, zavolejte zase oba, ano?
2: Jo. Děkuju mu za krásných 14 let a kež by nám to ještě vydrželo.
0: To je milá tečka za naším povídáním. No a teď hezká písnička, Miroslav Žbirka.
3: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Až do posledních tónů Miroslav Žbírka len s ňou. Je přesně 11:45, s vámi je noční linka Českého rozhlasu a téma Den otců. Otcové bývají často tiší hrdinové rodin. Nevždy mluví o svých pocitech, ale jejich láska bývá ukrytá v těch každodenních drobnostech. Poznáváte v tom svého tatínka nebo vůbec? To se ptám paní Jarmilky, která volá. Připomenete odkud?
1: Z Vysočiny.
0: Vítejte.
1: 15 km od Třebíče.
0: Máte prostor, máte slovo.
1: No, děkuji. Všechny moc zdravím z noční linky a chtěla bych říct, že toto téma je úplně jako každý skvělý. Takže díky za to všechno, co tam děláte. A teď se vrhnu na to. Vyrůstali jsme na Hájence, na Hladově a byli jsme vychovávaní povojensky. Tačka byl takový dost přísnej a mamku jsme si tak dovedli trošku jako, že jo, přemluvit nebo tak, no. A s tím, že třeba jsem jako do jejich strany, do toho otcovi a moje sestra zase do maminčiny strany. A pak se teda narodil po dlouhým takovým odmlčením nebo vyprošenej byl brácha. No, jenže bohužel ten zemřel, už je to taky 7 let. No a to jsem odbočila. Takže mamka četla ráda romány, tak proto román. No, já se jmenuji Jarmila, protože milovat Jaro. A Hana, to byla, tenkrát se to stalo na vojně, takže Hanička. No. Ale měla jsem být Luboš, no a s tím, že teda prostě náš taťka nás teda takhle jako do přírody bral a všechno nám vysvětloval, ukazoval. Prostě poznávali jsme od malička tu přírodu a prostě soulad s ní a tak. Takže si myslím, že někteří si toho ani nedovedou považovat nebo nic jim to neříká. Teď jsem mluvila se známým a povídá, hele, já až teď jsem v důchodu a mám čas, tak prostě si toho všeho považuju a dívám se, jak to prostě všechno roste a mám z toho radost, že si dělám zahrádku a takové. A dřív mi to vůbec nepřišlo. Všechno uchvátaný, uhoněný, nikdo nemá čas, prostě všechno hektický a dřív to bylo to naše dětství a takový prostě daleko lepší. Sice nebyly počítače, ano, každá doba něco nese, ale prostě bylo to takový kouzelnější, takový prostě svoje, takový, lidi měli k sobě blíž, ani si tak myslím nezáviděli, jak teď. Teďka se jenom šuška, hele, oni mají tam zase nový auto, nebo a tohle, ale ono je to taky těžký. Autobusy pořádně nejezdí spoje, že jo, jak to bývalo a teďka v rodině jsou třeba 3 děti, tak každý musí mít auto, no, prosím.
0: Co vám vždycky říkával, když vám bylo těžko?
1: Když mi bylo těžko, tak prostě řekl, hele, zase bude líp. Vždycky není posvícení a prostě tak nějak se to snažil podat, aby to člověk pochopil a já jsem
0: pozitivní.
1: Opravdu byla taková učenlivá nebo víc tohle do jejich strany, tak jsme prostě to jako, jak bych to řekla, když přijela vaše babička z Lesonic, tak prostě já jsem taky byla jako na ní zvědavá a sestra mi řekla, hele, máš svoji babičku, běž si za svou babičkou, jo, ale prostě takový rozbroje, ale mělo to svý kouzlo taky. Prostě na to vzpomínáme a měli jsme se rádi všichni a když šlo do tujího, tak no a nakonec jsem si vybrala muže, který byl podobný mému otci, ale povahu úplně cholerik, úplně jinak. No a nakonec jsem se rozvedla po 34 letech. Uh-huh. Že teda bych to nedala už dál, a protože jsem měla onemocněla s ledvinama a z hodou náhod už jsem to tam, myslím, taky říkala jednou do rádia. Potkala jsem v lese jednoho pána, to bylo osudový a ten byl taky podobný na mýho taťku, takže prostě a tak jsem s ním byla 8 let, necelých a prostě ten mi dal víc než za těch 34 let. Jsem se v životě neměla tak dobře jak to a s tím, že teda jsme se fakt tak shodli ve všem, že prostě jsme dělali všechno spolu a prostě vážil si všeho, poděkoval za každý oběd, což mě úplně prostě překvapilo, protože to jsem nikdy nezažila.
0: No Jarmilko, víte, co je zajímavé, že vás tam vlastně tatínek brával na to místo do lesa, tam jste s ním, jak jste říkala, trávila spoustu času a pak tam poznáte teda svou životní lásku, byť trvala kratší čas než to vaše manželství, tak kdo ví, asi to nebyla náhoda, že vás tam tatínek vodil. A když se k němu ještě vrátíme, tak měl nějaký zvyk, pro který byl naprosto typický? A vždycky třeba, když doma něco děláte, tak si na něho vzpomenete, měl nějaký zvláštní
1: ano,
0: zvyk?
1: Ano, já prostě vzpomínám vždycky, já mám strašně ráda zahrádku, teďka tady jsem půl roku nebyla, protože jsem fakt se rozhodila s tím, že teda si přítel vzal život. A takže mě to vzalo, jsem prostě skolabovala a už druhým rokem nebo rok a půl jsem prostě po doktorech, po vyšetřeních, po kontrolech. Takže furt se něco řeší a furt a už teď je to na dobré cestě. A vždycky, co dělám, tak říkám, tačko, to je pro tebe. A on prostě, i když dneska třeba včera byla bouřka, se hnala a já říkám, ježi, já musím zakrýt dřevo, ať mi to nezmokne. A ono opravdu to prostě počkalo, až jsem to udělala. To je zajímavý. Je to prostě, já myslím, že je to všechno takový spjatý, ta energie, vesmír ze zemí, že prostě, že tam na nás taky myslí a my na ně a prostě, když máme někoho rádi, tak je tady sama pořád, i když není. Mm-hmm.
0: To jsme měli stejný program včera při bouřce, ano, také jsem utíkala zakrýt dřevo. Ale Jarmilko, vy teda jste měla ten život náročný, pak jste říkala, že jste teda přišla tragicky od toho druhého muže, tak to mě mrzí, ale líbí se mi na vás to, že vlastně jdete dál, řešíte ty svoje problémy, ne zůstáváte v těch těžkých chvílích sama, takže asi teda si umíte říct o pomoc, alespoň tak jsem to tak pochopila, jak jste mluvila, že jdete tomu řešení naproti těm svým třeba zdravotním problémům, tak to je dobře. Tak to má být.
1: No. Ale já si myslím, že by se člověk neměl asi litovat nějak, protože si říkám vždycky, lidi jsou na tom ještě hůř. A člověk prostě dokud může. Já třeba někdy, že mám špatnou štítnou žlázu, jo, jak jsem mi rozhodil organismu, všechno naopak. Z vysokýho tlaku, nízký tlak, ale poslouchám to svý tělo, jak mi řekl pan docent, a sice spleskám všechno do kupy, pak teda jako, že jo, se člověk vyčistí, ale jako musí být pozitivně naladěný. Nesmí to prostě, když se někdy bolí, někdy má člověk bolesti, ale pak si říkám, ale zítra zase bude jít, nebo za chvilku bude. A mám tady kočičku a tam mi skočí na hruď a prostě mi pomáhá, jak může.
0: Bezva. Tak Jarmilko, přejeme hodně sil, hlavně to, abyste si dokázala i přes ty všechny těžké chvíle zachovat ten svůj optimismus, protože někdy právě ten vnitřní klid a naděje je to, co nás vede dál, i když ta cesta někdy není jednoduchá, ale to nemá nikdo. Jarmilko, mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
1: Děkuji a všechny zdravím, ráda vás poslouchám a i ty lidi, co tam častěji volají, tak jsou úplně bezva.
0: My jsme vás teď taky moc rádi poslouchali, to vaše vyprávění. No a teď budeme poslouchat píseň od Václava Neckáře, Kdo vchází do tvých snů, má lásko. 6:30.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná už váš tatínek není mezi námi, ale jeho slova, rady nebo humor ve vás zůstávají dodnes. Budu ráda, když na něj společně zavzpomínáme. Je s námi paní Boženka, která volá noční linku Českého rozhlasu z Hradce Králové. Krásnou noc i vám.
1: Děkuju taky.
0: Můžete povídat, Boženko.
1: Můžu?
0: Ano, už jsme v éteru.
1: Tak já jsem chtěla jenom všetky zdravím a chtěla jsem jenom říct, že jsem měla přísnýho tatiku a on se dlouho nemohl vyrovnat s tím, že jsem byla holka. Protože jako chtěl syna, no a pak už být děti nebylo, jen já. A on sám nepoznal takovou tu mateřskou lásku, tak ani prostě, ne že by mě neměl rád, ale takový to dětský, to pomazlení nebo tak, tak to jsem od něj jako nedostala. Ale mamka chodila do statku na práci a tam neměli děti a já jsem tam byla prostě jako doma a s tím hospodářem jsem prostě se k němu chovala, nebo on ke mně, jako bych byla jejich. Až potom, po určitý čas, tak nějak asi 5 roků mě bylo, tak jsem přišla domů, nějak jsme se poprali s dětma a on mě říká, ty hele, sama si nic nezačínej, ale když ti někdo bude jako ubližovat nebo to, tak se nedej. No tak já, my jsme tak vyrůstali mezi dětma, že jo, no tak jsem se taky nedala.

0: No a později mě pak on o svým dětství nechtěl moc mluvit, protože jim brzo zemřela maminka, zůstali tři děti. Děda se oženil po druhý a byly čtyři děti ještě. A tyhle ty tři museli brzo vypadnout z domu, takže šel, jen skončil školu a museli sloužit do k sedlákům, že no a tam vydržel až do vojny, ale tam i se i poznal s mojí mamkou, no a pak jako mamka na něj čekala, ale on, když začal mluvit o tom svým dětství, sice ne moc, ale jednou mě řekl, nedávej, až umřu, nedávej mě do hrobu s dědou a s nevlastní mámou, že jo. No, tak já jsem si to pamatovala a když v 63 letech zemřel, tak jsme ho prostě vzali sem do Hradce, protože jsme bydleli na vesnici a pak jsme se přestěhovali. No a ještě před svatbou on moc nesouhlasil s tím, že jsem chodila jako se svým chlapcem za jedno na vojně, za druhý Slovák, že jo, tak nějak, nevím, prostě nějak si nesedli vždycky, když jako můj muž nebo chlapec přijel, tak se sebral a šel pryč. A když jsem se měla vdávat, tak mě řekl, ty, co jsi vybrala, to máš a nechoď mě domů brečen. No tak já jsem si to pamatovala a když pak se mě, moje dcery vdávali a syn ženil, tak já jsem jim to každému řekla. Říkám, hele, vybrali jste si, co jste chtěli a nechoďte si domů stěžovat. No a takže jsem pak můj taťka jako zpřátelil hodně se svým zetěm a asi v něm našel toho syna, co hledal, takže pak byli spokojeni, jenom že pak dostal rakovinu plic a odešel. Takže to je asi tak všecko. Ale nikdy mě neuhodil, ale jen se na mě podíval a já už jsem věděla, co můžu. No a byl jako dost vznětlivý a to jsem po něm zdědila i já, jenomže pak v manželství jsem se to odnaučila. Takže takhle, no.
1: No, tak já jsem čekala, kam ten příběh bude směřovat. Začala jste tím, že tatínek neměl jednoduché dětství, což ho samozřejmě velmi ovlivnilo, ale vy jste byla asi moudrá už nebo naučená možná od vaší maminky, že jste to vlastně chápala a tak jste to potom asi dohnali, jo? Jak potom si rozuměla s tím zeťákem a podobně.
0: Pak už, když já jsem měla děti a narodil se nám syn, tak byl prostě rád a to jako dal najevo, že opravdu, že je šťastný, že aspoň toho kluka máme. No, tak to je tak asi všechno, co jsem chtěla říct. Já vás všechny zdravím a přeji vám dobrou noc.
1: Ale Boženko, víte, ono to tak bývá, že člověk, jak pak je starší a starší, tak se učí najevo dávat ty city a ve stáří se to potom, to, co bylo skryté, tak vyplave.
0: Tak si to uvědomíte všecko a když o tom tak přemýšlím, tak jako říkám, tak on se neměl od koho nějak tu lásku nebo k tomu dítěti, protože já jsem byla sama a víc dětí už nebylo, tak jako byl zklamaný tím, že jako nemá syna, že jo. Uh-huh.
1: No, ale vy jste mu to potom teda vynahradila zaťákem. A i tyto pozdní okamžiky blízkosti jsou někdy pro rodinu velmi cenné a zůstávají pak v paměti. Děkuju za telefon, za to, že jste teď s námi vysílala noční.
0: Mýho muže než mě. Tak jo, dobrou noc.
1: Krásné sny přejeme.
0: A děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Dnes slavíme Den otců. To je krásná příležitost zastavit se a zavzpomínat na muže, kteří nás něco naučili, podrželi nás nebo ukázali někdy v životě ten správný směr. Posloucháte Noční linku, je s vámi Jarka Barboříková.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každá rodina má svůj příběh a v každém příběhu hraje otec nějakou roli. Jakou roli se hrál ve vašem životě ten váš? Ptám se paní Marie, která volá noční linku z Brna. Je to
1: dobrý večer, já vás zdravím. Jsem ráda, že jsem se dostala na linku, protože dnešní den mě připomněl toho mého tatínka, který samozřejmě už je dlouho mrtvý, ale byl to můj prostě vzor po celý život a já jsem prožila nejkrásnější dětství, jaký jsem mohla prožít, protože jsem vyrůstala na hradě Vítově. Mm-hmm. Můj tatínek tam pracoval u dostihu koní u barona Háze a jedna taková úplně dlouholetá vzpomínka je to, že tam je výstava psů, které měl baron Ház. Je to největší je výstava těch vyspaných psů a mezi nimi je poni, protože tatínek vysel do stáje k tomu poníkovi jednou, tak ten poní vykopl, přerazil mu nohu a baron nechal toho poníka zastřelit, vyspal ho a do dnešního dne na Vysokém zámku je ten poní vystavený, takže to je taková vzpomínka. Ale jinak jsem prožila nádherné dětství s ním. Prožil jsem s bráchou, tými krásný čistilky, které jsme měli. Chodil nás do přírody, zpíval mě pásničky a takové různé bonmoty. A do dneška prostě mám jeden takový, který mě vždycky říkal, pamatuj si, nad ničím se nepovyšuj a nad ničím se neponižuj. Já jsem potom zjistila, že tady takový ten bonmot je opáce pišná princezna. To dneška nebyl. Myslí, jestli to zase tak z něho, nebo jestli to zaslyšel, ale v té době myslím, že ta pohádka vznikla v roce 52, takže nevím, jestli vůbec měl možnost televizi, jsme určitě neměli v té době, že vůbec vlastně nevím, kde tady se to stál. A potom samozřejmě měl takové ty hesla jako či hraška na sítě, hraška v dostem, takové různé ponoci mě dával do života. Takže já mám ty nejkrásnější vzpomínky, které nemůžu být bohužel.
0: Paní Marie, mluvíte moc hezky, jenom to spojení není nejideálnější. Nevím, jak to slyší posluchači, ale hodně nám to tam
1: přeskakuje.
0: Teď se to možná zlepšilo, tak to je škoda, že až teď. No.
1: Takže
0: máte
1: prostě
0: krásné vzpomínky na v podstatě ideálního tatínka. Trávil s vámi čas, dával vám dobré rady. Vypadá to, že byl hodně citlivý asi, jak o něm mluvíte.
1: No a samozřejmě ještě se postaral, protože mě hodně pomáhal, protože on potom pracoval u policie, takže odcházel do důchodu v 55 letech, takže ještě mě, moji synové vlastně byli ještě pod jeho křídy, jak bych řekla, a hodně ještě v tom dětství, takže i moji synové na něho vzpomínají prostě přesně tak jako. No a já vlastně můj manžel, my jsme letos jsme s manželem 65 let spolu, momentálně je v nemocnici, takže doufám, že se mě vrátí. A takže ten na něho vzpomíná taky a vždycky říkal, že i pro něho byl prostě vzorem všech mužských, takže můj otec byl opravdu, nebo je na co vzpomínat a ráda na to vzpomínám, i když se smutkem, no ale bohužel, jako tak to v životě chodí a měla jsem moc krásné mládí a jsou ráda, že i moji synové na něho takhle vzpomínají.
0: Hezky se to poslouchalo, ano, paní Marie, to je krásné, když ten tatínek je pro vás pocitem jistoty, oporou.
1: A ještě bych řekla, poslední věc, že když umíral, tak jsem samozřejmě byla u něho a on měl v nočním stolku takový svůj nožiček, takový nůž, protože vždycky říkal, že každý mužský má mít u sebe nůž pohotově s takovou krásnou střenkou a takovým mramorovým obalem. A ten mě vtiskl ten nůž do ruky, než zemřel. Tak to byly takové krásné chvílky a do dneška ten nožík mám.
0: To věřím, to jsou krásné vzpomínky, které mají velkou hodnotu. Děkuju, že jste vzpomínala i s námi v noční lince Českého rozhlasu. Nashledanou,
1: dobrou noc.
0: Krásnou
1: a
0: noc
1: přeju. Takový vzor mužskýho všem. Naschledanou.
0: Naslyšenou. Který okamžik s vaším tatínkem vám zůstal navždy v srdci? Někdy stačí obyčejná vzpomínka, aby člověka zahřála i po letech. A my budeme rádi, když se s námi o ní budete povídat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní večer je o vděčnosti za všechno, co jsme od svých otců dostali, ať už to byly životní rady, podpora nebo jenom pocity bezpečí. Paní Ludmila z Brna je s námi, vítejte v Noční lince.
1: Dobrý večer, Jaruško, přeji vám všem a já vám to vypovím o mém tatínkovi. Uh-huh. Já jsem ho strašně milovala a on se dožil skoro 87 roků, už je to teda 10 roků, co je mrtvej. A já jsem, on pro mě udělal poslední, byl montér, jezdil do zahraničí, takže já jsem od něho všechno měla, co začalo tady paruky. Byl dvakrát v Brazílii, takže tam odsud všechno zlato, auto, všechno, co mohl, tak mě dál. A mě nejvíc mrzí to, že když měl už konec před sebou a já se musela s ním jet do nemocnice. A když jsme jeli v té sanice, tak on mě říká, to je už moje poslední cesta. A pořád se mě ptá, co bude dál. A já říkám, tati, ale to bude dobrý. Tak jsme tam přijeli, sestřička tam byla protivná, bylo to ve vojenské nemocnici, to můžu říct. A ona na mě, jo, nemyslíte si, že my si ho tady necháme? My ho vyšetříme a dáme vám ho dom? Já říkám, sestřičko, já bych ho sem v životě nedala, kdyby to nebylo nutné. No a tak ho dali na CCčko, bylo to už večer a přišla jsem teda, abych čekala, tak jsem hodinu čekala a ona na mě přišla a povídá mě. No, tak máte štěstí, má zápal plic. No, paní Jaruško, to mě, pro mě bylo hrozný. Tak jsem, vezli jsme ho na oddělení a ten pan doktor si tam mě zavolal a říkal mě, mladá paní, musím vás zklamat, ale váš tatínek se třeba nedočká ani rána. No to bylo pro mě něco. Tak jsem se s ním šla ještě rozloučit. A druhý den odpoledne jsem šla na návštěvu. Oni mu nasadili antibiotika a tak přežil. Ještě 14 dní přežil. Ale jakmile oni vždycky ty antibiotika vysadili, tak znovu začal mít horečky. A já jsem teda to prám proplakala, ale on už potom, byli tam jako ajzli. Sestřička přišla, Brněnštín, jestli nebudete smrkat, tak já vám to zase budu odsávat. No tak škaredá. A ten den, co měl umřel, tak já jsem tam byla až do večera a on mě držel za ruku a říká furt, Liduš, pomož. A já, tati, to, já ti nemůžu nějak pomoct. A to už jsem viděla, že je jako kdyby v komatu, protože se mu zdálo, že jako rukoval na vojnu a to tak jako povídal. A tak jsem to propadl. Tak jsem přišla domů za mamkou, ta byla nervově na tom špatně, tak se mnou nechodila, jsem tady chodila sama. A v 10 hodin večer mě volali z nemocnice, že taťka umřel. A do dneška, já to mám pořád v sobě, že jsem to byla zrovna já, která to musela udělat, že ho tam odvezla a nechala ho tam.
0: Paní Ludmilko, takže no, tak udělala jste to, co bylo to jediné správné v tom daném okamžiku. A to, že jste u něj byla právě v tu chvíli toho, kdy odcházel, tak to ukazuje, jak důležitou roli jste v jeho životě měla. A to jsou okamžiky, za které by možná mnozí posluchači dali moc, kdyby u toho mohli být.
1: Ale pořád se mi to vrací, víte? Teďka už je mě 73.
0: No, tomu rozumím, ale Ludmilko, já vám do toho skočím. Mě tady málem zvedla ze židle ta reakce té zdravotní sestry v té nemocnici. To no, musím to říct, že to je silné kafe a mám podobnou vzpomínku, tak o to víc se mě to teda dotýká. No.
1: Jak kdybych jako já ho tam chtěla nechat, aby se ho zbavila. No to teda bylo. A byla to taková starší sestra. Už přes 50. bylo. Ne mladá holka, ta by si to třeba nedovolila.
0: No. No.
1: Takže,
0: Ludmilko, já vám někdy řeknu, až bude víc prostoru. Teda, když můj tatínek odcházel, tak jak nám to sdělil pan lékař, který se ani neráčil otevřít ty dveře, vlastně, aby nám to sdělil. Takže chápu vás, mrzí mě to, ale to je v podstatě většinou problém toho člověka, který teda se chová, jak se chová, není to náš. Pro vás je důležité, že jste tam s tím tatínkem byla a že jste potom mohla být i s maminkou a být zase oporou jí, tak funguje to u vás dobře, nebo fungovalo to všechno, jak má, drželi jste při sobě, stále držíte, věřím, s vaší další rodinou.
1: Maminka už je tak taky mrtvá a ta se rodila 92 let.
0: Ano, ale ještě máte svoji rodinu. O té jste,
1: no mám dětičky.
0: Ano, o těch jste kdysi vytrávila.
1: Proti vnoučata, mám 5 pravnoučat.
0: Tak ať vám dělají i dál radost. Děkuju, že jste s námi byla. Mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
1: Ano, děkuji vám moc. Mějte se krásně, nashledanou.
0: Blíží se půlnoc, i po půlnoci se uslyšíme a budeme pokračovat v tématu Den otců. Co pro vás znamenal váš tatínek nebo nějaký jiný mužský vzor? Byl ve vašem životě? Jakou stopu zanechal?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer i ve druhé hodině dnešní Noční linky Českého rozhlasu. Dnes se vzpomínáme na tatínky, dědečky a všechny mužské vzory, kteří nás provázeli životem. Ať už byli přísní, laskaví, tiší nebo naopak hovornější, vždycky v nás zanechali svou stopu. Některé vzpomínky hřejí, jiné bolí, ale všechny k nám patří. Pokud se chcete přidat, podělte se s námi o své příběhy a okamžiky, které vám s vaším tatínkem zůstaly v srdci. Jsme tu s vámi i teď, 2 minuty po půlnoci a společně otevíráme nový den a nový pracovní týden. Pro děti navíc poslední školní. Je 22. června a Jarka Barbuříková u mikrofonu Českého rozhlasu zůstává.

0: Možná i vy máte v paměti větu, kterou vám tatínek opakoval celé dětství a kterou si dodnes nesete životem. Jaká byla? Zavolejte nám do studia Českého rozhlasu na 731 800 900. Stejně jako to teď udělala paní Alena, která volá z Lín z Poruby. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já zdravím vás, paní moderátorka a všechny posluchači, co poslouchají tady tuto noční linku. Já bych taky to se chtěla, co se týká mého tatínka, tak by taky děkuji za všechno, samozřejmě obou dvou rodičům, jak tatínkovi, tak mamince, protože díky ním jsme měli krásné dětství a mládí s bratrem, které spočívalo ne v nějakém majetku, ale v lásce, kterou nám všechno dali, aby jsme nic nestrali, myslím po té stránce dětství, lásky a tak dále. To chci jako říct a vzpomínám, jako, že tatínek, říkám, on byl povoláním, já jsem říkal, strojůvce na barní lokomotivě, takže maminka byla v domácnosti, ta se starala o rodinu, tak jako jinak, a že tatínek zase se staral, aby jsme byli zabezpečení, takže chodí z turnusu na turnus, pracoval, on spravil teda všechno, rozumíš mu. Teď, co chci říct, co jsem po tatínkovi podědila a co jsem nepodědila, jako jo. Takže tatínek, i když říkám, když pracoval jako, byl jako strojvůdce na parní lokomotivě, jestli špatně mluví, asi nějak to, ano, na parní lokomotivě a vyučený zámečník, tak on pěkně, krásně maloval. Takže i při té své práci maloval obrazy, já namaloval asi čtyři obrazy a to je vlastnost, kterou já jsem po něm naprosto nezdědila, protože já jsem neměla namalovat. My, když jsme měli kreslení ve škole 2 hodiny a nenamalovali výkres, tak jsme to mohli namalovat doma do kresí, což jsem já vždycky udělala, že tatínek to namaloval, já měla zkreslení potom jedničku, ale viděli, že tatínek umí malovat, že to dělalo, nebo krásně psal. Já mám do dnešního dne, mám plno obálek, které mě nadepisoval. On je takové opravdu uměl takové písmo malířské. Takže toto všechno jsem po něm opravdu nezdědila a tak dále. A potom on taky měl jako takovou, co on taky. Ve škole, jako já jsem tak mývala jedničky, dvojky, ale prostě na matematiku jsem byla hloupá, nebo jak by to řekla, prostě jsem tomu nerozuměla. Tata si vždycky se mnou tu matematiku, tu algebru nebo tu geometrii, to se všechno se mnou učila, vždycky to nebylo pochopit, jak já tomu nerozumím, že a tak dále. No a tak to jsem, to ty vlastnosti jsem po něm nezdědila v žádném případě. Takovou, on všechno dělal tak přesně, precizně, akorátně, no tak to jsem zdědila až teď ve věku přes 80 roku, tady to. A co jsem po něm zdědila teď, a to je asi jako dobré, no, takže on tatínek taky to všechno jako vyřídil, jako zařídil, vyřídil to všechno, jako jo, tak to tu vlastnost jsem zdědila, já sice teď už nemůžu nic vyřizovat někde na úřady, že nechodím a tak dále, ale jako zase vyřídím všechno telefonicky, tak to tu vlastnost jsem po něm zdědila, tu preciznost, to i po mamince, to byla tež přesná, precizní a tady to vyřízení a ty ostatní takové vlastnosti, jak tam to malování, psaní, nebo to v žádném případě. Takže já na tatínka jako vzpomínám, no tak odešel, měl nedožitých 84 roku, taky se to stalo v důsledku prostě zdravotní sester špatně nějak tam, že nemuselo něčemu tam dojít a tak dále. Takže ještě mohl tady být, ne teď říkám, ale tenkrát, že tatínek už je po smrti hodně a hodně dlouho a tak. Takže na něho jako vzpomínám a vzpomínám tak na maminku, na tatínka. Měla jsem bezvadné rodiče, takže tak já vzpomínám jako na tatínka. Nikdy nezapomenu a vždycky si říkám, opravdu byl to člověk, který makal, dřel a pracoval, opravdu tu práci si stal. Takový prostě byl. Takže díky němu, samozřejmě mamince, jsem měla i s bratrem krásné dětství, krásné mládí, které spočívalo v tom podstatném, v lásce a všechno tady v tomhle, jakože. Takže nikdy nezapomenu, nevím, teď mi nic momentálně nenapadá, ještě by to možná řekla víc, ale nespomenu si, jakože, no tak děkuju za všechno ještě jednou a takový byl tatínek a tak, no už tam.
0: My děkujeme za ty vzpomínky. No. Mluvila jste o tom, že pracoval na dráze, takže vás tam brával jako malou.
1: Je tak to, no tak počkejte, to ano, to určitě, než jenom tam. On mě vzal jednou na tu parní lokomotivu. Bylo mi asi 9 nebo 8, 9, 10 roku. Tam stál jako postravil, on zostravil jezdil. Takže jsem tam s maminkou byla na tom peroně a on mě vzal na tu mašinu, jak tomu říkám, mašina. Ježišmarja, já jsem z toho měla otřes mozku. Jak se tam všechno syčelo, víte, ty, já nevím co. Já jsem se z toho, v životě už mě tam na tu parní lokomotivu nedostal. Já jsem z toho tak měla takový děsný ty otřes mozku. Tam už mě nikdy nedostal, jako jo.
0: No vidíte tak to, je. Tak no. I na takové no. zážitky pak člověk rád vzpomíná, i když nebyly dvakrát pozitivní.
1: I na to ráda vzpomínám, i na to ráda vzpomínám, že se mi to připomněla tady toto, že jsem si na to taky vzpomněla tady, no.
0: Takže nevím, děkujeme, jestli, děkujeme moc no, za to sdílení.
1: Já taky vám děkuji, sledu každý, ten pořád každý večer, že jsem ráda, no si mi dneska opravdu špatně nějak mluví, jako jo, no. Tak zdravím vás všechny, jsou to krásné pořady, vždycky se na to večer nebo noci vždycky těším a vzdali se dovolám, jak dneska jsem se dovolal. Děkuju ještě jednou a přeji krásný večer, krásnou noc a ráno a tak dál.
0: I vám, děkuju paní Alenko, zdravíme do Poruby.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dnešní noční linka patří tatínkům a všem mužům, kteří nás provázeli životem. Pokud se právě teď vybavujete nějakou milou vzpomínku na svého tatínka, nebo možná na nějakého učitele, vedoucího na táboře, budu ráda, když se o ní podělíte. Volá nám pan Robert z Olomouce, krásnou noc i vám.
1: Děkuji vám. Plumím si rád, ať to nedělá zpětnou vazbu. Uh-huh. A teď je to dobrý. A k tématu řeknu asi tolik, jo. Já jsem z dvakrát rozvedené rodiny, takže to bylo složitý. Nejvíc si vážím teda dědu, protože ten mi nahradil tátu. On byl úplně skvělý děda. A my jsme třeba spolu spravovali, a i brácha tam byl auto, a to bylo perfektní, protože mě to strašně bavilo jako kluka, jo. Vždycky jsme najeli na rampu a tak se mu podával různý klíče a to bylo prostě něco skvělého, jako. Takže dědu jsem měl nejradši. A v 98. když odešel ze světa, protože dostal rakovinu, tak jsem strašně plakal, jako. Protože když někdo říká, že chlapi nebrečí, jo, tak je co, no.
0: Mm-hmm. No. A co jste po něm zděděl? Povahu, gesta.
1: Dílnu s nářadím, což je perfektní.
0: Dobře.
1: Včera bylo taky hezký téma, oni se tam bavili o starých půdách a tak, a nedovolal jsem se. Ale to je zase jiný téma, no. Ale jinak teda u nás doma se dějiny opakujou. Já to vysvětlím. Mám syna Marka, prima kluk je autista. A jsou 3 roky vdovec, takže mi umřela žena. A moje mamka, i když si někdy rozumíme, jindy ne, tak je úžasná v tom, že ona mu vlastně dělá babičku i mámu dohromady, jo. My jsme to s dědou měli podobný, tak si uvědomuji, jak se vlastně ty dějiny jakože opakují. Asi víte, jak to myslím, jako.
0: Mhm. Ale můžete dát nějaké příklady?
1: No tak, protože, jak říkám, no ona je prostě moje mamka skvělá, že prostě, jakože ten syna má ráda a našli si k sobě teďka hodně cestu, tak to je jako dobře. A jinak jako snažím se třeba tak, jak to dělávala moje žena, i když kluk má teda 20 minut autista, ale já mu třeba strašně čtu pohádky, on to má moc rád, jo. A on je prostě úplně úžasný, jo. Takže řeknu to takhle. Potřebuje to, co dělala moje žena, pohladit vlasy, pomodlíme se spolu, pak mu dám pusu před spaním, to on má moc rád. A víte, co je nejhezčí odměna, možná byste to mohli dát tady do rády a dětské smích, ta strašně krásná písnička. Já mám takovou radost, když se ten kluk usměje, že mě aj někdy srazí vytryskno, že si uvědomím, že aj někdy třeba, když mě zlobí, což se u každého kluka stane, takže pak mu to jakože odpustím a jde se dál, jako jo, a mám ho moc rád, toho kluka, on je prostě úžasný, Marek. No a na závěr bych chtěl pozdravit paní Ludmilu, je to moc sympatická paní a moc si ji vážím. Pak bych chtěl pozdravit Vlastičku z Krnova, všechny linkaře a jsem moc rád, že jste mě vzala. A jestli se dovolám do písničky na přání, což je v Českém rozhlasu Olomouc, tak vám nechám něco hezkého zahrát. Moc si vás vážím, víte. Já jsem se teď dlouho nedovolal, no ale tak to někdy je v té noční lince, že prostě, jak říkal pan kapitánček, někdy se nemůže člověk porobora, takže všetky moc pozdravuju a mám vás všetky moc rád, jste moc prima rádi a moc vám za všechno děkuji. Nashledanou.
0: Roberte, my děkujeme za přízeň a loučíme se. Možná je právě dnešní večer příležitostí říci nahlas něco, co jsme svým tatínkům nikdy neřekli. Třeba obyčejné děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Teď královnou jsem já zpívala Ilona Čáková v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi pan Olejnek, který volá z Kopřivnice. Krásný noční čas vám přejeme.
1: Dobrý večer všem.
0: Možná je právě teď ta pravá příležitost říct si nahlas něco, co jsme chtěli svým tatínkům říct, ale nebyl na to prostor, jak to tak v životě bývá. Někdy je to prosté děkuji, někdy je to mnohem víc. Co byste vy řekl Oline tatínkovi, kdybyste měl tu možnost s ním teď mluvit?
1: Víte, s mým tatínkem to bylo takový trošku složitější.
0: Aha.
1: Já pocházím z Moravskoslovácka, to jsem už několikrát říkal, z městečka Žeravice se to jmenuje, mezi Kyjovem a Vzencem. Kyjově jsem se narodil a tam prostě na té, ono to bylo městečko jako po nějaký vladař to povýšil kvůli nějakým vinařským zákonům, ale byla to taková obyčejná dědina, když to tak řeknu trošičku vulgárně, ale žil se tam dobře. Takže tatínek byl to havíř. To je tvrdá natura. Byl to vinař, měl jsme vinohrad, byl to včelař, svým způsobem teda, jako když si vzpomínám. A ten život byl takový, u těch chlapů, oni to brali tak nějak moc niterně všechno. Vzpomínám si, tatínek měl spoustu kamarádů, jako nemám spoustu kamarádů, prostě byli to chlapi, jeden ročník, byl to ročník 23, myslím. No to jedno. Byl nasazený za války, byl nasazený v Rakousku, v Solných dolech a tak dále, a tak dále. A v tom civilním životě byl, jak jsem říkal, byl to havíř. U nás kousek od těch Žeravic byl důl Pokrok. Mm-hmm. To byl takový...
0: Oline, kdybychom přešli třeba...
1: Já vím, co chcete říct. Ano, já budu pokračovat. Tatínek byl prostý člověk, jako havíř, mám ještě po něm fáračky, to jsou takové, to je takový kabát, který nosil tam kdysi do těch dolů. Byl otevřený, měl rád maminku, žárlil na ní, to bylo opravdu takový... A on měl takovou tu havířskou vlast.

0: Třeba do sklípku jiného a oni začali mluvit. A já jsem poslouchal, co oni prostě v tom životě prožili. Třeba ten tatínek, to nasazení v tom Rakousku, v těch dolech. Ti chlapi nadávali třeba na své manželky, ale přitom je měli rádi. A když se vypilo trošičku toho vinečka, já si vzpomínám na jednu takovou krásnou. Seděl tam se svým kamarádem Jožinem, oni byli oba dva Josefové, a oni najednou řekli, Joško, pojď, poplačem si. Oni začali brečet. Ti chlapi začali brečet, brečeli možná 5 minut, 10 minut, pak jeden zavěl a dost, a bylo to vyřešené. To byl takový moment, já jsem nad tím zůstal.
1: Já mám pocit, že jste to i když se říkal, Oline. Tak já vám moc děkuju za váš telefon, přeju krásný noční čas a budu se těšit někdy příště naslyšenou.
0: Takže já jsem se trošičku chtěl rozvykládat a to je, minul jsem se tomu tématu. A děkuji vám moc, že jste mě vzali. Opatrujte se, zdravím všechny moje noční přátelé, Jiřinku, Roberta, Milana a tak dále, tak dále. Paní rozvykládku, u nás tady.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí v jednu hodinu, trvá 120 minut. Dnes ho náš tým předčasně ukončuje, protože se připojujeme k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Noční linka. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Noční linka. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Noční linka. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer nebo dobré ráno, buďte vítáni. Podle toho, kdy zrovna Divadlo pro vaše uši posloucháte. Já se musím hned na začátek omluvit všem, kteří si možná, a přiznávám, že právem, postesknou, že hudby bude dnes jaksi víc než mluveného slova. To je pravda. Ale na druhou stranu, v případě pánů Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, to snad ani jinak nejde.

0: Píseň pro Hamleta. To byl asi třetí text, který jsem psal pro Jiříka Šlitra, vzpomínal kdysi Jiří Suchý. No, trochu se nám blízklo na časy, zpívat se to dalo, ale hit to teda nebyl. Inu, do příchodu kabaretiéra Jonáše v Tingeltanglu v roce 1962 ještě přece jen zbývalo trochu času. A jak známo, leckdo v semaforu se tehdy bál, jak to bude s Jiřím Šlitrem na jevišti. Jestli jeho plachost a nenápadnost přijdou jaksi publiku vhod. Ale jak už víme, s Jonášem se narodilo něco, o čem se napříště bude psát jako o specifické Šlitrově figuře.
1: Promiňte, on dělá prvně na divadle, tak on ještě moc jako... Tak, a smrtí. Myslíš? No ovšem, soudím tak. Podle nástroje.
2: Co jsi to říkal?
1: Že soudím podle nástroje. Tohle je nástroj. Hudební. To je piano. Ano, to je piano. To je krásný piano značky. Krásný piano značky. Jo, Kocanda. Ten zvuk. To muselo stát aspoň 200 korun. Hele, pojď, zahraj něco na to, pojď.
2: Nikdy.
1: A co to?
2: Mám svou hrdost.
1: Hrdost? No já taky. Já taky. A hele. Jo, hele, jak se ti to projevuje?
2: No to máš různý. Když někde vidím blbý piano, tak na něj nezahraju a nezahraju.
1: No, já to samý. Když někde vidím blbý piano, tak nezahraju a nezahraju.
2: U tebe to není hrdost. U tebe je to neschopnost.
1: To máš jedno, ale jsme na tom stejně. Dokonce relativně vzato, já jsem na tom líp. Protože když někde vidíme blbý piano, jo, tak oba nezahrajem a nezahrajem, protože ty si musel na to 20 let dřít bajerovku. No, rozumíš, ty jsi si zkazil dětství a tady před blbým pianem jsme si rovni.
2: Před blbým pianem jo, ale jakmile se někde objeví dokonalý nástroj, okamžitě na tebou vysoko vnítá.
1: Jenomže jak dlouho spolu takhle hrajeme a kolik dokonalých nástrojů jsme viděli? Jeden.
2: Dva.
1: Jeden.
2: Dva.
1: Tak dobře, ty jsi viděl dva, já jeden. Já nebyl. Ne, ty máš, jo? A zahraj něco. Tak, jo? Když do tebe rodiče vrazili ty peníze, tak to něco hodí.
2: Jaký peníze? Já jsem samouk.
1: Samouk? No já jsem taky samouk. To jsme vlastně spolužáci.
2: No tak třebej, co jsi pochytil.
1: No já toho jako moc nepochytil, to je fakt. Já chodil hodně za piano.
2: No v tom to je. Já nemohl chodit za piano. My ho měli stát u zdi. No tak jsem dřel a dneska ze mě něco je.
1: No jo, skladatel, to je marný. Jediný skladatel v dějinách hudby byl, že mohl chodit za piano, přestože stálo u zdi. Který? Liszt.
2: No a nechodil. Proto jsme to s Frantíkem někam dotáhli.
1: Hele. Když už jsme tu, měl by si něco zahrát. Bože, jen tak levou rukou na tom nezáhrát.
2: Jako, ležérně, že bych to zkusil.
1: No, tak bože, tak jak to si řekl.
2: Pamatuješ? Vídeň. 1920.
1: Ano. Jonáš! Přesně takovýhle piano.
2: Růžový tapety.
1: Pivo, mračna kouře a zase pivo.
2: To jsme ještě byli mladí.
1: To jsme byli dokonce mladší, než jsme teď.

křestní jméno jsem dostal omylem. Pan farář se ptá k Motra, tak jak pak se bude jmenovat? Kdo? No ten chlapec. Grej. No ten, co ho držíte. Jo, náš František.

0: životem je třeba se prát. Furt se, co děje, furt je něco.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Já si myslím teď na začátek, že by si to měl jako, jak se říká, rozehrát. Jo? Prostě víš, jak ty to dovedeš. Prostě přijdeš, sedneš k pianu, zahraješ a nic, no.

0: To bylo hodně špatný, to víš, viď?
1: Proč? To je pěkný popěvek.
0: Popěvek to jo, to o tom nemluvím, já mluvím o interpretaci.
1: Popěvek to je pěkný, to bez sporu, to je materiál, že? To je... To dostat do ruky machr, opravdu. Opravdu machr, třeba Mozart. Tak, jo, tak ten se udělá.

to jak si, to ano, to jako bezesporu, tohle to jako, jako je nutno hodnotit kladně, to jo, to. Ovšem, co ti platný, že to zahraješ jako Mozart, když třeba kdyby přišel takovej Bach, tak ten to zahraje úplně jinak.

0: A jak by vypadala Naninka, kdyby byla složena pro známé pražské divadlo Semafor?
1: Šla Naninka do zelí, je, natrhala lupení, je, a přišel na ní Pepíček, rozšlapal jí košíček, ty to budeš platit, je.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Věděli jste, že Jiří Šlitr si začal tyhle variace a la Naninka a košíček vymýšlet, protože se někde dozvěděl, že je pro pobavení přátel hrával v Osvobozeném divadle Jaroslav Ježek? Ale teď už zase Jiří Šlitr trochu jinak. K 25. červnu roku 1966 se datuje vznik legendárního klubu spřízněných duší divadla Semafor a s podzimem toho roku taky setkání příznivců Semaforu v nabité Lucerně. A na jevišti pánové Verich, Suchý, Šlitr a Horníček, kteří u toho tenkrát samozřejmě nemohli chybět.
4: Milí přátelé, protože bychom si rádi s vámi popovídali a protože vaše hlasy a dotazy došly písemně a máme toho strašně moc, je to jak když to sepsal Jirásek, tak dovolte, abychom si sedli a dotazy, které přišly z vašich řad, abychom postupně jeden po druhém zodpověděli. Prosím. Tak přikročíme k tomu. Suchý Jiří, žák Suchý, kolik hodin denně spíte?
5: 3 až 9.
4: Verich Jan, kteří lidé vám jdou nejvíc na nervy? Děkuji. Jiří Šlitr, už jste dočetl Trampoty, Brouka, Pytlíka?
6: No já čekám, až to dolouská Suchý. On totiž čte tak pomalu, jak mluví.
4: Teď je dotaz na všechny 3, tedy na všechny 4. Kdyby jsme jeli na 2 roky do Antarktidy, co byste si vzali s sebou a co byste nejvíc postrádali do Antarktidy?
7: S kým, kdybych tam jel?
4: Sám.
7: Tam bych nikdy nejel sám.
4: A s kým?
7: S váma bych jel.
4: No, děkuju. A ty?
5: Já bych nejel ani s váma.
4: A ty?
6: 3 kočky.
4: Sebou?
6: Jo.
4: Jaký?
6: Blond.
4: Suchý, kdy dopíšete R na katedrále?
6: No, R na katedrále dopíšu. Mimochodem, taková maličkost. R na katedrále, to je dneska pro naši administrativu taková zkratka. Spisy, které odkládají jako na vyřízení na neurčitou, označují značkou R na katedrále, což je ta už 4. nebo 5. rok slibovaná naše hra.
4: 4. rok? Já to znám 8. rok tedy, no dobře. Verich, uvidíme vás ještě někdy na jevišti, asi 100 dotazů.
7: No jo, já myslím, že jo.
4: My nemyslíme, my doufáme, že jo. Já jestli věřím na zákon schválnosti. Já ho nečet, ale já zásadně věřím na všechny zákony.
7: A schválně.
4: Ano. A na některý schválně. Kdy si myslíte, že je člověk šťastný?
5: Kdy si myslím, že... No to je strašně těžká otázka. Poněvadž to jak kdo? Ne? Někdo je šťastný. Prostě, no každý při různých, kdybych měl říkat třeba, kdy je šťastný Jiří Šlitr, to si...
4: Ne, to nejsou tady dámy.
5: To právě nemůžu. No já jsem šťastný třeba, když zalévám květiny, nebo tak. A on, když...
7: Ale.
4: A
7: On je šťastný?
4: Když zalejvá kytky.
7: No, no.
4: A Šlitr, když zalejvá sebe. Nemohli bychom knižní gramotingletangli mít nějak zamluvené?
6: Jo, mohli, určitě to se nějak zorganizuje, ale...
4: On zamluví kde co. No. Tady je dotaz na Jana Vericha, proč jste nikdy nehrál na Národním divadle?
7: No, to proto jsem nechtěl. Já bych nechtěl hrát na Národním divadle. Já bych hrál na svým divadle, protože jsem vždycky hrál na svým divadle. Já mám rád, když si můžu dělat, co chci.

0: Suchý, jak byste si představoval dnešní mladou dívku?
1: Mám jí snad tady nakreslit, nebo co? To je těžko říct.
0: Nebo uhnízt ze chleba?
1: Z přítku, kdyby někdo mě podal, tak já bych jí tady zatím uhnět, než...
0: Dobře. Má představy spíše plastické. Já přetlumočím, Verich říkal, na to nemusí mít střídku, abyste hnětl mladou dívku. Otázka na Jana Vericha. Je na světě něco, čeho se bojíte?
2: Je. Smrti. Každý se bojí, že to neříkají.
0: A nepíšou. Taky prý se ho neptaj každýho.
2: No, to je to.
0: Většiny se neptaj. Stalo se, to je na mě, stalo se vám někdy v životě, že jste na nějakou otázku nedovedl odpovědět? No, často. Hlavně doma. Suchý se směje, jakoby von, jo.
2: No, jemu se to, jemu se to nestalo.
0: Jo. Každýmu se to stalo. Dovedl, já jsem jednou dostal otázku od Jiřího Suchýho, ještě ve Vltavě a dodneška na ní nemám odpověď. Ta zněla, naučil jsem se zabíjet dvě mouchy jednou ranou, tím ušetřím 256 ran ročně, co s nima? No. Šlitr, pojď sem. Kdy vyjdou vámi ilustrovaní zbabělci?
3: No, v Československu nevyjdou. Ne, ale možná, že vyjdou v Dánsku. Takže zas bude něco schnilého ve státě dánském.
2: Já žasnu. Já jsem se dostal mezi vtipný lidi.
0: Verich, co říkal váš pes, když dostal telegram od horníčka? To už asi nevíš. Já jsem mu poslal jednou z Ostravy telegram. A já jsem to psal jenom proto, abych šokoval toho úředníka. A zjistil jsem, že úředníka lze šokovat i daleko hůře než psa.
2: Tak, a jak se adresoval? Který pes?
0: Já pes mám... Hero u Sovových mlýnů 7.
2: No.
0: A psal jsem text hav, tvůj Miroslav.
2: Ano. No. Ano, to se pamatuju.
0: No.
2: A on si to přečet a... Neříkal nic.
0: Neříkal nic.
2: On čet denně noviny.
0: Takže on byl na tyhle dobrý zprávy zvyklý.
4: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.

0: S jakou nejvýznamnější osobou, pan Werich, jste se dle svého názoru setkal?
1: No, to musím říct se slečnou Zdenkou Holskovou.
0: Paní je tady, jo?
1: Není.
0: Není.
2: Ono si to donese, že?
1: Ne, ona to má vyzvědat.
0: Pane, tyhle věci se nedonášejí, jenom ty záporný se donášejí.
1: Ano, a jej.
0: No jej. Ty dojdou sami, tyhle.
1: Ty dojdou před tebou. To já odmíkám a už je to doma.
0: Schlitter, zkusil jste si někdy napsat sám text?
3: No to mám zjednanýho.
0: Werich, proč nenapíšete dopis Einsteinovi?
1: Já mu chtěl psát, ale já tomu nerozumím, já neznám ty rovnice a to a ta věc. Jak se může zkracovat hůl, když letí rychle, to jsem nepochopil.
0: A ověřil jsi to v praxi někdy z holí?
1: Ne, to mi nenapadlo. No.
0: Ale přece znáš princip, tu teorii toho, tý relativity.
1: No, ne, já znám podle anekdot různý princip. Já. A ty se nedají říkat ty anekdot.
0: Ne, já jsem myslel, že znáš teorii relativity.
1: Ale no, tak...
0: Ty jsi sám často vykládal.
1: Ale no, tak trochu, no, všem, no. Malinko, no. No, no. To je nedozírná věc.
0: No, mě to děsí, protože když někdo řekne, že jedna rovná se jedna plus něco, tak to je šok.
1: A na mě děsí to, kdy jako... Že nekonečno, tak na to jsem si zvyk. Jo. Konečně básníci, Neruda, Vrchlický, že ano, jen obzory. Ale když on dokázal, že je konečno, to je hrůza. Ano. Protože co je zatím?
0: Ano. To je horší představa než no, nekonečno, horší, ne? Ano. To je jako kdyby někdo najednou objevil, že máme na těle nekonečník.

0: kde to, to mě všude myslí, to je...
1: Ano, někdy v Lucerně. Verich, co považujete za nejlepší vtip?

0: A protože večer má být gradován, přichází graduovaný člověk, doktor Schlitter, o kterém málo kdo ví, že se narodil ve Lhotě Zálesní. To je město, to je místo, ještě nebylo objeveno, ale už se po něm pátrá. Narodil se ve Lhotě Zálesní a do svých 6 let neviděl člověka. Ale za to se pohyboval ve stromoví, tedy s obratností drobného lesního zvířectva. Lhota Zálesní je obec, tam zešílel starosta v 35. roce, když viděl poprvé automobil. Ten tam nedojel silnicí, to tam nevede, ten automobil tam dojel korytem vyschlé řeky a z tohoto prostředí je tedy náš Jiřík Schlitter. Pocen.
1: Dovolte mi, abych tento celkem průměrný večer pozvedl na světovou úroveň tím, že bych vám zaspíval jednu píseň v cizím jazyce. Píseň se jmenuje, je to anglická píseň, sám jsem k ní složil. Český text, a sice jmenuje se Big Bad John. 1, 2, 3.

las bases de la ciudad. Pan Dvořák! Pan Horák! Pan Růžek! Pan Kaplan! Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři. To není píseň, to je ptákovina. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A u, a u, a u, a druhá sloka. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. Pak

co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smařenou. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smařenou. Sám jsem si za pecí zadělal telecí. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu.

Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jed u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smařenou. Sám jsem si za pecí zadělal telecí škubánky, maštěný, vaštil jsem jak praštěný, uzený na hráchu, střílel jsem ho na bráchu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Z pořadu Půlnoční párty Suchého a Šlitra jsem tu už v divadle pro vaše uši několikrát citoval, ale netušil jsem, že kolega a zdatný znalec semaforské historie Lukáš Berný, že najde i dávno ztracené záznamy několika těchto večerů. Vycházejí teď všechny pohromadě s bohatým textovým doprovodem i na CDčku. A hostem tu byl jednou, a dobře mu tam bylo, spisovatel Zdeněk Máler a jako vždy hlavním organizátorem a dobrým kumpánem celé půlnoční party zase rozhlasový redaktor Jiří Bauer.
2: Tak my jsme si dneska připravili na vás. Vzpomínáš si, že jsme ti slíbili pátrání po těch neznámých a Jiříkových neznámých skladbách?
3: Ano.
2: Náš vrchní detektiv, pan Kopecký, teda má ohromný objevy a dnes přichází mezi nás z věcí, která tě překvapí, protože je ojedinělá. Našel jste něco?
3: Ha, ha, ha.
2: Co ha, ha, ha?
3: To je píseň.
2: Jo, píseň, ha, ha, ha, ano, Jiřího píseň. Šlitra a Jiřího Suchého, jo?
3: Ne, tady mám jenom Jiřího Suchého psaného.
2: To je jenom zatím. Jiřího Suchého?
4: Myslím, že ne, jenom Jiřího Šlitra, ne?
5: Já se na ní pamatuju, to je jeden z prvních textů, co jsi mi vrazil.
4: Protože jsem tě vrazil jenom text.
2: My jsme se ptali pana Kopeckého, jestli sehnal muziku k tomu taky. A ona prý není žádná muzika, no. Tak my jsme si říkali, co kdyby jsme jaksi za Jiřího Šlitra zapracovali a sami jsme v duchu vašich písní k tomuhle textu převzali jeden ze Šlitrových nápěvků. Chcete to slyšet, pánové?
5: No, to by mě zajímalo.
4: Tuze by jsme rádi.
2: Pane doktore, znáš píseň Betty?

0: Ono by to taky šlo zpívat takhle, no. S dovolením.
1: Pan Březina pěšky šel, pěšky šel, pěšky šel, z Děčína až do Pišel, do by do Pišel.
0: To stačí, myslím. Že jako ono těch melodí, nebo
1: pan Březina pěšky šel, z Děčína až do Pišel, v Pišelích šel kohorem rodu. Vzpomněl si na...
0: by to šlo vlastně na všechny výstrojové melodie, že jo?
2: A teď by bylo na vás, abyste zase vy nám něco, a něco teda za to, co už má, ne hravost v sobě,
0: no,
2: ale...
0: Třeba píseň, že bychom zaspívali, jo?
2: Píseň by byla dobrá, co říkáte? No. Tak píseň, jo?
0: Já bych navrhoval, jsem si vzpomněl na píseň, jejímiž autory byli Voskovec a Verich a Jaroslav Ježek, zatím jsme, myslím, tyto autory ještě nikdy tady nevynechali, a tak se přimlouvám, aby se tak nestalo ani dnes. Píseň se jmenuje Ezop a Brabenec. Doufám, že tohle je předehra a že ještě nemám zpívat. Uhod si ho. Tak tedy, jednou z lesa domů se nesal moudrý Ezop. Potká brabce, který brabence málem Ezop. Brabenec se chechtá,

0: Když si představím, že tahle píseň je o několik týdnů starší než já a furt je taková svěží, tak mě to přijde líto.
1: Zdenku, neměl bys si něco říci? On už mele z posledního.
0: Já melu z posledního, ale melu, že jo? To je tohle.
2: Já myslím, že to myslí na mě, to mele z posledního.
3: To ne, ty ne.
0: Tak buď můžete říct něco nezávisle vůbec na tom, že bych se vás na cokoliv tázal, což je těžší, ale zase to dává větší volnost.
2: Tak. To je ono, na mě se teďka nikdo neobrací s otázkou, takže jsem absolutně svobodný.
4: Mohl byste nám, pane Mahler, povědět něco o smyslu československých dějin?
5: To je byla jednoduchá.
0: Jenom bych chtěl upozornit, že tento program celkově trvá 55 minut.
2: Vy to řekneme jednou větou, protože... Všimněte si, jakou mám výchovu. A sledujte mě, jo? Prostě já mám někdy dojem, že ty české dějiny se podobají takový lyžařský výpravě, která jde v mlze. A ta se pořád počítá, znáte to, že první, dvě, třetí, čtvrtí, třináctý, fajn. První, dvě, třetí, sedmý, jo, honem dokupy a tenkrát na sebe.
0: Děkujem, tak...
3: Škoda, že to tak rychle skončilo. Já jsem chtěl něco říct, jak husiti na Tahiti.
0: Má ještě někdo nějaký dotaz?
5: Takový jednoduchý.
6: Něco méně zábavného. Toleranci. O toleranci, co byste nám mohl říct?
2: Všecko řečeno a co není řečeno, se říkat taky nedá. Existuje jedna překrásná věta Voltaireova, která se vyskytla už několikerý citaci, ale existuje ještě jedna hezká věta Voltaireova, jestli dovolíte, já ji řeknu, protože to se tak často neobjevuje. Voltaire k toleranci říká, pane Bože, chraň mě před mými přáteli a uchovej je pro mé nepřátele.
3: Jak na to koukám, nepřišel Mahler, ale Larus.
7: A z jiné strany, co byste nám mohl říct o nejkrásnějším místě na světě?
3: Na lidském těle.
2: Já jsem si myslel, že se to dá zkusit, ale podívejte se, vy to znáte z vlastní zkušenosti, o nejkrásnějších věcech se zpravidla mlčí. Když se člověk dostane do situace, kdy se cítí hezky, tak zpravidla nenachází slova. Na tu otázku se nedá odpovědět, ale všichni si rozumíme, myslím.
8: Pane Mahler, prosím vás, stojí na to chléb a hry.
2: Já to nemám rád, když se začne chléb a hry, že jo? Znáte to? To je zpravidla společnost v průšvihu.
0: Přitom sami o sobě hry a pečivo jako jsou
2: chválivosti. Já jsem se to moc zdůrazňovat.
0: Jak se to dá dohromady a začne se to zdůrazňovat, no, tak je to... průšvih.
5: No Jiřík by se měl buď ujmout teda další otázky, anebo... ujmou další písničky, protože bylo by dobrý zase nechat teda...
0: Pro mě by ta písnička byla snažší než otázka, poněvadž...
5: Přemýšlej si při písničce na otázku.
0: No, zapomenu slova. To... Co kdybychom si zaspívali takovouhle písničku o třeba... o smrti starého osla, znáš tu píseň?
3: No.
0: To je taková píseň, která se mně vždycky líbila a nikomu jinému. A já jsem v těchto věcech vždycky tvrdošínej. A přestože už není asi 8 let na repertoáru Semaforu, tak kde můžu, tak tam ji propašuju.
3: Tak smrt starého osla, jo?
0: Smrt starého osla se jmenuje ta písnička. Je
3: to ti budeme zpívat v krematóriu.
0: Myslíš, že tě pošlu parté, jo? Tudle.
3: Mě tam dostanou známý.

na uši. Až řeknu už, babadadabadou, von chudák netuší, že mám.

0: tohle je pro nás premiéra, to jsme, myslím, ještě... Slyšeli jste to někdy někdo?
1: Ne. Vy jste to ještě neslyšeli? Tak já to zpívám ještě jednou. Můžete...
2: Jednou jsme jeli kolem krematoria, víš, a no. Autem
1: a... on se tam strašně dal do smíchu.
3: Podíval se na mě.
2: No a říkal
3: jsem... Já jsem tak tenkrát zrovna špatně vypadal.
2: A říkal jsem, že to bude hrozný, až tady jednou z nás jeden bude mít krematorium. Co já si...
1: Ne, on bykrát dokonce říkal kremroli.
2: Ano. Až jeden z nás tady bude mít v tom krematoriu pohřeb, co já si tady počnu.
0: Já myslím, že bychom se mohli zeptat třeba doktora Mahlera, jaksi nestraného pozorovatele, co on bys jako myslel, kdo z vás tady může být? No,
1: kdo vypadá líp?
4: To spíš kdo mluví hůř. Já mám dojem, že Jirka pracuje k svýmu konci, myslím Schlitter.
0: Ano.
4: Protože jak padla ta otázka o tom nejkrásnějším místě a jak on ji okamžitě specifikoval na ženský tělo, podle tohoto se vždycky pozná člověk, když stárne.
1: On tedy nám stárne celý život. Tak jsme se zasmáli, že?
0: To je naše obligátní se tady zasmát a protože jsme hraví, dáme si novou hru. Chceš si dát s námi novou hru?
3: Ne.
0: My nechceme ten...
1: Automaticky už... Ještě jsem ani neodpověděl a už pokračoval jako člověk.
5: Jestli je to člověče nezlobce, tak to je starý.
0: Ne, je to úplně téměř z Brusu, nová hra je to teda...
3: Z Bruselu, ne?
0: Je to hra taková dost jednoduchá. My ti tady začneme, všichni, já takhle mávnu rukou a všichni začneme počítat, řekneme A... A pak počítáme, co došlo, a dojdeme k nějakému písmenu, ty řekneš dost, my řekneme písmeno, ke kterému jsme došli a od toho písmene zaručeně najdeme nějakou tvoji skladbu a tu si začneme
1: zpět. Třeba na Q jsem nic nenapsal.
0: Kvendolína, to není tvoje Kvendolína, tak napíšeš. Počkej, uděláme přestávku, napíšeš a...
1: Kdyby jsi mě řekl, prostě, až budeš chtít, tak mávni rukou.
0: Mávni si, kdy tě to napadne a my v tu ránu dojdeme někam, jo?
1: Ano, prostě já budu mávat a vy už si dělíte, co chcete.
0: Pozor.
6: Krajina posedlá.
0: Výborně.

kontextu toho, co se stalo nebo následovalo na konci roku 1969, je tohle žertování na závěr možná až trochu šibeniční humor, ale zároveň je to i důkaz, že Jiří Šlitr vnímal humor jako šanci, jak se dívat na život. Ostatně pravdu má Jiří Suchý, když píše: komici se nerodí často, tím smutněji nám je, když odcházejí. A přitom by jich bylo v našem někdy tak chmurném světě tolik zapotřebí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.

zachmuří. Přestože kolem padl květ.

0: prachy. Si.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.